0: Oliv.
1: Takže 3 měsíce to nějak takhle trvalo. Dokonce 2 sbory křesťanský se za mě usilovně modlili, do kterých jsme se byli podívat. A za 3 měsíce jsem prostě přijal, že Bůh je ten křesťanský a že lidi se rodí jednou umírají, není reinkarnace, a takhle jsem uvěřil. Tak jsme začali chodit do křesťanského sboru, který byl taky velmi charismatický. I ta doba byla charismatická, křesťanská, 90. léta, já říkám, že to bylo velmi akční. Takže takhle probíhalo to uvěření a nový křesťanský život. Ta doba takhle plynula a pro mě to bylo velké vysvobození, protože jsem byl zvyklý z toho, že duchovní svět má moc. Když jsem uvěřil v někoho ještě mocnějšího, tak bylo pro mě samozřejmostí, že teď všichni duchové musí umlknout a umlkli. Neslyšel jsem hlasy, slyšel jsem je v myšlenkách. A když křesťané říkali, jak jim ďábel něco provedl, našeptával, tak já jsem tomu nevěřil nikdy. Já jsem pořád věřil tomu, co jsem přijal. Zepřete se ďáblu a uteče od vás. A pak začal rok 2000, už začalo charismatické hnutí chladnout a v křesťanství mém přicházely pochybnosti. Ale pro Boha pochybnost není pochybnost, je to otázka a Bůh mluví v našich srdcích a víra je dialog.
2: Můžu se tě zeptat, když jsi mluvil o tom, že jsi měl takový vhled, jako kdyby do toho duchovního světa, že jsi viděl věci, které jsi nemohl vědět, ale najednou si je věděl. Když jsi potom se setkal s živou vírou, že jsi opravdu svůj život odevzdal Pánu Ježíši Kristu, zmizelo to?
1: Zmizelo to tak, že jsem to přestal používat, takže tu dovednost už jsem nikdy nepoužil, takže to zmizelo.
2: A jaká z toho vedla cesta úplně ven? Ty jsi říkal, že jsi byl potom svobodný. Jak to vypadalo v praxi? Protože když člověk dělá tady tyhle věci, říká se tomu okultismus, že obecně tam patří mnoho věcí, které jsou Pánem Bohem zakázány a nelíbí se mu, abychom takové věci provozovali, tak co jsi s tím potom dělal? Modlil se někdo s tebou za to, nebo viděl jsi, že je to špatné?
1: Zvláštní bylo to, že předtím jsem viděl tu duchovní moc, z dnešního pohledu tu ďábelskou moc, a v okamžiku, kdy jsem začal hledat, tak aniž bych to viděl, tak se ty křesťanský sbory 2 za mě modlili. A to jsem zažil, že ďábel nebyl schopný vůbec nic udělat. A to byla taková ďábelská bezmoc. Já si myslím, že to hledání a ty modlitby, že to ďábla úplně zastavilo a byl ode mě izolovaný, i když jsem ještě neuvěřil.
2: A potom, když jsi uvěřil, mě zajímá ten okamžik. Jedna věc je, že se za tebe hodně lidí modlilo, a druhá věc je, co je na člověku, aby udělal, aby se přiblížil k Bohu a vzdálil se vlastně těm věcem, které se Pánu Bohu nelíbí. Co bylo na tobě? Jaký krok si ty musel udělat?
1: Uvěřit tomu, že Bůh je absolutní láska, nekonečná láska, a to je to, co ďáblovo působení hodně rychle vyplo. Je to moje zkušenost a není možný z toho dělat návod pro každého.
2: A když se tě zeptám na to, jak jsi vnímal slovo hřích, když jsi přišel do církve, protože v dnešní době, když se řekne hřích člověku, který nežije mezi křesťany, nečte Bibli, tak si pod tím může představit cokoliv, ale když se člověk přiblíží k Bohu, tak to potom dostane konkrétnější obrysy a přijde většinou okamžik, kdy si musíme uvědomit, že jsme se nějakým způsobem provinili proti Bohu a prosíme ho za odpuštění. Měl jsi takový okamžik ve svém životě?
1: Jo, za to byl léčitelský působení, tak to jsem se Bohu omluvil, prosil jsem o odpuštění a aby to všechno anulovalo, co jsem prováděl. A několika lidem se ty nemoce dokonce i vrátily.
2: Co přineslo do tvého života za změnu, když jsi opravdu otevřel svůj život Pánu Bohu oproti tomu, jak jsi žil předtím?
1: To vypnutí toho temného duchovního světa okamžitý. A jak jsem říkal, že člověk uvěří a boží hlas musí znít. A nejsou to žádný super proroctví. Je to to, že to srdce obživne v člověku a rozumí božímu slovu dřív, než jsem si ho přečet. Takové ty základní věci, jako ďábel od vás uteče, když se mu zepřete, a Bůh je milující a je ochotný pro vás udělat maximum znova a znova.
2: Když jsi začal číst Bibli, co jsi objevil? Jaký je Pán Bůh pro tebe?
1: Začal jsem číst Evangelia Matouše a ten Ježíšův příběh, jak uzdravoval a teď ty zákonníky usvědčoval z jejich hříchů. A jeho oběť a konec znovu zrození, to, že to dobrý vždycky vítězí. Taková zkušenost, že nevítězí ty silný, ale vítězí ty dobří.
2: A když by se tě někdo zeptal, co ti to dává, že věříš v Boha, proč vlastně věříš v Boha, co bys mu řekl?
1: No dává mi to smysl života, víru, pochybnosti a že Bůh vítězí ve srdci nad pochybnosti. Je to dialog, pochybnost je otázka pro mě a Bůh je to odpovědí.
0: I když Antonín Haspel nevěřil v duchovní svět, poznal, že je skutečný. I když napřed objevil jeho odvrácenou stranu, hledání odpovědí jej nakonec přivedlo k Bohu a Ježíši Kristu, který jej vysvobodil i z moci toho zlého. Ježíš říká, že ten, kdo skutečně hledá, ten nachází, tak bych rád povzbudil k hledání smyslu života a pravdy i vás. Jak dnes zaznělo, víra je dialog, pochybnosti jsou otázkami a Bůh je tou odpovědí. Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně víry, napište nám prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Děkujeme, že jste u dnešního vyprávění byli s námi. Pokud byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Od mikrofonu z Rádia 7 se pro dnešek loučí Milan Remeš s Lenkou Malinovou a těší se na slyšenou zase příště.

doma. Možná to bude Budapešť, když déští mosty zdobí, a možná Vídeň a zas déšť, tak chvíli hrej jen na tři doby. Taky mi zahrej, jak jsme byli malí, to purko tenkrát bylo za tola, a pak mi zahrej,

Ještě mi zahřej, až si lehnu a čelo mi přikryje hlína. Potichu hrej a já se nehnu, zahřej mi, jak se zapomíná. Tak už mi zahřej, prosím.

i Paříž po zikránu. Šel podél řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla,

snílek, z druhé poloviny blázen, malý dílek v mozaice světů, co se točí, a mé oči jen zvol na šeru přivykají.

někdy bouře, jindy pláž zalitá sluncem, mraky kouře a pak rosa z lučních květů, tolik světů.

rychlý přítomnost nikde nestaví. Je pořád na cestě, je pořád na cestě, je pořád na cestě.

Marta. Se svými spoluhráči vytvořil trio, v němž kromě klavíru najdeme housle a bicí, což je neúplně typické obsazení. Miloš Bihár je klasicky vzdělaný klavírista a právě klasická průprava je jedním z důležitých základů jeho současného hudebního projevu. Jeho trio nedávno vydalo album Chavoros de Django, na kterém najdeme gypsy jazzové standardy, klasické motivy, maďarské lidové písně, rumunský tanec hora nebo španělský swing. Album navíc doplňují dva hosté, zpěvačka Veronika Horvátová a Milošův otec, klarinetista Miloš Biháry starší. Rozhovor jsme natáčeli v Ostravě během festivalu Czech Music Crossroads. A než se do rozhovoru pustíme, poslechneme si z alba Chavoros de Django titulní skladbu.

0: To byla skladba Chavoros de Django, pojmenovaná podle slavného belgického kytaristy Djanga Reinharta. Jeho jméno má ve svém názvu i trio Miloše Biháriho. Miloš Bihári, Django, Gypsy, Jazz Trio. Proč?
1: Tak my sme spolu so svojimi spoluhráčmi začali asi tak pred 8 rokmi hrať spolu tento projekt. A každý z nás mal nejaké iné projekty a potom sme sa tak stretli a vlastne sme došli na to, že vlastne hráme spolu tento Django style a tak hovoríme si, že prečo nespraviť projekt pod tú Djangovi Reinhartovi. Takže takto sa to stalo a vlastne najväčším iniciátorom bol huslista Adam Halas a potom vlastne my sme sa už potom pričinili tiež na tom.
0: A když zaspomínáte, kdy jste se s Djangovou hudbou nebo vůbec s tím stylem poprvé setkal?
1: Asi před tými 8 rokmi. To vtedy, keď jsem začal hrávat s Adamom Halasom, tak on mi jakože ukázal vlastně, že aj tento styl jazzu prekvítal minulé storočí. Takže.
0: A předtím byly vaše kořeny jaké?
1: Předtím jsem byl já velmi vychovaný na klasike. Ja som aj študoval, aj vyštudoval som klasiku a dovtedy som hrával klasické koncerty s orchestrom alebo solo, aj klavírne súťaže medzinárodné. A potom vlastne, keď som prišiel na konzervatóriu Bratislava, tak potom som tedy začal hrať jazz a študovať to tiež. A tak som hral vlastne jazz s inou kapelou a plus klasiku. Takže na tomto som vychovaný a plus domu som vychovaný na maďarskej folkovej muzike, takže cymbalovke.
0: Když byla řeč jednak o klasické, jednak o cymbálové muzice, poslechneme si úpravu uherského tance číslo 5 G-moll Johannese Brahmse.

0: Naším hostem je jazzový klavírista s klasickým vzděláním Miloš Biháry a mě zajímá, v čem je dnes pro něj klasická hudební průprava důležitá.
1: Samozrejme virtuozita, aby tie prsty išli, tá fyziológia hracieho aparátu, ale samozrejme tá koncepcia spraviť dielo, ako aby malo logiku, aby malo nejakú sinusoidu a určite tá virtuozita a ten prejav toho interpreta. Ja som tak vychovaný, že ja stále do dnešného dňa cvičím klasiku, aby som to stále mal pod tými prstami.
0: A jaké máte oblíbené skladatele?
1: Chopin Liszt.
0: My teď nebudeme poslouchat ani Chopina, ani Liszta, ale úpravu maďarské lidové písně Csillagok, Csillagok.

0: Tak potom to Gypsy v názvu, to samozřejmě může odkazovat k Gypsy jazzu, ale i možná obecně i k romské muzice, asi i k té maďarské, že předpokládám. Takže jak je to ve vašem případě, kde jsou ty inspirační kořeny?
1: Tak Gypsy je to tam preto, lebo samozrejme hráme ten Gypsy jazz z rôznych kútov krajín a vlastne ja mám sám romské korene a som vychovaný na, ako som hovoril, cymbalovej muzike, keďže môj otec hrá na klarinete a hrával svojho času v cymbalovkách, tak ja som vlastne od malička na tom vyrastal, takže tam sú veľké korene tohto maďarskej cigánskej ľudovej hudby.
0: Tak samozřejmě cymbalová muzika má nějakou sestavu. Gypsy jazz je tradičně spojený s kytarou. Vy nemáte ani cymbal, ani kytaru. Takže jak tyhle ty styly vlastně zahrát v tom obsazení, které máte? Je to spíš, jsou to spíš výzvy, nebo je to pro vás naprosto samozřejmé?
1: Je to určitě výzva, aby som sa... Lebo tak to poviem. Ano, gitaru ani cymbal nemáme. Keďže hráme aj v tom CD-čku Chavaros de Django, aj na koncertoch hrávame aj rómske, maďarské veci, aj rumúnske, všelijaké veci. Takže potrebujeme zvuk gitary aj cymbalu predovšetkým. A to vlastne robím ja na klavíri, aj tú gitaru, aj ten cymbal. A vlastne je to veľmi ťažké, aby som sa nejak priblížil tomu, aby to bolo vierohodné, že vlastne áno, takto asi tí gitaristi hrajú, background, layback a takéto veci, alebo cymbal, vlastne ten tambal systém rumúnsky alebo podobne. Takže je to veľká výzva, aby som sa vôbec približil tomu reálnemu ponímaniu toho interpreta, či už gitaristu alebo cymbalistu, aby som sa vôbec približil tej predstave, že ako to hrať.

0: Zmínili jsme klasickou hudbu, která slouží na interpretaci něčeho, řekněme, co je přesně dané. Máme tady jazz, který naopak slouží na, stojí na improvizaci hodně. Jak je to ve vašem případě? Jak moc je ve vaší hudbě improvizace? Jak moc je toho zaranžovaného, napsaného?
1: Tak máme to 50 na 50, keďže improvizácii sa vôbec nebraníme, práve že ju vyhľadávame, lebo máme to radi, lebo to je to živé, to je ten živý organizmus na pódiu, ktorý aj ľudia ocenia. A vlastne tých druhých 50% je vlastne dohodnutá koncepcia, keďže, ako hovorím, je tam niečo aj z klasiky, niečo z jazzu a rôzne spoločné virtuózne vyhrávky tam máme, ktoré musia byť nacvičené samozrejme, takže je to 50 na 50.
0: Mluvili jsme o nástrojích, ale důležité je i to, že jste trio, což je nějaký způsob fungování. V jazzu se často mluví o královské disciplíně, kdy opravdu ti hráči každý musí zastat tu svoji roli. Na druhou stranu sestava s houslemi není, co se týká trií jazzových, úplně obvyklá. Takže jednak mě zajímá vůbec to trio jako organismus, jak to třeba pro vás je zajímavé jako pro hráče.
1: Je to velmi zajímavé, lebo máme sice bicie, ale my tam zastupujeme rôzne funkcie. Že keď huslista nehrá solo, tak vlastne má, on má tú funkciu tej gitary a violi a tak ďalej. Takže musí zastávať takéto funkcie a potom naopak, keď on má solo, tak ja musím zase zastávať tú gitaru, prípadne tú bráču a vôbec. Takže takto sa navzájom doplňame. Čiže máme aj takéto funkcie, nielen solové, ale aj doprovodné.
0: U jazzových trií je mnohem klasičtější sestava klavír, kontrabas, bicí. Vy tam máte housle, to znamená vyšší polohy, znamená to potom třeba i jiný způsob hry pro vás jako klavíristu, případně i třeba pro bubeníka, který nějak supluje možná ty spodní tóny.
1: Tak bubeník tam většinou robí ten background celý a já vlastně mám aj v ľavej ruke, ľavou rukou hrám ten kontrabas živo. Takže, ako hovorím, že je to veľmi špecifické, lebo klasické jazzové trio je áno, kontrabas, akustický klavír ideálne a bicie, takže to je úplný základ. A toto je trošku iné, už s tými huslami je to iné, takže, ale ľudia to majú radi, takže pokračujeme v tom.
0: Naše další ukázka bude opět lidová a jmenuje se Heart from Romania.

0: Vedle pianisty Miloše Biháryho jsou členy jeho tria houslista Adam Halás a bubeník Marek Rašman, který se na albu střídá s Davidem Vokalíkem. Kromě toho na albu účinkují také hosté.
1: Máme dvou hostí. Prvý host je, myslím, že na piatej skladbe, Veronika Horvatová, ktorá spieva tam Besame Mucho, tiež v našom aranže trošku inom. A posledná skladba je maďarská séria cimbalová, kde vlastne prizval pozvanie môj otec, ktorý hrá tam s nami na klarinete.
0: Tak, album je čerstvé, ale zeptám se, nějaké další plány, co chystáte do...
1: Tak teraz by sme si chceli obohrať tento album čo najviac pred najširším publikom a potom samozrejme by sme chceli prípadne druhý album hneď spraviť nejaké pokračovanie. Ešte nevieme, že či to bude pokračovanie alebo úplne niečo iné. To sa ešte necháme sami prekvapiť.
0: My budeme poslouchat skladbu Besame Mucho s hostující zpěvačkou Veronikou Horvát.

Představili jsme si Miloš Bihari, Django Gypsy Jazz Trio a jeho album Chavoros de Django. Trio jsem poprvé viděl naživo na World Music Festivalu Bratislava, kde se mi líbilo natolik, že jsem je pozval na maraton hudby Brno. Tam mimochodem vystoupilo příznačně na Django scéně zaměřené na romskou hudbu. Rozhovor jsme natáčeli ještě na jiném festivalu, na Czech Music Crossroads v Ostravě, kde tato trojice společně se skupinou Něha zastupovala slovenskou hudební scénu. Na závěr si poslechneme ještě skladbu Poruna Cabeza, jejímž autorem byl Carlos Gardel, přezdívaný Král Tanga. Rozhovor vedl a pořad připravil Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

Když bez hlavostvým okem klidně měříš a čtupen sám, že nejsi bez hlaví, když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, když sa obelhávám neupadat v lež, když nenáviděn sám si beze zloby, slov cnosti nadarmo však nebereš.

nemůžeme podlehnout smění, když hloubat znáš a dovedeš přece žít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt. Když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova, lstí bídáků jsou pošlapána v kam. Když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu lopotíš se dál. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem.

tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když zpracen s davem uchováš si hrdost a nesmíš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase

na jich od řeky. Vody jsou zelené, tak jako na jaře nebe. Tam na jich od řeky, tam vidím tebe, tam v pestrém člunu, tam se mi zdáš, když zašelestuji.

kluk a kočka poptávali na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné, ať se nebojí, jen musí počkat.

voliče. A ty mi odpustíš, když posté ztratím klíče přes kuchyňský stůl.

nad Ostravou. Letíme do noci, do nebytí.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi.

Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

a krev malých dětí. Spálíš si prsty, když chceš rožnou cvičku. Tatínek nepřijde, duní holé věty. Bůh zkouší člověka a test někdo smyčnul. Proč musí trpět Izrael, proč musí trpět Palestina? Přitom je do ráje, do háje, odevša stejně daleko. Kéž dneska pán Bůh je a kéž je s nima všema. Trestaní vina, kéž ho nezajímá.

Někde se tíha vykrátí, ale častěji se sčítá. Odpust, že nemám sílu tvoje tího nést. Šeptám si jména měst do nočního ticha.

věčnám živým. Mariupol, Bachmut, Rafah, Mosul, Aleppo. Kéž dneska pán Bůh a kéž je milostivý. Trest ani vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo. Šeptám si jména měst do nočního ticha. Šeptám si jména měst do nočního ticha. Šeptám si jména měst do nočního ticha.

stojí před zrcadlem, druhá se brouzdá parkem v listí spadlem a sčítá křivdy, jen co jich tu je. Ta věří v Boha, jiná se mu rouhá a v nás všech hoří jedna stejná touha, být jedinou, co tě miluje.

zrcadlem, druhá se brouzdá parkem v listí spadlem, sčítá křivdy, jen co jich trůje. Ta věří v Boha, jiná se mu rouhá, a v nás všech hoří jedna stejná touha, být jedinou.

pryč. Zavře se hladina, rozplynou páry. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič.

soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. října. Papež Lev XIV. Podstoupí chirurgický zákrok, při kterém mu bude odstraněn plicní nodul. Do nemocnice nastoupí zítra, tedy v úterý 13. října předpolednem. Dále přinášíme nedělní promluvu svatého otce, zprávu o jeho dnešní audienci pro kruh svatého Petra, relaci z tiskové konference na okraj summitu o Amoris Laetitia, které se tentokrát účastnil také předseda České biskupské konference arcibiskup Josef Nuzík. A na závěr nám velvyslanec České republiky při svatém stolci Pavel Svoboda přiblíží konferenci na téma občanská a náboženská práva v Československu v době komunismu, která v sobotu probíhala v Bolzéně. Nerušený poslech. Papež Lev XIV. Podstoupí v příštích dnech operaci plicního nodulu. Oznámil to osobně v závěru nedělní mariánské modlitby Anděl Páně na náměstí svatého Petra.
1: Carissimi.
0: Milí přátelé, při nedávných vyšetřeních mi lékaři objevili ohraničený uzlík v plicích. Byl zjištěn ve velmi raném stádiu a je dobře lokalizován. Lékaři považují za vhodné zasáhnout. Proto jsem se na základě jejich doporučení rozhodl podstoupit operaci k jeho odstranění. Zákrok je plánován na příští dny. Děkuji vám za vaši duchovní podporu a svěřuji se do vašich modliteb. Jak upřesnil mluvčí svatého stolce Matteo Bruni, operace proběhne na římské poliklinice Gemelli. K hospitalizaci nastoupí papež Lev v úterý 13. října předpolednem. Předpokládá se, že rekonvalescence potrvá zhruba jeden týden. V promluvě před modlitbou Anděl Páně vyšel papež Lev z podobenství o svatební hostině z nedělního evangelia. Zdůraznil, že odmítnuté pozvání na svatební hostinu, kterého se v tomto podobenství králi dostalo, nemůže zabránit tomu, aby se oslava konala a šířila radost.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Milí bratři a sestry, krásnou neděli. V dnešním evangeliu Ježíš mluví o svatební hostině, kterou chystá král pro svého syna. Svatba dítěte je mimořádná událost pro každou rodinu. Tento šťastný otec se chce o svou radost podělit se všemi. Pořádá hostinu a zve velké množství lidí. Svatý Tomáš Akvinský ve svém výkladu říká, že dobro má ze své podstaty tendenci šířit se. Bonum dicitur diffusivum sui. O této skutečnosti také hovoří obraz z našeho příběhu. Ve zvláštním kontextu aktuálního života. Přihodí-li se něco dobrého, zažehne se světlo, které vtahuje ostatní do účasti na vlastním štěstí. Tváří v tvář nabídce tak krásné, se ale pozvaní nepřipojují k oslavě. Naopak, stahují se a raději se nadále věnují vlastním záležitostem. Někteří jsou dokonce tak znechucení, že napadnou, ba přímo zabijí královi posly. Někdy se i tohle může stát. Dobro, které nabízíme, nedojde po každé pochopení, uznání a ocenění. Někdy se setká s nepochopením a odmítnutím. To nás však nesmí odradit. Tváří v tvář odmítnutí král neodvolá svatbu a nezruší oslavy. Naopak, rozšíří své pozvání na ještě větší zástup lidí a pošle své služebníky, aby je svolali z cest, protože radost novomanželů má být darem pro všechny. V tuto chvíli se ptejme, koho představují protagonisté tohoto příběhu. Svatý Jeroným identifikuje krále jako nebeského otce, ženicha jako Ježíše a nevěstu jako církev. Mezi účinkující ovšem patříme také my, které si Pán vyvolil, abychom s ním sdíleli své bytí a abychom spolu s ním přinášeli život. Tato svatební oslava je naší oslavou. Hodovní síň jsou naše kostely, naše domy, místa, kde žijeme a kam se každý den vrací Syn krále, Ježíš Kristus, hlásat svou lásku a očekávat naše ano. Tam se s ním setkáme, oděni jako nevěsta v bílých šatech křtu a ozdobeni šperky dobrých skutků, které nás zbližují s Bohem i mezi sebou navzájem. Radost, kterou hlásáme, tedy není strojená, nýbrž hluboká, konkrétní, skutečná, krásná jako tváře lidí, které potkáváme, pravdivá jako práce, úsměvy, slzy, stisky rukou, gesta dobra našich dnů. A je to Boží dar pro spásu světa. Prosme tedy Pannu Marii, Matku Páně, ať nám pomáhá růst v této radosti a hlásat ji vždy a všude, dokonce i tam, kde se nesetkává s pochopením. Hlásejme ji velkodušně, odvážně a s vírou. To byla promluva papeže Leva XIV. Před modlitbou Anděl Páně v neděli 11. října. Lev XIV. Dnes ve Vatikánu přijal členy katolického sdružení Kruh svatého Petra. Sdružení vzniklo v roce 1869 z iniciativy mladých lidí. Řídí se heslem modlitba, činnost a obětavost a provozuje jídelny poskytující bezplatná jídla, noclehárny a rodinné domy a podporuje charitativní činnost papeže. Je to chválihodné dílo, které uskutečňuje Pánovo přikázání lásky, jež v skrytu očekává odměnu pouze od Boha. Utváříte krásnou tvář církve, která vydává svědectví o evangeliu chudým a nejposlednějším. Děkuji vám. S odkazem na tři pilíře charismatu sdružení obsažené v jeho motu, papež řekl, že tím, co je spojuje v dokonalé harmonii, je láska. Lev XIV. Poukázal na to, že základem lásky je modlitba. Je to právě ten vztah, skrze který přijímáme stejnou lásku, k níž jsme povoláni. Vybízím vás, abyste se vrátili k Božímu slovu a k modlitbě jako k nevyčerpatelnému zdroji svého nasazení. Připomeňme, že právě členové tohoto sdružení věnovali papeži pektorál, tedy kříž, který nosí jakožto biskup. Jde o skutečně vzácný kříž, protože je zároveň relikviářem, věnovaným papeži nedlouho po jeho nástupu do úřadu.
2: Arcibiskup Josef Nuzík při dnešním briefingu svatého stolce, který se týkal setkání k 10. výročí od vydání Amoris Laetitia, odpověděl české redakci Vatikánského rozhlasu na otázku, jak vidí situaci párů sezdaných i nesezdaných a rodin v kontextu centrální Evropy a jak může církev těmto lidem pomáhat.
3: To bylo vlastně téma toho dnešního celého dopoledního programu. A bylo zajímavé, že i u toho našeho stolu jsme tam jenom čtyři Evropani a že tam jsou hodně zastoupené východní církve, jako je třeba chaldejská církev, nebo Sýrie, Irák, nebo je tam Afrika, Turecko a že všichni vnímají, nebo vnímáme tak jako nějak společně, že je dobré, že jsme na tu cestu vstoupili a že začíná to vlastně tím, že chceme dál doprovázet ty páry. Společné všem těm názorům a pohledům je, aby tyto lidé se necítili jako cizinci v církvi, aby konečně, abychom je přijali v té jejich situaci, v které jsou. Na tom se asi všichni zhodneme. A on tam nastěňoval čtyři způsoby. Ten první způsob byl takový, že to člověk přijme a je s tím ztotožněný, že je třeba rozvený, že se mu ta rodina rozpadla, neřeší to. Druhý způsob je, že nějakým způsobem využíváte služby církve pro to doprovázení. Pak je, že díky té situaci, do které se lidé dostanou, když se jim rozpadne manželství, tak je to nějak přivede blíž k církvi a začnou, že třeba někdo začne chodit na kurzy alfa, že objeví nový smysl života díky tomu, že jim něco v tom životě nevyšlo. A potom teprve ten čtvrtý způsob je vlastně, že se dál doprovází a směřuje to nějak tomu rozhodnutí, která si zatím moc ani biskupu neudělalo, jestli tam bude přijímání těch svátostí nebo nebude.
0: Myslím, že se nemýlím, řeknuli, že vy, vaše eminence, jste jedním z nejvíce známých a vážených služebníků svatého stolce. Napsal papež Lev XIV. V listu adresovaném kardinálu Re po jeho rezignaci na funkci děkana kardinálského sboru. Od 9. října jej na tomto prestižním místě vystřídal filipínský kardinál Luis Antonio Tagle. Kardinál Giovanni Battista Re stál v čele kardinálského kolegia od roku 2020 a před 2 lety jej papež František v této funkci potvrdil, přestože dosáhl věku 90 let. Byl to právě on, kdo pak kázal na Františkově pohřbu i pro kardinály vstupující do konkláve, které zvolilo papeže Lva, ačkoliv sám se jej kvůli věkové hranici již nezúčastnil.
2: Velvyslanec při svatém stolci Pavel Svoboda se 10. října účastnil mezinárodní konference na téma občanská a náboženská práva v Československu mezi roky 1948 a 1989. Konference byla podle jeho slov zajímavá i tím, že Bolzéna má specifický historický vztah k našim zemím kvůli známému eucharistickému zázraku českého kněze Petra. Ten při své cestě do Říma, právě v Bolzéně, zapochyboval o proměňování páně při eucharistii a odpovědí mu byl zázrak, který se stal bezprostředním impulzem k ustanovení slavnosti těla a krve páně pro celou církev, kterou papež Urban IV. Oficiálně vyhlásil v roce 1264. Na otázku, co pana velvyslance na konferenci jako právníka zaujalo, v odpovědi pro českou redakci Vatican News řekl.
4: Tak mě zaujalo především, že vůbec tomuto tématu se věnovala na takovémto místě pozornost, což znamená, že pronásledování církve za totality u nás je téma, které rezonuje. V tomto smyslu vystoupili někteří odborníci nejenom s obecným popisem pronásledování církve u nás v té době, ale specificky k nedávnému blahořečení kněží Bully a Drboli a potom otec Slepčan tam rozebíral případy biskupů Vojtašáka, Buzalky a Gojdy. Takže to téma bylo nejenom obecně pokryto, ale bylo pokryto i konkrétními případy z historie.
2: V čem myslíte, že bychom se měli poučit z minulosti?
4: Poučení z minulosti je v tom, že porušení náboženských práv, které vede k pronásledování, je signálem, že ani s ostatními lidskými právy to patrně nebude v pořádku. Ostatně o tom svědčí nebývalý rozsah aktuálního náboženského pronásledování, jak řekl jeden z přednášejících, vlastně ten rozsah aktuálně je větší, než možná kdy v historii byl, což samozřejmě souvisí i s počtem obyvatel této planety. A tomuto tématu ostatně bude také věnována nadcházející červená středa na konci listopadu, jako každým rokem jde o den obětí náboženského pronásledování.
0: Říká velvyslanec České republiky při svatém stolci Pavel Svoboda. A to je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví
2: David Válka
0: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Krátce před 6. hodinou nabízíme myšlenku na den, která bude z promluvy papeže Lva na svatopetrském náměstí z neděle 11. října.

Milí bratři a sestry, krásný den. V nedělním evangeliu Ježíš mluví o svatební oslavě, kterou chystá král pro svého syna. Svatba dítěte je mimořádná událost pro každou rodinu. Tento šťastný otec se chce o svou radost podělit se všemi. Pořádá hostinu a zve veliké množství lidí. Svatý Tomáš Akvinský říká, že dobro má ze své podstaty tendenci se šířit. Bonum dicitur diffusivum sui. Dobro se šíří samo sebou, samo od sebe. O této skutečnosti také hovoří obraz z našeho příběhu ve zvláštním kontextu aktuálního života. Přihodí-li se něco dobrého, zažehne se světlo, které vtahuje ostatní do účasti na vlastním štěstí. Tváří v tvář tak krásné nabídce se ale pozvaní nepřipojují k oslavě. Naopak, stahují se a raději se dál věnují vlastním záležitostem. Někteří jsou dokonce tak znechucení, že napadnou, ba přímo zabijí královi posly. Někdy se i tohle může stát. Dobro, které nabízíme, nedojde po každé pochopení, uznání, ocenění. Někdy se setká s nepochopením a odmítnutím. To nás však nesmí odradit. Tváří v tvář odmítnutí král neodvolá svatbu a nezruší oslavy. Naopak, rozšíří své pozvání na ještě větší zástup lidí a pošle své služebníky, aby je svolali z cest, protože radost novomanželů má být darem pro všechny. V tuto chvíli se ptejme, koho představují protagonisté tohoto příběhu? Svatý Jeroným identifikuje krále jako nebeského otce, ženicha jako Ježíše a nevěstu jako církev. Mezi účinkující ovšem patříme také my, které si pán vyvolil, abychom s ním sdíleli své bytí a abychom spolu s ním přinášeli život. Tato svatební oslava je naší oslavou, hodovní síň jsou naše kostely, naše domy, místa, kde žijeme a kam se každý den vrací syn krále, Ježíš Kristus, hlásat svou lásku a očekávat naše ano. Tam se s ním setkáváme, oděni jako nevěsta v bílých šatech křtu a ozdobení šperky dobrých skutků, které nás zbližují s Bohem a mezi sebou navzájem. Radost, kterou hlásáme, tedy není strojená, nýbrž hluboká, konkrétní, skutečná, krásná jako tváře lidí, které potkáváme, pravdivá jako práce, úsměvy, slzy, stisky rukou, gesta dobra našich dnů. A je to Boží dar pro spásu světa. Prosme tedy panu Marii, matku páně, ať nám pomáhá růst v této radosti a hlásáme,

Je 13. října Mezinárodní den snižování rizika přírodních katastrof. Katolický kalendář ukazuje na anglického krále z 11. století svatého Eduarda. Maltéští rytíři slaví svátek zakladatele blahoslaveného Gerarda, zesnulého v Jeruzalémě roku 1120. A v kalendáři občanském má svátek Renáta, jméno pochází z latiny a znamená znovu zrozená. Tak nositelka jména Renáta, blahopřejeme k dnešnímu svátku. Na Proglasu nás v následující půl hodince čeká ranní modlitba, kterou zahájíme četbou dnešního evangelia.

Z 11. kapitoly podle Lukáše. Když Ježíš domluvil, pozval ho jeden farizeus k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl. Pán mu však řekl, ano, vy farizeové vnějšek číše a talíře očišťujete, ale vaše nitro je plné loupeže a špatnosti. Pošetilci, copak ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté.

0: A po četbě Evangelia je čas na modlitbu ranní chval. Dnes s vámi pomodlí Natálie.
1: A Jiří.
0: Prožíváme úterý 28. týdne v mezidobí. Všechny dnešní texty budou ze 4. týdne žaltáře v novějším vydání breviáře od strany 1296. 1296. Ve starším od strany 1166. 1166. Ještě zopakuji všechny dnešní texty od stran 1296 nebo 1166. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání, sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.

0: Můj milý člověče, zpívej nebes králi, slyš, jak z rána vesele ptactvo Boha chválí.
1: Chválí stvořitele, Pána nebeského, vroucí vzdává jemu dík za ochranu jeho.
0: A ty, Boží obraz, dílo jeho ruky, meškáš jemu věnovat vděčné písně zvuky.
1: Poděkuj teď vroucně Bohu za ochranu, na celý čas života odevzdej se Pánu.
0: On tě bude otcem, vodit bude tebe, jeho láska sešle ti požehnání z nebe.
1: V každé trpké zkoušce poskytne ti síly, najdeš pokoj, jehož svět nikdy neudílí. Chci tě, Hospodine, chválit celým svým životem, chci se ubírat cestou bez úhonu.
0: O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat, tobě, Hospodine, chci zahrát.
1: Chci se ubírat cestou bez úhonu, kdy ke mně přijdeš.
0: Chci kráčet v nevinnosti srdce ve svém domě.
1: Nepostavím si před oči nic hanebného.
0: Nenávidím toho, kdo jedná zvráceně. Ke mně se nepřidruží.
1: Příčí se mi zkažené srdce. Nechci znát nic zlého.
0: Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá, toho zahubím.
1: Pyšného očima a nadutého srdcem toho nesnesu.
0: Svým zrakem budu hledat věrné v zemi, aby přebývali se mnou.
1: Kdo kráčí životem bez úhoně, ten mi bude sloužit.
0: Nebude bydlet v mém domě, kdo jedná lstivě.
1: Kdo mluví lživě, před mýma očima neobstojí.
0: Denně chci hubit všechny bezbožníky v zemi, abych vyplenil z Hospodinova města všechny pachatele nepravosti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Chci tě, Hospodine, chválit celým svým životem, chci se ubírat cestou bez úhonu. Nevzdaluj od nás, Pane, své milosrdenství.
0: Požehnaný jsi, Pane Bože, našich otců, a chválihodné a velebené je tvé jméno na věky.
1: Neboť jsi spravedlivý ve všem, co jsi nám učinil.
0: Zhřešili jsme, špatně jsme jednali, když jsme od tebe odpadli. Chybili jsme ve všem.
1: Nevzdávej se nás navždy pro své jméno, neruš svoji smlouvu.
0: Nevzdaluj od nás své milosrdenství pro Abraháma, svého miláčka, pro Izáka, svého služebníka a Izraele, svého svatého.
1: Jimž si slíbil, že jejich potomstvo rozmnožíš jako hvězdy nebes, jako písek na mořském břehu.
0: Ach, Pane, malými jsme se stali před všemi národy. Pokoření jsme dnes na celé zemi kvůli svým hříchům.
1: Nemáme v tento čas ani hlavu, ani proroka, ani vůdce. Není celopal, žertva, nekrvavá oběť ani kadidlo.
0: Nemáme místo, kam bychom přinesli před tebe své prvotiny a nalezli milosrdenství.
1: Přijmi nás aspoň pro zkroušenou mysl, pokoru ducha.
0: Jako celopal beranů a bíků, jako 10 000 tučných beránků.
1: Tak ať je dnes před tebou naše oběť, ať se ti líbí, že tě zcela následujeme, aby nebyli zklamáni ti, kteří doufají v tebe.
0: Celým srdcem tě nyní následujeme, bojíme se tě a hledáme tvou tvář.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Nevzdaluj od nás, Pane, své milosrdenství. Bože, zaspívám ti novou píseň.
0: Veleben buď Hospodin, má skála. On učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.
1: On je mé milosrdenství, mé útočiště, má pevnost a můj zachránce.
0: Můj štít a můj útulek, on mi podmaňuje národy.
1: Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš? Co je smrtelník, že na něho myslíš?
0: Člověk se podobá vánku, jeho dny stínu, který přechází.
1: Hospodine, skloň svá nebesa a sestup, dotkni se hor a budou dýmat.
0: Sešli blesk a rozprašené přátelé, vystřel své šípy a poděs je.
1: Stáhni svou ruku z výšin, vytrhni mě a vysoboď z přívalu vod a z ruky cizáků.
0: Jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.
1: Bože, novou píseň ti zaspívám, na harfě s 10 stranami ti zahrají.
0: Tobě, jenž dáváš králům vítězství, který se vysvobodil Davida, svého služebníka.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, zaspívám ti novou píseň.
0: Vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě. I když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jeste. Pojďte a kupujte bez stříbra a zadarmo víno a mléko.

0: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova.
1: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova.
0: Přicházím na úsvitě a o pomoc volám.
1: Spoléhám na tvá slova.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova. Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele, z radu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna, ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Bůh nám dává tento nový den, abychom ho radostně chválili a posiluje naši naději. Proto ho s důvěrou prosme.
1: Oslav své jméno, Bože, a vyslyš nás. Bože, Otče našeho Spasitele Ježíše Krista,
0: vzdáváme ti díky, že jsi nám skrze něho dal poznání a nesmrtelnost.
1: Dej našim srdcím pravou pokoru,
0: abychom se podřizovali jeden druhému z úcty ke Kristu.
1: Vlej nám, svým služebníkům, svého ducha,
0: abychom se měli navzájem upřímně rádi jako bratři.
1: Ty jsi přikázal člověku, aby svou prací ovládal svět.
0: Pomáhej nám, aby tě naše práce oslavovala a posvěcovala naše bratry.
1: Oslav své jméno, Bože, a vyslyš nás.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, dej nám více víry, abychom tě chválili s vnitřní opravdovostí a podle tvé vůle přinášeli trvalý užitek. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

V úterý 28. týdne v mezidobí čteme začátek knihy proroka Zachariáše, celou první a část druhé kapitoly. Podtitul Vidění znovu vybudovaného Jeruzaléma. V 8. měsíci, v 2. roce Dariovy vlády, Hospodin oslovil proroka Zachariáše, syna Berechiáha, syna Idova, a řekl: Hospodin se velmi rozhněval na vaše otce, ale řekni jim, tak praví Hospodin zástupů, obraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, k nímž dřívější proroci volali, tak praví Hospodin zástupů, odvraťte se od svého špatného chování i od svých zlých myšlenek, ale oni neslyšeli a o mě nedbali, praví Hospodin. Vaši otcové, kde jsou? A proroci mohou žít navěky? Nedostala se snad k vašim otcům má slova i mé příkazy, které jsem uložil svým služebníkům, prorokům? Obrátili se tedy a řekli, jak Hospodin zástupů hrozil, že bude s námi jednat podle našeho chování a našich skutků, tak s námi jednal. 24. dne 11. měsíce, to je měsíc Šebat, z 2. roku Dariovy vlády, Hospodin oslovil proroka Zachariáše, syna Berechiáha, syna Idova, a ten řekl: Měl jsem v noci vidění. Hle, muž seděl na ryšavém koni, který stál mezi mirtovými keři, a ty byly v hlubině. Za ním byly koně ryšaví, plaví a bílí. Zeptal jsem se, k čemu ti zde jsou, můj pane? Anděl, který se mnou mluvil, mi odpověděl, já ti ukážu, co to znamená. Tu se ujal slova ten muž, který stál mezi mirtovými keři. To jsou ti, které poslal Hospodin, aby procházeli zemi. Odpověděli Hospodinovu andělu stojícímu mezi mirtovými keři, procházeli jsme zemi a hle, celá země přebývá v pokoji. Tu se ujal slova Hospodinův anděl a řekl, Hospodine zástupů, jak dlouho ještě nebudeš mít slitování s Jeruzalémem a judskými městy, na které se hněváš? Je to už 70. rok. Na to odpověděl Hospodin andělovi, který se mnou mluvil dobrotivými, utěšujícími slovy. Anděl, který se mnou mluvil, mi řekl, ohlas toto, tak praví Hospodin zástupů, horlím pro Jeruzalém a Sion velkou horlivostí, ale velmi se hněvám na spupné pohany, kteří překročili míru, když já jsem se hněval jen málo. Proto tak praví Hospodin, s milosrdenstvím se zase obrátím k Jeruzalému. Můj dům bude v něm vystaven, praví Hospodin zástupů, znovu bude natažen měřický provaz v Jeruzalémě. Ohlas ještě toto, tak praví Hospodin zástupů, ještě budou oplývat má města blahobytem, zase potěší Hospodin Sion, a znovu si vyvolí Jeruzalém. Zdvihl jsem oči a měl jsem vidění. Hle, čtyři rohy. Zeptal jsem se anděla, který se mnou mluvil, co mají znamenat. Odpověděl mi, to jsou ty rohy, které rozptýlili obyvatele Judy, Izraele a Jeruzaléma. Hospodin mi ukázal čtyři kováře. Zeptal jsem se ho, co ti zde mají dělat? Řekl mi, to jsou rohy, které rozptýlili Judu na jednotlivé muže, takže nikdo z nich nezdvihl hlavu. Přišli tedy ti zde, aby poděsili pohany, aby srazili rohy těch, kteří zdvihli roh proti judské zemi a rozptýlili její obyvatele.

Je 6 hodin 30 minut úterý 13. října. Vy posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Dnes je Mezinárodní den snižování rizika přírodních katastrof. Katolický kalendář ukazuje na anglického krále z 11. století svatého Eduarda. Maltéští rytíři slaví svátek zakladatele blahoslaveného Gerarda zesnulého v Jeruzalémě roku 1120. Listem dvorské kanceláři před 245 lety císař Josef II. Rozhodl veřejně vyhlásit toleranci vůči nekatolíkům a stanovil zásadní směrnice pro její provedení. K vyhlášení takzvaného tolerančního patentu došlo později, nese ale datum 13. října 1781. Před 155 lety zemřel vynálezce kostkového cukru, rakouský ředitel dačického cukrovaru Jakub Krištof Rad. 85 let uplynulo od smrti sochaře, architekta a grafika Františka Bílka, symbolisty období secese muže víry. 47. narozeniny dnes slaví plzeňský biskup církve Československé husitské Lukáš Bujna. 71 let se dožívá františkán páter Jan Maria Vianney Dohnal, duchovní správce farnosti Moravská Třebová. 85 má americký písničkář Paul Simon, někdejší polovina dua Simon a Garfunkel. A svátek má Renáta, jmenuje z latiny a znamená znovu zrozená. Renátám tedy k dnešnímu svátku přejeme vše dobré. A jaké bude počasí? Jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později večer se v Čechách místy také vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů Celsia, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 a na Šumavě 10 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu nabídneme v následujícím čase přehled očekávaných událostí, potom to bude ranní zíváček pro naše nejmenší posluchače v 6 hodin a 45 minut, soutěžní pořad po ránu a v 7 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď pokračujeme ranním hudebním proudem, bude nám hrát kapela Oboroch.

To byla píseň 40. noc a kapela Oboroch. A teď už přehled očekávaných událostí s datem 13. říjen 2026. Ve Vatikánu se koná ještě dnes a zítra mezinárodní setkání biskupů o situaci současných manželství a rodin k 10. výročí vydání dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia. Předsedové biskupských konferencí ze všech kontinentů debatují s odborníky a s těmi, kterých se téma přímo týká. O společenských trendech a výzvách pro církev. Papež Lva 14. dopoledne přijmou do římské nemocnice Gemelli, kde podstoupí operaci plicního nodulu. Jeho rekonvalescence by měla trvat přibližně týden. Mobilní telefony a tablety požehná v Bratislavě tamní pomocný biskup Josef Halko. Akce inspirovaná odkazem svatého Karla Akutise připomene, že moderní technologie mohou sloužit ke komunikaci, pomoci druhým i šíření evangelia. A v moravské metropoli zahájí 10. ročník mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno. Pětitýdenní akce, která nese motto Kořeny, slibuje dosud nejrozsáhlejší program ve své historii. Dnes večer zazní derniéra opery Osud v režii Roberta Kársna pod taktovkou Tomáše Hanuse. Tolik z očekávaných událostí.

0: Ahoj holky a kluci, dobré ráno vám všem, doufám, že jste se dobře vyspali. A k vašemu probouzení je tu opět ranní zíváček, tak vás už všechny zvu k poslechu a také soutěži. Dneska budeme opět navštěvovat náš pohádkový bazar. A než se tady vydáme za dobrodružstvími a začneme nový den, pojďme se na chvilku zastavit, sklidnit a otevřít své srdce, společně poděkovat a poprosit o požehnání pro dnešní den. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, je tu nové ráno. Na začátku dne bychom tě chtěli pozdravit a poděkovat tě za odpočinek. Prosíme tě, pomáhej nám, abychom dnes nezapomínali na to, že nás máš rád a že jsi s námi. Prosíme o ochranu a požehnání pro všechno, co budeme dnes dělat. Amen. A po modlitbě se tady pustíme první dnešní písničku a hned po ní se vrhneme na soutěž. Písnička je Královna koloběžka.
1: Napadla mě během dneška kolo, kolo, koloběžka. Ta by stála za pokus. Kolo jízda, poloklus. Dospělí to neocení. Pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí,

0: překážkou,
1: ubrzíme to podrážkou.
0: Kdo neumí řídit,
1: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
0: Setkáme-li se s poruchou,
1: dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem,
1: okamžitě zahneme.

po písničce už tady odemykáme náš pohádkový bazar, místo, kde se práší na ty nejúžasnější věci z našich oblíbených pohádek. Jak jistě víte, každé úterní ráno spolu vybalujeme z krabice jeden tajemný předmět a vaším úkolem je poznat, o jaký předmět jde, případně z jaké pochází pohádky. Tak se připravte, telefonní číslo k nám do studia je 739 850 345. 739 850 345. Tak jdeme na to.

0: Dneska se mi do bazaru dostala věc z jedné slavné české pohádky. První, co mě zaujalo, je ta úžasná vůně čerstvě upečeného pečiva. Tato věc se skládá ze dvou úplně obyčejných věcí, které máte doma v kuchyni i vy. Jedno je tedy to zmíněné pečivo a druhé je takové bílé a nadýchané. Tento předmět není ale vůbec tak obyčejný, jak by mohl vypadat. Dokáže totiž vyléčit nemoc, na kterou jsou všichni doktoři i učení profesoři krátcí. Za to na to přišli dva hrdinové, Drvoštěp a bývalý loupežník, který spíše než loupit umí pracovat a zná dobré vychování. No a tento předmět jim pomohl vyléčit jednu princeznu, která dlouho stonala. Tak pokud si vzpomenete, co za předmět se zde ukrývá, můžete to zavolat na číslo 739 850 345 a já už zvedám telefon. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak je tam?
1: Janička.
0: Ahoj Janičko, voláš poprvé?
1: Jo.
0: Jo, tak to mám velkou radost. Tak nám řekneš, jaká věc to je?
1: Chleba s tvarohem.
0: Perfektní, je to tak. Super. A věděla bys, jaké pohádky? To už je mimo soutěž. Tak jo, tak já ti prozradím, že to je Lotrando a Zubejda, ale ty si to určitě věděla. Tak jo, Janičko, tak já tě asi nebudu trápit. Já ti sice chleba s tvarohem ti nemůžu poslat takhle po drátě, ale můžu ti nabídnout písničky a ty je můžeš někomu věnovat. Tak mám tady dneska právě z pohádky Lotrando a Zubejda. Nám se stalo něco překrásného, Mniše jsou těžší, anebo Pod dubem za dubem. Tak jakou si vybereš?
1: Přestalo něco překrásného.
0: Dobře, tak tu pustíme a komu ji budeš chtít poslat?
1: Mámě, sestře, tátové a vše, kdo poslouchají.
0: Dobře, tak všem posíláme tuto hezkou písničku. Já ti moc děkuju, že jsi zavolala, že jsi byla odvážná a určitě zase někdy zavolej. Budu se těšit. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.

A jsme zpátky v ranním zíváčku. Po soutěži náš pohádkový bazar jsme pro dnešek zamkli a dnešní rekvizita chleba s tvarohem, který vyléčil princeznu Zubejdu, byla tedy správná odpověď, tak se k této rekvizitě pojďme ještě povědět pár slov. Pohádka Lotrando a Zubejda byla natočená podle předlohy Karla Čapka z Devatera pohádek. Je to spojení velké pohádky doktorské a druhé loupežnické pohádky. A pro ty, co tuto pohádku napsanou podle Karla Čapka úplně neznají, tak si pojďme připomenout, že princezna Zubejda dlouho stonala a nikdo nevěděl, co jí je. Až náš český drvoštěp Drnec s Lotrandem vykáceli stromy před jejím oknem, aby k ní mohlo sluníčko. A když při té práci vyhladověli, vytáhli ze šátku obyčejný chleba s tvarohem. Vůně poctivého jídla princeznu vytáhla z postele, chleba jí zachutnal, vrátila se jí síla a určitě v tom hrálo roli také to, že byla do Lotranda zamilovaná. Z této pohádky nám také může plynout velké tajemství pro všechny, komu se třeba ráno nechce vstávat do školy nebo do školky. Práce šlechtí člověka a poctivá svačina dává sílu. Tak si na to můžete vzpomenout, až dneska budete ve škole svačit a určitě všecko sněste. Tak jo, já už se s vámi pro dnešek rozloučím, mějte se hezky, doufám, že vás ranní zíváček bavil, budu se na vás zase těšit příště, nezapomeňte poslouchat zítra ve stejný čas v 6.45 a budou nás čekat hudební nástroje.

0: Zprávy v tuto chvíli přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Je úterý 13. října, o 7. hodině se vám hlásí Ranní Plus, Martina Mašková
2: a Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus.
2: Co máme na plusu v tematické nabídce příštích minut? Jak se vyvíjí jednání o koalicích v Praze nebo Brně?
1: Česká vláda považuje návrhy změn systému emisních povolenek ETS2 za nedostatečné. Jaké z evropských zemí chce získat na svou stranu?
2: Dnes se dozvíme údaje o zářijové inflaci. Potvrdí se předpoklad statistiků, že rostla 2,5% tempem?
1: Zprávami i tuto hodinu uvodí Monika Vrchotová.
4: Hezké ráno. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze se dnes dopoledne sejdou na jednání o koalici s Prahou sobě. Odpoledne budou mluvit také se zástupci Pirátů. Starostové už se včera sešli na jednání s koalicí Spolu pro Prahu. Podle lídra

0: prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by takové setkání bylo vzrušující. Řekl to potom, co Severní Korea otestovala balistickou raketu. Severokorejská agentura upřesnila, že test potvrdil úspěšnou technickou modernizaci klíčové části střely.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
2: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
0: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí začít hned začátkem příštího roku. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu 1000 nejohroženějších obcí v Česku.
3: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
4: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí, udržovali v tomto stavu.
3: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
5: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
3: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Španělský král Felipe VI. A královna Letícia dnes navštíví exklávu na marockém pobřeží Ceuta. Město zažilo na konci července invazi více než 70 tisíc migrantů z Maroka. Většina se jich několik dnů po vniknutí do exklávy vrátila. Několik tisíc jich tam ale podle úřadů stále zůstává.
6: Naposledy byl v Ceutě otec dnešního krále Juan Carlos I. v roce 2007. Na rozdíl od něj Felipe s Letícií na africké pevnině i přespí. Ve středu je totiž čeká návštěva druhé španělské exklávy na marockém pobřeží Melii. V Ceutě se královský pár setká s představiteli místní samosprávy. Na muslimském hřbitově Sidi Embarek si při ekumenickém obřadu připomenou 80 lidí, kteří se utopili při červencovém pokusu dostat se z Maroka do Ceuty. Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Plusu. Pracovníci ski areálu Monínec na hranici Středočeského a Jihočeského kraje začali vyrábět sníh na zimní sezonu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale lidé na svah chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
7: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhodneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý.
0: Do druhého ročníku mise Zero G se po žácích můžou ode dneška zapojit také učitelé. Zaregistrovat se dá na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. 26 vybraných kadetů si spolu se 2 učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Přihlásit se můžou pedagogové základních i středních škol, popisuje vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
8: Nemusí se jednat nutně o fyzikáře, chemikáře, učitele IT nebo zeměpisu, ale může se jednat i o učitele, kteří neučí tento tvrdě takzvaně STEM předmět spojený s vesmírem. Takže my opravdu chceme vidět, jakou kreativitu dokáže ten učitel použití vesmíru do výuky vnést.

0: My se teď na plusu podíváme na silnice. Dálnice D2 je z Brna do Bratislavy. Za Břeclaví opět průjezdná. Na 52. kilometru se kolem nehody dá projet jedním pruhem a kolona se rozjíždí. Hodně plné jsou příjezdy po dálnicích do Brna. Na D1 z Ostravy kolona od Rousínova z kilometru 215 a zdržení asi 20 minut. Na D2 z Bratislavy kolona před D1 od Blučiny ze 7. kilometru na půl hodiny. Na dálnici D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně před omezením u Pražského okruhu na prvním kilometru, zdržení od Rudné ze 4. kilometru asi 20 minut. A na silnici 3 z Benešova do Prahy je kolona před Senohraby asi na čtvrt hodiny. V Praze už je teď velmi silný provoz, brzdí ho třeba omezení Vekbelské směrem k Ústecké dálnici. V Letňanech se projíždí jen jedním pruhem a kolona je z Novopatské z Černého mostu na 30 minut a ucpává se i Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, tady se zdržíte půl hodiny a kolona na 20 minut je i v Liberecké z Letňan do Holešoviček a do Blanky. Dobře dojeďte. Dnes nás čeká zpočátku slunečný den, i když místy ho teď ještě halí mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne pak bude od západu postupně přibývat mraků a večer se v Čechách přidá lokálně i déšť. Teploty dnes 12 až 16 stupňů při déle trvající mlze kolem 9. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými.

Vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Druhým dnem pokračuje celostátní veřejná sbírka Bílá pastelka. Ta už téměř 3 desetiletí pomáhá financovat služby pro nevidomé a slabozraké lidi z celého Česka. V ulicích je možné potkat dobrovolníky a přispět nevidomým na plnohodnotný život.
2: Víte, když člověk přijde o zrak, tak se najednou ocitne v úplně nové životní situaci. Ty věci, které do té doby dělal automaticky, jako je cesta do práce, nákup, používání telefonu nebo počítače nebo prostě vyřizování běžných záležitostí, tak se najednou stanou velkou výzvou. A naším cílem je pomoci takovému člověku se v této nové situaci zorientovat a vrátit se co nejvíce k samostatnému a soběstačnému životu. Bílá pastelka pomáhá vlastně po celé republice poskytovat zdarma odborné služby, které lidem pomáhají získat zpátky co největší samostatnost. Ať už je to sociálně právní poradenství, nebo nácvik chůze s bílou holí, práce s počítačem a s moderními technologiemi, výuka brailského písma, výcvik vodících psů, anebo různá podpora při hledání zaměstnání. Nejde jenom o tyto služby konkrétní, odborné, ale zároveň i vytváříme prostor, kde se tito lidé mohou potkávat, sdílet svoje zkušenosti, vzdělávat se nebo prostě trávit čas s ostatními. Rádi bychom, aby vlastně po ztrátě zraku se lidé neuzavřeli doma, ale aby mohli dál žít aktivní život, a právě k tomu výtěžek sbírky Bílá pastelka napomáhá.
1: Informovala Irena Hořejší ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a představila iniciativu, která propojuje jednotlivce, firmy, školy i organizace v podpoře lidí se zrakovým postižením.
2: Minuta dobra vznikla vlastně na základě podnětů od lidí, protože každý rok se nás řada lidí ptá, co mají dělat, když během sbírkových dnů v ulicích nepotkají dobrovolníky Bílé pastelky. Často také slýcháme, že by se chtěli zapojit společně, třeba jako kolektiv, nebo ve firmě, ve škole, nebo v nějakém spolku. No a tak jsme letos poprvé připravili minutu dobra. Chtěli jsme vlastně lidem nabídnout jednoduchou možnost, jak podpořit Bílou pastelku online, odkudkoliv a kdykoliv. Zároveň jsme chtěli podpořit i tu myšlenku společného zapojení. Minuta dobra je vlastně příležitostí pro firmy, školy nebo studentské kolektivy nebo různé spolky, přátel. Každý v životě vlastně může věnovat minutu svého času a přispět způsobem, který jemu vyhovuje, nejčastěji prostřednictvím online daru. Tam se vlastně líbí i ta symbolika té iniciativy, protože jedna minuta dobra v životě každého z nás je vlastně jenom krátký okamžik, ale když tu minutu dobra věnují dobré věci tisíce lidí, tak vznikne z toho konkrétní pomoc pro nevidomé a slabozraké po celé republice.
1: Třídenní sbírku v ulicích zakončí zítřejší koncert na Václavském náměstí v Praze. Od 15 hodin se návštěvníci mohou těšit na pestrý výběr účinkujících, pokračuje Irena Hořejší.
2: Celým tím koncertem nás provede moderátor Miloš Pokorný. Na tom koncertu vystoupí teda především umělci se zrakovým postižením. Můžete se třeba těšit na nevidomého akordeonistu, kytaristu, ti oba budou zpívat, budou hrát uskupení Braille Band studenti Dejlovy konzervatoře. Zároveň se tam lidé mohou podívat na ukázku výcviku vodících psů. My tam budeme mít svůj stánek, kde budeme ukazovat různé pomůcky pro nevidomé a šířit osvětu. A celý ten koncert vyvrcholí po 18. hodině. Vystoupí mladý zpěvák Šimon Op a jeho skupina Strippers. To bude takový vrchol večera, on vlastně zaspívá i společný duet s jednou mladou nevidomou zpěvačkou. A během toho jeho vystoupení vyhlásíme právě výsledky minuty dobra, to znamená, kolik lidí, jakou částkou přispěli v rámci té naší nové iniciativy. Pro nás tím tahákem není jenom ten program, my vlastně koncert bereme především jako velké poděkování všem, kteří tu Bílou pastelku podporují, protože bez dobrovolníků, dárců, škol, firm, které nás podporují, by vlastně sbírka vůbec nemohla existovat. A tak se tam s nima chceme potkat, poděkovat jim a společně si připomenout, že i zdánlivě malá pomoc může mít pro nevidomé a slabozraké obrovský význam.
1: Dodává na Proglasu Irena Hořejší ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

0: Výstava věnovaná eucharistickým zázrakům a svatému Karlu Akutisovi je k vidění v Milevském klášteře. Tohoto světce se zde rozhodli připomenout zejména proto, že oslovoval mladou generaci a vytvořil digitální expozici, která přibližuje význam eucharistie. Co je v klášteře k vidění, řekl pro Glasu jeho představený premonstrát Bedřich Přemysl Hanák.
1: My jsme řád eucharistický, věnujeme se úctě k eucharistii už téměř 1000 let po vzoru svatého Norberta. Také svatý Norbert byl známý mnoha eucharistickými zázraky, takže tohleto téma je nám velmi blízké a všechny ty události, které shromáždil Karlo Akutis od 13. století až do toho 21. století v těch nejrůznějších eucharistických zázracích, jsou velmi zajímavé tím, že to táhne a jeho veliká osobnost, která je inspirativní i pro dnešní mladé. Každý duchovní, každý řeholník, všichni, kdo působíme v pastorační správě, ale také všichni rodiče, snažíme se nějakým způsobem sami sebe přitáhnout ke Kristu, snažíme se ty ostatní přitáhnout ke Kristu. A moje dlouholetá zkušenost je, že jediný způsob, jak změnit člověka, je navázat živý vztah s živým Kristem a kde jinde ohledat na prvním místě než právě v Eucharistii. To si myslím velmi dobře uvědomoval svatý Karel a proto to je ten nejlepší způsob, jak vytvořit z věřícího člověka opravdu ctitele živého Krista, který naplní a změní jeho život. Tím je to vzácnější a my jsme měli v diecezi duchovní přednášku od Španělů, od lidí, kteří Karla Akutise znali, já jsem ho předtím moc neznal. A shodou okolností, když jsem jednou prohlížel internet, tak jsem tam dokonce našel i jeho relikvii, takže se mi podařilo i sehnat několik těch jeho hlasů, takže pro náš klášter jsem myslel vytvořit relikviář a budeme mít svou vlastní relikvii Karla Akutise.
0: Sdělil představený kláštera Milevsko Bedřich Přemysl Hanák. Doplňme, že výstava nazvaná Karlo Akutis, eucharistické zázraky, potrvá do 1. listopadu.

co dělá. Píseň písní, není nápěv a pár slov. A není výkřik srdce v tísni, není faninkový lov. Není solo žhavých strun a není pivo, není rum. To, co dělá píseň písní, to je textařovo um. Dej nesmyslu výraz a každej si ho koupí. U písní to není jinačí. Váháš, zdali autor je opravdu tak hloupý, jak nám ve svém textu naznačil. Kde kdo metafory kupí, chce být velký poeta. Text je uslintaný, tupý, žádná díra do světa. Jiný zase chrlí smutek, až se těšíš oběsit. Nejraději bys honem utek, ať už rychle v hrobě si. Dej nesmyslu výraz a každej si ho koupí. U písní to není jinačí. Váháš, zdali autor je opravdu tak hloupý,

Radši pořád škrtám řádky, zase další vyplavou. Listuju si blokem zpátky, hledám hudbu chytlavou. Spoustu textů už jsem zavrh, vyhodit či nedopsat. Píšu málo, mám však navrch nad tím, co chci sdělovat.

0: západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7 hodin 31 minut úterý 13. října a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Na dnešek připadá Mezinárodní den snižování rizika přírodních katastrof. Katolický kalendář ukazuje na anglického krále z 11. století svatého Eduarda. Listem dvorské kanceláři před 245 lety císař Josef II. Rozhodl veřejně vyhlásit toleranci vůči nekatolíkům a stanovil zásadní směrnice pro její provedení. K vyhlášení tzv. Tolerančního patentu došlo později, nese ale datum 13. října 1781. Před 155 lety zemřel vynálezce kostkového cukru, rakouský ředitel dačického cukrovaru Jakub Krištof Rad. 85 let uplynulo od smrti sochaře, architekta a grafika Františka Bílka, symbolisty období secese, muže víry. Před 14 lety se konala první beatifikace v Praze. Na seznam blahoslavených přibylo 14 františkánských mučedníků od Panny Marie Sněžné z roku 1611, Bedřich Bachstein a druhové. 47. narozeniny dnes slaví plzeňský biskup církve Československé husitské Lukáš Bujna. 71 let se dožívá františkán páter Jan Maria Vianney Dohnal, duchovní správce farnosti Moravská Třebová. 85 má americký písničkář Paul Simon, někdejší polovina dua Simon a Garfunkel. A svátek podle občanského kalendáře má dnes Renáta, jméno pochází z latiny a překládá se jako znovu zrozená. Tak nositelkám tohoto jména blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké úterý přinese počasí? Bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne, místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a také ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů Celsia, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 a na Šumavě 10. A bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Tolik o počasí. A co jsme si pro vás připravili na dnešní ráno? Bude to jako tradičně ranní hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Dnes o společném albu belgického instrumentálního uskupení Motyk a gruzínského ženského sboru Satanao. V 8 hodin nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9. hodiny pořad Na stole je téma. Dáša Zázvůrková je česká zpěvačka, herečka a ambasadorka dobročinných Charity Česká republika. Milan Vlasák pracuje jako vedoucí fundraisingu té stejné organizace. Proč se Dáša Zázvůrková rozhodla svým koncertem 26. října tohoto roku v Obecním domě v Praze podpořit charitu? Kdo s ní na koncertě vystoupí? Jak se do charity dostal Milan Vlasák a co mu dává sílu do jeho práce? Tyto a další otázky nabídne právě dnešní pořad, který pro vás připravila redaktorka Jana Rambousková. To je tedy pozvánka na dnešní ráno. Teď už z nebe padá ranní déšť a Pavel Bobek.

0: Městys Krucemburg si o víkendu připomene 100 let od narození kněze, varhaníka a hudebního skladatele Karla Břízy. Jeho mešní ordinárium patří k nejznámějším dílům české liturgické hudby. Podrobněji organizátorka akce a tamní varhanice Marta Rejšková.
1: Od 13 hodin začne krátká procházková hra s úkoly pro děti i dospělé po Krucemburku, kde se dovíme zajímavosti ze života právě Karla Břízy. A začátek bude v jeho rodném domě, který je na náměstí, a poznáme ho podle toho, že na něm visí pamětní deska. Ve stejném čase se otevře také interaktivní výstava nejen fotografií ze života pátra Karla Břízy, a ta proběhne na úřadu městyse v obřadní síni, a to je také na náměstí. Vrcholem bude v 16 hodin slavnostní mše na poděkování za život Karla Břízy, a ta proběhne v kostele svatého Mikuláše v Krucemburku a celebrovat bude pan biskup Jan Vokál. Pívat budou sbory, které založil páter Karel Bříza, bude to pěvecký chrámový sbor Krucemburg a Břízův sbor Kameničky. Od 18 hodin bude pokračovat slavnostní koncert, kde budou zpívány a hrány sborové skladby pátera Karla Břízy. Opět bude účinkovat pěvecký chrámový sbor Krucemburg a Břízův sbor Kameničky. Bude zde zajímavé průvodní slovo, které pronese páter Jaroslav Brož, který se přátelil s panem Karlem Břízou, a řekne nám některé vzpomínky na něj a zajímavosti.
0: Oslavy budou pokračovat v neděli, dodává Marta Rejšková.
1: V 9.30 hodin bude osvícenská mše a bude to mše svatá za krucemburské varhaníky, zpěváky a hudebníky v kostele zase svatého Mikuláše v Krucemburku, a sloužitý bude páter Jaroslav Brož, děkan teologické fakulty v Praze. Bude pokračovat též putování s Karlíčkem i interaktivní výstava fotografií. Začne od 10:30 a asi do 3 hodin odpoledne.
0: Varhanice Marta Rejšková také zavzpomínala na osobnost kněze, kterému je připravovaná akce věnována.
1: Páter Karel Břízá byl kněz, redemptorista, význačný stavitel varhan, skladatel převážně duchovní hudby. Byl to úžasný učitel, já sama jsem k němu chodila se učit hrát na varhany, a byl to hlavně milý, skromný a ochotný člověk, kterého jsme měli velice rádi. On postavil vlastně ve svém volném čase 11 tady píšťalové varhany, jsou různě tady po Čechách, jedny máme tady nejblíž v Hlinsku. Byl skladatelem tedy převážně duchovní hudby a jeho hudba, především Ordinarium pro lid, se dnes hraje v kostelech po celé České republice. Vychoval také řadu muzikantů, varhaníků a učil i další nástroje. Jako sbormistr vedl sbory v Krucemburku, Hlinsku, Kameničkách, na Svaté hoře a také v Obořišti.
0: Uzavírá varhanice Marta Rejšková, organizátorka víkendových oslav nedožitých stých narozenin pátera Karla Břízy.

0: Je 7 hodin a 45 minut, na Proglasu začíná v tuto chvíli ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Belgická instrumentální skupina Motyk a gruzínský vokální soubor Satanao vydali společné album s názvem Crossroads. Poslechneme si z něj skladbu Belter Shelter a po ní se řekneme další informace.

Představujeme si album Crossroads, které společně natočili belgická instrumentální skupina Motyk a gruzínský vokální soubor Satanau. Zatímco čistě ženský sbor pracuje s tradiční gruzínskou polyfonií, čtveřice Motyk vytváří instrumentální základ a oba světy se vzájemně ovlivňují. Hudba skupiny Motyk spojuje prvky progresivního folku, jazzové fúze a komorní hudby. Gruzínský vícehlas, s nímž pracuje sbor Satanao, je na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Název alba Crossroads odkazuje k symbolice křižovatky jako místa, kde se setkávají protiklady a kde se podle starých mytologií otevírá cesta do jiných světů či dimenzí. Z alba si poslechneme ještě skladby So Long Song a Ritual Song.

0: Poslouchali jsme belgickou instrumentální skupinu Motek s gruzínským vokálním souborem Satanao z alba Crossroads. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat rockové skupině Sugar and Spice Holding Company. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
2: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
0: A zprávy v 8 hodin přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
3: Je tu 8 hodina k poslechu další části úterního ranního Plusu. Vás zvou Martina Mašková.
4: A Ondřej Látal.
5: Český rozhlas Plus.
4: Co nás bude zajímat, jaké priority má hnutí STAN a jaké občanští demokraté při vyjednávání o koalici v Praze?
3: Španělský král a královna navštíví exklávu na marockém pobřeží Seuta, jak se chtějí angažovat v uprchlické tematice.
4: První lyžařská střediska na Českých horách začínají se zasněžováním. Mají v panujícím suchu dostatek vody?
3: Nejnovější dění na úvod shrne opět Monika Vrchotová.
6: Hezké úterní ráno. Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdříve. Ve zrychleném řízení ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
7: Ty rafinérie skutečně mají nebývalé zisky. Na jaře ta opatření stála státní rozpočet 3,7 miliardy. Teď, pokud to bude jenom v říjnu, tak to bude další, dejme tomu 1,1, a my ty peníze chceme zpět.
6: Ministerstvo také odmítá tvrzení společnosti Orlen Unipetrol, které obě české rafinerie patří. Podle Orlenu může být daň protiústavní, protože ji chce vláda zavést zpětně.

0: kauze společnosti Diag Human s Českem soudí od 90. let minulého století. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ve městech a obcích dnes pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězné hnutí STAN sejde s Prahou sobě a pak s Piráty. To stejné plánují udělat i zástupci Spolu, kteří skončili v hlavním městě druzí. Jednání pokračují taky třeba v Ostravě, Pardubicích nebo v Jablonci nad Nisou. Naopak dojednané už jsou po včerejšku koalice v Liberci a Karlových Varech. V ranním Plusu se hned po zprávách zaměříme na vyjednávání v metropoli. Při ruském raketovém útoku na Kyjev zemřeli nejméně dva lidé, dalších 11 je zraněných. Rusové udeřili taky v Charkově, drony tam zasáhly bytový dům. Charkovské úřady hlásí 8 zraněných.
2: Rusko podle předběžných údajů vystřelilo na Kyjev 6 až 8 raket S-400. Zasáhly 25 podlažní bytový dům a dopravní infrastrukturu, informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. První tři exploze se ozvaly ještě před vyhlášením poplachu. V Charkově Rusko opakovaně udeřilo na bytové domy. Celý jeden vchod se zřítil a v troskách mohou být lidé, upozornil starosta Charkova Ihor Terechov. Záchranné práce jak v Charkově, tak v Kyjevě komplikoval pokračující ruský vzdušný útok. Proudové drony Rusko vyslalo také na Oděsu a oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO by se dnes měl v Indii setkat s premiérem země Narendrou Modím. Ministr je v Indii na čtyřdenní pracovní cestě, která má pomoct českým firmám zpřístupnit tamní trh.
3: S indickým premiérem chce ministr Havlíček jednat nejen o českých investicích a exportu. Narendra Modi by podle něj mohl sehrát i klíčovou roli při ukončení války na Ukrajině.
4: Má velmi dobré vztahy jak se Spojenými státy, tak s Evropou, s Velkou Británií. Má dobré vztahy s Čínou, dokáže komunikovat s Ruskem a nepochybně má dobré vztahy i s Ukrajinou.
3: V Indii se v těchto dnech odehrává řada protivládních protestů. Bouří se mladí vzdělaní lidé, kteří nemohou najít práci. Schůzka s indickým premiérem se proto nakonec nemusí odehrát. Sdílí Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Plusu. Rozpočet státní agentury CzechTourism se nejspíš výrazně sníží. Asociace cestovních kanceláří uvedla, že zatím jediný návrh počítá se 70 miliony korun na příští rok. Agentura přitom letos měla rozpočet přes 400 milionů. CzechTourism přechází od listopadu pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová částku nepotvrdila. Výrazné škrty by ale podle ní znamenali, že agentura omezí své zahraniční zastoupení a další aktivity.
5: Jak už se bavíme o veletrzích, workshopech a tak dále. Takže dovedu si představit, že pokud by ty škrty byly nějaké dramatické, tak tyhle aktivity budeme muset hodně omezovat. A samozřejmě na poslední řadě jsou to naše marketingové kampaně na zahraničních trzích.
0: Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Rezort zároveň sníží počet pracovních míst v agentuře, chce ale zachovat její odbornost a znalost zahraničních trhů. Věnovat se tomu budeme i v našem dalším vysílání. Povodí Moravy pokračuje v opravách škod, které způsobily před dvěma lety v červnu v 5 obcích na Přerovsku bleskové povodně. Podnik na opravy vyčlenil 70 milionů korun. V Hradčanech dělníci aktuálně těží z korytaříčky šišemky na plaveniny a zpevňují břehy.
6: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin dlažby a spárování kameniva.
7: Na břehu potoka Šišemka stojím s nezávislou starostkou Hradčan Marií Galetovou.
6: Pracuje se tady o víkendech, pracují opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších desítek let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
7: Povodí Moravy chce práce tady v Hradčanech ukončit v polovině prosince. V sousedním Oldřichově, Hlinsku a především Šišmě budou ale ještě pracovat i v příštím roce. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: A jak to vypadá s dopravou? Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové velké komplikace u Sadské. Na 25. kilometru je nehoda v omezení. Kolona z kilometru 20 je asi na 35 minut. Na příjezdu do Brna po D1 z Ostravy je kolona asi na 20 minut z kilometru 215. Na příjezdu do Prahy po D5

0: z Plzně pojedete v koloně od Rudné ze 6. kilometru až na okruh k Ořechu, zdržení asi půl hodiny. Na D4 ze Strakonic do Prahy za Dobříší u Voznice na 21. kilometru je omezení a kolona na 20 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směr Troja. V polovině tunelu stojí nepojízdné auto v pravém pruhu, musí regulovat tunely. Velké zdržení je na jižní spojce od Vídeňské na půl hodiny. Ve Strakonické od Lahovice stojí asi 20 minut. Šťastnou cestu. Úterní ráno je místy mlhavé, jinak slunečné, odpoledne ale začne v Čechách a večer i na Moravě přibývat oblačnosti a později večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty dnes nejvyšší 12 až 16 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

To byla píseň Na konci světa a kapela Folk Team. Je 12 minut po 8 hodině a to je čas na očekávané události s datem 13. říjen 2026. Ve Vatikánu se koná ještě dnes a zítra mezinárodní setkání biskupů o situaci současných manželství a rodin k 10. výročí vydání dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia. Předsedové biskupských konferencí ze všech kontinentů debatují s odborníky a s těmi, kterých se téma přímo týká, o společenských trendech a výzvách pro církev. Papeže Lva 14. dopoledne přijmou do římské nemocnice Gemelli, kde podstoupí operaci plicního nodulu. Jeho rekonvalescence by měla trvat přibližně týden. Mobilní telefony a tablety požehná v Bratislavě tamní pomocný biskup Josef Halko. Akce inspirovaná odkazem svatého Karla Akutise připomene, že moderní technologie mohou sloužit ke komunikaci, pomoci druhým i šíření evangelia. V kapli svatého Antonína nad Krakovcem na Prostějovsku se uskuteční poslední letošní fatimská pobožnost. Začíná mší svatou, po které se koná prosebná adorace. Následuje světelný průvod se sochou Panny Marie Fatimské, spojený s modlitbou růžence. V moravské metropoli zahájí 10. ročník mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno. Pětitýdenní akce, která nese motto Kořeny, slibuje dosud nejrozsáhlejší program ve své historii. Dnes večer zazní derniéra opery Osud v režii Roberta Kársna pod taktovkou Tomáše Hanuse. I dnes mohou lidé po celém Česku přispět do sbírky Bílá pastelka. Ta už téměř 3 desetiletí pomáhá financovat služby pro nevidomé a slabozraké. Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou zpřístupní interaktivní vzdělávací výstavu Lidé odvedle. Formou osobního prožitku přibližuje život lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Startuje festival Hudební fórum Hradec Králové, který nabídne 4 koncerty zaměřené na orchestrální tvorbu druhé poloviny 20. století a počátku 21. století. Na vernisáž výstavy obrazů Jany Redlové a Jana Greenwalda s názvem Z jednoho kořene zve vlastivědné muzeum Jesenice. Podle autorů představuje 2 různé pohledy na svět, které spojuje láska k přírodě. A v Galerii umění v Praze pořádají charitativní aukci na podporu dětí s vážným onemocněním a jejich rodin. Výtěžek z dražby uměleckých a designérských děl podpoří nadační fond Spolu s odvahou. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Výtěžek z podzimního dobročinného bazaru v Lipštátě putuje na opravu střechy místního reformovaného kostela a na budování škol v Kongu. Sbírku jednou ročně organizuje Českobratrská církev evangelická. Její farář Petr Hudec k účelu sbírky doplnil.
2: Ten výsledek byl asi 90 tisíc korun a my vlastně to rozdělujeme. Letos jsme měli určený ten výtěžek tradičně pro manžele Schmidtovi, který konají práci v Kongu. Stavějí tam školy nebo zakládají školy na venkově pro děcka, který by neměli jinak možnost dosáhnout nějakého vzdělání, a teď konkrétně teda už několik let budujou střední zemědělskou školu s tím záměrem, aby tam vlastně i děcka zůstávali, měli vzdělání a pomáhali Kongu. Ten venkov nějak rozvíjet. Na to je část těch peněz a druhá část letos byla určena na střechu našeho kostela, který je nejstarší v Lipštátě.
1: Sbírka má vedle sociálního také ekologický rozměr. Oblečení, které se na bazaru neprodá, poskytuje církev k dalšímu využití.
2: Ten bazar na té vesnici a pro to okolí je taky dobrou příležitostí, že lidi ze sociálně slabší vrstvy si tam můžou nakoupit opravdu za hubičku. Je to pro ně dostupný, i oděvy a další věci, co nabízíme. To druhý je, že toho máme peníze i na to, aby jsme dělali dobré věci dál. Taky nám leží na srdci, aby se ty věci, teda starší, co lidi už nepoužívají, aby se využili dál. Takhle se využijou právě pro ty sociálně slabší a ty zbytky, co ten neprodaj, poskytujeme dál diakony v Broumově. Mají obchůdek, kde vytřídějí věci lepší a tam to prodávají, a to jsou platy pro jejich zaměstnance. Dál, když jsou nějaké katastrofy v Evropě, tak ještě dál se používá to oblečení, že se to vozí do těch míst, kde je to potřeba, a potom to, co už se nepoužije, tak se zpracovává například na izolace jako stavební materiál ekologický.
1: Vysvětluje Petr Hudec, farář Českobratrské církve evangelické v Lipštátě.

0: Už 3 roky pomáhá Charita Česká republika lidem v pásmu Gazy. Za tu dobu její podporu přímo využilo téměř 20 000 osob. Zatímco v prvních 2 letech směřovala pomoc především do základní zdravotní péče, dnes se stále více soustředí na duševní zdraví. Počet lidí s úzkostmi a vážnými psychickými obtížemi totiž v Gaze výrazně roste. To potvrzuje Zuzana Haníková, manažerka zahraniční komunikace v Charitě Česká republika.
1: Potřeba té pomoci se rozhodně mění. Charita Česká republika se na začátku soustředila především na základní zdravotní péči. Postupně jsme pomoc rozšířili právě i o psychosociální služby. Ta potřeba se mění právě i na té zmíněné krizové lince. V průběhu toho konfliktu se především volali i s žádostí o materiální pomoc. Nevěděli, na jaké organizace se obrátit nebo kde jim třeba mohou pomoci, ale stále více vidíme, že potřebují řešit traumata, kterými se prošli, a ty případy jsou stále častěji komplexnější, vyžadují více času a vyžadují odbornou péči.
0: Pomoc do oblasti směřuje především prostřednictvím sbírky Charita pro Gazu.
1: My se nyní soustředíme především na psychosociální podporu. To znamená, že ve spolupráci s organizací SAVA podpora ze sbírky zajišťuje provoz nepřetržité krizové linky a zároveň se soustředíme na individuální poradenství. To znamená, že naše kolegyně přímo na místě navštěvuje jednotlivé rodiny a jednotlivce a poskytuje jim ať už terapeutickou pomoc, nebo se je snaží spojit právě s další pomocí, zajistit jim zdravotní pomůcky, lepší ubytování nebo prostě cokoliv, co v té dané chvíli potřebují a je třeba možné to na místě zajistit. Určitě bych chtěla upozornit na to, že humanitární situace v Gaze je nadále velmi špatná, dodávky humanitární pomoci jsou nedostatečné a nepravidelné a jsme moc rádi a vážíme si podpory české veřejnosti.
0: Zhrnu je manažerka zahraniční komunikace z Charity Česká republika Zuzana Haníková.

0: Židovské muzeum v Praze opravuje obřadní síň pohřebního bratrstva na starém židovském hřbitově u Klausové synagogy. Vznikne tam stálá expozice věnovaná konci lidského života s částí o někdejší asanace židovského geta. Ukáže, jak historii, tak současnost pražského pohřebního bratrstva, sdělila ředitelka muzea Pavla Niklová.
1: Praha je známá Chevrou Kadyšou neboli pohřebním bratrstvem, které zde bylo založeno koncem 16. století, bylo ještě spojeno s Maharalem, s Rabbi Levem, kdy jakoby ty pohřební rituály byly poprvé institucionalizované, byly vytvořeny stanovy toho pohřebního bratrstva a vlastně tuto tradici pak od nás přejímaly i další místa v Evropě.

Je 8 hodin 30 minut úterý 13. října. Máte naladěný Proglas a dobrý poslech přeje Natálie Fajtová. Na dnešek připadá Mezinárodní den snižování rizika přírodních katastrof. Katolický kalendář ukazuje na anglického krále z 11. století svatého Eduarda. Listem dvorské kanceláři před 245 lety císař Josef II. Rozhodl veřejně vyhlásit toleranci vůči nekatolíkům a stanovil zásadní směrnice pro její provedení. K vyhlášení takzvaného tolerančního patentu došlo později, nese ale datum 13. října 1781. Před 155 lety zemřel vynálezce kostkového cukru, rakouský ředitel dačického cukrovaru Jakub Krištof Rad. 85 let uplynulo od smrti sochaře, architekta a grafika Františka Bílka, symbolisty období secese muže víry. Před 14 lety se konala první beatifikace v Praze. Na seznam blahoslavených přibylo 14 františkánských mučedníků od Panny Marie Sněžné z roku 1611, Bedřich Bachstein a druhové. 47. narozeniny slaví plzeňský biskup církve Československé husitské Lukáš Bujna. 71 let se dožívá františkán páter Jan Maria Vianney Dohnal, duchovní správce farnosti Moravská Třebová. 85. slaví americký písničkář Paul Simon, někdejší polovina dua Simon a Garfunkel. A když se podíváme do kalendáře, tak dnes uvidíme jméno Renáta, to je z latiny a překládá se jako znovu zrozená. Tak Renátam blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku, od západu přibývat oblačnosti, později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů Celsia při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 a na Šumavě až 10 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Toliko počasí. A na co se můžete ještě těšit dnes dopoledne na Proglasu? Stále pokračujeme proudem písniček až do 9 hodin, kdy vám k poslechu nabídneme pořad Na stole je téma. Dáša Zázvůrková je česká zpěvačka, herečka a ambasadorka dobročinných Charity Česká republika. Milan Vlasák pracuje jako vedoucí fundraisingu té stejné organizace. Proč se Dáša Zázvůrková rozhodla svým koncertem 26. října tohoto roku v Obecním domě v Praze podpořit charitu? Kdo s ní na koncertě vystoupí? Jak se do charity dostal Milan Vlasák a co mu dává sílu do jeho práce? Tyto a další otázky nabídne právě dnešní pořad, který připravila redaktorka Jana Rambousková. V 10 hodin nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, potom to bude 3D talk v 10 hodin a 15 minut relace Rádia 7. V 10 hodin a 30 minut vysíláme Voničku pro milovníky dechovky, kterou pro vás připravuje hudební redaktorka Helena Bretfeldová. A v 11 hodin čteme na pokračování. Opět nám bude číst sám autor Benedikt Holota ze své knihy Vzpomínek, nebyl jsem hrdina. Dnes uslyšíme 14. část.

0: Zpívala Miriam Kaiser žalm 141. A nyní se už spojíme přímo s Vatikánem, kde v těchto dnech probíhá mezinárodní setkání k 10. výročí vydání dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia Radost z lásky. Zástupci místních církví z různých zemí zde společně reflektují, co tato apoštolská exhortace během uplynulých 10 let přinesla, ale především také to, jaké otázky a výzvy před církví stojí dnes. Naše zemi na setkání zastupuje předseda České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, se kterým jsme v tuto chvíli ve spojení. Oče arcibiskupe, zdravíme vás do Vatikánu a děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Dobré ráno také. Já zdravím vás a všechny posluchače Radia Proglas z Vatikánu a z Říma.
0: Vy už máte za sebou několik dní společných diskuzí, tak co vás během setkání osobně nejvíce oslovilo nebo překvapilo? A zazněla už nějaká zkušenost ze zahraničí, o které jste si třeba řekl, že by to mohlo být inspirací pro nás?
1: Ano, ten program je plný. Začínáme vždycky ráno v 9 hodin a jenom polední siesta, která je tu obvyklá v Římě, asi ty 3 hodiny. A pak od 4 až do večera, do 7:30, do 8 hodin, pokračujeme v jednání. Co mě, už máme za sebou 4 dny, dneska už je poslední 5. den. Každý den má své téma. Bylo to téma, jak vlastně třeba, čím se potýkají dnešní rodiny. A tam je vidět, to jsem si uvědomil, že celý svět už je globalizovaný. Ty problémy, které my máme třeba v Evropě, stejně tak prožívají a mluví o nich biskupové z Indie, z Afriky nebo z jiných asijských částí. Takže toto je takové to první, co mě na tom zaujalo. A pak všichni bez rozdílu místa, kde působí, tak se snaží hledat, jak v té situaci, ve které jsou v jejich zemi rodiny, jak jim pomoci. U nás to je třeba ta ekonomická v západních zemích, ekonomická obtíž s bydlením a ze vším. No, častokrát biskupové z Asie, z Afriky se potýkají třeba s otázkou poligamie, potýkají se také s otázkou migrace a těchto bolestných témat. Já tu vnímám hlavně ten akcent na tom, abychom se znovu jako my, jako biskupové a naši spolupracovníci, kněží, pastýři církve vrátili k tomu mít zájem být blíž rodinám a využívat k tomu, a to je možná zase takové to jednotící, že víme, že to neobsáhne jenom pastýř, kněz nebo biskup, ale že potřebujeme také pomoc rodin, potřebujeme pomoc odborníků, které třeba v našich zemích už máme tento systém jaksi rozpracovaný a můžeme zase tu zkušenost předávat jiným.
0: Jedním z těch témat setkání je v těžkostech života doprovázet a podporovat. Tak jak podle vás může církev zůstat na blízku rodinám, když přijde právě nějaká krize, třeba rozpad vztahu nebo úplně nějaká jiná životní složitá situace?
1: Ano, je to takový ten důležitý akcent, který tu zaznívá, že aby se rodiny cítily v církvi jako doma. Jeden biskup tam ve svém projevu říkal, že by měli z těch slov, které my jako pastýři vysíláme k rodinám, že by v těch slovech měli cítit: rodiny, my vás milujeme. My víme, že to máte těžké, ale snažíme se vám nějakým způsobem pomáhat nejenom v té duchovní rovině, ale také v té rovině lidské odborné pomoci. Ta otázka nových vztahů, která se tu také řeší, tak všichni jsme ve stejném jakémsi bodu, že vnímáme, že se za těch 10 roků, co Via Amoris Laetitia, začalo více ve všech zemích touto otázkou zabývat, jak s rodinami po rozvodech, jak s těmi rodinami, co mají nové vztahy. A to, na čem jsme nyní všichni, tak je to, že aby i do této situace vstupovala síla evangelia. Sám jsem byl překvapený, že během těch různých meditací, přednášek, kolikrát tam vstupuje písmo svaté. nejobvyklejším a nejcitovanějším úryvkem je setkání Ježíše se samařskou ženou, která vlastně také neměla ten svůj vztah v pořádku a přitom pro ní to setkání s Ježíšem bylo životodárné. A tak to je takový třeba jeden z těch důkazů, že pořád i v té situaci ta síla Božího slova, i když tu není a ne, nějak se rozhoduje, ani se o tom nemluví, že by se prolomila ta hráz jako přístupu ke svátostem pro všechny, tak pořád se to ukazuje, že máme tolik možností, které jsme ještě nedokázali využít tak, aby rodiny v každé situaci jednotlivci cítili Boží podporu.
0: Ve zprávách ze setkání zaznívá, že rodiny mají být aktivní součástí života církve. Tak co to znamená prakticky? Jak dát těm zkušenostem manželů a rodin větší prostor ve farnostech, diecézích a tak celkově při rozhodování v pastoraci?
1: Ano, je to vlastně, tu se potkává tato slova. Jimi začal vlastně papež Lev v tom prvním středečním setkání, že nejenom my jako církev, jako pastýři jsme ti, kteří mají učit rodiny, ale že my se vlastně máme učit také z rodin. A mezi tím, že čím je dneska třeba ta rodina veliká, co tam zaznívalo, tak vícekrát se tam objevovalo slovo rezilience, že ta síla, se kterou se rodiny vyrovnávají s těmi potížemi, které potkávají ve vztazí, v ekonomické rovině, té náročnosti postarat se třeba o stárnoucí rodiče, řešit nejrůznější nemoci, postižené děti, že to je velká škola i pro nás duchovní a pro zasvěcené osoby. A toto je to zase, co umožňuje ten nový náš princip, který z církvy se učíme více víc žít, a to je ten synodální, že abychom kráčeli společně, aby to nebyl jenom hlas pastýřů církve, ale také všech, kteří vytváříme dohromady ta naše společenství.
0: Říká na Proglasu předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který se ve Vatikánu účastní v těchto dnech mezinárodního setkání k 10. výročí vydání dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia. Otče arcibiskupe, moc vám děkujeme za rozhovor, za to, že jste přijal pozvání do našeho vysílání a přejeme, ať si za setkání odvezete mnoho inspirace.
1: Děkuji, rád jsem s vámi byl touto cestou a zítra budeme závěrečnou bohoslužbou u svatého Petra vyprošovat i rodinám a já osobně rodinám z České republiky sílu a radost z toho, že tvoří a mohou tvořit toto nádherné společenství. Všechny zdravím, s Pánem Bohem.
0: Děkujeme, s Pánem Bohem, naslyšenou.

0: Vyvrcholením 33. ročníku podzemního festivalu duchovní hudby v Olomouci bude sobotní závěrečný koncert. V chrámu Panny Marie Sněžné zazní jedno z nejsilnějších děl světové duchovní literatury Verdiho Requiem.
1: Pod taktovkou Leoše Svárovského vystoupí Moravská filharmonie Olomouc, Český filharmonický sbor Brno se svým sbormistrem Petrem Fialou a mezinárodní solistické obsazení v čele s německou sopranistkou Majdou Hundelík. Dále bude zpívat Jana Sikorová alt, Tomáš Černý tenor a Martin Kurbal bas. Já posluchačům ještě připomenu, že lístky je možné zakoupit online na webu festivalu podzimní-festival.cz nebo tradičně v infocentru v podloubí radnice na Horním náměstí, anebo také hodinu před každým koncertem. Posluchače srdečně zvu a těšíme se na setkání na podzimním festivalu duchovní hudby.
0: Upřesňuje mluvčí festivalu Jitka Korpasová.

žena nese kámen velký, bílý, s otiskem mlže. Stará žena, vrásky, úsměv.

0: ráno vstane Sisyfa.
1: Sisyfa.
0: Pomodlí se.
1: Amen.
0: To se má podá plný.

francem, s chlapcem s křídly, prázdná schránka, má v nutí rukou stará.

0: Židovskou historii a kulturu připomene tuto neděli boskovický Štetlfest. Návštěvníky čeká program věnovaný židovským tradicím, významným osobnostem i hudebnímu a divadelnímu umění. Více informací má Kateřina Hefrová, mluvčí spolku Štetl.
1: Začneme v 10 hodin dopoledne, a to interaktivním workshopem, kdy návštěvníky seznámíme s židovskými tradicemi i zvyky. Povíme si třeba to, jak probíhá židovská svatba, co znamená košer, anebo jaké předměty konkrétní se používají při konkrétních náboženských obřadech. A potom ve 2 hodiny odpoledne se přesuneme do boskovického kina, kde představíme jednak naši novou knihu Tlaček, rabíní věci a svědci dějin, a hlavně na základě té knihy taky strhující příběh rodiny Plačkových, protože ten začíná právě v Boskovicích a pokračuje přes spoustu generací významných rabínů a vědců a podnikatelů až do současnosti. No a potom později odpoledne v 16 hodin nás čeká koncert pěveckého uskupení Esther Unlimited, a to v krásné boskovické synagoze, a zazní tam tradiční židovské melodie a samozřejmě se tam bude povídat taky něco o židovských svátcích, které se těm rabím po Potom celý den večer zakončíme v 18 hodin, a to divadelně hudební inscenací Touha tvořit, touha žít, která prostřednictvím hudby a autentických textů připomíná konkrétní osudy skladatelů, kteří tvořili v terezínském getu.
0: Pozvala za spolek Štetl jeho mluvčí Kateřina Hefrová.

slávička. Mezi stavy, hrámy, suknem zbožím, o těch chrám.

Františku na Valech, Vítr drápe pískovcové rány, v kořenatých mokrých základech zmrzle zívá kráter probouřený.

plavbu se dá ti někam přes vodu a kameny, kde tvůj záliv toužně zaspívá ti. Těžko hochu dneska pochopit, proč si tenkrát pažil ještě dále. Vždyť je možno žízeň utopit. Stejně tady jako na močále. Dosud slyším onen mladý řev,

kapličky stojí lavička. S dědečkem tam sedí vnoučata. Babička je totiž doma peče

0: Všechny posluchače zdraví a hezký poslech přeje Jana Rambousková. Začíná pořad Na stole je téma a dnes se budeme věnovat nestátní neziskové organizaci Charita Česká republika, která už více než 100 let pomáhá v Česku i v zahraničí. Ale také se budeme věnovat zpěvu, šanzonům, Haně Hegerové a tomu, jak to všechno souvisí s pomocí bližnímu. V pražském studiu se mnou sedí Dáša Zázvurková, zpěvačka, šanzoniérka, herečka a také ambasadorka charitního projektu Dobročinní a Milan Vlasák, vedoucí fundraisingu Charity Česká republika. Dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj.
2: Dobrý den.
0: Dášo, jak ses dostala k Charitě Česká republika?
1: Vlastně přes moji kamarádku, to můžu vlastně říct, ona to nerada slyší, ale přes Julii Růžičkou, která je spojená s Charitou. A já, když vlastně věřím konkrétní osobě, tak tím pádem vím, že ten člověk, který mi je blízký, tak pracuje s těma lidma, kterým bych já i mohla nějakým způsobem skrze svoji cestu pomoct. Takže tam to tak jako zaklaplo tak přirozeně a tak řekla bych úplně jako hezky a vlastně mám radost, že jsem mezi těma lidma, jako je tady třeba po mé pravici pan Milan.
3: Veď Milane.
2: Ano, i mě je velkým potěšením.
3: Hezký.
0: Milane, možná někteří posluchači slovo fundraising nikdy neslyšeli.

0: nejen dobročinných organizací, ale třeba i kulturních organizací, institucí, sportovních podniků a tak dále.
1: Dnešní pořad ale také natáčíme při příležitosti nadcházejícího koncertu Dáši Zázvůrkové v Obecním domě, který se uskuteční 26. října ve 20 hodin. Koncert nese název Dáša Zázvůrková zpívá Hanu Hegerovou. Vzpomeneš si na první setkání s hudbou Hany Hegerové, Dášo?
2: No tak to si samozřejmě vzpomenu už, když jsem byla malá, protože rodiče ji poslouchali a vím, že vlastně Hana Hegerová byla u nás takový fenomén. A pak jsem měla to štěstí, že jsem díky divadlu Semafor k té Haně Hegerové měla blíž. A když jsem dělala potom v Národním divadle Dobře placenou procházku, tak Hana Hegerová se přímo přišla podívat na to představení a pak si mě nechala vlastně zavolat. A to setkání bylo nádherný, protože se mě zeptala, kde mě vyhrabali. Takže já jsem řekla, já jsem z divadla Semafor, no a ona řekla, no jo, ten Jirka, ten má čuch na talenty. Takže to je krásné. Když vám řekne paní Hegerová, že z vás nespustila oči, tak já jsem si myslela, že se mi to zdá, že to je sen, co se mi právě odehrál. A paní Hegerová pro mě je skutečně neskutečný, jakoby člověk, který si vybírá nebo vybíral velice přísně svůj repertoár, svoje texty a neuhla z toho svýho směru, z té svojí cesty. A to se mi strašně líbilo, nebo líbí.
1: Ty jsi teda, jak už jsem zmínila v úvodu pořadu, také ambasadorka projektu Dobročinní. Jak ten projekt funguje?
2: No, jak ten projekt funguje, to nechám asi na Milanovi, ale jakože to, že tam je spojení s mojí osobností, mi se jako líbí, že skutečně můžu vlastně pravidelně nějakým způsobem přispívat a vlastně dávat najevo jako tu sounáležitost. A to si myslím, že je strašně důležitý. A potom řeknu samozřejmě taky náš příběh, jak jsem byla vlastně součástí jakoby pomoci lidem vlastně, když byli povodně v Jeseníku. Ale tohle to nechám teďka na tobě, Milane. To, když tak vysvětli trošku odbornějc.
0: Tedy jak projekt Dobročinní funguje? Každá organizace, která právě schání ony kýžené zdroje, dary a tak dále na svůj provoz, tak samozřejmě se soustředí hodně na to, aby získávala pravidelnou formu podpory. Pravidelné dary mají celou řadu výhod. Můžete počítat dopředu a plánovat svou činnost, když se náhodou něco stane, nějaká urgentní situace, máte k dispozici okamžité zdroje a tak dále a tak dále. A program na podporu a pravidelného dárcovství, respektive program pravidelného dárcovství jako takového, se u nás v Charitě Česká republika jmenuje Dobročinní. Jsou to ti dobročinní, je to společenství lidí, kteří pravidelně, měsíčně povětšinou přispívají na charitní účet svými dary. A ty zdroje, tímto způsobem získané, tak pomáhají lidem v Čechách i v zahraničí a také pomáhají s podporou rozvoje Charity Česká republika jako organizace. A vzhledem k tomu, že těch činností dělá Charita Česká republika neuvěřitelně moc, jim tématem vlastně činnosti je život člověka jako takový, se vším tím, co život přináší. Jak říkáme často, pomáhám lidem doslova od kolebky až po hrob, když se dostanou do nesnází. Tak věřte tomu, že těch potřeb je po celé republice strašná spousta a prostředky z dobročinných právě putují do všech možných zařízení, které pomáhají dětem, lidem bez domova, seniorům a tak dále, tak dále. Ale i zahraničí.
1: Jak dlouho už ten projekt Dobročinní funguje a pomáhá pouze lidem v České republice?
0: Projekt Dobročinní funguje přibližně 5 let a jak už jsem říkal, pomáhá lidem i v zahraničí. To znamená v oblastech zasažených válečnými konflikty, přírodními katastrofami a tak dále. Jako příklad třeba mohu uvést Ukrajinu nebo pásmo Gazy, kde Charita Česká republika působí. V současné době, ale jinak historicky, je to řada míst po světě a co se bude dít zítra a bude-li to jenom trochu možné, tak tam pomůžeme.
1: Jak dlouho už jsi ambasadorkou tohoto projektu, Dášo, a co tě vedlo k tomu se takhle k Charitě České republiky připojit?
2: Já mám, že už to budou 2 roky, říkám to správně, Milane.

0: Ten čas ale letí. Je to možné?
1: Je to možné. Ale je to pravda, protože si vím, že ty povodně byly vlastně před 2 lety.
0: Povodně byly na podzim v roce 24, tak jestli je to od té doby, tak je to 2 roky přesně.
1: Takže vidíš, že říkám správně, no. Prostě jako utíká to a já jsem vlastně šťastná, že nejenom, že člověk může pomáhat jako zpěvačka, že vlastně skrze koncerty a že se potom třeba vyberou peníze, to je hrozně hezký. A samozřejmě je to strašně jako, jak bych to řekla, je to takový přirozený pro nás, zpěváky, ale pak se mi hrozně líbí, když člověk jede do toho místa a vlastně je tam s tím štábem krizovým a dostaneš se vlastně mezi ty lidi a vlastně řešíš tam ty jejich aktuální jako věci, které oni potřebujou. A pak vlastně můžeš tu informaci dávat skrze třeba Instagram jako těm lidem napřímo, protože já jsem potom třeba přijela do Prahy a spousta mých kolegů mi říkali takový nesmysly, že jsem říkala, no jo, ale nemůžeš říkat takový nesmysly, když tam nebyla. Je to hrozná škoda, jo. Takže vlastně i jsem byla jako opravdu potěšená, že když jsem znesla tu takový ten jako dotaz, jestli bych mohla jet s nima, tak vím, že Charita byla jako ráda a Julie říkala, Dášo, jasně, prostě dáme ti holiny a jdeme do toho. A byla jsem tam asi, já nevím, 2 dny, 3 dny, či málo, protože jsem samozřejmě potom měla představení. Ale i to mi vlastně stačilo, musím říct. A jako tenhle ten zážitek, budu říkat zážitek, ve mně zůstal a zůstane vlastně navždy, protože fakt, jako když vezmeš ta říčka bělá, taková jako roztomilá, romantická, takový potůček víceméně a najednou já jsem viděla něco šíleného a pak tam vidíš ty křížky na těch domečkách a vidíš, že ty lidi se nemají opravdu kam vrátit. Tak je to fakt strašně smutný, ale mně se hrozně líbilo, jak ty lidi spolu jako fakt si soucítili a drželi při sobě a bylo to vlastně krásný tam vidět ty hasiče, ty lidi, kterým pomáhali vlastně opravdu bez nějakého nároku na honorář. Je to vlastně, jako vlastně to byl pro mě, asi pro mě to byl zážitek.
0: Je skvělé mít ambasadora, který tou charitní pomocí přímo žije, je v terénu a potom vlastně i ta jeho ambasadorská činnost je daleko autentičtější a uvěřitelnější.
2: Určitě. Možná bych měla ještě poslední otázku do tady tohoto úvodního bloku, protože charitu všichni dobře známe, všichni dobře víme, o co se jedná, ale možná ne úplně každý si to dovede představit v nějakém kontextu. Tak můžu vás poprosit, jestli byste charitu přiblížil, představil, jako byste ji třeba představoval studentům na střední škole nebo na základce, jak byste to popsal? Co je vlastně charita, co se týče struktury, kde působí, jak funguje?
0: Stejně tak, jak je obrovská charita celá, tak by stejně obsáhlá mohla být i ta moje odpověď. Pokusím se o to v kostce. Charita s velkým Ch, Česká republika, je takovou konfederací organizací všech možných velikostí. Od malých místních, mnohdy i dobrovolnických charit farních, přes středně velké charity oblastní a městské, až po velké, opravdu velké charity arcidiecezní a diecezní, které nějakým způsobem obhospodařují značnou část České republiky. Ale tito všichni dohromady tvoří charitní síť, která se nazývá Charita Česká republika. Ještě jednou zdůrazním, Charita s velkým Ch. Máme tu velkou výhodu, že se jmenujeme v podstatě jako synonymum pomoci, ale je v tom taky zakopaná trošičku i nevýhoda, že si nás lidé někdy pletou s jinými organizacemi charitativního typu. Ale pojďme dál k náplni práce. Charita Česká republika je organizací, která poskytuje služby a péči. Na rozdíl od ku příkladu různých nadačních fondů a tak dále, které distribuují prostředky přímo pro nějaký konkrétní účel. Jsme tady prostě pro určitou oblast potřeb lidí všech věkových kategorií. Čili pokrýváme jejich potřeby zdravotní, sociální a jak říkala Dáša, tak samozřejmě jsme s nimi, i když se dějí mimořádné události, živelní katastrofy, válečné konflikty a podobně. A tato síť těch služeb samozřejmě se potom diferencuje do už konkrétních zařízení typu domácí zdravotní péče, hospicové služby, domovy pro seniory, nízkoprahová centra pro děti, azylové domy pro lidi bez domova, azylové domy pro matky s dětmi a tak dále, tak dále. Těch služeb je celá řada, včetně charitních taxíků pro seniory, kteří se nemohou dostat prostě třeba na nákupy k lékaři a tak dále a podobně.
2: Děkuju za odpověď a myslím, že je čas na první píseň. Dášo, co bychom si mohli pustit?
1: Já bych možná opravdu začala hned tou písničkou Věřím v brzké lepší příští, protože to je taková písnička o naději. Vlastně měl to být původně duet s Haničkou Maciuchovou, ale my jsme to už spolu nestihli naspívat. Každopádně ta písnička vlastně vznikala z naší korespondence, co jsme měli spolu s Haničkou a co taky měli společně se svojí sestrou Silví Markovou. Ale vy uslyšíte tu písničku stejně jako duet a já jsem oslovila Hanku Holišovou, aby to se mnou naspívala. A ta písnička je skutečně o přátelství a o té naději a ten vzkaz Věřím v brzké lepší příští je přímo Hany Maciuchové.

0: odpověď skrytá.
1: Na Radiu Proglas si v pořadu Na stole je téma povídám se zpěvačkou, herečkou a šanzoniérkou Dášou Zázvůrkovou a také s vedoucím fundraisingu Charity Česká republika Milanem Vlasákem. Právě dozněla píseň Věřím v brzké lepší příští. A jak už jste ji uvedla, ta píseň se dotýká naděje. Já když jsem si procházela tvoji diskografii, tak téma tvých písní je často láska.
2: To je zajímavé, to mi říká hodně lidí, ale přitom vlastně téma lásky jsem rozkryla až ve třetím albu, Věřím v brzké lepší příští, protože já jsem do té doby vlastně o lásce nemluvila. Takže já jsem o ní začala mluvit, až když mi vlastně odešel nebo umřel můj muž, Libor Pešek, a já jsem vlastně otevřela srdce, potřebovala jsem se vypsat ze svých pocitů a brala jsem to jako takovou terapii, protože jinak do té doby jsem byla taková spíš, že jsem vždycky věnovala nějakou písničku, třeba jsem věnovala písničku parašutistům, ta písnička se jmenuje Kloboučky pampelišek, nebo jsem věnovala písničku veslařům. To byli veslaři, kteří v roce 1936 vyhráli v Berlíně olympiádu. A Hitler s Goebbelsem byli naštvaný, protože si mysleli, že vyhrajou ty jeho vlastně chlapci z Německa a oni najednou tam dřevorubci z Ameriky. Jo? Takže byla jsem vždycky taková, jako že jsem vždycky věnovala někomu tu píseň. Ale teď je fakt, že otevírám srdce a píšu o lásce.
1: Milane, já bych se teď chtěla na chviličku věnovat Dáši, takže budu pokračovat otázkou.
2: Promiň, Milane. Ty jsi pánu zatím.
3: Já jsem s láskou srostlý úplně na 100%, protože caritas ano. Est láska vlastně po latinsku a je to láska vyjádřená skutkem pomoci bližnímu. A od toho vlastně pochází název Charita. Takže já si teď budu rád si poslechnu, jak to vidí Dáša, tento fenomén.
1: Dobře. Čas Milana zase přijde, milí posluchači, ale teď bych se ráda zeptala tebe, Dášo. Pocházíš z malého města ve středočeském kraji. Je něco, co ses musela naučit, aby ses mohla pohybovat v tom hudebním světě?
2: Ježišmarja, to jsem musela naučit takových věcí. Ano, já pocházím z Votic, což je vlastně u Benešova asi 6000 městečko. A musím říct, že skutečně já jsem byla hodně naivní holčička. Jsem pořád, ale ono se to jako nemění. Ale to víš, že jsem se musela naučit brouzdat tady v těch našich, ani nebo říkat vodách, jako spíš bažinách. Musela jsem jistý věci si vlastně v sobě utřídit. Musela jsem spíš jakoby hodně věřit sama sobě a lidem skutečně, který jsou ty nejbližší, protože je často, nebo u mě to tak bylo, že spousta lidí mi vždycky jako radilo, co mám a nemám dělat, co můžu a nesmím. A já, jak jsem taková ta poslušná holčička, která byla vychovaná a má nějaký kinderstube, tak jsem si vždycky myslela, že ten starší člověk je moudrej a že to se mnou myslí dobře. Ono to tak často nebylo. Ale zase, to je strašně super, protože to mám právě v těch příbězích, v těch mých písničkách. A napsala jsem právě Milane písničku Hleď si svýho. To byl takový můj osobní manifest. Začíná to, proč mi každý chytrák radí, co mám a nemám dělat. Žij laskavě život vlastní a nech mě umím rozhodovat. To bylo taky opravdu silný úplně moje, jako říct, že a dost, víš.
3: To je hezké povzbudit druhé, ať dělají poctivě svoji práci.
1: Já myslím, že bychom si tu písničku měli později pustit.
2: Dobře, já jsem pro, hleď si svýho můžeme dát.
1: Dobře, no já mám trochu podobný životní příběh, protože taky pocházím z vesnice, z malé vesnice, ještě menší, 250 obyvatel. A když jsem přišla do Prahy, nebo když jsem se chystala přijít do Prahy, tak mi někteří lidé říkali, že budu potřebovat ostrý lokty. Souhlasíš s tím a v čem to spočívá?
2: Víš co, to ano, to mi taky říkají, potřebuješ ostrý lokty, jenže ono, to, když to v sobě nemáš, jako vlastně přirozeně, tak to nejde úplně tak jako najednou, že budeš tady mít ten štít. Ty můžeš mít takový ten svůj vlastní štít, že si řekneš, že některé věci k sobě nepustíš. A že skutečně si řekneš a řekneš těm lidem vlastně, co chceš a hlavně co nechceš. A já jsem třeba blíženec, já jsem fakt jako narozená prostě Gemini, takže to vlastně je o tom, že ten člověk je takový ten přátelský, on je sympatický, super a můžeš vlastně na něho klást veškerý možný jako nátlaky, ale a každý si myslí, že ona to zvládne, ona je bezstarostná, ona nemá žádný trápení, ona je úplně v pohodě, ona se třeba usmívá, je to super. Ale pak jednoho dne i tobě dojde ta šťáva a řekneš si a dost a ty lidi jsou překvapený, že ty řekneš dost. Takže jestli mám ostrý lokty teďka, to víš, že jsem se nějakým způsobem vyhranila. Kdybych se nevyhranila, tak jak říkal můj muž, ty jsi takový štěňátko, ty vždycky všechny vítáš, vrtíš tím ocáskem. A teď už jsem rád, když mi to vlastně říkala, teď už jsem rád, že už vím, že už taky umíš jako štěknout. Že už vlastně umíš možná třeba i kousnout. Nejsem si jistá, jestli umím kousnout, ale každopádně myslím, že už jsem vybavenější do toho života a taky, že jsem vlastně prožila ten odchod toho mýho muže, tak ve mně ti zůstalo, Janičko, nějaká vnitřní síla, ale taková vnitřní síla, která se nedá vůbec jako popsat. A ani bych to nechtěla nikomu vlastně dopřávat, protože když vám odejde člověk, který je milovaný, tak je to opravdu velká rána ve vašem srdci, bude tam ta jizva navždycky, ale zase na druhou stranu je to jistý dar, že vlastně tam to posílení, co tě nezabije, to tě posílí, tak tam opravdu tak cítím.
4: Ale souvisí to teda s nějakou těžkou zkušeností.
2: Těžkou, je to fakt těžký a proto si říkám, já nevím, jestli to tak jako, jestli to je správně nebo není to správně, ale každopádně jsem vybavená do života, řekla bych maximálně. Nevím, jak to cítíš ty, Milane, ale já
3: s charitou po boku rozhodně.
2: Viď, děkuju.
4: Tak děkujeme za připomínku, stále se bavíme samozřejmě o charitě, ale teď jsme trošičku odbočili do hudby a ještě tam chvíli zůstaneme. No. Já bych možná zůstala ještě tady u těch životních zkušeností. Budu tě citovat. Jsem to, co jsem, žiju život, který mě baví a dal mi něco, co jsem nečekala. Kdybych měla zítra tady nebýt, tak jsem prožila strašně krásný život. To mně přijde hrozně krásný a přemýšlela jsem nad tím, když jsem slyšela tato slova, jestli si to může říct každý z nás, jestli vlastně je to nějaká vděčnost, kterou třeba my nevnímáme. A nebo jestli musíme skutečně něco prožít, abychom pak mohli vyslovit taková slova.
2: Je to zajímavé, protože vemte si, že já jsem od 20 let nebo od 19 let pracující člověk. Takže já fakt jsem byla vlastně v hudebním divadle Karlín. Už tenkrát ve 20 letech jsem poprvé jela do Japonska s divadlem, takže jsem vlastně viděla kus světa. Vím si, že holka z Votice dostane do Japonska a procestuje Honšu. A vlastně hodně jsem cestovala skrze svoji práci. Takže já jsem měla spoustu takových krásných cestovatelských zážitků vlastně skrze ta lidská setkání, protože já jsem fakt dělala s mnohými osobnostmi, včetně teda mýho muže Libora Peška, Miloše Formana, Jiřího Krejčíka. Měla jsem po svém boku Jiřího Suchého, Jitku Molavcovou. Opravdu jako ty jména jsou takový jako veliký, obrovský. A já se toho nesmírně vážím. A do toho vlastně jsem z rodiny, která je taková bytostná. A ty kořeny tam máme tak hezký, že já vždycky, když vlastně, nebo zdravý, že já vždycky, když se vrátím domů, tak vím, že mě posadí hezky zase na zem a tak jako mluvíme o těch obyčejných věcech a dostávám se do takové té reality. Protože když jsi dlouho v té naší bublině, tak taky můžeš lehce trošku jakoby tak se ztratit na té cestě. Tím, že já nepiju alkohol, ani nefetuju, tak samozřejmě bohužel nejsem trošku, jako nejsem moc jakoby taková jako in v tom našem show businessu, ale každopádně já píšu právě ty písničky, víš. A tím se vlastně léčím a chodím vlastně tou cestou, tak jak třeba, když někdo chodí do kostela a je mu tam vlastně hezky, tak já prostě si píšu ty písničky a dělám vlastně, jak bych řekla, že vzbuzuju, doufám, že v lidech vzbuzuju nějaký pocity díky těm mým příběhům a to je vlastně pro mě to nejdůležitější. Takže to, že vlastně holka z Votice najednou dostane do obecního domu a má 26. října koncert a je to vlastně spojený ještě právě s naší charitou Česká republika, tak to je vlastně splněný sen a myslím, že kdyby tady Liborek byl, tak by byl pyšnej. Je to fakt spojený i s jeho osobností, protože on tam dirigoval nespočetkrát a o to víc vlastně budu mít takovej závazek, že ten koncert se musí prostě povést.
4: Ty jsi vystudovala pantomimu na HAMU.
2: Ano.
4: Jak velkou součástí tvé profese je pohyb?
5: Nonverbální a komediální divadlo, to je strašně důležitý, protože vem si to, že když zpěvačka stojí na jevišti, tak ta řeč těla je nesmírně jako určující. Takže já, když zpívám písničku, tak já prostě to vyjadřuju i tím tělem. Pro mě je to strašně důležitý. Takže my jsme tam měli akrobaci, techniku pohybu, step a mimus corporel, což je teda řeč těla, tak já si myslím, že to je absolutní základ. Nejenom pro herce, ale i pro zpěváky. A já jsem si uvědomila, že vlastně mám spoustu jako přátel, jako jeho zpěváků, ale hlavně já mám ráda ty herce, zpívající herce, protože oni nelžou tím tělem. Oni zpívají to, co vlastně v tom textu je a to, co je mezi řádky právě, je udělaný tím tělem. A zpěváci hodně často zapomínají na ten obsah a zpívají to bel canto, je to strašně krásný, zpívají krasu, zpěváci jsou to, ale chybí mi tam takový ten vnitřek. Ale pozor, nechci to říkat, že to takhle je všeobecně. Jo, to jsou osobnosti, které to v sobě mají a je to přirozené. Takže pro mě Hamu byla nedílnou součástí toho mýho vzdělání a jak říkal Boris Hübner, říkal, já jsem to pochopil, proč jsi přišla jako na Hamu, protože ty si tady jako vybereš ty třešničky, ty si vlastně vybereš jenom ty fakty top, top, top a použiješ to do té svojí show. A on má prostě pravdu. Doteďka Boris Hübner má a měl pravdu. Já si to tam prostě všecko tak jako střádám a ať už hraju Vraťte nám Sofii Lorenovou v divadle v Řeznický, nebo když hraju s Martinou Prajsovou Opravnu duší, tak já tam vždycky nějaký ten který jsem se na Hamu naučila, dám.
4: Tak já na sebe musím prásknout jednu věc. Teď tady sedím u mikrofonu Radia Proglas, ale vystudovala jsem Hamu obor hra na klavír.
2: Jsi klavíristka.
4: Ano. Takže je to tak. Ale proč to říkám? Protože za dobu svých studií taky jsem chvíli působila jako korepetitorka v pěveckých třídách na Damu.
2: Ano.
4: Tak za dobu těch studií a vlastně vůbec i při práci s těmi herci na Damu jsem měla trošičku možnost nahlédnout pod pokličku toho, co se teda odehrává při nějaký pěvecký přípravě. A mě by hrozně zajímalo, co ty máš na paměti, když zpíváš písně Hany Hegerové. Pravděpodobně to nebude něco takového, jako znít jako Hana Hegerová. Je to určitě něco tvého osobního. Co to je?
5: No já jsem si vlastně vybrala ten repertoár, kterýmu já rozumím. Takže já třeba vím, že nemůžu zpívat ještě písničku Potněšilý host, nebo Žila jsem správně, protože to jsou prostě texty, které jsou, řekla bych, pro 60-letou dámu a klidně i starší, prostě už s těma prožitkama. Takže já to mám písničky typu v opeře a tak, aby se to věděla od Jiřího Suchého, ale mám tam i písničku třeba Lásko má, protože té písničce opravdu bytostně rozumím. Protože jsem ten příběh vlastně prožila skrze osobní zkušenost s tím vlastně mým mužem. Takže já se vybírám texty, které, když vlastně mnou rezonujou a já jim skutečně rozumím každý slovo. A vlastně ještě najednou mi to připadá, že ten text jsem vlastně skoro napsala já, protože to napsal ten život, můj život. Tak tím pádem já se fakt můžu do toho textu tak hezky ponořit a tak přirozeně, že si myslím, že ty lidi potom to vlastně vycítí, že vlastně já jim zpívám něco, čemu já rozumím, tak jako když ty hraješ prostě na piano. Tak tam máš třeba Šostakoviče, kterýho třeba úplně tolika nemusíš, ale pak tam máš prostě toho Chopina, kterýho bytostně cítíš, že vlastně ty tvoje ruce jdou tak přirozeně. Nevím, jestli to říkám správně,
4: jo?
5: Ale určitě ty pocity vnímáš. Já třeba z té klasické hudby, když se prostě rozezní pohádka Radusa Mahulena, Josef Suk, tak já pláču. Mě prostě, já to miluju, tuhletu jakoby symfonii a mně to připadá prostě nádherný. A pak jsou prostě autoři, kterým já jako nerozumím, takže se do toho nepouštím. Čili vlastně i s tou Hanou Hegerovou já souzním skrze příběhy, který zpívám ne jako Hana Hegerová, ale jako Dáša Zázurková s těmi prožitky a s těmi zkušenostmi, které jsem za ten svůj život 45 letej prožila. Já už taky drahně. No ne, řekla jsem to, to nevadí, Milane. Ale tak...
3: Už se stalo.
5: Ale vypadám na 50. vypadám dobře, si říkal před chvilkou.
3: Výborně.
4: Si posluchači budou mít možnost ověřit 26. října v Obecním domě.
5: Ano. Máme tam posledních vlastně pár lístků, já jsem za to strašně vděčná, tak se na mě přijďte podívat, jestli vypadám na 45 nebo ne.
4: Tak to teda rychle nakupujte případně, pokud byste chtěli ještě si přijít poslechnout.
5: Ale jako ještě tam jsou lístky, hlavně třeba na balkoně, a musím říct, že třeba když já jsem chodila na mýho muže, tak jsem vždycky ráda seděla na balkoně, protože jsem měla přehled a je tam krásný zvuk, takže určitě budu ráda, když posluchači Rádia Proglas mě navštíví, to bude fakt krásný.
4: Mm-hmm. No a kromě tebe na tom programu vystoupí taky Radim Vyzváry, Jitka Čvančarová, Martin a David Kraus, Martina Prajsová a Antonín Holub.
5: Akorát teď si řekl Martin a David. Ne, je tam Martin Hoffman a David Kraus.
4: Tak to se omlouvám, takže to mám špatné informace.
5: Prostě bude tam skutečně Jitka Čvančarová, to je vlastně moje přítelkyně, už jako taky vlastně dlouho se známe a má hlavně napojení i na mýho Liborečka, takže já tam mám skutečně lidi, který jsme znali my společně. David Kraus, tam bude Martin Hoffman, Toníček Holub, to je jediný vlastně chlapec, který ho Liborek nepoznal, ale je to takový talent, že já jsem říkala, že ho tam musí mít. No a Radim Vyzváry, to je prostě mým, to je můj spolu žák právě z HAMU. Takže mm-hmm. tak. Mm-hmm.
4: No a právě jsem se chtěla zeptat, co tě k těmto lidem nejvíc táhne.
5: Asi řekla bych ta autenticita, ta opravdovost, to, že každý z nich, kterýho jsem tady vlastně vyjmenovala, tak každý nějakým způsobem pomáhá lidem dalším. Ať už ta Jitka Čvančarová, která vlastně pomáhá skrze svoji organizaci, která se jmenuje Debra, nebo i David Kraus, který pomáhá taky vlastně nadaci Alza, mám dojem, nejsem si jistá, Alza. Myslím si, že jo, ty pomáhají vlastně zase lidem s atrofií a tak. A jako každý vlastně ten člověk má skutečně to srdce na pravém místě a vlastně jsou to takový jako lidi, který vím, že kdybych jim zavala o půlnoci, takže mi pomůžou. A to je pro mě vlastně strašně důležitý mít lidi kolem sebe, kterým já důvěřuju. A Martina Prajsová, ta mi přišla do života tak krásně, že jsem vděčná, že mám takovouhle duši vedle sebe.
4: No a je i tato tvá vděčnost důvodem, že ses rozhodla podpořit tímto koncertem Charitu?
5: Víš co, já jsem vždycky, Janičko, vlastně jako pomáhala, jo, že jsem už vlastně od mládí jsem vždycky měla nějaký koncert napojený na nějakou organizaci. Takže mě to přišlo vlastně jako fakt přirozený. A to, že mi přišla do života Charita, tak já jsem jako tomu fakt vděčná, protože mně se i líbí ta světovost. Mně se vlastně i líbí to, že já vždycky, když vidím, ty říkáš, že se to jako pletou ty lidi s Charitou normálně s malým ch, ale nepletou, protože já vždycky, když vidím ten červený vlastně, to je takový jako kříž a je tam ještě, popiš ten symbol.
3: To je plamený kříž.
5: Plamený kříž.
3: Kříž s odkazem na křesťanské kořeny a hodnoty,
5: ano,
3: které vyznáváme, mm-hmm, a na základě kterých vlastně fungujeme, a ty plameny symbolizují samozřejmě hořící srdce, bez kterého to nejde.
5: A to je nádherný. A já vlastně ten symbol opravdu potkávám ve všech různých městech, třeba v Příbrami, kde mám chalupu, v Litoměřicích. Jo? Takže vlastně je mi to vždycky blízké. Říkám si, je! A úplně se cítím, jako že jsem vlastně najednou doma. Takže mě to přijde hrozně krásný. A samozřejmě i to napojení na v Itálii, ve Španělsku máme nějaký, tyhle to budu říkat, máme nějaký odnože, nebo říkám to správně, nevím, nejsem si jistá, Milane, když tak mě pooprav.
3: Kdo se identifikuje s Charitou s velkým Ch, tak se identifikuje s celosvětovou sítí Caritas Internationalis, pod kterou je Caritas Europe. Pod kterou je Charita Česká republika jako taková. V podstatě principy, na kterých ty organizace fungují, jsou úplně stejné. Mm.
5: No a protože já fakt jsem jako Evropanka a cítím to čím dál tím víc, protože vždycky, když odjíždím na měsíc někam tamhle pryč na východ, tak já si vždycky říkám, je to hezký, člověk na tom sluníčku, moře nádherný, ale já se vždycky tak strašně těším do té Evropy. Takže já cítím tu blízkost úplně jako opravdu hluboce. No. Takže jo, já si myslím, že tady ty naše dobročinní a vůbec jako tyhle ty projekty, které vlastně Charita má i vlastně mimo mě, tak já tomu nesmírně fandím a líbí se mi vlastně, jakou cestou ta Charita jde.
4: Já myslím, že teď je čas na další píseň, takže si pojďme poslechnout tvůj osobní manifest.
5: Dobře, hleď si svýho a pozor, tam jsou ještě další kolegyně, které tam se mnou zpívají, oni tam klovou právě díru do hlavy, a to je Jitka Sedláčková, Vanda Hübnerová a Kateřina Kajra-Hrachovcová.

0: ale nemůžeš všem pořád odpouštět. Neměla bys už rodit? Proč mi každý chytrák radí, co mám a nemám dělat? Žij laskavě život vlastní a nech mě umím rozhodovat. Proč telefonuješ? Komu zas telefonuješ? Ty pořád telefonuješ. To ti chutná tohleto? Tohleto sladký? Proč se na mě směješ? Ty se furt něčemu směješ, já to nechápu. Jedno jeden chlapík řekl mi, ty nejsi hezká na první pohled. Můj domeček z karet spadl mi a letím na cestu mě naved. Díky!
1: Vyhraň se, seš levice i pravice, i když teda já vím, že nejseš komunistka. No s pořádnou podprsenku, to sportovní ti splacaťuje prsa. A hlavně si nenech od nikoho radit.

0: Nekousej si ten koutek.
1: A nepádluj tolik, už to přeháníš. Budeš jako kulturistka, to fakt není hezký.
0: A nenosi si lonky s okama, jo? Ještě, že mám kolem sebe.

0: Dozněla píseň Hleď si svýho od Dáši Zázburkové a v pořadu Na stole je téma se na Radio Proglas povídám s vedoucím fundraisingu Charita Česká republika Milanem Vlasákem a zpěvačkou, herečkou a šanzoniérkou Dášou Zázburkovou. Teď bych se teda s dovolením zase obrátila na Milana. Takže přišel čas, jak jste se vydostal k práci v Charitě a jak dlouho už tam jste?
1: Jak už jsem možná někde na začátku předesel, mám minulost v podstatě v reklamě, v komunikaci a tak dále. Já jsem působil hodně dlouho, 2 desetiletí možná. A potom nastal ten jeden zlomový den osvícení z hůry, rozhodnutí změnit svou profesi, začít dělat něco užitečného a do medailonku v Charitě při přivítání jsem si napsal, nebo jsem sdělil kolegům skrze něj. Tak dlouho jsem přesvědčoval lidi, aby si koupili něco, co vůbec vlastně nepotřebují, až jsem se rozhodl oslovovat lidi, aby dali peníze na ty, co něco potřebují. Začal jsem působit v Charitě Česká republika na pozici fundraisera. Začínal jsem v podstatě jako sám. Byla to taková trošku one-man show. A nyní je to skvělé, mám kolem sebe partu skvělých lidí a řídím asi 10členný tým už. A nedávno tomu bude 7 let, 1. října, kdy jsem vstoupil poprvé do charitních dveří.
0: Hezky, tak to budou narozeniny.
1: Už proběhly, ale žiju tím okamžikem pořád. Vzpomínám, co všechno se nám povedlo a povedlo se toho hodně. Stálo to hodně úsilí, ale s tou vizí, že na konci naší práce je vždycky ten člověk, který potřebuje pomoct, tak se ta práce dělá v podstatě snadno, s radostí a s takovým jako krásným pocitem někde uvnitř.
0: No mě by teda zajímalo, jak to probíhá s tím fundraisingem, protože samozřejmě asi se shodneme na tom, že pomoc musí být dobrovolná, ale občas mám pocit, že někteří fundraisři vyvíjejí takový tlak na ty dárce. Tak jak s tím vy pracujete?
1: Tak Charita Česká republika na své dárce rozhodně žádný tlak nevyvíjí a všechny žádosti o dár jsou samozřejmě formulovány tak, že z nich člověk cítí možnost svobodné volby a měl by z nich, měl by je vnímat jako vlastní potřebu a touhu přispět prostě k pomoci svým bližním a tak dále. On v podstatě sám, jako naším cílem ve fundraisingu je, aby ten člověk, který daruje, tak aby se sám cítil být součástí té pomoci. Formulace ruka, která daruje, rukou, která pomáhá, to možná vykresluje celkem dobře. A já nevnímám dárce jako dárce a nás jako charitu, ale nás všechny jako charitáky. Není to vy, nebo oni a my, ale vnímám nás jako jedno velké společenství. A z titulu toho, když nastavíte vlastně celou komunikaci tímhletím způsobem a těm lidem stále sdělujete, že nám všem jde o společnou věc, tak si myslím, že o nějakém tlaku na pilu nebo tak se opravdu hovořit nedá.
0: Jak potom oslovujete ty dárce? Co je tedy tím kouzlem, že tolik lidí se rozhodne svěřit své finanční prostředky vaší organizaci?
1: Ta cesta je úplně vlastně jednoduchá. Tomu člověku, kterého žádáte o dar, nebo kterého prosíte, aby zvážil svoje darování, tak mu představíte problém, nějakým způsobem s ním vedete dialog a zeptáte se ho, jestli by se nechtěl podílet na řešení toho problému. A pokud se s tím identifikuje, tak už není nic těžkého, než ho požádat o to, aby zvážil, jestli nemůže přispět svým darem na to, aby svět byl zase o trošičku lepším místem a aby ty potřebné lidi prostě starosti i tělo, i duch a tak dále, prostě těch problémů je spoustu všude kolem, aby je to méně bolelo. Takže v podstatě pokud se stanete jakoby mentálně člověkem, který vezme tu věc za svou, tak není žádný problém prostě na tu věc darovat.
0: Hezky. Teď tu mám takovou trošku kontroverzní otázku.
1: Charita... Pokusím se mít nekontroverzní odpověď.
0: Charita pomáhá všem bez ohledu na vyznání, bez ohledu na to, jestli je to člověk mladý, starý a tak dále. Jsou tam nějaké limity, co třeba kdyby se jednalo o člověka, který spáchal nějaký závažný trestný čin. I takovému člověku charita pomáhá?
1: Pokud, jak jste správně uvedla, říkáme, že pomáháme všem bez rozdílu, tak to platí opravdu na 100%. A naše východiska jsou ryze křesťanská. To znamená, že v každém člověku vidíme na prvním místě lidskou bytost a její potřebu. A když potřebuje pomoc, tak potřebuje pomoc a té pomoci se jí z naší strany dostane. Všechny ty ostatní věci, které jste zmínila, to je trestný čin nebo provinění jakéhokoliv řádu a jejich posuzování či odsuzování, to ponechme na jiných institucích a systému jako takovém. Společenství ostatních lidí a podobně. Naším cílem je pomoct člověku, který je v nouzi.
2: Hezká otázka, hezká odpověď. Já jenom navážu. Vlastně my jsme taky byli zpívat s Martinou Prajsovou ve věznici, ve Světli nad Sázavou. A je to zajímavé, samozřejmě jsou tam lidi, kteří mají ty přestupky menší, jiní teda měli velký, hodně velký, je zvláštní vlastně zpívat Věřím v brzké lepší příští do očí, který vlastně zabili. Ale prostě je to tak, takže mně se strašně líbí tvoje odpověď, Milane, a stejně, když potom budeme odcházet z tohohle světa, tak tam musí dojít k nějakému našemu zpytování svědomí a prostě každý si žije s tím svým osudem nějakým.
1: No tak musí, já bych byl opatrnější, já bych řekl, mělo by,
2: ano. Jo, říkáš to ještě lepší. Vidíš, a tady je ta moje naivní povaha zvotic a ty už jsi
1: a
2: tak jako
1: skvělé
2: tím životem.
1: Je to, že až do posledního okamžiku ta příležitost je otevřená.
2: Hezky.
0: Ale možná, Dášo, tím myslíš, že dochází k nějakému božímu soudu, aspoň já tomu takto věřím. Nebo...
2: No, já si to taky myslím. Já si to prostě myslím, že vlastně, když potom člověk fakt odchází, tak já jsem třeba byla fakt překvapená, jak ten můj muž byl smířený se vším. A bylo to tak, jako vlastně, je to zvláštní říkat, ale vlastně to byl obrovský dar pro mě bejt u toho jeho odchodu. Nikdy bych to neřekla vlastně před 4 rokama nebo 3 lety nebo 2 lety, bych to ještě nebyla schopná říct, protože to bylo tak bolavý, tak obrovsky bolavý. A teď to budou 4 roky, Liborek je obsažený jako v mém srdci per sempre, navždy. A každý den na něj myslím, není vůbec jako den, kdybych na něho nepomyslela. Jo? Vlastně on je pořád se mnou, pořád. Ale jako to, že jsem mohla být u toho odchodu a u toho jeho smíření, to bylo velkolepý. To byla fakt pro mě taková škola. On vlastně ještě navíc v tom, kdy on odcházel, tak on vlastně podporoval mě, což teda bylo pro mě trošku taková hanba moje osobní, protože já jsem to vlastně nezvládla.
0: Wow. Jaký jsou lidé, co v charitě pracují? Co je spojuje?
1: Skvělý. Ne, tak samozřejmě to o tom nikdo nepochybuje, ale charitní práce je o srdcařině. Říká se to ve spoustě jiných oborech, ale já si myslím, že tady to platí jakoby dvojnásob. A už jsem to zmiňoval o tom, že Caritas je prostě láska k bližnímu projevená skutkem a to nemůžete dělat bez toho jakoby nasazení, které je nadstandardní. To znamená, že do toho dáváte opravdu celého člověka, včetně vašeho srdce.
0: Že to není v podstatě. Není, jenom práce.
1: Není to práce.
0: Ve finančním slova smyslu vydělám si penízky a jdu domů, mám od 8 do 4 nějaké místo, kde musím být, ano. Ale dělám to, protože mi to dává vnitřní smysl.
1: V podstatě my nechodíme do práce, my jsme charitáci. Tak bych řekl.
0: Mě by teď zajímala další taková kontroverzní otázka, ale už poslední.
2: Já jsem rád, že já nemám ty kontroverzní otázky, je to dobrý.
1: Já jsem rád, že mám kontroverzní otázky, protože právě teď jsem hrozně rád za to, že je mohu nějakým způsobem uvést na pravou míru prostřednictvím Rádia Proglas, což je skvělý.
0: Tak to je super, to my jsme taky rádi. Jak to vnímáte, co se týče financování zaměstnanců? Je pro vás důležité, když mají adekvátně zaplaceno, anebo to spíš vnímáte, že je to součást nějaké mise, že i oni se podílí na té charitě a ta finanční stránka tam je tak trošku jako vedlejší?
1: Všichni žijeme v reálném světě. I charitáci jsou lidé, kteří musí platit složenky, jsou to lidé, kteří posílají děti do škol, jsou to lidé, kteří musí platit nájem a tak dále. Čili považujeme jejich spravedlivé ohodnocení prostě za jednu ze základních věcí, tak, aby mohli žít prostě svůj normální, důstojný osobní život, tak jako všichni kolem nás.
0: Super. Co vás nejvíc pohání ve vaší práci?
1: Já nevím, je to taková věc, kterou já těžko sám za sebe dokážu identifikovat jinak nežli nějaké to jakoby nadšení pro věc, pro tu dobrou věc, kterou děláme. A protože my v podstatě jako u nás v charitě Česká republika na tom našem ústředí, v té naší zastřešující organizaci, která zastřešuje vlastně jakoby všechno, celou tu konfederaci, vlastně my nemáme konkrétní zařízení. My ty peníze distribuujeme dál. Já tam vlastně nejsem v každodenním styku s těmi lidmi, kteří mají problémy a tak dále. Tak já právě proto, aby mě to nadšení neopouštilo, tam vždycky mám před očima toho potřebného. Ať už prostě dělám práci, která vypadá jako kancelářská, tak vždycky tam mám toho člověka, který leží na lůžku před očima, ty děti, kteří jsou v pohodě a ne na ulici a někdo jim naslouchá v nízkoprahovém domě, ty matky s dětmi, které prostě jsou v azylovém domě, kde utíkají prostě třeba před domácím násilím, lidi bezdomova, kteří prostě v těch mrazech mají kde složit hlavu, ty lidi, kteří prostě jsou zoufalí a volají na krizové linky a tak dále, tak ty tam vždycky mám před očima a potom se mi ta práce dělá s obrovskou radostí a to nadšení mě vůbec neopouští.
0: Uh-huh. Lze nějak v kostce říct, jak se charita liší od jiných neziskovek, typu Člověk v tísni, Adra a podobně?
1: Asi úplně jednoduše ne, protože tam celá řada oblastí, celá řada oblastí, nebo respektive takhle, je zde řada oblastí, kde dochází překryvu. Vámi zmiňované organizace poskytují celkem výraznou pomoc v zahraničí a to Charita Česká republika dělá taky. A obrovskou měrou, akorát, že se to není tak medializováno. A byl bych rád, kdyby se to vědělo víc. Ale
0: máme příležitost teď
1: máme skvělou příležitost, ale máme obrovský náskok právě v té síti sociálních a zdravotních služeb, kde pokrýváme prostě obrovskou část trhu, ku příkladu ve domácí zdravotní péči, kde jsme druhým největším poskytovatelem vlastně v České republice. To znamená i mimo státní instituce, mimo městské zřizovatele a tak dále, což je obrovský objem práce. Kdysi dávno, když byla domácí zdravotní péče poskytovaná charitou v nějakých finančních problémech, tak a byla podfinancovaná, tak jsme v podstatě sepisovali petici na jakoby záchranu, na podporu, ta se jmenovala Doma je doma, A jako jeden z podpůrných argumentů tam zaznělo, možná, že na to potom patřičná místa i slyšela, že kdyby vypadla domácí zdravotní péče poskytovaná charitou, bylo by potřeba postavit 10 nových nemocnic, což je obrovské číslo. A nějakým způsobem ilustruje ten objem práce, který na tomhle poli děláme. Čili jako jsme výjimeční v tom objemu služeb poskytovaných na zdravotním a sociálním poli.
0: No, čas strašně rychle běží a už se pomalu náš pořad chýlí ke konci, tak jedna z posledních otázek, kterou tady dnes položím, je, co je pro charitu v rámci národní i mezinárodní pomoci největší prioritou?
1: Největší prioritou, pokud se jedná o zahraniční pomoc, je to o rychlosti, je to o šíři pomoci. Samozřejmě chtěli bychom tam být co nejdřív, poskytnout co nejvíce lidem tu pomoc, pokrýt co nejširší spektrum služeb, a to samé platí i pro tu pomoc, kterou poskytujeme v Česku. Co je pro nás prioritou, třeba je poskytovat co nejvyšší úroveň, kvalitativní úroveň všech služeb. Tak, aby charita byla vnímána jako velmi odborná či profesionální, nebo aby ten odborný a profesionální rozměr byl vnímán jako na té nejvyšší možné úrovni, protože to tak je. Jo? A teď narychlo mě takhle víc nenapadá, co se priorit týče.
0: Rychlost, kvalita.
1: A samozřejmě pro charitu jako takovou je to i ještě něco navíc k tomu, to je ten lidský rozměr, ta láska poskytovaná lidem, ten individuální přístup.
2: A asi i ten pocit bezpečí, že ty lidi vlastně vědí, že tady vy jste.
1: Pocit bezpečí a důvěry a tak dále. A z toho všeho potom samozřejmě vyplývá to, že lidé charitě Česká republika jako, tak, jako organizaci věří.
2: Přesně.
1: Průzkum nedávno provedený, tak nás zařadil opravdu na úplně na přední místa v tom žebříčku.
2: Tleskám.
0: Co bys, Dášo, popřála charitě na závěr našeho dnešního pořadu?
2: Mně se strašně líbilo, jak to ukončil vlastně Milan, a jako o to víc mě těší, že mohu být jako vlastně součástí takovýhle vlastně jakoby, jak bych to řekla, takový ty vlastně jakoby nejenom, že to je spojení duší, ale je to spojení vlastně i těch lidských srdcí, který to fakt myslejí upřímně a dělají proto právě tím konkrétním skutkem. To se mi strašně líbí, když ty lidi vlastně jsou spřízněný. Já vlastně, jako je mi vlastně blaze na duši, když dělám s někým, komu i já můžu důvěřovat a kde i já se cítím vlastně v bezpečí. To je pro mě absolutně nejdůležitější.
0: Říká Dáša Zázvůrková, herečka, zpěvačka, šanzoniérka a ambasadorka projektu Dobročinní charity Česká republika. Mým hostem na Proglasu v pořadu Na stole je téma byl také Milan Vlasák, vedoucí fundraisingu Charity Česká republika. Děkujeme za váš čas a za vaše slova.
1: Děkujeme za pozvání, děkujeme za možnost promluvit na krásná témata.
2: Ano. A děkujeme, že vlastně Rádio Proglas má takovýhle pořady, protože to už se moc jako neděje, že vlastně můžeme povídat tady hodinu o takových tématech. Děkujeme.
0: My moc děkujeme. Od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková a přeje všem posluchačům krásný čas.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Pracovní příležitosti na Proglasu.
0: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personalie@proglas.cz.
3: Do podzimních dnů i nocí vám hraje Radio Proglas.
1: Blíží se 10. hodina a s ní přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
4: Je 10 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Drony zasáhly další dvě lodě u bulharského pobřeží. V Karlových Varech a Písku se dohodly na koalicích. Donald Trump připustil možnou schůzku se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Hezké dopoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. U bulharského pobřeží zasáhly drony dvě lodě a jedna z nich se potopila, oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Tři bezpilotní letouny podle něj zaútočily na loď patřící Ukrajině. Bylo to zhruba 30 kilometrů od pobřeží. Posádku se podařilo evakuovat. Zachráněný je taky jeden námořník z druhé lodi, která se potopila. Radev neupřesnil, kdo za útokem stojí. V reakci na údery si ale Sofia předvolala ruskou velvyslankyni. O situaci bude bulharský premiér jednat taky s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Opakované údery na obchodní lodě odsoudila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Napsala, že ti, kdo jsou za údery zodpovědní, by za to měli nést odpovědnost. Ve městech a obcích dnes pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězné hnutí STAN sejde s Prahou sobě a pak s Piráty. V Písku vzniká koalice stran ANO, Naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Jejich zástupci už podepsali memorandum o spolupráci, jak dnes řekl starosta Písku a lídr vítězného ANO Michal Čapek. V Karlových Varech budou novou koalici ve vedení města tvořit tři subjekty. Vítězné hnutí ANO, hnutí Karlovaráci a Občanské demokratická strana. V 35 členem zastupitelstvu bude mít koalice 18 hlasů. Podrobnosti spolupráce chtějí političtí partneři dojednat v následujících týdnech, říká Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO, která bude obhajovat pozici primátorky.
6: Co by mělo být v rámci té koaliční smlouvy, tak doladěno chceme mít během příštího týdne, ale co se týká přesných bodů programového prohlášení, tak to předpokládám, že bude o něco později. Ale vzhledem k tomu, že tady už sedíme nějakou dobu, přesně víme, co je potřeba ve městě Karlovy Vary dopracovat, jaké projekty jsou rozpracovány, tak také předpokládám, že to nebude nějaká dlouhá doba, ale neumím vám říct přesný datum.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by

0: roce 2007. Na rozdíl od něj Felipe Letici na africké pevnině i přespí. Ve středu je totiž čeká návštěva druhé španělské exklávy na marockém pobřeží Melii. V Ceutě se královský pár setká s představiteli místní samosprávy. Na muslimském bytově Sidi Embarek si při ekumenickém obřadu připomenou 80 lidí, kteří se utopili při červencovém pokusu dostat se z Maroka do Ceuty. Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Plusu. Pracovníci demoliční firmy dnes z věží liblických vysílačů ve středních Čechách sundávají světla. Chtějí tak před demolicí zabránit tomu, aby se rozbila. Samotný odstřel nejvyšší české stavby provedou v následujících dnech, říká mluvčí Českých radiokomunikací Petra Mitterová.
2: Demontáž osvětlení je nezbytným krokem před samotnou demolicí. České radiokomunikace tím předcházejí tomu, aby se při pádu konstrukcí rozbila skla svítidel a skleněné střepy znečistily okolí vysílače.
1: Vysílače jsou 50 let staré a jejich opravy by stály zhruba 170 milionů korun. České radiokomunikace pro ně nemají využití, nabídli je proto k prodeji, vážného zájemce nenašli. Přes 20 milionů korun už získal nadační fond Spolu s odvahou v letošní elektronické dražbě obrazů. Peníze využije na podporu rodin s vážně nemocnými dětmi. Fyzická aukce bude dnes večer v Kunsthalle v Praze. V nabídce je například kresba Williama Kentridge nebo obrazy Lubomíra Tiplta a Adély Matasové i díla českých designérů. Výtěžek půjde například na zážitkové terapie nebo rodinné tábory. Pohled na dopravu. Silný provoz zůstává na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova a Ostravy. Kolony jsou od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 až do omezení v Brně pro osobní auta zdržení 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u odbočky na Městec Králové na 48,5 kilometru je omezení. Asi v 3-kilometrové koloně se zdržíte 4 hodiny. Na D4 ze Strakonic do Prahy u Voznice na 21. kilometru pracují silničáři. Je tam kolona asi na 15 minut. V Praze stále ještě silný provoz. Na jižní spojce směrem na Smíchov je kolona od Vídeňské do Dobříšské ulice. Zdržíte se asi 20 minut. A provoz brzdí omezení Vekbelské. V Letňanech se projíždí jen jedním pruhem a kolona je z Novopatské z Černého mostu na 30 minut. Dobře, dojeďte. Na slunečné obloze má odpoledne od západu přibývat mraků. Večer může v Čechách místy pršet a teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni. V místech s déle trvající mlhou nebo nízkou oblačností bude kolem 9. To byly zprávy.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 10 hodin a 15 minut na Proglasu. V tuto chvíli nabízíme relace Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Lucie Mesároš, která pracuje v Křesťanské akademii mladých, kde má na starosti vzdělávání misionářů. Lucie, vítám tě zpátky.
3: Ahoj.
2: A dnes budeme pokračovat v našem rozhovoru o self-leadershipu, o tom, jak vést nás samotné. Ty pracuješ v Křesťanské akademii mladých, zároveň tvůj sbor je City House v Brně, kde sloužíš. Jak se bráníš tomu, aby se služba Bohu, ať už v té práci nebo ve tvém sboru v církvi, nestala takovou náhradou za osobní vztah s Bohem, který je vlastně pro každého vedoucího, věřím, důležitý?
3: Já si myslím, že ta výzva jako pro mě je spíš v tom, aby se Bůh nestal jenom mým šéfem. Nechci, přiznám se, je to každodenní boj a jsou dny, kdy Pán Bůh je opravdu jenom mým šéfem. Jsou týdny, kdy je Pán Bůh jenom mým šéfem a potřebuju jako se vracet k tomu, co pro mě Ježíš udělal a vracet se k tomu, že já jsem pořád jenom Boží dítě. My je nejenom. Je to to hlavní, co jsem, že Pán Bůh si dokáže spoustu věcí udělat beze mě. Jako nepotřebuje mě. A myslím si, že to je jako hrozně těžká věc na naše ego, přiznat si, že nás Pán Bůh jako nepotřebuje k těm věcem. Spasitelský syndrom nepotřebuje prostě, abych já ty lidi zachraňovala, protože Ježíš je ten spasitel. A myslím si, že jako pro mě ta výzva je v tomhle tom nejvíc. Neřešit s Bohem jenom tu agendu a nemít Boha jako šéfa, protože vždycky ty potřeby budou. Vždycky bude nějaký projekt, na kterým pracuju, vždycky bude něco, kde můžu jako lépe sloužit svoji církvi. Takže pro mě ta výzva spíš je jako nepřinášet agendu Pánu Bohu, ale zastavovat se a říct, hele, teď jsem prostě Boží dcera. A to je to první a to poslední, co teď jako můžu nejvíc přinést Pánu Bohu. Myslím si, že největší problém, co jako vedoucí nebo prostě člověk, co má službu jako práci, no, kazatele, vedoucí, misionáři, tak největší problém já vidím z těch rozhovorů, co mám, že máme navázanou hodnotu na tu službu. A to je podle mě největší průsob. Jako v momentě, kdy nám hodnotu určuje to, jak sloužíme, a ne Ježíš, tam je strašně těžký to jako oddělit a vlastně je to samo o sobě ta náhrada. Ta služba je náhrada toho vztahu, protože vnitřně jedeme v nějakým narrativu, jo, je tak Pán Bůh mě má rád, když sloužím. A ono jasně, Pán Bůh je rád, že se podílíme na jeho božím díle, ale to je jako Pán Bůh mě má rád tečka. A ne jako když sloužím, když nehřeším, když jo, doplň si to, co potřebuješ, co jako je ta výzva pro tebe, ale myslím si, že jako my v první řadě jako vedoucí potřebujeme zjistit, kde máme tu hodnotu a co určuje naši identitu. A to spousta vedoucích si neumí anebo nechce přiznat. A potom narážíš na to, že když tu službu nemají, tak buď to vyhoří, anebo odejdou z církve, protože vlastně neví, co jsou bez té služby. A to je potom velký zranění. A myslím si, že jako je to něco, o čem potřebujeme více mluvit v církvi i s mladýma vedoucíma, protože jsme ve světě, který dává hodnotu na výkon. Jsme ve společnosti, která je výkonová. Čím víc toho zvládneš, tím víc to máš na CVčku, na životopise, prostě tím jsi lepší člověk. Není to tak, Ježíš to říká přesně naopak, jako já jsem tě povolal a to, že já jsem tě povolal, stačí. Jsi moje dítě. A myslím si, že dokud jako nebudeme řešit svoji hodnotu a to, kde máme identitu, tak budeme mít vždycky našlápnuto k tomu, že se služba stane náhradou za osobní vztah s Bohem. Můj tip je, a to, jak já se snažím to dělat, je hlídat si, kde mám hodnotu a pozorovat, jak se chovám, když nesloužím.
2: Jsi vlastně neustále obklopená lidmi. Ať už práci, ať už církvi. Co ti pomáhá zůstat taková vnitřně zdravá, když kolem sebe řešíš problémy jiných lidí?
3: Byla to dlouhá cesta a myslím si, že na té cestě pořád ještě jsem a asi celý život budu. Ale pro mě bylo jako nejdůležitější, když mě Pán Bůh vychoval v tom, že já nejsem ten spasitel. On je ten spasitel, ne já. Já jako můžu tady pro ty lidi být, můžu se za ně modlit, bolí mě, když prostě si řeší jako něco, co jim ublížilo, nebo co je v životě bolí a pláču za ty lidi před Pánem Bohem, ale já vím, že já nejsem ta, která je zachrání. A tohle uvědomění mě trvalo strašně dlouho. Stálo mě to spoustu těžkých rozhovorů s mýma blízkýma, kdy jsem já měla tendenci jako přebírat kontrolu nad jejich životem, protože já jsem 30 let zachrání. A díky Pánu Bohu, ty lidi pořád ve svém životě mám. Nějak jsme to ustáli, nějak jsme to zvládli. A mě hrozně osvobodilo to, že já nejsem ten spasitel. To uvědomění toho, že já nenesu tíhu celého světa, tu nesl Ježíš a nese Ježíš. A já jsem jenom ambasador. Já jsem ten, který se přimlouvá za ty lidi před Pánem Bohem, ale Bůh je ten, který to potřebuje jako nést. Pro mě je asi jednodušší, když to mám navázaný na tu práci, kde jako dokážu to oddělit a netahat si ty věci domů. Náročnější to pro mě je, když jsou to lidi, co jsou mi velmi blízcí a je to v té jako víc osobní rovině, tak tam je pro mě jako opravdu těžký si to netahat domů a nebýt tím jako třeba i paralyzovaná a neřešit jako ty věci za ně i v sobě. A tam jsem přišla na to, že jako největší pomoc je to, že na to nejsem sama. A je v pohodě si říct, tohle je můj limit, tady už končím a tady už fakt nemůžu a potřebuju někoho dalšího. A já mám výhodu toho, že mám kolem sebe pastorační pracovníky, takže jim můžu zavolat a říct, hele, nevím, co s tím mám dělat. A oni mě buď to dají pastoraci, anebo mě dají nějaké techniky na to, jak ty věci ze sebe dostat. A mě nejvíc pomáhá se z nich vypsat, nějak je vizualizovat, nakreslit, protože potom to není tíha, kterou si nesu v hlavě a v srdci, ale že to na papíře, už je to někde napsaný a já to můžu jako předložit Pánu Bohu, můžu to s tím člověkem řešit jako prakticky a už to není jenom ta tíha, která je ve mně. A jako to si myslím, že mě zachránilo několikrát před tím, abych se někde jako odpálila na něčem takovým. Ale prostě pravda je, že pokud sloužíte lidem a sloužíte s lidmi, tak část těch těžkostí si budeme brát domů a je důležitý na to fakt nebýt sám. Mít někoho, komu můžete zavolat, kdo se postará o vás, když vy se staráte o druhý lidi a znát nějaký pastorační techniky, psychohygienické techniky, které jako pomůžou to ze sebe oklapat, jo. Já někdy i fyzicky skáču, oklepu to, tancuju a potřebuju do sebe dostat jako endorfíny a něco jiného, abych neměla tu tíhu jako v sobě, ale by byla venku. Takže to jsou podle mě jako to, že se tomu nevyhneme, to je realita a my v pohodě plakat, Ježíš taky plakal, když nesl tíhu světa, zrady a lidí a je to v pořádku, protože milujeme lidi, takže nás ty věci bolí. Důležitý je jako nepřistupovat k tomu, já jsem ten spasitel, já jsem ten, který ty lidi zachrání, protože to není naše role. A ptát se Pána Boha, jaká je ta role v tomhle tom stavu, v téhleté situaci. A někdy to jediné, co ty lidi potřebují, je, aby tam někdo seděl s nimi. Ani nepotřebují řešení, ani nepotřebují radu, ale potřebují jenom někoho, kdo je obejme. A to je častokrát to nejtěžší, protože to je bezmoc. Ale věřím tomu, že jako náš Bůh je větší a že náš Bůh je dobrý. Buď to tu situaci vyřeší, anebo toho člověka změní. Vnitřně uzdraví jeho srdce. A věřím tomu, že Bůh jako jedná skrze vztahy a on je ten, který zachraňuje. A my jsme ti, kteří, jo, jak je v Bibli ten příběh, my co přinášíme toho chromého na léhátku tou střechou, to je naše práce. Probourat střechu, aby se náš kamarád dostal k Ježíši. Ale Ježíš byl ten, který uzdravoval. Ježíš byl ten, který řekl, hele, a teď si vem to lehátko a odejdi. To nebyli ti kamarádi. Jejich role byla prokopat tu cestu k Ježíši. A to je někdy těžší, protože máme pocit, že potřebujeme dělat víc. Ale já se neustále učím v tomhle tom důvěřovat Bohu, že on je ten spasitel, on je ten zachránce, on je ten, co uzdravuje. A já jsem ten, který doprovází moje vedoucí, moje kamarády k Ježíši.
2: Nejen v církvi, ale i vlastně v práci potřebujeme zpomalit. Zvlášť, když toho máme hodně a co tak o tobě vím, tak ty toho máš hodně. Jaké signály ti tak říkají, že už jsi přetížená, že potřebuješ zpomalit, zastavit, že potřebuješ možná třeba ten klášter?
3: Já mám takový teploměry v uvozovkách, který mě ukazují, že něco už není ok. Jeden teploměr je moje láska k lidem. V momentě, kdy mě začnou lidi víc štvát, víc frustrovat, tak to je jeden teploměr, který ukazuje, hele, už je to přehrát, jo, už asi to táhneš ze svojí vlastní síly a ze svý vlastní lásky, která není velká. Já mám moc ráda lidi, ale mám prostě limity jako člověk a vím, že jako když mě víc začnou štvat a nemám pro ně milost tak velkou, tak vím, že jako už jsem vyčerpaná a nemám boží lásku pro ně. Takže to je jeden teploměr. Druhý jsou moje reakce na cokoliv. V momentě, kdy jsem víc výbušná, víc frustrovaná, víc odsekávám, tak to je druhý teploměr, který říká, hele, jakoby to není úplně ovoce ducha, jo? To je jako, kde je ta trpělivost, kde je jako to, že si umíš kontrolovat. A tohle se hodně pojí podle mě s mým manželem. To jako, když žijete s někým, tak to je podle mě jako dobrý teploměr, který ukazuje, toto už není jakoby v pohodě. A třetí teploměr je moje chuť tu práci dělat. Pokud mi už ta samotná služba a samotná práce vytáčí, štve, frustruje, nebaví, tak vím, že je něco špatně. Dalším takovým, který podle mě není úplně zdravý, ten teploměr, tak je to, že mi vypne tělo. Já prostě onemocním, chytnu chřipku, nebo něco takového. A jako naše tělo je nastavené tak, že když toho má fakt hodně, tak vypne. A nedoporučuju ten způsob. Není to podle mě dlouhodobě zdravý a udržitelný, protože nikdy nevíte, jak moc to tělo vám vypne. Ale je dobrý pozorovat tady tyhle ty jako malinký příznaky, které pak jsou jako velký. Jo? Fakt, když vyletíte na svoji nejlepší kamarádku, není to dobrý, není to dobrý. Takže za mě láska k lidem, to, jaký mám reakce, jestli vybuchuju, nevybuchuju a to, jestli mě ta práce baví nebo ne. Protože já vím, že v normálním vztahu, kdy miluju Pána Boha a jsem načerpaná, tak miluju svoji práci, miluju to, co dělám. A jasně, pořád jsou tam oblasti, které mě nebaví tak moc, ale celkově mám pocit, jsem na správném místě a dělám to, co mám. A v momentě, kdy tohle se ztrácí, tak vím, OK, tady něco není dobře. A potřebuji jít za Pánem Bohem a načerpat, jít do ticha, anebo najít někoho, kdo mě s tím pomůže.
2: Co bys poradila člověku, který vede druhé, ale sám vlastně cítí, že začíná ztrácet půdu pod nohama, ať už únavou, nebo vyhořením, nebo něčím jiným?
3: Pokud je to tím, o čem jsem teď mluvila, tak pozoruj tady tyhle ty příznaky, ale jako určitě nejdůležitější je, najdi si někoho, s kým to můžeš řešit. Nemusí to být terapeut. Většina jako tady těchto těch stavů, kde jako máme pocit, že ztrácíme půdu pod nohama, se dá vyřešit tím, že mluvíš s někým velmi otevřeně, nandřej, řekneš, jak ty věci jsou, pojmenováváš ty problémy a někdy to stačí. Pokud to nestačí a jsi ztracený fakt hodně, tak je úplně v pohodě z té služby na chvíli vystoupit, dát si odstup, načerpat u Pána Boha a je důležitý jako to čerpání mít proaktivní. To, že nám občas lidi vystupují ze služby, řeknou, no já jsem jakoby vyhořelej a budu z té služby pryč, ale už nedají si do toho kalendáře ten způsob, jak budou čerpat. A tím se vlastně jenom vypnou a to není správně. Jakože vypnutí a odpočinek jsou dvě různé věci. Takže pokud máš pocit, že toho je moc, nebo že fakt už nevíš kudy, dej si ten odstup, vystup z té služby, komunikuj to těm lidem, protože to, že komunikuješ něco, nemusíš jít do velkých detailů, ale komunikuj, že se něco děje a tím naučíš i ty lidi mít tu kulturu té otevřenosti, toho, že je v pohodě, že se něco děje, že je v pohodě, když se něco děje, tak vystoupit a dát si jako pauzu. A tohle to strašně můžu pomoct k tomu týmu, těm vedoucím vidět, jo, OK, je to v pohodě. Ježíš to dělal taky. Ježíš prostě šel do ticha, do samoty, protože potřeboval bejt sám, bejt se svým tátou a načerpat od něj, protože se celou noc věnoval lidem, uzdravoval je, modlil se za ně, vyháněl z nich démony a potřeboval být sám a je v pořádku vystoupit z té služby, ale je dobrý mít někoho, kdo tě tím provede, tím vystoupením, tím odpočinutím a tím načerpáním.
2: Na závěr se tam, co tě život a služba naučili o tobě samotné, co jsi ještě před 10 lety nevěděla?
3: Já jsem před 10 lety končila své rebelské období, takže tam se toho změnilo opravdu hodně. Asi by mě v té době nenapadlo, že budu na plný úvazek nějaký křesťanský neziskovce a že budu vzdělávat misionáře, že budu sloužit v církvi. Ale to asi je co nejvíc mě ta služba a ta cesta teďka 10 letá s Bohem naučili, bylo to, že toho unesu víc asi, než jsem čekala. A nemyslím to tím, jako jo, jsem nabušená, jsem strašně silná, jsem hrozně psychicky odolná. To ne. Ale že fakt jsem se naučila ty věci dávat Pánu Bohu a opírat se o Pána Boha a hledat tu sílu v něm. A A to já jsem předtím nebyla. Já jsem byla docela, bych řekla, egoistická. Chtěla jsem všechno zvládnout sama, byla jsem hodně výkonová. A za ty roky mě Pán Bůh hodně proměnil moji hodnotu ve výkonu. Hodně mě zpomalil. A vlastně si nedokážu představit, že bych držela to životní tempo, který jsem tehdy měla. Podle mě jako už bych byla někde na kapačkách. Já jsem hrozně málo spala a neměla jsem jako dobrý životní balanc. Takže jako to, že mě Pán Bůh zpomalil, to, že mě vedl do nějakých jako zdravých disciplín, do nějakých zdravých rytmů, je asi to, co mě služba naučila nejvíc. A posun té hodnoty, jo, že moje hodnota není to, co dělám a to, co zvládnu a kolik toho zvládnu. Moje hodnota je, že ve mně Ježíš umřel. My to pořád neumíme, podle mě, v naší krásné zemi přijmout, protože to je moc laciný, protože nejsme zvyklí něco dostávat zadarmo, ale je to největší dar, který můžeme mít. A já jsem moc vděčná za to, že mě Pán Bůh před těmi 10 lety jako napomenul a přivolal si mě zpátky, protože to bylo to nejlepší rozhodnutí. Potom rozhodnutí, když jsem se obrátila, tak tohle bylo další nejlepší rozhodnutí. Jako fakt jít tu cestu s ním a naučit se, že to nemusím nést sama.
2: Luci, díky, že jsi dnes přišla a tímto se s vámi loučím. Od mikrofonu já, Vojta.
3: A Lucka.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Jste zváni o tomto víkendu na Dubňanské krojované hody. Začínají v sobotu 17. října v 15 hodin stavěním máje u kulturního domu a pokračují ve 20 hodin zábavou u cymbálu na kulturním domě s cymbálovou muzikou Vojara. Neděli otevře dopolední slavnostní mše svatá v kostele svatého Josefa. Ve 14.30 se vypraví krojovaný průvod pro stárku. Ve 20 hodin začíná na kulturním domě hodová zábava s dechovou hudbou Miločanka. Těší se na vás stárka Lucie Veselá a stárek Ondřej Milý. Dechová hudba Miločanka vám hraje také v dnešní voničce. Přejeme dobrý poslech.

Tuto sobotu 17. října se zváni také na několikare hody. Otnické hody a obec Otnice vás srdečně zvou na babské hody do Otnic. Program začne slavnostním předáním hodového práva v 15 hodin na náměstí, odkud pokračuje krojovaný průvod obcí. Hudební program začne v 17 hodin v Dělnickém domě. Vystoupí děti z Otnic, Milošováček a další hosté. Hodová zábava proběhne tamtéž od 20 hodin. K tanci a poslechu zahrají žadoviáci.

Máme tu 11. hodinu v úterý 13. října a s ní vám na Proglasu už nabízíme čtení na pokračování. Opět otvíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina, číst nám bude sám autor, dnes 14. část. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová. Dalším vysíláním vás provede kolega Martin Novotný. Přeji vám pěkný den a příjemný poslech.

Abych zvládl všechny problémy pastorace i života ve městě, potřeboval jsem čerpat nejen z modlitby a svátostí, ale také ze společenství bratří, sester a duchovních přátel. A Pán mi to dopřál. Jednou do roka jsem byl zvaný do malého, ale vírou a lidskou zralostí exkluzivního společenství do Prahy, do kterého přicházeli doktor práv Hlinecký s jeho paní, která byla profesorkou francouzštiny na gymnáziu. Byl tam docent doktor Otto Svoboda, stomatolog, a jeho paní manželka, profesorka češtiny na gymnáziu. Přicházel i doktor Jiří Mrázek z Akademie věd, zakladatel jonosferického střediska v Čechách a v Československé republice se svou paní Mrázkovou, která byla a je člověkem charismatické víry. Ale přicházel i pan biskup Kajetan Matoušek, tehdy tajný apoštolský administrátor pražského arcibiskupství a farář u svatého Vojtěcha, který mě tajně vysvětlil 8. prosince 1952 o slavnosti neposkvrněného početí v kapli sester de Notre Dame v Krči, a pak jsem tam byl pozvaný i já. Bylo to setkání na vysoké intelektuální úrovni a intenzivní víry. Moc jsem si z těch setkání odnášel. Do Peček jsem se vracíval půlnočním vlakem, jak se říká, tím flamendrem. Doktor Mrázek z Akademie věd ale 14. listopadu 1978 po delší těžké nemoci zemřel. Navštěvoval jsem mu ve Vinohradské nemocnici. Věděl, že Dománoc nedožije. Prosil mne, abych paní Mrázkové pomohl s pohřbem. Obřady vedl pan biskup Matoušek a na mne připadla

a kufr tam nebyl. Zapomněl jsem ho v Pečkách před farou, před zamčenou farou. Ještě, že jsem tu řešil v šosu. Vzpomněl jsem si, že náš bratr Norbert Šamárek farářem u paní Marie Sněžné na Jungmanově náměstí. Tak jsem k němu zajel, abych si půjčil albu a štóbu. Když mě viděl tak nervózního, prosím tě, uklidni se, tady mám dost oblečení, pojď společně poobědváme a pak si něco vybereš. Když jsem začal po obědě vybírat alby, byly mi všechny jeho alby pod kolena, Norbert byl malé postavy. Scháněli jsme tedy v okolních kostelích něco dalšího, ale nikdo z kněží nebyl doma. Zastihli jsme jim pana faráře u svatého Jilí. Alba a štola, kterou mi půjčil, se k pohřebním obřadům velmi hodili. Trochu jsem se upokojil. Ale byl čas odjet ze středu města na hřbitov. Tramvají jsme se ale nemohli nějak dočkat a už byl nejvyšší čas. Museli jsme zavolat taxíka. Na hřbitově, když pan biskup Matoušek u hrobu vykonal úvodní obřad, se obrátil ke mně, tak mluvte. Tak jsem mluvil. Po řeči na rozloučenou dodal, chce ještě někdo promluvit? Nikdo se nepřihlásil. Uzavřel tedy modlitbou. Odjeli jsme do kostela svatého Vojtěcha ke mši svaté. Na pohřbu se sešlo podle odhadu druhých několik tisíc lidí. Doktor Mrázek byl totiž populární osobností. Byl členem Akademie věd, často vystupoval v televizi, komentoval lety kosmických lodí a popularizoval vědu. Přestože vydával v době totality věrohodné svědectví víře, z Akademie věd ho nevyloučili. Asi ho potřebovali. Malé svědectví o jeho víře. Denně chodil ráno na mši svatou, denně přijímal, denně hodinu rozjímal. Když jednou přišel do rozhlasu k vysílání asi o 2 minuty pozdě, obrátil se na něho produkční s výčitkou, pane doktore, na tohle nejsme od vás zvyklí. A doktor Mrázek vydal svědectví víře. Ale pánové, pochopte, že když dnes přijde o 15 minut pozdě k oltáři, že tu nemohu být včas. Bezprostředně po pohřbu jsem odjel k řeholním sestrám do ústavu pro debilní muže v Budách u Zásnok. Zdržel jsem se tam do příštího dne a pak jsem se vracel do farnosti s myšlenkou. Bude kufr před farou? Nebude kufr před farou? Byl tam. Byl tam den a noc a ještě půl dne. Jsem přesvědčený, že ho tam pohlídal zesnulý bratr Bonaventura doktor Mrázek. Několik dnů po pohřbu jsem navštívil doktora Jiřího Grigara na observatoři v Ondřejomě. Bylo to krátce po návratu amerických kosmonautů z měsíce. Jeden z nich navštívil Prahu, ale nebylo mu dovoleno promluvit o letu na měsíc veřejně. Dostal pouze povolení soukromně pohovořit s doktorem Grigarem, kterému věnoval malou československou vlaječku, kterou si vzal spolu na měsíc. Měl jsem ji v ruce. Z té vlaječky vonilo něco z měsíční atmosféry. Byl to kouzelný pocit. Měl jsem v ruce kousek měsíce. Předkové tohoto kosmonauta snad pocházeli z naší země. S doktorem Grigarem jsme hovořili až do úplného setmění. V noci mě provedl observatoří. Dívali jsme se do vesmíru. Noc byla kouzelná. Takovéhle noci jsou tak 2-3 do roka.

prohodil mezi řečí. Řekl jsem na to, to jistě Jirka z té z druhé strany vymetl nebe, abychom v kráse hvězdné oblohy zahlédli něco z boží tváře. Dlouho jsme pak mlčeli. Z observatoře jsem se vracel k ránu domů. Později jsem se dozvěděl z úst samotného doktora Grigara, že jako věřící člověk by volaný po bratrově pohřbu k řediteli akademie na kobereček. Ředitel ho varovným hlasem přísně napomenul. Ne, abyste si teď vzpomněl umřít a mít takový pohřeb, jako měl Mrázek. Pár takových pohřbů a můžeme to zabalit. A propustil ho. Dalším mimosvátostným zdrojem, ze kterého jsem čerpal sílu, mimo zmíněná setkání, mi byl bratrský vztah k našemu bratru Norbertovi, který byl tenkrát farářem u Panny Marie Sněžné. V té době byly v našem klášteře složky STB. Nějaký čas jsme se navzájem opírali jeden o druhého. Častěji jsme se ovšem navštěvovat nemohli. Norbert byl příliš sledovaný bezpečností. Tím nejmocnějším mimo svátostným zdrojem síly, zkušenosti, povzbuzení a oporou by byl po návratu z vězení náš otec doktor Jan Evangelista Urban. Prožil ve vazbě 14 let. Jezdil jsem k němu do Nespek téměř 20 let. V létě každých 14 dnů, v zimě měsíči. Čerpal jsem z jeho přebohatých zkušeností z formace kněží a řádových sester. Měl jsem tedy z čeho rozdávat při exercicích a při duchovním doprovázení kněžských a sesterských komunit. Z našich rozhovorů s otcem Janem z oblasti duchovního vedení vznikl později soubor poznámek Cesta víry. Sestry apoštolátu, které otec Jan Evangelista založil, to nechali vytisknout v omezeném počtu. Už je to téměř rozebrané. Cestou do Nespek k otci Janovi jsem se často stavíval na faře v Ondřejově u otce Hřmana Kejmara, vzácného kněze, člověka a mého kněžského bratra. Prožil jsem u něho na faře jeden rok, 3 týdny zotavené. Zotavené na duchu i na těle, protože jeho hospodyně je vzácnou sestrou. Ačkoliv nemá žádné sliby, myslím, že by v lesterém sesterském společenství mohla být vzorem. Znal jsem 3 takové vzácné hospodyně na faře v Poděbradech, v Zásmukách a u bratra Hřmana Kejmara v Ondřejově. Rád na ně vzpomínám. K práci ve farnosti Pečky mi byly dány na starost 3 sesterské komunity, kterým jsem sloužil jako zpovědník a duchovní rádce. V Bylonech, kde byly sestry svatého Vincenta u dětí s vysokou debilitou, na Budách u Zásmuk, to bylo druhé společenství sester Vincentek, které pracovali v ústavu pro debilní muže, a v Kolíně byly sestry premonstrátky v domově důchodců. Všechna tato sesterská společenství byla velmi dobrá. Nejblíže Peček byly Bylany, asi 7 kilometrů. Sestry tam měly tajnou kandidaturu pro děvčata,
která měla zájem o řeholní život ve společnosti dcer křesťanské lásky, zájem o Vincentky. V kandidatuře šlo o položení základů duchovního života. Myslím, že z té kandidatury vyšly některé velmi dobré sestry. Jezdil jsem do Bilan k sestrám každých 14 dnů asi 18 let. Sestry mi pomáhaly tím, že jednou měsíčně přijeli do Peček uklidit faru. Když tam bylo málo práce, nechtěla je představená pouštět. Musel jsem se tedy snažit udělat na faře za měsíc slušný nepořádek, což se mi vždycky podařilo. Zpravidla jsem dal sestrám klíče od fary a odjel si odpočinout někam do samoty. V Bilanech onemocněla sestra Benjamina, která mi psala strojem promluvy pro kněžské exercicie a po čase zemřela. Byla to velmi dobrá sestra. Když jsem stál u jejího lůžka, kde leželo její mrtvé tělo, pocítil jsem ve svědomí výčitku. Byl jsem na sestru Benjamínu v duchovním doprovázení jejího života dost přísný. Nepřipravil jsem ji nevhodnou benevolencí o větší blízkost u pána. Druhé společenství sester Vincentek bylo na Budách, asi 25 kilometrů od Peček. Tam jsem jezdil každých 14 dnů asi 15 let. Zpravidla jsem přijel v pondělí odpoledne, po duchovním slovu byla večer mše svatá, přespal jsem tam a po ranní mši svaté se vracel do Peček. Někteří z mladších chovanců byli tam muži asi od 20 let nahoru i přišli jednou přát k mým narozeninám. Vstoupili do pokojíku, kde jsem přespával a dříve, než mi popřáli, zaspívali mi oblíbenou píseň Tomáše Garrigua Masaryka. Ach, synku, synku, oral lisi. Abych to neměl tak laciné, přidali ještě podobenství z Evangelia svatého Lukáše o stromu, který nenesl ovoce a hospodář ho chtěl nechat porazit. Cítil jsem, že mne pán skrze přání těch chlapců a jejich píseň a podobenství důrazně napomíná. Když hoši odešli, skončil jsem v prostraci na zemi. Přišla kontrola z krajského národního výboru, zda sestry vodí chlapce do kaple či do kostela. To bylo přísně zakázané, protože tím mohla vzrůstat u těch debilních mužů v národě religiozita. Tak pečlivě byla střežena nevěra v naší zemi. Sestry chlapce upozornili, nesnechujte kluci do kaple, přijde kontrola. V ústavě byly dva druhy chovanců, debilové a idioti. Jeden z členů komise, aby si zjistil skutečně stav věci, se zastavil na chodbě, oslovil jednoho chovance a položil mu sugestivní otázku. Tak co, chodíš do kaple? Chodíš do kaple? Chlapec mu řekl, chodím, do kaple nechodí jenom debilové. Člen komise se otočil a odešel. Nic z toho nebylo. Do společenství sester premonstrátek v Kolíně jsem dojížděl asi 10 let. Byl tam k denní mši svaté stařičký kněz premonstrát. Rád jsem s ním hovořil o duchovním životě. Byl to výborný řeholník. Jednou se mi svěřil, bratře, když se tak dívám zpátky na svůj kněžský život, vidím, jak jsem pánu Ježíši s tím kněžstvím, které jsem od něho přijal, tak zamával. Já jsem si to kněžství žil podle svýho. Já jsem Krista pána ani ke slovu nepřipustil. Dnes vidím,
že to nebylo dobře. Vidím, že v mém životě bylo málo Pána Boha. Bratře, v mém kněžském životě bylo málo Pána Boha a rozplakal se. Dnes už jsem v tom také. Takové a podobné okolnosti by byly zapomenutím ke stále hlubší snaze, intenzivnější snaze po hlubším a osobnějším vztahu k Ježíši Kristu, protože tlaky ze strany světa i totalitní moci byly stále silnější a rafinovanější. Přiblížil se vánoční čas. V Pečkách jsme chystali půlnoční. Bratr Varhaník Stanislav Stupka, dobrý, obětavý člověk a moje pravá ruka při přípravě liturgie, nacvičil se sborem koledy a mši, kterou speciálně pro pečecké společenství napsal hudební skladatel František Jiří Mach. Ve sboru zpívali i členové rodiny místního evangelického faráře, se kterým jsme měli dobré ekumenické vztahy. Pan církevní tajemník mě varoval, abych půlnoční nedělal. Nepovolil jsem. Potom se v Pečkách slavila celých 20 let mého farářování. Hájil jsem se, pane tajemníku, kdybych neudělal půlnoční, to by mi pečáci neprominuli. Na první půlnoční přijelo 5 spolupracovníků z ústavu, kde jsem pracoval. Někteří potom jezdili vytrvale po celou dobu. Po půlnoční jsme seděli na faře a mluvili o božích věcech až do rána. K ránu se vraceli do Prahy. Po půlnoční, stejně jako po velikonoční vigílii, jsem stál u kostelních dveří a každému stiskl ruku s krátkým přáním. Kostel býval plný, většinou mládeže. Některý, když mi tiskl ruku, prohodil: dík, fráři. Témata půlnočních promluv jsem volil tak, aby to byla pokračující jednoroční katecheze. Bratr Šamša, velký skaut a dobrý člověk, vyrobil na Vánoce ze suchých bezových větviček malé vázičky s vypáleným vánočním pozdravem. Uložil do nich kousek suché trávy nebo olšové šištičky či slaměnku a roznášel to po známých lidech, zvláště po opuštěných lidech. Bez ohledu na jejich víru či nevěru, bez ohledu na stranickou příslušnost. Tak mi velice pomáhal v tom, co jsem sám nestačil. Někdy těch vánočních upomínek bylo i 150. Setkával jsem se s různými lidmi. V Pečkách jsem poznal kapelníka slavného cirkusu Klucký a pana inženýra, který pracoval na elektrifikaci Číny. Tam, protože mu nemohli platit penězi, mu dávali místo platu umělecké předměty ze slonoviny, ručně vyšívané textily, barevné textily, obrazy. Byly to poklady nesmírné umělecké ceny. Jednou mě pozval k sobě a vyprávěl mi celou historii svého života. Ten kapelník slavného českého cirkusu Kuský choval v šátku zabalené jako vzácnou relikvii razítko ředitele cirkusu. Měl ho u sebe i v kolínské nemocnici, kde jsem ho doprovodil do věčnosti.

0: knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Každý z nás někdy potřeboval druhou šanci, nebo někoho, kdo nad ním nezlomil hůl. Staňte se dobrovolníkem Mezinárodního vězeňského společenství. Darujte svůj čas dětem a jejich pečujícím, lidem ve výkonu trestu nebo těm, kteří po propuštění začínají od nuly. Zapojte se na www.mvs.cz. mvs.cz.

Bylo 11 hodin a 30 minut, máme 11:30, úterý 13. října a krásný slunný den vám přeje od mikrofonu Radia Proglas Martin Novotný.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky. A máma s tátou se za tebe lekáš.

právě teď, jenom pár hodin na východ. Žlutá a modrá, proti své vůli se do rudé noří. Moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

0: Ve Vatikánu v těchto dnech probíhá mezinárodní setkání k 10. výročí vydání apoštolské exhortace papeže Františka Amoris Laetitia. Radost z lásky. Zástupci místních církví z různých zemí zde reflektují uplynulou dekádu a řeší současné výzvy v pastoraci. Česko na jednání zastupuje předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Podle něj se ukazuje, že těžkosti rodin jsou dnes v mnoha ohledech globální.
1: Každý den má své téma, s čím se potýkají dnešní rodiny. A tam je vidět, to jsem si uvědomil, že celý svět už je globalizovaný. Ty problémy, které my máme třeba v Evropě, stejně tak prožívají a mluví o nich biskupové z Indie, z Afriky nebo z jiných asijských částí. Biskupové z Asie, z Afriky se potýkají otázkou poligamie, potýkají se také s otázkou migrace a těchto bolestných témat. Já tu vnímám hlavní ten akcent na tom, abychom se znovu jako my, jako biskupové a naši spolupracovníci, kněží, pastýři církve, vrátili k tomu mít zájem být blíž rodinám. Víme, že to neobsáhne jenom pastýř, kněz nebo biskup, ale že potřebujeme také pomoc rodin, potřebujeme pomoc odborníků, které třeba v našich zemích už máme tento systém, jak si rozpracovaný, a můžeme zase tu zkušenost předávat jiným.
0: Velkým tématem jednání je také doprovázení rodin v krizích, po rozvodu nebo lidí žijících v nových svazcích. Právě těmto situacím se exhortace Amoris Laetitia věnuje a podle arcibiskupa Nuzíka zaznívá ve Vatikánu jasný důraz na přijetí a evangelium.
1: Ten důležitý akcent, který tu zaznívá, že aby se rodiny cítily v církvi jako doma. Jeden biskup tam ve svém projevu říkal, že by měli těch slov, které my jako pastýři vysíláme k rodinám, že by v nich měli cítit rodiny, my vás milujeme. My víme, že to máte těžké, ale snažíme se vám pomáhat nejenom v té duchovní rovině, ale také v té rovině lidské odborné pomoci. Ta otázka nových vztahů, která se tu také řeší, vnímáme, že se za těch 10 roků, co je Amoris Laetitia, začalo více ve všech zemích touto otázkou zabývat, jak s rodinami po rozvodech, jak s těmi rodinami, co mají nové vztahy, aby i do této situace vstupovala síla evangelia. Sám jsem byl překvapený, že během těch různých meditací, přednášek, kolikrát tam vstupuje písmo svaté. Nejobvyklejším a nejcitovanějším úryvkem je setkání Ježíše se samařskou ženou, která vlastně také neměla ten svůj vztah v pořádku, a přitom pro ní to setkání s Ježíšem bylo životodárné. I když se o tom nemluví, že by se prolomila ta hra přístupu ke svátostem pro všechny, pořád se to ukazuje, že máme tolik možností, které jsme ještě nedokázali využít tak, aby rodiny v každé situaci jednotlivci cítili Boží podporu.
0: Biskupové se zároveň shodují, že pastorace rodin nemůže fungovat shora dolů. Naopak samotná vytrvalost a síla, se kterou rodiny zvládají každodenní starosti, je podle arcibiskupa Nuzíka inspirací pro celou církev.
1: Tato slova jimi začal papež Lev v tom prvním středečním setkání, že nejenom my jako církev, jako pastýři jsme ti, kteří mají učit rodiny, ale že my se vlastně máme učit také z rodin. Vícekrát se tam objevovalo slovo rezilience, že ta síla, se kterou se rodiny vyrovnávají těmi potížemi, které potkávají ve vztazích, v ekonomické rovině, té náročnosti postarat se třeba o stárnout rodiče, řešit nejrůznější nemoci, postižené děti, to je velká škola i pro nás duchovní a pro zasvěcené osoby. Toto je to zase, co umožňuje ten nový náš princip, který z církvi se učíme více víc žít, a to je ten synodální. Abychom kráčeli společně, aby to nebyl jenom hlas pastýřů církve, ale také všech, kteří vytváříme dohromady ta naše společenství.
0: Uzavřel z Vatikánu olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který se zde účastnil mezinárodního setkání k 10. výročí vydání dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia.

0: Brněnské diecézní muzeum přichystalo panelovou výstavu o biskupu Karlu Nettigovi, která se nachází v katedrále svatého Petra a Pavla do 27. listopadu. Vznikla při příležitosti 220 let od narození 7. brněnského biskupa. Přístupná je v otvírací době katedrály. Zástupkyně ředitele diecézního muzea Petra Lexová popsala pozadí vzniku expozice a přiblížila některé životní milníky tohoto církevního hodnostáře.
1: Byl v úřadu v letech 1871 až 1882. Biskupem se stal až v pozdějším věku, za sebou měl již celou řadu zkušeností, se kterými se návštěvníci seznámí. Mimochodem zajímal se o včelařství, působil jako rektor semináře, také měl na starosti dozor nad školami, které pravidelně navštěvoval. Úřad ujal v době, která církvi moc nepřála, velkým dílem se zasloužil například o řešení potřeb obou národností diecéze, která tehdy byla česko-německá, a také v roce 1877 oslavil 100 let od vzniku brněnského biskupství. Při této příležitosti vyslovil podnět k dostavení věží katedrály a do dnešní doby tvoří výraznou siluetu města Brna.

kde se to ocitla, v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčkuje, slaměný splávek cestou utrati. Zobáček pluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, hoříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

Milí bratři a sestry, krásný den. V nedělním evangeliu Ježíš mluví o svatební oslavě, kterou chystá král pro svého syna. Svatba dítěte je mimořádná událost pro každou rodinu. Tento šťastný otec se chce o svou radost podělit se všemi. Pořádá hostinu a zve veliké množství lidí. Svatý Tomáš Akvinský říká, že dobro má ze své podstaty tendenci se šířit. Bonum dicitur diffusivum sui. Dobro se šíří samo sebou, samo od sebe. O této skutečnosti také hovoří obraz z našeho příběhu ve zvláštním kontextu aktuálního života. Přihodí-li se něco dobrého, zažehne se světlo, které vtahuje ostatní do účasti na vlastním štěstí. Tváří v tvář tak krásné nabídce se ale pozvaní nepřipojují k oslavě. Naopak, stahují se a raději se dál věnují vlastním záležitostem. Někteří jsou dokonce tak znechucení, že napadnou, ba přímo zabijí královi posly. Někdy se i tohle může stát. Dobro, které nabízíme, nedojde po každé pochopení, uznání, ocenění. Někdy se setká s nepochopením a odmítnutím. To nás však nesmí odradit. Tváří v tvář odmítnutí král neodvolá svatbu a nezruší oslavy. Naopak, rozšíří své pozvání na ještě větší zástup lidí a pošle své služebníky, aby je svolali z cest, protože radost novomanželů má být darem pro všechny. V tuto chvíli se ptejme, koho představují protagonisté tohoto příběhu? Svatý Jeroným identifikuje krále jako nebeského otce, ženicha jako Ježíše a nevěstu jako církev. Mezi účinkující ovšem patříme také my, které si pán vyvolil, abychom s ním sdíleli své bytí a abychom spolu s ním přinášeli život. Tato svatební oslava je naší oslavou, hodovní síň jsou naše kostely, naše domy, místa, kde žijeme a kam se každý den vrací syn krále, Ježíš Kristus, hlásat svou lásku a očekávat naše ano. Tam se s ním setkáváme, oděni jako nevěsta v bílých šatech křtu a ozdobení šperky dobrých skutků, které nás zbližují s Bohem a mezi sebou navzájem. Radost, kterou hlásáme, tedy není strojená, nýbrž hluboká, konkrétní, skutečná, krásná jako tváře lidí, které potkáváme, pravdivá jako práce, úsměvy, slzy, stisky rukou, gesta dobra našich dnů. A je to Boží dar pro spásu světa. Prosme tedy panu Marii, matku páně, ať nám pomáhá růst v této radosti a hlásat ji vždy a všude, dokonce i tam, kde se nesetkává s pochopením, hlásejme ji velkodušně, odvážně a s vírou.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele obcí Neratovice, Tišice a Kostelec nad Labem. A na závěr připojíme modlitbu Anděle Boží, strážce můj v kancionálu číslo 010. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Anděle Boží, strážce můj, raď vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj, s cnostem svatým mě vyušuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo svět ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám, a tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen.
0: Svatý Eduarde,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: oroduj za nás.
2: Pán s vámi,
1: i s tebou.
2: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Tak to bylo koncerto číslo 9, D-dur Antonia Vivaldiho. Následuje koncerto číslo 11, D-moll, opět Antonia Vivaldiho a opět Pražský komorní orchestr řídí Milan Lajčík a sólové housle interpretují Pavel Hůla a Lucie Hůlová.

Tak to byl koncert číslo 11, D-moll Antonia Vivaldiho. Následuje koncerto grosso číslo 4, S-dur Petra Helendála. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

Tak to byl koncerto Grosso číslo 4 S-dur Petra Helendála. Následuje koncerto Grosso číslo 5 D-dur stejného autora Petra Helendála, který slovenský komorní orchestr řídí opět Bohdan Varchal.

Takže skončilo koncerto Grosso číslo 5 D-dur Pítra Helendála. Slovenský komorní orchestr řídil Bohdan Varchal. A my si v posledních minutách před jednou hodinou vyslechneme ještě Jakoba Galuse Handla.

z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.

0: 12 hodin, 59 minut a téměř 50 sekund, takže za okamžik s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: U pobřeží Bulharska zasáhly v noci drony další dvě lodě. Jedna z nich se potopila. Asi třetina lidí v Česku konzultuje svůj psychický stav s umělou inteligencí. A rozhlasovou tálii převezme na festivalu rozhlasové tvorby v Olomouci herečka Magdalena Borová. Tady je úterní Plus a zprávy. Zdraví vás Ondřej Látal. U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. O dalším útoku blízko hranic Evropské unie v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Jedno z plavidel se potopilo asi 30 kilometrů od pevniny. Na místě zasahuje pátrací tým. Pohřešovaných je 11 námořníků. Kvůli incidentu bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni.
3: Přestože podle Radeva není jasné, kdo za opakovanými útoky stojí, řekl, že vše nasvědčuje tomu, že z nich má prospěch Rusko. Na loď Chelsea 3, která patří ukrajinskému majiteli, zaútočili nejméně 3 drony. Záchranáři už do bezpečí dopravili posádku složenou ze 7 Ukrajinců a 8 Azerbajdžánců. Údery v Černém moři mezi Ruskem a Ukrajinou odsoudila taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Generální tajemník NATO Mark Rutte po telefonátu s Radevem řekl, že aliance chce kvůli útokům posílit svou východní hranici. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Skoro třetina lidí v Česku se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ukázal to průzkum agentury PAQ Research, do kterého se na jaře zapojilo 1800 respondentů. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje před možnými riziky. Chystá příručku pro bezpečné používání AI.
4: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
5: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
6: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
5: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět, proč.
1: Letošní cenu tálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře získá herečka Magdalena Borová. Od generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala ji převezme příští týden na mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Radio v Olomouci. Porota Borovou ocenila za roli Marian v rozhlasové hře Scény z manželského života Ingmara Bergmana, říká ředitelka přehlídky Kateřina Konopásková.
7: A pokud můžu citovat z Poroty, proč jí tuto cenu udělili, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
1: Přidáme ještě stručnou dopravu na Plusu. Na příjezdu do Prahy brněnskou D1 trvají potíže a dlouhé zdržení od Česlic z 8. kilometru. Přes půl hodiny se jede krokem k nehodě na úrovni obchodního centra Chodov. Po střetu dvou kamionů s dodávkou se stále projíždí pouze levým pruhem. V Koloně teď navíc počítejte s čerstvou nehodou. Těsně za sjezdem na průhnice na 6,5 kilometru se srazil kamion s osobním autem. Blokují pravý i prostřední pruh. I tam se jede pouze levým. A na D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Domašov. Na kilometru 173 se dojíždí do kratší kolony. Dobře dojďte. Postupně začne v Čechách, večer pak i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost, později večer se v západní polovině Čech vyskytne místy déšť, teploty 12 až 16, na horách většinou kolem 6, na Šumavě až 10 stupňů. To byly zprávy, tady je úterní Plus.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

ženě prostřít, nanosí na cínové míso, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi.

svět je vyfouknuté, malované vejce. Svět je krásná věc, svět je krásná věc. Svět je vyfouknuté, malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy, i slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí, viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece, viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostodivné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech,

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

13 hodin a 8 minut. Máme úterý 13. října a já si dovolím pozvat na tři pořady, které budou následovat v odpoledním vysílání. Nejprve to ve 14 hodin bude odhlební kompas Sugar and Spice Holding Company. Dále v 16 hodin Slyšte lidé s podtitulem Vyšegrádské lidové 2026. A něco pro nejmenší Barvínek 17 hodin 10 minut po páté s názvem Voda.

0: Výtěžek z podzimního dobročinného bazaru v Lipštátě putuje na opravu střechy místního reformovaného kostela a na budování škol v Kongu. Sbírku jednou ročně organizuje Českobratrská církev evangelická. Její farář Petr Hudec k účelu sbírky doplnil.
1: Ten výsledek byl asi 90 tisíc korun a my vlastně to rozdělujeme. Letos jsme měli určený ten výtěžek tradičně pro manžele Šmitovi, který konají práci v Kongu. Stavějí tam školy nebo zakládají školy na venkově pro děcka, který by neměli jinak možnost dosáhnout nějakého vzdělání, a teď konkrétně teda už několik let budujou střední zemědělskou školu s tím záměrem, aby tam vlastně děcka zůstávali, měli vzdělání a pomáhali Kongu ten venkov nějak rozvíjet. Na to je část těch peněz a druhá část letos byla určena na střechu našeho kostela, který je nejstarší v Lipštátě.
0: Sbírka má vedle sociálního také ekologický rozměr. Oblečení, které se na bazaru neprodá, poskytuje církev k dalšímu využití.
1: Ten bazar na té vesnici a pro to okolí je taky dobrou příležitostí, že lidi z sociálně slabší vrstvy si tam můžou nakoupit opravdu za hubičku. Je to pro ně dostupný, i oděvy a další věci, co nabízíme. To druhý je, že toho máme peníze i na to, aby jsme dělali dobré věci dál. Taky nám leží na srdci, aby se ty věci, teda starší, co lidi už nepoužívají, aby se využili dál. Takhle se využijou právě pro ty sociálně slabší a ty zbytky, co ten neprodaj, poskytujeme dál diakony v Broumově. Mají obchůdek, kde vytřídějí věci lepší a tam to prodávají, a to jsou platy pro jejich zaměstnance. Dál, když jsou nějaké katastrofy v Evropě, tak ještě dál se používá to oblečení, že se to vozí do těch míst, kde je to potřeba, a potom to, co už se nepoužije, tak se zpracovává například na izolace jako stavební materiál ekologický.
0: Vysvětluje Petr Hudec, farář Českobratrské církve evangelické v Lipštátě.

0: Máme půl druhé, 13 hodin 30 minut 13. října. Úterý 13. října Židovské muzeum v Praze opravuje obřadní síň pohřebního bratrstva na starém židovském hřbitově u Klausové synagogy. Vznikne tam stálá expozice věnovaná konci lidského života s částí o někdejší asanaci židovského geta. Ukáže jak historii, tak současnost pražského pohřebního bratrstva, sdělila ředitelka muzea Pavla Niklová.
1: Praha je známá Chevrou Kadyšou neboli pohřebním bratrstvem, které zde bylo založeno koncem 16. století, bylo ještě spojeno s Maharalem, s Rabbi Levem, kdy jakoby ty pohřební rituály byly poprvé institucionalizované, byly vytvořeny stanovy toho pohřebního bratrstva a vlastně tuto tradici pak od nás přejímaly i další místa v Evropě.

Potkal jsem září na rybách, už zamyká vůně léta. V parku z javorů listí smetá a smutně zívá na rozhlednách. Dostáje Václav stáda stách, čas je řabin a kdoulí. Ráno do mlhy den se choulí a slunce vstává o polednách.

0: 6. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších tuzemských malířů Mikuláše Metka mohou zájemci znovu vidět jeho společnou výstavu s Janem Koblasou z roku 1963. Nově ji mohou navštívit v Pražském muzeu Kampa, kam se přesunula z Galerie výtvarného umění v Chebu. Muzeum Kampa založila sběratelka a mecenáška Meda Mládková. Její sbírka obrazy Mikuláše Metka neobsahovala.
1: Paní Meda nezbírala ty exilové autory, tak trochu překvapivě ani Mikuláše Metka nemáme ve sbírce. Metkovy obrazy se do muzea Kampa dostaly až skrze sbírku Jiřího a Běly Kolářových, kterou jsme vlastně po smrti Jiřího Koláře získali.
0: Doplnil hlavní kurátor muzea Jan Skřivánek.

Je úterý 13. říjen 2026, Mezinárodní den snižování rizika přírodních katastrof. Katolický kalendář ukazuje na anglického krále z 11. století svatého Eduarda. Maltéští rytíři slaví svátek zakladatele blahoslaveného Gerarda, zesnulého v Jeruzalémě roku 1120. Listem dvorské kanceláři před 245 lety císař Josef II. Rozhodl veřejně vyhlásit toleranci vůči nekatolíkům a stanovil zásadní směrnice pro její provedení. K vyhlášení tzv. Tolerančního patentu došlo později, nese ale datum 13. října 1781.

0: Před 205 lety se narodil německý lékař a politik Rudolf Virchow, zakladatel buněčné patologie a ostrý kritik rasové teorie. Odešel roku 1902. Před stem a 55 lety zemřel vynálezce kostkového cukru, rakouský ředitel dačického cukrovaru Jakub Krištof Rath. 85 let uplynulo od smrti sochaře, architekta a grafika Františka Bílka, symbolisty období secese, muže víry. No a před 14 lety se konala první beatifikace v Praze. Na seznam blahoslavených přibylo 14 františkánských mučedníků od Panny Marie Sněžné z roku 1611, Bedřich Bachstein a druhové.
1: De facto síla je v nás, do plachet foukat se snaž, najdi si pláž. Všecko to špatný už jsme...

0: Je úterý 13. říjen 2026. 47. narozeniny dnes slaví plzeňský biskup církve československé husitské Lukáš Bujna. 71 let se dožívá františkán pater Jan Maria Viny Dohnal, duchovní správce farnosti Moravská Třebová. 85. slaví americký písničkář Paul Simon, někdejší polovina dua Simon and Garfunkel. No a svátek slaví Renáta, případně Renata. Jména z latiny znamenají znovu zrozená, obrozená. Takže blahopřejeme.
1: Od stvoření duhy poznáme se, nevím, zda paměť to unese. Kolik nádechů, kolik bezradných gest. Když jsme se hledali na konci svých cest, u zdinářku malovali truchlivě zeď. V prosbě naučili jsme se prsty plést. Věděla jsem, co mě nikdo neučil, možná mi Bůh ve spánku zprávu doručil. Když si někdo někdy moc mě miloval, se vším mě bral, se sudičkou

odkud pocházím, i to, že jsem křtěna. Doneseš starou Bibli, v ní nová jména. Vím, co všechno. Tiše, na mě znáš. Vím, co řekneš, i co se nezeptáš. Půjčíš mi staré sny, já tobě nový snáš. Osud nás kroutí, jak kliku starý verklik

Máme 14 hodin, úterý 13. října. A se 14. hodinou přichází čas na odpolední hudební kompas. Sugar and Spice Holding Company je československá rocková skupina, která hraje ve složení Radim Paleček, kytara, harmonika a zpěv, Tomáš Heger, bicí a Tomáš Herkel, baskytara. Z jejich nejnovějšího alba, nazvaného 1/2, si poslechneme na úvod píseň Little Girl.

0: Skupina Sugar and Spice Holding Company hraje v obsazení klasického rockového tria, což znamená elektrická kytara, baskytara a bicí. Vedle rocku má blízko také k blues, s čímž souvisí i použití foukací harmoniky v některých písních. Vedle vlastní tvorby hraje trio na koncertech také písně Jimiho Hendrixe nebo Erika Claptona, které si aranžuje po svém. Kromě toho skupina hraje také zhudebněné básně například od Františka Gellnera nebo Vítězslava Nezvala. Nové album 1/2 je první, které kapela vydala také na vinylové desce. My si z něj jako další dvě ukázky poslechneme písně New York a Král převleků.
1: $1 only. Walter's food snacks all $2 for $1. Anyone who's car can't buy, thank you, God bless, and proceed to your destination safely.

Hrálo nám česko-slovenské rokové trio Sugar and Spice Holding Company. Zítra ráno si v hudebním kompasu představíme švýcarsko-ekvádorské sourozenecké duo Hernandos Guitarés. A zítra odpoledne se budeme věnovat zpěvačce Sáře Lagové.

Papež Lev XIV. Dnes podstoupí operaci plic. Do římské nemocnice Gemelli dorazil krátce po 13. hodině, kde mu lékařský tým profesora Stefana Margaritori odpoledne odstraní drobný plícní uzlík. Zákrok by měl trvat zhruba 2 hodiny. První lékařskou zprávu Vatikán očekává večer. Od 18 hodin povede kardinál vikář Baldazare Reina z nemocniční kaple modlitbu růžence za zdraví svatého otce.

0: 14 hodin a 17 minut. 2 minuty po 14:15 máme úterý 13. října. Katolický týdeník s číslem 42 přináší informace o dění v Římě i ohlédnutí za událostmi doma. Nové vydání přibližuje jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Nový katolický týdeník s číslem 42 přináší informace o tom, co probíhá právě v Římě. Je tam velké setkání předsedů biskupských konferencí z celého světa na téma rodina, protože právě letos si připomínáme 10 let od apoštolské exhortace Amoris Laetitia, neboli o textu papežském o lásce v rodině. A tak představitelé církve z celého světa se baví o tom, jak může církev putovat a být prospěšná rodině a jak šířit společně evangelium. Za Českou republiku je tam otec arcibiskup Nuzík, kterého jsme se také zeptali, a co tam probírají, ale vlastně jsme ještě v půlce. Zhrnutí přineseme až v příštím vydání.
0: Témata z domova i zahraničí doplňuje Kateřina Koubová.
1: Zároveň v Římě přinášíme informaci o tom, že papeže čeká operace. Zdá se, že má proběhnout v úterý. A vracíme se také ke kající pouti pražské arcidiecéze, která překvapila alespoň svým počtem, ale i průběhem a krásnou atmosférou. Proto jsme jí věnovali nejenom text, ve kterém se za ní ohlížíme, ale také fotostranu, kde přinášíme momentky z této poutě, kterou vyhlásil nový arcibiskup pražský na začátek svého působení.
0: A jaké další články a texty číslo nabízí k nadcházející misijní neděli, pokračuje opět Kateřina Koubová.
1: A poutáme, že se právě chystáme slavit s tou misijní neděli. Kvůli tomuto výročí jsme také připravili tematickou dvoustranu 100 let misijních nedělí i v našich farnostech. Přibližujeme různé aktivity od farních jarmarků po různé karnevaly. Zajímavé je vlastně, že je to moment, ve kterém se může farnost setkat jednorázově, poznat i napříč generacemi, a právě touto aktivitou, která se dá připravovat samozřejmě předem, jako je misijní jarmark, se může utužit život ve farnosti nebo oživit. Takže nejenom, že pomáháme misím, ale pomáháme i sami sobě, když to zhrnu.
0: Na obsah přílohy, perspektivy či rozhovor láká opět šéfredaktorka katolického týdeníku.
1: Perspektivy tentokrát věnujeme Izraeli a obyvatelům z řad ultraortodoxních Židů, kteří jsou v izraelském politickém systému jedním z jazyčků na vahách. Na jejich podpoře závisí také současný kabinet Benjamina Netanyahua. Promlouvat budou také do vyjednávání po volbách, které se chystají v Izraeli, a to 27. října. Proto jsme tento text zařadili v tuto chvíli. Volby rozebíráme také na komentářové straně, kde se také ještě vracíme mimo jiné k kající pouti. No a ještě bych ráda upoutala i rozhovorovou stránku. Přinášíme rozhovor s Petrem Hudcem, který nejenomže působí v Květné zahradě v Kroměříži, ale má velkou vazbu i k Velehradu. A právě o obou těchto místech a o jejich historii vydal hned několik publikací, a dokonce i pro děti. Jak se píše pro děti, přibližuje nám na straně 13. Ještě z dalších zpráv bych pak ráda upozornila na papežskou stránku papež Lev 14., který se sešel se zástupci jihokorejské církve. A to je vlastně příležitost si připomenout, že už je tady více než 200 let, a podívat se trošku na korejskou církev, která příští rok uvítá v Soulu Světové dny mládeže. Takže to je jeden z důvodů návštěvy, proč Korejci přijeli za papežem. No a v tomto vydání přinášíme také listinu. Vylosovali jsme výherce velké letní soutěže. Zúčastnilo se jich více než 1300 našich čtenářů a my jsme teď vylosovali 200 cen. Takže ti, kdo jsou zvědaví, jak to dopadlo, najdou výsledky v aktuálním vydání. A tak přeji všem krásný podzim a krásnou misijní neděli.
0: K četbě aktuálního katolického týdeníku pozvala jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

rozjeď se kamkoliv, vždycky se vrátíš zpět, tak jak ti velí tvé srdce, které buší, prožij sto životů a uč se odpouštět všem, kdo se štvali.

0: Úterý 13. říjen máme minutku po půl třetí. Židovskou historii a kulturu připomene tuto neděli 18. října boskovický Štetlfest. Návštěvníky čeká program věnovaný židovským tradicím, významným osobnostem i hudebnímu a divadelnímu umění. Více informací má Kateřina Höferová, mluvčí spolku Štetl.
1: Začneme v 10 hodin dopoledne, a to interaktivním workshopem, kdy návštěvníky seznámíme s židovskými tradicemi i zvyky. Povíme si třeba to, jak probíhá židovská svatba, co znamená košer, anebo jaké předměty konkrétní se používají při konkrétních náboženských obřadech. A potom ve 2 hodiny odpoledne se přesuneme do boskovického kina, kde představíme jednak naši novou knihu Tlaček, rabíní věci a svědci dějin, a hlavně na základě té knihy taky strhující příběh rodiny Plačkových, protože ten začíná právě v Boskovicích a pokračuje přes spoustu generací významných rabínů a vědců a podnikatelů až do současnosti. No a potom později odpoledne v 16 hodin nás čeká koncert pěveckého uskupení Esther Unlimited, a to v krásné boskovické synagoze, a zazní tam tradiční židovské melodie a samozřejmě se tam bude povídat taky něco o židovských svátcích, které se těm rabím pojí. Potom celý den večer zakončíme v 18 hodin, a to divadelně hudební inscenací Touha tvořit, touha žít, která prostřednictvím hudby a autentických textů připomíná konkrétní osudy skladatelů, kteří tvořili v terezínském getu.
0: Pozvala za spolek Štetl jeho mluvčí Kateřina Höferová.

0: Vyvrcholením 33. ročníku podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci bude sobotní závěrečný koncert v sobotu 17. října. V chrámu Panny Marie Sněžné zazní jedno z nejsilnějších děl světové duchovní literatury Verdiho Requiem.
1: Pod taktovkou Leoše Svárovského vystoupí Moravská filharmonie Olomouc, Český filharmonický sbor Brno se svým sbormistrem Petrem Fialou a mezinárodní solistické obsazení v čele s německou sopranistkou Majdou Hundelík. Dále bude zpívat Jana Sikorová alt, Tomáš Černý tenor a Martin Kurbal bas. Já posluchačům ještě připomenu, že lístky je možné zakoupit online na webu festivalu podzimní-festival.cz nebo tradičně v infocentru v podloubí radnice na Horním náměstí, anebo také hodinu před každým koncertem. Posluchače srdečně zvu a těšíme se na setkání na podzimním festivalu duchovní hudby.
0: Upřesňuje mluvčí festivalu podzimního duchovní hudby v Olomouci Jitka Korpasová.

0: Městy z Krucemburg si o víkendu 17. a 18. října připomene 100 let od narození kněze, varhaníka a hudebního skladatele Karla Břízy. Jeho mešní ordinárium patří k nejznámějším dílům české liturgické hudby. Podrobněji organizátorka akce a tamní varhanice Marta Rejšková.
1: Od 13 hodin začne krátká procházková hra s úkoly pro děti i dospělé po Krucemburku, kde se dovíme zajímavosti ze života právě Karla Břízy. A začátek bude v jeho rodném domě, který je na náměstí, a poznáme ho podle toho, že na něm visí pamětní deska. Ve stejném čase se otevře také interaktivní výstava nejen fotografií ze života pátra Karla Břízy, a ta proběhne na úřadu městyse v obřadní síni, a to je také na náměstí. Vrcholem bude v 16 hodin slavnostní mše na poděkování za život Karla Břízy a ta proběhne v kostele svatého Mikuláše v Krucemburku a celebrovat bude pan biskup Jan Vokál. Pívat budou sbory, které založil páter Karel Bříza. Bude to pěvecký chrámový sbor Krucemburg a Břízův sbor Kameničky. Od 18 hodin bude pokračovat slavnostní koncert, kde budou zpívány a hrány sborové skladby pátera Karla Břízy. Opět bude účinkovat pěvecký chrámový sbor Krucemburg a Břízův sbor Kameničky. Bude zde zajímavé průvodní slovo, které pronese páter Jaroslav Brož, který se přátelil s panem Karlem Břízou a řekne nám některé vzpomínky na něj a zajímavosti.
0: Oslavy budou pokračovat i v neděli, dodává Marta Rejšková.
1: V 9.30 hodin bude osvícenská mše a bude to mše svatá za krucemburské varhaníky, zpěváky a hudebníky v kostele zase svatého Mikuláše v Krucemburku a sloužitý bude páter Jaroslav Brož, děkan teologické fakulty v Praze. Bude pokračovat též putování s Karlíčkem i interaktivní výstava fotografií. Začne od 10:30 a asi do 3 hodin odpoledne.
0: Varhanice Marta Rejšková také zavzpomínala na osobnost kněze, kterému je připravovaná akce věnována.
1: Páter Karel Břízá byl kněz, redemptorista, význačný stavitel varhan, skladatel převážně duchovní hudby. Byl to úžasný učitel, já sama jsem k němu chodila se učit hrát na varhany a byl to hlavně milý, skromný a ochotný člověk, kterého jsme měli velice rádi. On postavil vlastně ve svém volném čase 11 tady píšťalové varhany, jsou různě tady po Čechách, jedny máme tady nejblíž v Hlinsku. Byl skladatelem tedy převážně duchovní hudby a jeho hudba, především Ordinarium pro lid, se dnes hraje v kostelech po celé České republice. Vychoval také řadu muzikantů, varhaníků a učil i další nástroje. Jako sbormistr vedl sbory v Krucemburku, Hlinsku, Kameničkách, na svaté Hrhoře a také v Obořišti.
0: Uzavírá varhanice Marta Rejšková, organizátorka víkendových oslav nedožitých stých narozenin patera Karla Břízy.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Hodin, úterý 13. října, tady je Odpolední Plus, od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
1: Na Kyjev opět letěly ruské balistické rakety i proudové drony. Cílem velkého útoku byl také Charkov. Spojíme se s naším zpravodajem na Ukrajině. V Česku si o svém psychickém stavu povídá s umělou inteligencí. Podle průzkumu agentury Pike Research téměř třetina lidí. Podle ministerstva zdravotnictví to má i svá rizika. Jaká? A auta bez řidiče nebo humanoidní roboti? Tohle vše teď budou zkoumat a vyvíjet vědci z Ostravské vysoké školy Báňské, kam se podíváme v reportáži. Nejprve jsou tu ale zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Přeju z Plusu dobré úterní odpoledne. Energetická společnost ČES se kvůli zablokování části podílů v kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dál neuznává nároky firmy na odškodnění a bránit se bude dál. Agentura Czech Tourism bude mít příští rok nižší rozpočet, potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů korun. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů korun. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
4: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agent bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
3: Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura například omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude asi 60.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. O dalším útoku blízko hranic Evropské unie v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Jedno z plavidel se potopilo asi 30 kilometrů od pevniny. Na místě zasahuje pátrací tým. Pohřešovaných je 11 námořníků. Kvůli incidentu bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni.
5: Přestože podle Radeva není jasné, kdo za opakovanými útoky stojí, řekl, že vše nasvědčuje tomu, že z nich má prospěch Rusko. Na loď Chelsea 3, která patří ukrajinskému majiteli, zaútočili nejméně 3 drony. Záchranáři už do bezpečí dopravili posádku složenou ze 7 Ukrajinců a 8 Azerbajdžánců. Údery v Černém moři mezi Ruskem a Ukrajinou odsoudila taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Generální tajemník NATO Mark Rutte po telefonátu s Radevem řekl, že aliance chce kvůli útokům posílit svou východní hranici. Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: V Itálii začalo vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 zemí. NATO ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi.
6: Do cvičení s názvem Steadfast Dune se zapojí pozemní jednotky i bojové letouny. Minulý rok do vzduchu zletly například americké stíhačky F-35. Alianční země se chtějí připravit na různé scénáře, včetně poplachu nebo leteckých manévrů. Nebudou ale používat skutečné jaderné zbraně. Vojska NATO v srpnu cvičila nedaleko ruské exklávy Kaliningradské oblasti. Moskva potom pohrozila jaderným úderem na členské země aliance v případě, že by se pokusili o blokádu této ruské exklávy. Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Maďarský parlament schválil zmírnění zákona na ochranu dětí, který před 5 lety prosadila tehdejší vláda Viktora Orbána. Novela ruší omezení týkající se zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Původní pravidla vyvolala spor s Evropskou unií. Pro změnu hlasovala většina poslanců, proti byl mimo jiné Orbánův Fidesz.
7: Vláda bývalého premiéra Orbána zákon prosadila s odůvodněním, že chce děti chránit před nevhodným sexuálním obsahem. Zákaz ale vztáhla i na zobrazování homosexuality například ve školách nebo reklamě. To kritici označovali za diskriminaci sexuálních menšin a omezování svobody projevu. Letos v dubnu jim dal zapravdu i Soudní dvůr Evropské unie. Novela tyto zákazy ruší, ale dál omezuje například přístup dětí k pornografii a obsahu se sexuálním násilím. Premiér Péter Maďar tvrdí, že změny ochranu dětí posílí. Hlasování opozice proti novele označil za ostudu. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Asi třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury Pack Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta. Asi 8% lidí pak změnilo kvůli AI užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence. Pokračuje šéf rezortu Adam Vojtěch, zahnutí ano.
8: Umělá inteligence, pokud se používá dobře, tak samozřejmě může velmi dobře posloužit k orientaci v systému, tak aby třeba člověka nas-

0: pouze levý pruh. Další kolona vás čeká u sjezdu na Průhonice na 6. kilometru. Půl hodiny ztratíte na cestě ke kolizi na Chodově na úrovni obchodního centra. Končí s úklidem vozovky. Zatím se stále jede pouze levým pruhem, už by to ale nemělo dlouho trvat. Přímo v Praze začala regulace vjezdu do tunelů na městském okruhu. Tradičně se tedy zdržíte v Dobřížské před Mrázovkou. Od Zlíchovského tunelu před Barandovským mostem už se plní jižní spojka, zatím od sjezdu na Modřany. V Patočkově budete stát od Kajetánky před Prašným mostem ve Svatovícké ulici a taky v Troji před Blankou v Nové Povltavské a předtím i v Holešovičkách od Bulovky. A Kbelská ulice je ucpaná směrem k D8. Je to kvůli omezení u sjezdu na Letňany. Z konce Průmyslové pojedete více než 30 minut. Dobře dojeďte. Zítra má být zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne čekáme od západu ustávání srážek, odpoledne postupně místy až polojasno. A teploty zítra 13 až 18 stupňů, v tisíce metrech na horách většinou kolem 8, na Šumavě naměří až 12 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Děti ze Salesiánského střediska mládeže v brněnských Žabovřeskách složili svou vlastní výstavu. Při keramické tvorbě se nechali inspirovat tvorbou brněnských básníků. Na čtvrteční vernisáž pozvala vedoucí programu Saleska pro školy Nela Havlíčková.
1: V době, kdy stále méně mladých lidí čte, vznikla jedinečná výstava, která spojuje poezii a keramiku. Součástí programu bude autorské čtení místní občanky ze Žabovřesk Ludmily Henkové nebo rozhovor s básníkem Davidem Němečkem či Janem Šlachtou, poté rozhovor také s dětmi, které vytvářely keramické ilustrace. Nebude chybět hudební doprovod a bude možnost se setkat i s dalšími básníky. V průběhu akce se budeme společně podívat na výstavu keramických ilustrací k básníkům našich brněnských básníků.

0: Výstava věnovaná eucharistickým zázrakům a svatému Karlu Akutisovi je k vidění v Milevském klášteře. Tohoto svědce se zde rozhodli připomenout zejména proto, že oslovoval mladou generaci a vytvořil digitální expozici, která přibližuje význam Eucharistie. Co je v klášteře k vidění, řekl Proglasu jeho představený premonstrát Bedřich Přemysl Hanák.
1: My jsme řád eucharistický, věnujeme se úctě k Eucharistii už téměř 1000 let po vzoru svatého Norberta. Také svatý Norbert byl známý mnoha eucharistickými zázraky, takže tohleto téma je nám velmi blízké a všechny ty události, které shromáždil Karlo Akutis od 13. století až do toho 21. století v těch nejrůznějších eucharistických zázracích, jsou velmi zajímavé tím, že to táhne a jeho veliká osobnost, která je inspirativní i pro dnešní mladé. Každý duchovní, každý řeholník, všichni, kdo působíme v pastorační správě, ale také všichni rodiče, snažíme se nějakým způsobem sami sebe přitáhnout ke Kristu, snažíme se ty ostatní přitáhnout ke Kristu. A moje dlouholetá zkušenost je, že jediný způsob, jak změnit člověka, je navázat živý vztah s živým Kristem a kde jinde ohledat na prvním místě než právě v Eucharistii. To si myslím velmi dobře uvědomoval svatý Karel a proto to je ten nejlepší způsob, jak vytvořit z věřícího člověka opravdu ctitele živého Krista, který naplní a změní jeho život. Tím je to vzácnější a my jsme měli v diecezi duchovní přednášku od Španělů, od lidí, kteří Karla Akutise znali, já jsem ho předtím moc neznal. A shodou okolností, když jsem jednou prohlížel internet, tak jsem tam dokonce našel i jeho relikvii, takže se mi podařilo i sehnat několik těch jeho vlasů, takže pro náš klášter jsem myslel vytvořit relikviář a budeme mít svou vlastní relikvii Karla Akutise.
0: Sdělil představený kláštera Milevsko Bedřich Přemysl Hanák. Doplňme, že výstava nazvaná Karlo Akutis – Eucharistické zázraky potrvá do 1. listopadu.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Do konce října probíhá v Brandýse nad Labem druhý ročník kulturního projektu Art House Melichar. Středočeský kraj dočasně propůjčil Melicharovu vilu neziskové organizaci Prostor 108. Nabízí současné umění v podobě výstav, vernisáží i komorních koncertů. Zájemci se také mohou účastnit komentovaných prohlídek vily. Projekt navazuje na osobnost a odkaz Františka Melichara, podnikatele a majitele továrny na výrobu zemědělských strojů.
1: Jeho podnikatelský duch přinesl Brandýsu hospodářský růst, pracovní místa pro místní obyvatele a tím pádem prosperitu. I proto tato akce připomene také jeho odkaz. Z Melicharovy vily se díky tomu stane jedinečná a živá pop-up galerie. Akce snoubí dohromady umění, historii a bude rozhodně inspirací pro další tvůrce a nadšené kulturní diváky. Navíc značným dílem přispěje k oživení kulturního dědictví ve středočeském kraji.
0: Doplnil krajský radní Robert Pecha. Vstup na pořádané akce je s výjimkou workshopů bezplatný nebo za dobrovolné vstupné.

Ještě mi příliš rychle, těžko nás něco zastaví. Jedeme příliš rychle, snad naše těla vyplaví. Pověz mi, má sestřičko,

0: Olomoucký kraj ocení dobrovolníky, kteří pomáhají druhým. Veřejnost může navrhovat kandidáty na cenu křesadlo. Pokračuje Tereza Veselková.
1: Lidé mohou nominovat kohokoliv, kdo věnuje svůj volný čas dětem, mládeži, dobrovolným hasičům, humanitární pomoci ve zdravotnických službách nebo také v sociálních službách či různé spolkové činnosti nebo i ekologickou činnost. Dobrovolníka mohou nominovat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.sadlo.ol.cz, kde vyplní formulář, který nám odevzdají a pak nominované vyhodnotí odborná komise a my se pak oceněný ozveme a bude slavnostní předání. Nominace se mohou podávat do 1. listopadu.
0: Z přijatých nominací vybere odborná komise 8 dobrovolníků, kteří obdrží cenu Křesadlo 2026 během slavnostního ceremoniálu 8. prosince v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Tuto komisi tvoří zástupci kraje, měst, univerzity, neziskových organizací a médií.

Máme 16 hodin a s tímto časem přichází pořad Slyšte lidé. A dnes s podtitulem Vyšegradské lidové 2026.

Vyšegrádská čtyřka je regionální uskupení Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, založené v roce 1991 s cílem podporovat spolupráci a společné zájmy těchto zemí. Spolupracuje například v oblasti kultury, ekonomiky, bezpečnosti nebo evropské politiky. Tolik encyklopedické heslo. Různé úpravy lidové hudby z vyšegrádských zemí budou dnes znít v pořadu Slyšte lidé, kterým vás provází Milan Tesař. Na úvod se podíváme na Slovensko a pustíme si jednu ukázku z bezejmenného alba souboru Ženy z muzičky. Album představuje písně z různých oblastí Slovenska a z části je seskupuje podle tématu nebo společenské funkce. Muzička kombinuje tradiční nástroje a hráčské postupy s aranžerským přístupem současné kapely. Výrazným rysem nahrávky je také práce s více hlasem. My si poslechneme píseň z Rejdové na východním Slovensku s názvem Čo se stalo v Ščikniku. Čo?

Pořad o lidových písních z Vyšegrádského prostoru jsme zahájili na východním Slovensku. Lidovou píseň Čo se stalo v Šikniku nám zpívaly ženy z Muzičky. S další ukázkou zeměpisné vymezení vyšegrádských zemí přesáhneme, ale kulturně půjde o oblast maďarské hudby. Zpěvačka a kontrabasistka Veronika Varga hraje na svém albu True Picture nejen písně maďarské, ale také například řecké. Jako hosté jí v jednotlivých skladbách doprovázejí moldavský cymbalista Jon Kurteanu, maďarský akordeonista Benedek Réty nebo ženské vokální kvarteto Lemonokypos. Přes přítomnost těchto hostů Veronika Varga hledá spíše intimní podobu lidových písní. Přitom kontrabas není pouze doprovodným nástrojem, ale druhým rovnocenným výrazovým prostředkem vedle ženského zpěvu. Píseň Feher Galamp, Bílá holubice, je maďarská lidová svatební píseň ze Sedmihradska.

Zatímco kontrabasistka a zpěvačka Veronika Varga vsází na velmi komorní úpravy lidových písní, její slovenská kolegyně Julia Kozáková hledá ve svém projektu Manuša rovnováhu mezi svým výrazným zpěvem a rolí celé kapely. Některé písně stojí tím pádem více na výrazu zpěvačina hlasu, jinde se naplno rozvíjí energie cymbálové muziky. Album Manuša 2 tak představuje způsob, jak aktualizovat tradiční romský repertoár bez toho, aby ztratil svou přirozenost a emocionální sílu. Kozáková interpretuje romské písně současným způsobem a propojuje jejich původní melodický a pěvecký charakter s improvizací. Projekt vychází z tradičních romských písní ze Slovenska a širší oblasti střední Evropy. Zatímco první album Manuša bylo tematicky spojeno především s myšlenkou lidské rovnosti, tentokrát je ústředním motivem radost od tiché a intimní až po spontánní a divokou. My si poslechneme romskou lidovou píseň Amari v úpravě Martina Štefánika.

Poslouchali jsme Julii Kozákovou ze Slovenska z alba romských písní Manuša 2. Album Sedmero podob horňácké dívky, pod kterým je podepsaná horňácká cymbálová muzika Petra Galečky, spojuje dokumentární hodnotu starých sběratelských zápisů se současnou interpretací horňáckých muzikantů. Důležitou roli přitom hraje přenos písní do nového aranžmá cymbálových muzik, aniž by se ztratila jejich regionální melodika, nářečí a původní životní souvislosti. Základem dramaturgie alba jsou dříve nepublikované zápisy horňáckého sběratele Martina Zemana. Ten své sběry pořizoval přímo v autentickém prostředí a zaznamenával také varianty písní, jejich interprety a okolnosti, v nichž zaznívaly. Album tak může pracovat s tradičním materiálem nikoli jako s pevně danou správnou podobou lidové písně, ale jako s repertoárem, který přirozeně existoval v různých variantách. Zajímavé je, že se tvůrci alba nesoustředili jen na melodickou krásu písní, ale také na jejich původní funkci a společenský kontext. Vedle ukolébavek a dětských písní zde proto najdeme pracovní, milostné nebo svatební situace a písně zachycující sociální rozdíly, odloučení nebo životní osud ženy. Na albu se podílí několik cymbálových muzik a sborů. My budeme konkrétně poslouchat horňáckou cymbálovou muziku Marka Potěšila a zpěvačku Petru Potěšilovou v písni Dojdi k nám, Janíčku.

Pohybujeme se sice v prostředí Vyšegrádské čtyřky, ale občas její vymezení překročíme. Jako hudební rozhovor mezi Polskem a Skandinávií pojala švédsko-norská skupina Grupa své album Kind of Folk Volume 5 Poland. Členové grupy uvádějí, že při objevování polské hudby našli mnoho podobností s vlastní tradicí. Výsledkem proto není pokus o autentickou rekonstrukci polského folklóru, ale nové aranžování starých melodií, v němž se jejich původní charakter setkává s improvizací, jazzovou otevřeností a skandinávskou instrumentální tradicí. Album pracuje s polskými písněmi a tanečními formami, které zpracovává jednak instrumentálně, jednak vokálně ve spolupráci s polskou zpěvačkou Martou Matušnou. Aranžma jsou založena na dialogu tradičních motivů s improvizací. Vedle houslí, violy a violy d'amore zde znějí altová, příčná a alikvotní flétna, norské dudy, perkuse a brumle. V několika skladbách se přidává saxofon Grzecha Piotrowského a kontrabas Sebastiana Vypicha. Poslechneme si úpravy polských písní Niebydo, Niebydo, Porana, Herbata, Polska.

To byla švédsko-norská skupina Grupa s polskou zpěvačkou Martou Matušnou. U polské lidové hudby v nových úpravách ještě zůstaneme. Sam Kowalski, což je sólový projekt hudebníka Mateuše Kowalského, nově zpracovává melodie, které tradičně hrávali houslisté. Kowalski je však převádí do tónu gitalele, tedy nástroje na pomezí kytary a malého ukulele. Tím vzniká velmi osobitá minimalistická podoba polské lidové hudby, která se vzdaluje původnímu tanečnímu provedení, ale zachovává jeho melodickou podstatu. Gitalele neslouží jen jako náhrada houslí, ale stává se prostředkem k novému aranžerskému pohledu na tradiční melodie. Jednoduché, úsporné doprovody ponechávají dostatek prostoru pro melodii, rytmické niance i hlas a vytvářejí výrazně komorní atmosféru. Základním stavebním materiálem alba je rychlý polský tanec oberek, který sám Kowalski záměrně zpomaluje a hledá v něm klidnější, meditativnější polohu. Pojďme si poslechnout píseň Šivěc.

Stejně jako sam Kovalsky se i projekt Oberkas Travel soustředí především na oberek, rychlý třídobý tanec, typický zejména pro oblast Radomy a Opočna. Tato kapela se z něj však snaží vytěžit jeho taneční, improvizační a téměř rituální potenciál. Důležitou součástí alba je zpěvačka Maria Šivěc z obce Gauky u Přisuchy, která zpívá ve čtyřech skladbách. Její osobitý tradiční zpěv vytváří kontrast k modernímu zvuku kapely a zároveň připomíná konkrétní živou interpretační tradici, z níž skupina čerpá. Tradiční melodie dostávají na albu Oberkas Travel velmi současné aranžmá. Rezofonické housle Mateuše Nivinského, basolia, což je lidový nástroj příbuzný violončelu v rukou Piotra Domagalského a bicí Jana Emila Mlynarského, se potkávají se syntezátory a klavírem Piotra Zabrockého, takže původně venkovská taneční hudba získává místy až elektronický charakter. Vybírám píseň Ovčárek.

Skupina Páni času pochází ze slovenské Nitry a ve svém repertoáru má tři typy písní. Svébytně upravené slovenské tradiční písně, středověké melodie a keltský folk. Právě tato kombinace umožňuje nahlížet na slovenský folklor v širších historických a evropských souvislostech. U slovenských lidových písní je podstatné, že kapela je opravdu upravuje po svém. Nejde tedy o snahu o čistou folklorní reprodukci, ale o vlastní aranžérské pojetí. V kapele má své místo například cymbál, citera, gajdy, šalmajové gajdy, niněra, píšťaly, mandolína, buzuky a rozmanité perkuse. Páni času hrají od roku 2013 a vedle Slovenska vystupovali také v Česku, Polsku a Itálii. V létě 2026 skupina zahrála na festivalu Maraton hudby Brno. My si v jejím podání poslechneme píseň z východního Slovenska Dokova jednoho.

Folklór z polského regionu Kurpie s hip-hopem se spojují ve společné nahrávce polsko-ukrajinské skupiny Dagadana a rumunského hip-hopového projektu Subcarpats. Tradiční melodii doplňuje hip-hopový beat, zatímco cymbál, flétny a housle zachovávají zřetelnou vazbu k lidové hudbě. Vzniká tak aranžmá, v němž se akustické folklorní nástroje přirozeně setkávají s moderní produkcí. Text písně zachovává jednoduchý charakter lidové poezie. Vypravěčka očekává příjezd hostů a připravuje pro ně sýr a máslo.

jako rozhovor folklorních tradic i moderních hudebních přístupů zemí střední Evropy jsme pojali toto vydání pořadu Slyšte lidé. A jako dialog dvou živých tradic vzniklo album s názvem Mjedza Mežde Balk. Potkávají se na něm maďarská zpěvačka Melinda Balok se skupinou Erdőfű a polská kapela Janusz Pruszynowski Kompania. Tradiční melodie a taneční formy z Polska a Maďarska zůstávají dobře rozpoznatelné, ale společné aranžování a setkání obou souborů jim dávají novou podobu a ukazují příbuznost evropských lidových hudebních kultur. Zvláště zajímavá je zde práce s tanečním repertoárem. Vedle maďarských čardášů na albu znějí polské mazurky a oberky, přičemž obě skupiny muzikantů si tradiční melodie předávají a společně je aranžují. Právě v rozdílech mezi rytmickými a melodickými principy obou tradic vzniká podstatná část hudebního napětí. Aranžmá stojí na charakteristickém zvuku maďarských i polských lidových nástrojů. Vedle houslí, violy a kontrabasu se uplatňuje cymbál, akordeony, niněra nebo gardon, což je perkusivní nástroj podobný violončelu. Na polské straně pak mimo jiné šalmaje, klarinet, saxofon, trubka a tradiční bubny. Výsledkem je bohatý ansámblový zvuk, který přitom vychází z taneční hudební tradice. Já z alba vybírám maďarskou lidovou píseň Čilák, Čilák.

Vyšegrádské putování jsme zahájili na východě Slovenska a v závěru se podíváme na sever Polska. Wundertuta je první album gdaňské čtveřice Dreše, která se věnuje tradičním písním z Kašubska. Repertoár vznikal na základě archivních nahrávek, starých zpěvníků a terénního výzkumu a kapela při úpravách záměrně zachovává původní melodie i texty. Dramaturgie alba ukazuje značnou šíři tradičního repertoáru. Vedle písní se objevují taneční kusy. Některé skladby navíc kombinují více tradičních melodií do jednoho čísla, takže kapela s materiálem pracuje i prostřednictvím spojování a vrstvení různých předloh. Podstatná je snaha vrátit kašubské písni její původní význam mimo stereotypní představu scénického folklóru. Dreše chtějí zachránit před zapomenutím repertoár starších kašubských hudebníků, ale současně hledají v jejich písních prvky, které mohou fungovat i dnes. Album tak stojí na poměrně přesném respektu k předloze a zároveň na svobodné současné aranžerské interpretaci. Pustíme si píseň Ateptošku z Kovnonušku, která bude poslední ukázkou v tomto pořadu. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám toto hudební putování po zemích Vyšegrádské čtyřky líbilo. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

0: Za okamžik je tu 17. hodina a my budeme přebírat zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ukrajina nedostala od spojenců informace o útoku balistickými raketami. Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní firmy ČES. Účastníci summitu Mezinárodního měnového fondu v Bangkoku varovali před blokováním Hormuzského průlivu. Vítejte u Zpráv Plusu s Ondřejem Látelem. V Charkově a Kyjevě likvidují následky nočních vzdušných úderů. Rusko na Kyjev a jeho okolí odpálilo 5 balistických střel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že od spojenců nepřišlo žádné upozornění na start těchto raket. Útoky nepřežilo nejméně 8 lidí, zraněných jsou desítky.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil, že informace západních rozvědek o vystřelení balistických raket pomáhají zachraňovat lidské životy. Ukrajině tato včasná varování poskytuje několik západních zemí. Podle amerických médií Spojené státy minulý týden pohrozily, že přestanou Ukrajině dodávat informace o ruských raketách nebo startech letadel s raketami, pokud Kyjev nezastaví útoky na ruské rafinérie. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v televizi uvedl, že poplach byl v Kyjevě opravdu vyhlášený až v okamžiku příletu raket, ale podobné situace podle něj nastaly i v minulosti a experti teď zjišťují příčiny tohoto zpoždění. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Energetická společnost ČES se kvůli zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí už od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dál neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. Společnost Diag Human dnes v reakci uvedla, že její nárok v kauze potvrdil lucemburský nejvyšší soud a proto přistoupila k exekučnímu řízení.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Zástupci Mezinárodního měnového fondu na svém zasedání v thajském Bangkoku varovali před mimořádně vážnou hospodářskou krizí. Brzy podle nich může zasáhnout světovou ekonomiku. Důvodem je energetický šok vyvolaný konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem, kvůli kterému je výrazně omezený provoz v Hormuzském průlivu. Kvůli tomu rostou národní dluhy jednotlivých zemí.
4: Vedení Mezinárodního měnového fondu se bojí hlavně o země s nízkými příjmy, které jsou současně i největšími dovozci teď už velmi drahé ropy. Nemají potřebné finanční rezervy a protože jejich potřební koš je silně zaměřen na energie a potraviny, budou tyhle komodity skokově zdražovat a obyvatele to uvrhne do velké finanční nouze. Podle prognózy ekonomů naopak vyspělé ekonomiky světa porostou ještě v tomto roce o více než 2%, přičemž země, které jsou lídry ve využití umělé inteligence, například Jižní Korea nebo Tchajvan, budou vykazovat ještě výrazně vyšší růst. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Papež Lev XIV. Je v nemocnici kvůli plánované operaci. Lékaři by mu ještě dnes měli odstranit malý výrůstek na plicích. Je to první vážnější zdravotní komplikace od jeho nástupu do papežské funkce loni na jaře. Avanti!
5: Venku na ulici i ve vestibulu Gemelliho nemocnice v Římě čekali na příjezd papeže skupiny věřících, aby mu popřáli rychlé uzdravení. O nálezu na plicích informoval papež v neděli. Podle lékařů je jeho odstranění jednoduchý zákrok, u kterého se obvykle neobjevují žádné komplikace. Takzvaný plicní uzel je výrůstek menší než 3 cm a v 95% případů se nejedná o zhoubný nádor. Lev 14. aktivně sportuje a je nekuřák. Kvůli zákroku papež zrušil veškerý program až do příští středy. Dál ale plánuje začátkem listopadu odjet na cestu do Uruguaje, Argentiny a Peru. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zbrojařská firma Czechoslovak Group získala 9,5% podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií MDA Space. Česká firma se tak stala největším akcionářem společnosti, která vyvíjí satelitní systémy nebo robotická ramena pro kosmický průmysl. CSG tvrdí, že si od kroku slibuje významnou část tržeb v budoucnosti. Agentura Czech Tourism bude mít příští rok nižší rozpočet, potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů korun. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
6: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
1: Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura například omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude asi 60. Přidáme pražské dopravní informace v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus 6 minut po 17. hodině. Na hlavní části pražského okruhu ve směru z D1 k letišti teď regulují provoz v obou tunelech, kamiony postávají už ve sjezdu z dálnice a sunou se přes celé omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Osobní auta zastavují za Jesenicí. Pomalejší provoz následně čekejte i na výjezdu Tlochkovského tunelu. A na okruhu naberete zdržení i z druhé strany, tedy od letiště k D1. Tam je tradiční fronta po pojíždí od sjezdu na plzeňskou D5 za Ořech. Na D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna se táhne dlouhá kolona kamionů stále od Průhonic. Chvílemi zastavují už na úrovni Čestlic na 8. kilometru. Pravým pruhem se pak sunou Spořilovskou na jižní spojku a tou pak dlouhým úsekem přes Štěrboholy, východní část okruhu a Novopatskou až do Kbelské ulice. Na jejím konci trvá výrazné omezení na více uzavřený sjezd na Letňany. Dobře dojeďte. Zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť a nebo přehánky. Během dopoledne čekáme od západu ustávání srážek. Odpoledne bude místy postupně až polojasno a teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.

0: Ahoj, milí posluchači.
1: Ahoj, ahoj. Vytryskl pramen dětského vysílání. Vítejte v Barvínku.
0: A když pramen, tak si budeme povídat o vodě.
1: Voda bude téma našeho dnešního pořadu.
0: A proč bude naším tématem voda?
1: No třeba proto, že voda se stává velmi vzácnou surovinou a bez vody nelze žít.
0: A o tom nám bude povídat paní Amálie Čípková z organizace Lipka. Otec Tomáš Koumal nám zase vysvětlí, jak je to s vodou svěcenou. Vydáme se i za vodníky.
1: No počkej, ještě že ne za podvodníky.
0: Přesně tak, ale víc už ani neprozrazuj.
1: Začínáme písničkou Voda voděnka a vy můžete vzpomínat, ve které pohádce tato krásná písnička v podání paní Hany Ulrichové zazněla.

0: Nakonec jsme, doufám, potěšili všechny, kdo stejně jako my dvě milují pohádku S čerty nejsou žerty.
1: Přesně tak. V téhle pohádce totiž tahle krásná písnička zazněla.
0: Možná můžeme dodat, že bez vody taky nejsou žerty.
1: To každopádně, protože bez vody je sucho, pusto, není žádný život.
0: Taky si pamatujete na to suché, horké, letní, prázdninové volno. A i ten dnešní suchý podzim, kdy nám voda začíná scházet a docházet.
1: Proto jsme se rozhodli, že je potřeba povídat si v Barvínku o vodě.
0: A teď už si poslechněte, co nám o vodě prozradili v ekologickém sdružení Lipka. Organizace Lipka se věnuje ekologické výchově a děti ze škol a školek sem chodí poznávat přírodu a vodu. Učí se ji také chránit. A já u mého mikrofonu vítám paní Amálku Čípkovou. Dobrý den, ahoj.
2: Ahoj, tak vás zdravím.
0: Která je z Lipky a poví nám o vodě a o přírodě. Tak moje první otázka je, Amálko, co nejraději pijete?
2: Já piju obyčejnou vodu anebo bylinkový čaj.
0: Takže souvisí to s vodou, přesně tak, na to jsem se chtěla zeptat. Proč je vlastně vůbec potřeba vodu chránit, nebo proč se o ní máme vůbec bavit v Barvínku?
2: Protože voda je vlastně základ toho života. To, že tady my, lidé, zvířata i rostliny na zemi jsme, je jenom a jenom díky vodě. Takže voda je náš základ a proto si ji musíme chránit.
0: A je to tak, že té vody je málo, nebo proto ji musíme chránit?
2: No, vody ubývá, to je pravda. A my bychom se s ním měli snažit co nejvíce šetřit, aby nám vydržela. Jak jsem řekla, bez vody tady nebudeme, takže musíme se o ní starat, aby jí tady bylo víc a aby byla čistá, tedy pro nás použitelná.
0: Kde se ta voda vůbec bere? Ona se někde narodí, nebo jak to je?
2: Voda tady koluje. Je vlastně základem celé té země. Díky tomu, že na planetě voda je, tak tady může být i život. Když taková malá kapka se vlastně dostane sem na zemi, tak má tři možné cesty, kudy se vydá. Buď se vsákne do půdy a díky tomu mohou růst rostliny, nebo spadne třeba do potůčku, ten se potom dostane do řeky a tím putuje do moře, anebo se rovnou vypaří. To znamená, stoupá vzhůru zpátky do oblak a odtud vyprší. Takže všemi těmito třemi cestami se voda dostává do oceánu. To je vlastně základ té vody tady u nás na zemi. Tam je té vody nejvíce. A z těch oceánů se voda vypaří, to znamená stoupá jako pára, třeba nad hrncem, to děti určitě znají, a opět do oblak a zase padá jako déšť zpátky na zem. A tak by tady ta voda měla kolovat. Problém je v té chvíli, když se vlastně voda z tohoto oběhu, z tohoto svého cyklu ztrácí pryč. To znamená, že se nedostává tam, kam má a vlastně vypařují se jí více.
0: Jak ten problém vznikl? Je to za příčiněním člověka nebo nás lidí, nebo ta voda prostě potřebuje obecně pomoct?
2: Je to problém třeba v tom, že když voda spadne tady u nás v Brně, kde si teď zrovna povídáme, tak se třeba nemůže vlastně vstáknout do té půdy, kde by byla potřeba, třeba aby právě ty rostliny mohly růst. Ale jelikož tady mám všude beton, silnice, tak ta voda vlastně stéká a nedostává se tam, kam bychom potřebovali, právě k těm kořínkům, k těm kytičkám. A to je ten problém, za který vlastně můžeme my lidé.
0: Jak můžou děti přispět k té ochraně vody?
2: To, co jsem teď říkala, s tím betonem, to my děti asi úplně neovlivníme, ale to, co můžeme dělat my, je to, že té vody nebudeme tolik spotřebovávat, že s ní budeme vlastně šetřit. Když se zamyslíme, na co všechno vodu spotřebováváme, tak je to nejenom na pití, na jídlo, na co ji potřebujeme, ale vlastně i na hygienu, na úklid. A právě tohle jsou všechno místa, kde i děti můžou vlastně s tou vodou šetřit. Když si umýváme ruce, nebudeme mít celou dobu puštěnou tu vodu, jenom si ruce vlastně opláchneme, namydlíme, během toho už máme tu vodu vypnutou a zase, až máme ruce namydlené, tak teprve potom si vodu pustíme a ruce se zase opláchneme. Nebo při čištění zubů taky. Vůbec u toho voda tec nemusí, čistíme se zuby a teprve, až máme dočištěno, tak si je vypláchneme. Nebo doma, v domácnosti, když uklízíme, tak je mnohem lepší si třeba napustit vodu do dřezu, když umýváme nádobí, neumývat je pod tekoucí vodou. Takže až budou děti pomáhat maminkám, tak je můžou říct, že si vodu napustí do dřezu, nebudou to mít celou dobu puštěné.
0: Amálko, děkujeme za skvělé tipy, to jsou určitě praktické doporučení, které myslím si, že dají se udělat. Mě by zajímalo srovnání, kolik vody potřebuje třeba školák tady u nás v České republice a kolik někde v oblastech, kde se s vodou víc šetří.
2: Tak u nás v republice, nevím, jestli je to rozdíl mezi školákem nebo dospělým, ale běžně se třeba tady v Brně konkrétně spotřebuje 110 litrů vody na jeden den. Takže to je pro nás úplně nepředstavitelné množství. My vypijeme třeba litr, dva. To jsou takové dvě flašky, to si dokážeme krásně představit. Ale jak jsem říkala, ta voda se spotřebovává mnohem, mnohem více na více místech, takže proto je to číslo tak vysoké. V těch zemích, kde té vody tolik není, je to množství mnohem menší, třeba kolem 30, někdy i méně, 10 litrů. Záleží právě na tom místě, kolik té vody tam je k dispozici. Proto my si ji musíme chránit, snažit se snižovat tuto naši spotřebu, aby jsme měli stále tu vodu k dispozici.

0: Splunk, splunk, splunk. Wink, wink.
1: Já jsem četla, že existují země, kde školáci nebo děti nechodí s aktovkou, ale chodí s barelem pro vodu, aby rodina měla co pít. Je to tak opravdu možné?
2: Tu vodu vlastně nemají přímo tak, jak my si tady řekneme. Dojdeme si do koupelny, do kuchyně, otevřeme kohoutek, krásně nám voda teče. Tam jsou místa, kde vlastně mají studnu třeba vzdálenou, takže potom ty děti samozřejmě to mají na starosti. Musí se tam vypravit, aby maminky mohly doma se starat vlastně o jiné věci, takže to je úkol potom pro děti.
1: Tak to není žádná sranda. Jak se máme zachovat, když najdeme třeba v přírodě studánku?
2: Tak záleží, v jakém stavu ta studánka je. Mnoho studánek už je dneska krásně opravených, ale některé na tom tak dobře nejsou. V té chvíli se můžou třeba děti s rodiči o tu studánku začít starat. Můžou si ji vzít tak jako pod svůj patronát, na starost a chodit i vlastně každé jaro očišťovat po té zimě, protože zima dává takové studánce pěkně zabrat, mnohdy tam ten sníh třeba zapadá na střížku, takže ta studánka není chráněná, takže je třeba ji opravit. Případně pokud je kolem té studánky například větší množství odpadků, tak se snaží tu studánku od tohoto čistit, aby ta voda se zase neskazila a byla pitná nejen pro nás lidi, ale třeba i pro zvířata.
1: V té vodě existují velké rozdíly. Můžeme se napít z jakékoliv vody, ze studánky, z řeky, z bazénu?
2: To bych určitě nedoporučovala dětem. To by jim mohlo být pěkně špatně. A každá voda, kterou pijeme, tak prochází důkladnou kontrolou. I ty studánky vlastně prochází určitým testováním, zkoumáním v laboratořích, tak aby se zjistilo, jestli je vhodná pro nás, pro náš organismus, aby nám nebylo z toho špatně, aby nám ta voda spíš pomohla, než ublížila.
1: U vody žijí také živočichové. Co se stane, když voda v jezírku nebo v nějaké studánce vyschne?
2: Tak jednak je to problém pro ty živočichy, kteří přímo v té vodě žijí. V té chvíli tam bohužel zemřou, protože to je jejich přirozené prostředí a vlastně oni o něj přišli. A druhá, to samozřejmě vadí i živočichům, kteří tam chodí se vlastně napít. V té chvíli si musí hledat jiný zdroj vody a taky je to těžší. V současné době, když to sucho nám tady občas takhle udeří, tak je to problém veliký hledat si ty nové zdroje té vody.
1: A moje poslední otázka na závěr je, co dělá Lipka vlastně v programech o vodě. Já znám třeba jezírko v Soběšicích, kde si děti můžou zkusit napumpovat vodu, ale co všechno vlastně připravujete pro děti?
2: Tak když jste zmínila jezírko, to už název sám připomíná, že to opravdu bude mít souvislost s vodou. Je to jedno z našich 5 pracovišť, kolem kterého vede 2-kilometrová naučná stezka, lesní naučná stezka, kam se kdykoliv mohou děti s rodiči vydat na výlet. Opravdu je to krásná procházka a po této trase jsou různé zastavení, různé stanoviště, kde se mohou právě dozvědět něco. Jednak o vodě, ale právě i o lese, ve kterém se děti nachází. Je to takové hravé, určitě se jim tam bude líbit. Potom k nám zveme všechny školy a školky na naše výukové programy, kde se děti právě učí. O vodě je například Ferda Mravenec ve Vodní říši, na Rozmarínku v Jundrově, takže třeba i s paní učitelkami se k nám mohou vydat. No a potom máme tip na doma, co si mohou děti třeba sami nebo i s rodiči tvořit. Je to naše publikace nazvaná Devatero studánek. Je to velký vlastně takový pracovní sešit, kde jsou jednotlivé listy zaměřené na různé formy vody, ať už třeba voda v lese, voda ve studánkách, nebo právě i v našem lidském těle. A děti s tam hravou formou dozvídají, co všechno, s čím nám voda pomáhá, k čemu nám slouží, ale taky, jak se o ní správně starat. Takže to bych vám určitě doporučila. Na našich webových stránkách www.lipka.cz si tuto naši publikaci můžete zakoupit.
1: Já moc děkuji za rozhovor. Mým hostem byla paní Amálka Čípková z organizace Lipka.
2: Já taky moc děkuji a těším se, že děti třeba potkáme u nás na Lipce.
1: Určitě. Naschledanou, ahoj.
2: Ahoj.

0: Dozněla modlitba za vodu od skupiny Hradišťan.
1: To je zajímavé. Myslíš, že je potřeba se za vodu modlit?
0: No určitě. A myslím, že nejenom, když je sucho.
1: Třeba by pak bylo víc i té vody svěcené.
0: A při křtu by se lidé mohli koupat rovnou celý.
1: Víš co, radši toho necháme a zavoláme otce Tomáše Koumala. On nám to vysvětlí. V Barvínku, když něco nevíme, tak voláme otce Tomáše Koumala a já ho vítám u nás u mikrofonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Moje otázka je, jestli pijete vodu, protože my si povídáme o vodě a tak by nás zajímalo, jestli pijete vodu anebo dáváte přednost třeba nějakým jiným nápojům.
2: Vodu určitě piju a to docela hodně. Je osvěžující a hrozně důležitá a mám rád třeba kávu a když piju kávu, tak si k tomu dám vždycky taky trošku vody, takže vodu určitě piju a moc rád.
1: To je určitě zvyk z Itálie, předpokládám.
2: Ano, přesně tak.
1: Snažíte se taky třeba šetřit s vodou? Máte nějaké tipy, jak šetříte?
2: Tak určitě se snažím vodu používat jenom v těch nezbytných případech, to znamená zbytečně nenechat puštěný kohoutek nebo zbytečně tou vodou neplýtvat a prostě ji využívat jenom tak, když opravdu potřebuji a jen tolik, kolik ji potřebuji.
1: Voda je taky důležitý symbol, který najdeme třeba v kostele. Když přicházíme do kostela, namočíme prsty a uděláme kříž. Co to je za vodu, s kterou se tam křižujeme?
2: To není obyčejná voda, to je svěcená voda. A pokaždé, když vlastně přijdeme do kostela, tak se právě hned tady u ní, u kropenky, ve které je svěcená voda, tak u ní se zastavíme a právě namočíme prsty a uděláme kříž. A tahle voda nám připomíná křest, náš křest. To znamená, vždycky, když vstoupíme do kostela, tak tam najdeme kropenku a to je taková miska, nebo v některých kostelích větší mísa, někde dokonce hezky tvarovaná jako mušle a v ní je svěcená voda. Namočíme si prsty a připomeneme, já jsem byl pokřtěný, já jsem křesťan, já patřím Bohu Otci, Synu, Duchu Svatému a přitom děláme ten kříž.
1: Když jsem přemýšlela nad vodou, tak mě napadlo, že důležitý moment, kdy vlastně je v kostele voda, je také křest. Je to ta stejná voda, se kterou děláme kříž při vstupu do kostela?
2: Tak při vstupu se používá křestní voda, také posvěcená. A ta je samozřejmě důležitá, protože křest právě probíhá skrze to polití vodou a skrze určitá slova, která se přitom říkají. Takže voda je pro křest nezbytná, důležitá. Bez vody vůbec křest není. A to je samozřejmě důležitá věc, protože sama voda je hrozně důležitá pro náš život. Jak už jsme řekli, vodu rádi pijeme, moc ji využíváme. Bez vody si nedokážeme představit vůbec ani svůj život. A vlastně by vůbec ani život na světě neexistoval, protože jo, voda je potřeba. Bez vody není život, bez vody nic neroste, bez vody nemůže nic růst. Taky když máme žízeň, tak se napijeme. Ona taky nás umývá a očišťuje. Dokonce vodou hasíme různé požáry a ohně, takže je pro nás nesmírně důležitá a všude, kam se dostane, tak přináší život. A tak je to podobně vlastně i se křtem. Takže když se křtí dítě nebo dospělý člověk, tak se polívá vodou nebo dokonce někdy ponoří do vody ten člověk a vlastně to je ten samotný křest. Třikrát se polívá nebo třikrát se ponoří do té vody a přitom se říká jeho jméno, třeba Petře nebo Tomáši, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Mm-hmm. Děti určitě znají příběh Noého a jeho problémy s potopou. Jak to bylo tam? Tam zase té vody bylo trošku moc, možná, ne?
2: To určitě. Bůh si připravil Noéma na to, že ta voda přijde a on musel postavit velkou archu, velkou loď, do ní zavést svou rodinu a také zvířata a tím je ochránit před tou vodou, protože v tomhle případě to byla voda, která vlastně přinesla zkázu. Ale to bylo také důležité, protože Bohu se nelíbilo, jak lidé žijí a vlastně voda potopy pak zničila všechno to zlé a špatné, všechen hřích. A ono to tak funguje trošku přeneseně i právě při křtu, protože když je někdo pokřtěn, tak právě tou vodou je smyto všechno zlé a špatné, je obmyt hřích, zvláště ten dědičný hřích a vlastně to přináší nový život. Takže to stará špatné jakoby umírá, ale rodí se nový život, ten krásný a čistý život.
1: Tomáš, já vám moc děkuju za to, že jste nám vysvětlil, jak je to s vodou v Barvínku. Mějte se hezky a děkuju za vaše slova. Je.

0: Skupina Yellow Sisters zaspívala vodáckou písničku. Romčo, byla jsi někdy na vodě? Sjížděla jsi třeba řeku?
1: Jo, jo, bylo to super.
0: Já jsem teda docela dost špatný plavec, ale byla jsem na vodáckém táboře a poznala vodáky na řece Otavě. A musím se přiznat, že mám pořád z vody veliký respekt.
1: No, možná, že je fajn mít před vodou pokoru. Přece jenom je to živel.
0: A nebo tam také vodní živly žijí.
1: Myslíš jako vodníky?
0: Rusalky, vodní víly, zlaté rybky.
1: A nebo třeba kapr. To znáš ten příběh o tom kaprovi, jak připlaval na kopec?
0: To neznám.
1: No, on připlaval na kopec a z plna hrdla zakřičel.
0: Aha, už je mi to jasný. A my si teď poslechneme vodnickou pohádku z dílny Rádia Proglas.
2: Detektiv vodník Kocián a jeho přátelé. Byla teplá letní noc. Na hladině rybníka se vznášel odraz měsíce v úplňku. Víla Rusilka se chystala na půlnoční taneček, bludičky čistily lampičky, kapr Bonifác si leštil šupiny o kořeny leknínů a vodník Kocián seděl spokojeně na vrbě a pokuřoval. Díval se, jak obláčky z fajfky stoupají nahoru a rozplývají se. Bylo to tak hezké, že si vůbec nevšiml stínu, který se plížil okolo rybníka a zmizel v rákosí. Když vodník dobafal, počkal na půlnoční Rusilčin taneček a pak šel spokojeně do hajan. Měl pod hrází na dně rybníka svoji chaloupku. Druhý den ho ráno probudilo kvákání žab, stejně jako obvykle.
3: To jsem se zase jednou krásně vyspal. Dneska mám důležitý den.
2: Ano, je to tak. Ve vsi kousek odtud je dneska velká sláva. Začíná turistická sezóna. Celý týden všichni uklízeli a chystali a dneska se vydají nejdřív přes les k rybníku na něco dobrého a pak zpátky do vsi přivítat první turisty.
3: Dneska se za mnou přijde podívat spousta lidí. Musí mi to slušet.
2: Kocián si právě žehlil levý šos svátečního kabátu, když na dveře někdo zaklepal. No, spíš zatleskal. Ploutve mi to líp nejde. Byl to kapr Bonifác.
4: Kociáne, vstávej. Neříkej mi, že ještě spíš.
3: Ale to víš, že nespím, Bonifáci. Už mám vyžehlený levý šos, ještě ten pravý, červené pentličky na klobouk a jdu.
4: No tobě to trvá, vodníku vodnická, parádnická. Pojď ven, mám pro tebe spoustu novinek.
3: Co se děje, les mi hoří? Tedy vlastně rybník se mi vypouští?
4: Ale nevypouští, jenže se tu děly v noci divné věci. Víle Rusilce, zatímco tancovala, někdo ukradl z vrbiček nejčervenější mašle do vlasů. Bludičkám zmizel ze šňůry v rákosí nejkrásnější kabát a z pěti leknínů na hladině není ten pátý k nalezení.
2: Vodník nechal parádu parádou, odstavil žehličku, narazil si klobouk na hlavu a sprutka otevřel dveře, až mu kapr šplouchl přes práh rovnou na prsa.
3: To se musí vyšetřit, že by nám tu řádil zloděj? Okamžitě jdu zkontrolovat rybník a ty mi seženě raka klepáče. Bude mi dělat strážníka.
2: Bonifác sebou mrsknul a šel vyřídit vzkaz klepáčovi do kořání u břehu. Vodník Kocián sebou mrsknul taky, to aby se přeměnil na štiku. Hned projel celý rybník křížem krážem. Jako správný hospodář zkontroloval celičké dno, pak se zase přemyklíkoval na vodníka, aby prošel i břeh a nikde nevidí nic zvláštního. Kromě trochy sešlapané trávy a toho leknínu je všechno na svém místě. To je divné, že by se holky bludičky i s vílou pohádali a schovali si věci schválně. I to je možné. Bude to asi nějaká mýlka. Lekníny se čas od času ztrácejí, to ano, ale o jeden květ rybník neschudne. Kocián si přivolal kapra i raka.
3: Tak se mi zdá, hoši, že jsme zbytečně kalili vodu. Bonifáci, všechno vypadá v pořádku. Možná si holky udělali nějaký naschvál a svádí to na zloděje. Leknín mohla utrhnout babka Kalábová, vařívá nějaké lektvary. Jdu se dochystat na tu dnešní návštěvu a vám díky za pomoc.
2: Otočil se na patě a zamířil zpátky domů, aby tam poklidil. Jenže, jak vkročil do spíže, viděl, že je zle. Taková spoušť!
1: Lavice převrhnutá, všecky poličky na zemi a hrnce i hrnečky rozbité. Co rozbité nádobí, ale police jsou dočista prázdné. Nikde ani sklenička a mělo jich tu být 13. Ať Kocián hledá sebe líp, nikde nic. Byl z toho celý tumpachový.
3: Ryby rád si rákosí, ta dnešní sláva je celá fuč. Někdo mi ukradl všechny utopence. Co já teď budu dělat? A co všichni ti sousedi, co přijdou? Co já jim jenom dám? Nikde ani špekáček, ani ta nejmenší cibulka. Co já teď budu dělat? To je nadělení. Nikdo se mnou do smrti nepromluví. Taková ostuda.
1: Vodník byl tak smutný, až se rozplakal. Plakal nad rozbitými hrničky po mamince, plakal nad ukradenými utopenci, plakal sám nad sebou. Byl tak nešťastný, že si nevšiml ani Bonifáce, který znovu připlaval, dokud ho kapr nešťouchl do ramene.
5: Kociáne, nepláč, všechno se spraví. My ti pomůžeme. Lidi sem nepřijdou dřív než v poledne a do té doby něco vymyslíme, uvidíš. Třeba upečeme přesličkové lívance, co říkáš?
3: Ale přeslička je pro lidi jedovatá, tu si můžeš dát akorát sám. Pozval jsem je na jinou baštu a teď je všechno pryč. Nové utopence naložit nestihnu. Musel bych do města pro cibuli, papričky, pro špekáčky a takový utopenec potřebuje čas, aby se odležel. Ne, ne, Bonifáci, my musíme najít toho, kdo to provedl a začneme pátrat u Rosilky a Bludíček. Těm přece taky něco zmizelo.
1: Kocián vzal kapra do vědra, protože tomu se na suchu špatně plave, a vypravili se za Vílou. Když došli k vrbě, kde Rosilka bydlela, vypadalo to, že nikdo není doma. Bušeli na dveře, ťukali na okýnko, volali, ale nikde nikdo. Už to chtěli vzdát, když v tom uslyšeli od lesa žalostné lkaní.
6: Teď už vůbec nemůžu tancovat.
1: Vydali se společně za tím bědováním. A co nevidí? Rosilka sedí na pařezu a pláče tak moc, že jí u nohou pramení úplně nový potůček.
3: Rosilko, co se ti stalo?
6: Ach jo, já jsem tak nešťastná, Kociáne. Někdo mi ukradl mé nejčervenější mašle do vlasu. Měla jsem je na dnešní den a úplně nové. Sousedí přijdou do lesa a budou chtít vidět, jak krásně tancuju. Mašle se za mnou měly vznášet jako motýly. A místo toho vypadám jako nějaká cácora. Ještě si mě spletou s nějakou jezinkou.
3: Rosilko, nepláč. Určitě tady s Bonifácem zjistíme, kdo to byl. A najdeme i tvoje mašle. Jen potřebujeme vědět, jestli jsi z něčeho nevšimla.
6: A ty bys mi chtěl pomoct?
3: Samozřejmě. Víš, mě taky okradli. Někdo mi rozloukl nádobí a ukradl utopence. Všechno je pryč. I hrníčky po mamince.
6: Ale to je přece strašné. Víš co? Půjdeme za Bludičkami. Určitě to byl ten samý člověk. Říkali, že se tu kránu potuloval nějaký tuzemokrý mládenec s velikou nůší.
1: Vydali se tedy dál do lesa. Vodník Kocián šel v čele a vlekl sebou vědro s Bonifácem. Víla Rosilka kolem nich poletovala a zvedala kde jakou větvičku. Rozhrnovala každý keř a nakukovala i za kmeny. Museli se dobře rozhlížet. Bludičky totiž můžou být přes den schované kdekoliv. Pokud ovšem nemají něco za lubem, pak by je mohlo být vidět a slyšet. A opravdu, je to tak? Zpívají.
7: Kdo pak se to vydal do našich končin? Jaký švarný junák tady hledá své štěstí? Pojď k nám, mládenče, pojď si s námi zatančit.
6: Ale holky, stop a pohov. To není švarný mládenec, vodník Kocián s Bonifácem ve vědru a Rosilka. Co tady chcete vy tři? Taky nás okrást?
3: Co? My? Naopak, my jsme taky okradení. Tady Rosilce zmizely pentle z rybníka Léknín a mě všechny utopence. Vy víte, kdo to byl?
6: No přece zloděj to byl. Ukradl nám ten nejkrásnější kabát pošitý perličkami. Ten nejkrásnější zelený kabát. A možná tu nebyl jen jeden darebák. Mohlo jich být celé hejno.
3: A viděli jste někoho?
6: Neviděli. Stalo se to, když jsme trénovali lákání do bažin na dnešní slavný den.
5: A co ten mokrý chlapík snůší? Jak jste ho viděli na cestě do vsi?
6: Ten už je dávno pryč, prosím tě. Potácel se tu ještě za tmy. Určitě už sedí doma u kamen.
3: No jo, tak co dál?
1: A tak se celý bezradní posadili každý na kámen, samozřejmě kromě Bonifáce, který sedět nemůže ani, když má pod sebou vlastní vodu, protože, jak známo, ryby sedět neumí. Tak se aspoň zastavil uprostřed vědra a oddaně na ně koukal. Každý z nich tu teď přemýšlel nad svým trápením. Seděli a mračili se. Ani si nevšimli, jak krásně tady je. Sluníčko svítí, mech se leskne rosou, ptáčci zpívají, kytky voní a větřík pofukuje. Nádhera. Najednou si Kocián stoupl a zavětřil.
3: Cítím ocet.
1: Tady v lese? To je divné. Kde by se tu vzal ocet? Ledaže? Vyskočili všichni ostatní.
3: Já taky cítím ocet.
5: A to je v tom puškvorec.
6: To jsou Kociánovi utopenci.
3: No. Mám to. Půjdeme po čichu.
1: Vyrazili společně rovnou za nosem. Za vůní, která jak se blížili, pořád sílila. Až se jim zbíhaly sliny. A nemuseli chodit daleko. Na palouku u cesty ke vsi sedí chlap v perlami vyšívaném zeleném kabátě. Na klopě leknín a za kloboukem lesklé červené mašle. Vypadá jako vodník, ale kabát má úplně suchý, ze šosu nekápne ani kapička. Vedle sebe nůši, před sebou ubrousek a na něm 12 sklenic plných utopenců. A z té 13. otevřené, do sebe láduje naložené buřty, až octový lák s puškvorcem cáká na všechny strany.
3: To je ten zloděj! Jo.
5: Počkej, my tě zvalchujeme!
3: Ale to je přece pacholek Kuba Malinů, co slouží v hospodě.
1: Byla to pravda. Kápli na zloděje. Kuba na ně vyděšeně hleděl s otevřenou papulou a nevěděl, co dřív. Jestli má sbírat, co rozložil, nebo utíkat. A já se mu nedivím. Proti němu stojí tlupa pořádně naštvaných lesních a vodních bytostí.
3: Proč jsi nám to všechno ukradl? A víš, jakou škodu jsi natropil? Co jsme ti udělali, rabiáte?
8: Já jsem myslel, že chtěl bych se ženit a služba v hospodě nic nevynáší a tak jsem si chtěl trošku přivydělat, ale nemohl jsem ty utopence prodávat jen tak, to dá rozum, musel jsem vypadat jako vodník. Jenže teď vidím, asi z toho, toho nic nebude. Ne. Nebyl to dobrý nápad.
6: No to si píš, náš nejkrásnější kabát. Pojďte, holky. Nejdřív ho utancujeme k smrti, pak ho uškrtíme pavučinou a nakonec ho zavedeme do bažin a utopíme.
1: Kuba hrůzou vytřeštil oči a honem začal svlékat kabát jako o život. Rychle z klobouku sundává mašle a sklenice skládá do nůše. Mezitím se všem uklání a koktá jednu omluvu za druhou. Vodníkovi jeho přece jenom líto.
3: Klid, bludičky, klid. On už to nikdy neudělá, že ne, Kubo? A teď navíc slíbí, že napraví, co způsobil. Je to tak, Kubo?
8: Tak slibuju.
1: A bylo to tak, jak řekl vodník Kocián. Kuba musel vyprat bludičkám kabát, takže se v něm mohli ukázat před lidmi. Víle Rosilce vyžehlil mašle, které za ní při tanci létaly jako motýly. Kociánovi nazbíral spoustu puškvorce, donesl nové buřty i cibuly, aby doplnil, co snědl. I pro nové hrnečky slíbil, že brzo zajde. V poledne už všichni vítali sousedy ze vsi, jako by se nic nestalo. Slavnostní zahájení turistické sezóny tedy proběhlo, jak mělo. Všichni si pochutnali na Kociánově specialitě, Rosilce zatleskali za tanec, prohlédli si bludičky, ale do mokřin nezapadli. Jenom Kuba z té slávy moc neměl. Ještě půl dne slzel z té cibule a věděl, že už nikdy nic podobného neudělá.
4: Ale protože má vodník Kocián dobré srdce, možná mu nakonec prozradí, že na dně rybníka leží docela plná truhlička důkazů.

0: Voda, voda, samá voda. A to je dobře, protože voda je život.
1: A my vám, milí posluchači, přejeme, abyste i vy byli pramenem.
0: Aby bylo všude dost vláhy, vody a svěžesti.
1: Pro všechny vodomily, vodomilky, vodnice a vodníky máme na úplný závěr připravenou soutěž.
0: Stačí, když nám odpovíte na naši otázku. Jak se jmenuje organizace, ve které jsme si povídali o vodě s paní Amálkou Čípkovou?
1: Správné odpovědi nám zasílejte na e-mailovou adresu junior@proglas.cz
0: nebo poštou na adresu Barvičova 85, Brno.
1: Jako dárek od nás dostanete krásné velkoformátové plakáty 9 studánek.
0: Těšíme se na vaše odpovědi.
1: A těšíme se na vás opět příští týden v Barvínku.
0: A rozloučíme se po vodácku.

17 hodin 56 minut. Myšlenka na dnešní den je z promluvy papeže Lva na svatopetrském náměstí ve Vatikánu v neděli 11. října.

Milí bratři a sestry, krásný den. V nedělním evangeliu Ježíš mluví o svatební oslavě, kterou chystá král pro svého syna. Svatba dítěte je mimořádná událost pro každou rodinu. Tento šťastný otec se chce o svou radost podělit se všemi. Pořádá hostinu a zve veliké množství lidí. Svatý Tomáš Akvinský říká, že dobro má ze své podstaty tendenci se šířit. Bonum dicitur diffusivum sui. Dobro se šíří samo sebou, samo od sebe. O této skutečnosti také hovoří obraz z našeho příběhu ve zvláštním kontextu aktuálního života. Přihodí-li se něco dobrého, zažehne se světlo, které vtahuje ostatní do účasti na vlastním štěstí. Tváří v tvář tak krásné nabídce se ale pozvaní nepřipojují k oslavě. Naopak, stahují se a raději se dál věnují vlastním záležitostem. Někteří jsou dokonce tak znechucení, že napadnou, ba přímo zabijí královi posly. Někdy se i tohle může stát. Dobro, které nabízíme, nedojde po každé pochopení, uznání, ocenění. Někdy se setká s nepochopením a odmítnutím. To nás však nesmí odradit. Tváří v tvář odmítnutí král neodvolá svatbu a nezruší oslavy. Naopak, rozšíří své pozvání na ještě větší zástup lidí a pošle své služebníky, aby je svolali z cest, protože radost novomanželů má být darem pro všechny. V tuto chvíli se ptejme, koho představují protagonisté tohoto příběhu? Svatý Jeroným identifikuje krále jako nebeského otce, ženicha jako Ježíše a nevěstu jako církev. Mezi účinkující ovšem patříme také my, které si pán vyvolil, abychom s ním sdíleli své bytí a abychom spolu s ním přinášeli život. Tato svatební oslava je naší oslavou, hodovní síň jsou naše kostely, naše domy, místa, kde žijeme a kam se každý den vrací syn krále, Ježíš Kristus, hlásat svou lásku a očekávat naše ano. Tam se s ním setkáváme, oděni jako nevěsta v bílých šatech křtu a ozdobení šperky dobrých skutků, které nás zbližují s Bohem a mezi sebou navzájem. Radost, kterou hlásáme, tedy není strojená, nýbrž hluboká, konkrétní, skutečná, krásná jako tváře lidí, které potkáváme, pravdivá jako práce, úsměvy, slzy, stisky rukou, gesta dobra našich dnů. A je to Boží dar pro spásu světa. Prosme tedy panu Marii, matku páně, ať nám pomáhá růst v této radosti a hlásat ji vždy a všude, dokonce i tam, kde se nesetkává s pochopením, hlásejme ji velkodušně, odvážně a s vírou.

Je 18 hodin na Proglasu, nyní přenášíme mši svatou z kaple Ducha Svatého v Proglasu v Brně. Bude sloužená za zemřelé posluchače přátele Proglasu. Celebruje pater Martin Holík, koncelebruje pater Zdeněk Drštka, na varhany zahraje Radek Šipka a zpívat budeme píseň číslo 523 Ty jsi pane v každém chrámě. Píseň číslo 523.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pán s vámi. Vítejte, milí, zde v kapli Brně, v kapli Ducha Svatého Radia Proglas a vítejte vy u rozhlasových přijímačů. Dnes uslyšíme v těch čteních o svobodě, o tom, co nám Bůh dává. A my v té svobodě můžeme vyrůstat a žít. A svoboda křesťana se projevuje mimo jiné také v tom, že je nápaditý, že je tvůrčí, že stále znovu a znovu vymýšlí způsoby, jak sobě i druhým říci, je tady Bůh, který tě má rád a zve tě ke spolupráci na dalším tvoření světa, protože on nebyl dotvořen, ale my jsme voláni k tomu, abychom jej tvořili spolu s ním. A tak mám tady třeba na obětním stole obrázky, které byly vytvořeny před několika minutami. Je tady žirafa od našeho malého, milého ministranta a je tady ryba, jakou bych ani neuměl. A znamená to, že tenhle ten kluk přemýšlel o tom, čím by udělal radost, použil to, co už umí, měl k tomu fixy a je z toho radost a užitek. A tak každý z nás ve svém věku, ve svém vzdělání, ve svém rozhledu můžeme říci, pane, tady jsem, a ne, že bych čekal na tvoje příkazy, ale jsem tu plný elánu, plný tvořivosti. A taky, že toho hodně pokazíme, to patří k věci. A tak teď řekněme, pane, odpust nám to. Smiluj se nad námi, pane.
2: Zhřešili jsme proti tobě.
0: Ukaž nám, pane, své milosrdenství.
2: A dej nám svou spásu.
0: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusti nám hříchy a doveď nás do života věčného.
2: Amen.

0: Modleme se. Prosíme tě, Bože, dávej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání vynalézavého dobra skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.
1: Amen.
2: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři, to je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu. Podívejte se, já, Pavel, vám říkám, budete-li přijímat obřízku, Kristus vám nic neprospěje. A znova to zdůrazňuji. Každému, kdo se dává obřezat, že je pak povinen plnit celý zákon. Když hledáte ospravedlnění v zákoně, nemáte už s Kristem co dělat, vypadli jste z milosti. Ale my, vedeni duchem, opřeni o víru, očekáváme věčný život, v který doufáme. V křesťanství totiž nic neplatí, zdali si obřezán nebo neobřezán, ale víra, která se projevuje láskou. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu díky.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Lukáše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl. Pán mu však řekl, ano, vy farizeové, vnějšek číše a talíře očišťujete, ale vaše nitro je plné loupeže a špatnosti. Pošetilci, co pak ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: Apoštol Pavel mluví o svobodě. A nejen tak ledajaké svobodě, ale o svobodě, ke které nás osvobodil Kristus. Píše Galaťanům do určité situace, odpovídá na konkrétní otázky, vysvětluje konkrétní problém, ale platí to i pro nás. Galaťané, galaští křesťané lavírovali mezi tím, jestli mají přijmout evangelium jako takové a stačí jim ke spáse, anebo raději ještě pro jistotu zachovávat některé starozákonní předpisy. Jako například ty o umývání nádobí, nejen proto, že si toho hygiena žádá, ale v rámci rituálního očišťování. Neboť evangelium neříká vůbec nic proti dodržování základních pravidel hygieny, stravování a podobně. Nelze kulhat na obě strany. Na to Pavel upozorňuje. Nelze si vyzobávat rozinky z různých bábovek. Nelze si vybírat tuhle a tamhle to, co se mi hodí. V tomto případě mezi různými postoji k Bohu, můžeme říct si různými náboženstvími. Držíme-li se něčeho, držme se toho pevně a konejme to v plnosti. Držíme-li se Krista, držme se pevně Krista a nehledejme si nějaké postranní berličky, pomocná kolečka či zadní vrátka. K tomu nás Pavel chce přivést a to je svoboda, ke které nás Kristus osvobodil. Nejen svoboda od něčeho, ale také svoboda k něčemu, jak zdůrazňovala tuším Hanna Arendtová. Jak o tom mluvil také nedávno při návštěvě Francie papež Lev XIV. Ostatně vzpomeňme i na svatého otce v tuto chvíli. Zrovna v těchto minutách se za něj v Římě modlí růženec spolu s mnoha lidmi na celém světě za úspěšnou operaci a za rychlé zotavení. Mluvil papež také o svobodě, která je ve Francii jednou z klíčových hodnot a spolu s rovností a bratrstvím se píše na vývěsní štíty, na průčelí budov a na vládní dokument.

Svoboda od něčeho znamená, nemusím se bát. A svoboda k něčemu znamená, mohu se do něčeho pustit. Protože mě k tomu Kristus zve. Mohu se pustit do toho, že o něm budu například svědčit. O Kristu samozřejmě. Tam, kde zrovna jsem a v tom, co zrovna prožívám. To nám připomene misijní neděle. Právě ta neděle nejbližší, ke které tento týden směřuje. O tom se dnes také v Římě velmi hovořilo na setkání k 10. výročí exhortace Amoris Laetitia. O tom, že rodiny jsou aktivním hráčem a spoluúčastníkem na misijním poslání, na misijní roli církve. O tom, že láska mezi manželi, láska v rodině se může a má proměňovat v misionářský elán, misionářský zápal. Že tím, jak prožíváme lásku, svědčíme o tom, že láska je možná. Jsme tedy osvobozeni v té svobodě, kterou nás osvobodil Kristus. Ve svobodě lásky, ve svobodě k lásce. Jsme svobodní k tomu, abychom milovali. Neboť Bůh je láska a z lásky nás vysvobodil.

0: Naším krásným právem je prosit, abychom dostali. Tak ve smyslu toho, co otec Zdeněk říkal, vyprosme si pro každého z nás svobodu ke konání dobrého díla. Pro nás i pro ty, na které v této mši svaté myslíme. Aby prosme Krista, aby nás přijal, aby slyšel hlas naší modlitby a přednesl ji svému otci. Budeme odpovídat Kyrie eleison.
1: Prosme Pána za svatost církve Boží.
2: Kyrie eleison.
1: Prosme za hlasatele Božího slova a za všechny služebníky církve.
2: Kyrie eleison.
1: Prosme, aby všechny lidi zachránila Kristova oběť.
2: Kyrie eleison.
1: Prosme za ty, kdo zemřeli s upřímnou vírou, i za ty, kdo umírají bez naděje.
2: Kyrie eleison.
0: A prosme tedy také za svatého otce, za dobré zvládnutí chirurgického zákroku.
2: Kyrie eleison.
0: V tomto měsíci máme ty týdny posunuté, takže dneska je všesvatá za zemřelé posluchače, přátelé Proglasu. Tak ti, dobrý Bože, přednášíme jména těch, které máme ve svém srdci, těch, kteří jsou jejich jména na lístečkách na obětním stole a také těch, které teď budu jmenovat jmenovitě. Myslíme tedy na Antona Penksu z Brna Bohunic, Marii Havlátovou z Modřic, Jaroslavu Kmelementovou z Přibyslavy, Eltrudu Kaňovou z Ludgeřovic, Víta Tichého z Mohelnice, Michaelu Frajovou z Prahy, Květoslavu Strapinovou z Brumova Bylnice, Jarmilu Zelenkovou z Kroměříže, Františku Losmanovou z Brna, Josefa Kotase z Holešova, Lidmilu Kudlovou z Újezdu, Marii Šoulákovou z Jihlavy, Jarmilu Videckou z Kravař, Boženu Hudcovou z Olomouce, Marii Pačkovou z Dolního Benešova. Za ně, za všechny Pána prosme. Kyrie eleison. Přijmi, Bože, modlitby svých služebníků a služebnic, kteří sami sebe i jeden druhého a celý svět odevzdávají do tvých otcovských rukou. Skrze Krista, našeho Pána.
2: Amen.

0: modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve
1: a ti přijíme ke své slávě a spáse světa.
2: Přijmi, Bože, modlitby a dary svého lidu a dej nám ducha pravé zbožnosti, abychom byli celým svým životem spojeni s Kristovou obětí a došli do nebeské slávy. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
2: Pán s vámi.
1: I s tebou.
2: Z hůru srdce.
1: Máme jen Pána.
2: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
2: V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť On je tvé slovo, jímž všechno tvoříš, On je tvůj milovaný syn, v němž všechno obnovuješ. A proto ti všechno slouží, vykoupený vesmír tě chválí a tvoji svatí ti vzdávají díky. Také my tě chválíme a také my tě děkujeme a se všemi nebeskými zástupy tě oslavujeme a voláme.

0: pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě. A se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učeníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy, a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý.
1: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď ji k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna, Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno a volají ho, aby přišlo jeho království sem na zem, volejme i my tu modlitbu, kterou nám Pán Ježíš odkázal.
3: Otče náš, jež jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
3: Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle je naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
2: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
2: I s tebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.
4: Pokoj tobě.

0: Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Všemohoucí Bože, ty nás živíš svatým tělem a drahou krví svého syna. Vyslyš naše pokorné prosby a dej, ať nás přijímání tohoto pokrmu stále pevněji spojuje s tebou, abychom měli účast na tvém božském životě. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Děkuji otci Zdeňkovi za připomenutí výročí Amoris Laetitia a také děkuji za připomenutí toho, co patří ke kořeni naší křesťanské existence, a to je misionářské působení. Já chci žít, mluvit, jednat tak, aby bylo vidět, že patřím Kristu. A chci být připraven obhájit se před každým, kdo se mě ptá po důvodech mé naděje. Náš úkol v tomto smyslu stále trvá, je to krásné. Děkujeme srdečně vám, zejména vám u rozhlasových přijímačů, za tuto vzácnou chvíli spolu strávenou. Ať je nám k požehnání a k radosti. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jdeme ve jménu Páně.
1: Bohu dík.

Mši svatou jsme přenášeli z kaple Ducha Svatého v Proglasu v Brně a byla sloužena za zemřelé posluchače přátele Proglasu. Ve čtvrtek 15. října od 18 hodin se přenos mše svaté uskuteční tradičně z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. A nyní jste na Proglasu zváni k poslechu hudebního zastavení s kantátou Johanna Sebastiana Bacha Kdo se povyšuje, má být ponížen. Sbor Gehinke Kantorei Stuttgart doprovází Bach Collegium Stuttgart, diriguje Helmut Rieling. Sola zpívají Arlen Auger, soprán, a Filip Huttenlocher, bas. A tato kantáta byla poprvé provedena právě 13. října 1726, tedy před rovnými 300 lety.

Na vlnách Proglasu dozněla kantáta Johanna Sebastiana Bacha Kdo se povyšuje, má být ponížen. Sbor Gesangkantorei Stuttgart doprovázelo Bach Collegium Stuttgart, provedení řídil Helmut Rieling a sóla zpívali Arlen Auger a Filip Huttenlocher.

Ahoj holky a kluci. Tak naše Lucinka s rodinou, kocourem Bubákem a štěňátkem Dominem odjeli na chalupu. Kocour se ale hned první večer ztratil. Že by se zatoulal, snad se dneska najde. Pojďme si to poslechnout.

0: Je jaro a Procházkovi poprvé vyrazili na chalupu. První den strávili pilnou prací, gruntováním v chalupě a prací na zahrádce. Teprve večer se vydali na procházku k rákosovému rybníku. Včera šel s nimi i Bubák. Chvilku se plížil trávou, loudal se někde vzadu, pak najednou všechny tryskem předběhl a vyskočil si na strom. Počkal, až k němu rodina dojde. Seskočil a pro změnu capal po pěšině jako druhý pejsek, na rozdíl od Domina velice ukázněný. Kdo Procházkovi potkal, s úžasem se ohlížel. S Bubákem byla legrace. Lucie s Barborkou se těšili, že dnes půjde kocour zase. Ale zbytečně. Kde tak dlouho vězí?
1: Nestalo se Bubákovi něco?
0: Strachovala se Barborka.
2: Je skoro velký a vesnice je plná koček. Možná se za nimi začíná toulat,
0: povídá maminka. Ale když se Procházkovi vrátili a kocour stále nikde, ačkoliv se nebe začalo třpitit hvězdičkami, začala mít starost i Lucie.
1: Tohle přece ještě nikdy neudělal. Na večeři přišel vždycky.
2: Někdy se kocouři toulají celé dny. Na to si budeme muset asi zvyknout.
0: Jenom aby se objevil dřív, než odjedeme, povídá tatínek. I on by už raději viděl kocoura doma. Bubák se objevil až příští den. Rodina byla právě na dvorku, Lucie s Barborkou pomáhali sázet do kamenných koryt sazeničky květin a tu se za vraty ozvalo mňoukání. A milost pán je doma. Celou noc řádí a pak je tak unavený, že si ani zítku nepřeleze, povídá tatínek, zatímco Lucie s Barborkou utíkají otevřít. Ale kocourek nebyl jen unavený. Seděl za vraty splihlý a matný, učiněná hromádka neštěstí. Oči měl smutné a zvedal skrz naskrz proraženou, skrvavenou pracku. Lucie ho celá polekaná zvedla do náručí. Co se mu stalo? Všichni hned pacičku prohlížejí. Vypadala škaredě a byla o poznání větší než ta zdravá. Tatínek soudil, že se Bubák chytil někde do želez. Kdo ví, jak dlouho v nich vězel, než ho našli a vypustili. Ten asi i po třech pelášil.
2: Jak tohle může někdo udělat? Nastražit železa, co pak se to smí?
0: Bubák nestál ani o masíčko, jenom hodně pil. A když si s ním chtěl domino hrát, kulhavě se odvlekl do světnice. Chtěl vyskočit na pohovku, ale spadl zpátky. Barborka pomohla kocourkovi nahoru, přikryla ho dekou a plná strachu se běžela zeptat, jestli Bubák neumře.
2: Má jen poraněnou nožku, z toho se kočka vylíže,
0: utěšovala maminka. A Bubák tlapku opravdu poctivě lízal. Přesto však vypadala stále hůř. Čumák měl suchý a teplý, znamení, že má horečku. Odpoledne naložili Procházkovi trabant a vraceli se do města. Cestou ležel kocour na maminčině klíně docela bez zájmu. Maminka ho hladila, ale on nepředl. Večer, když Barborka s Lucí ukládali pacienta na jeho růžovou deku v komůrce u pračky, Domino tence zakňučel. Nevrtěl ocáskem jako jindy. Nesnažil se převracet Bubáka na záda nebo mu vzít hlavu do tlamy a žuchlat ji, až by měl kocour mokré uši. Poznal, že je s jeho starším kamarádem zle. Zítra by se s ním mělo jít na veterinu. Snad nebude pozdě, povídá u večeře tatínek. V pondělí nešla maminka kvůli kocourovi ani do ateliéru. V poledne se přihnala Lucie ze školy a místo pozdravu na ní hned ve dveřích vyhrkla.
1: Tak co říkali, co je s Bubáčkem, uzdraví se?
2: Pan doktor mu předepsal penicilin. Musí ho dostávat pravidelně, ale nevím, jak to svedeme.
0: V kuchyni na prkénku měla maminka rozdrcenou už druhou tabletku. Ta první zůstala v podobě žlutého prášku na Bubákově kožichu a na její zástěře. Maminka se škrábala prášek na lžičku a zalila kapkou vody.
2: Teď mi musíš, Lucko, pomoct.
1: Já kocoura podržím a ty mu tohle šikovně naliješ do krku.
0: Bubák byl málem na chcípnutí, ale aby se bránil nechutnému soustu, k tomu měl síly opravdu dost. Maminka tiskla chlupatého pacienta mezi koleny, oběma rukama držela vzpínající se hlavičku a zároveň rozvírala pevně semknuté zoubky.
1: Teď by to šlo rychle, Lucinko.
0: Lucii bylo zvířátka líto, ale nesměla na takové pocity dbát. Lžička zacinkala o zoubky. Kocour prskal, jako by se topil, přece však toho většinu spolkl. A sotva maminka povolila sevření, horečka, nehorečka, náramně svižně seskočil na podlahu a pryč.
1: Tohle do něho musíme naládovat každých 6 hodin. A v noci taky? No ovšem, ale to mi snad pomůže tatínek.
0: Do léčení kocoura se zapojila i Barborka. Nešla večer spát, dokud pod jejím dohledem nenatáhl někdo z dospělých budíček na 1 hodinu po půlnoci. Bubáček očividně okříval. Jen ale zahlédl maminku s prkínkem a s plochým nožem, kterým drtila lék, hleděl zmizet. Proto se maminka naučila chystat prášek nenápadně, aby pacient do poslední chvíle netušil, co ho zas čeká. Za několik dní vypadal kocourek docela zdravý. Přesto musel užívat dál právě tak dlouho, jak přikázal pan doktor na veterině. Protože poslouchat lékaře je nutné, ať léčí děti nebo zvířátka.

Tak se kocourek našel, ale nebýt pana doktora, zle by to s ním asi dopadlo. Tak snad bude mít nejen Lucinka zítra lepší den.

0: kdyby žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

ook weer niet, ook weer niet. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ní, do vlasů vetknul by jí vlčí mák a chtěl by kreslit jí jenom tak.

Tak jsme si společně poslechli pěknou písničku o lásce, ale teď už je čas se společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Pane Ježíši, děkuji ti za celý den, za všechny lidi, které jsem dnes potkala a prosím tě za všechny děti, které si nemají s kým hrát. Já mám třeba spoustu kamarádů a jsem ráda, že s nimi můžu být, ale vím, že jsou také děti, které jsou třeba úplně samotné. Pomoz prosím, aby i ty našli někoho, kdo s nimi bude rád. Amen. Dnešní zíváček je u konce, tak holky a kluci, dávejte na sebe pozor, prosím, přeju vám dobrou noc a sladké sny.

0: Co vznikne, když spojíme indie pop, slam rap a křesťanskou víru? Je to hudební skupina Azimut. Její emotivní tvorba vychází z reálné zkušenosti křesťanského života, z radostí i zápasů. O víře mluví otevřeně a bez příkras a snaží se ukázat, jak se promítá do jejich každodenního života. Posloucháme pořad Jak se vám líbí, hezký den přeje Zdislava Horníková. Dnes si budu povídat s Benjaminem Drápalem ze skupiny Azimut. Tak díky, že jsi přišel.
1: Díky moc, mi velkou ctí.
0: Bene, ty už si v nějakém dřívějším rozhovoru říkal, že se necítíš vyloženě jako hudebník. Jak se tedy vnímáš? Autor nebo vypravěč nějakých příběhů nebo...
1: Jo, to je hrozně těžký. Já jsem zrovna včera se nad tím jako zamýšlel, jak bych se vlastně definoval. A mám pocit, že jsem takový trošičku jakoby člověk uprostřed, že ne, že by organizace byla nějaká jako moje silná stránka, ale zároveň mám tak trošičku od všeho trošku a dokážu vlastně jakoby ty nějaký dejme tomu myšlenky, které jako zasahují do teologie i do filozofie, vlastně by se dalo říct, a ty nějaký jako žitý zkušenosti prostě s tou vírou dát dokupy a všechno to zorganizovat tak, aby to bylo tak akorát dost dobrý, aby se to dostalo někam ven, abychom někde mohli hrát a aby vlastně to nějakým způsobem bylo prezentovatelný. No.
0: Když se vrhneme ještě na vaše začátky, ty jsi měl nějaký původní projekt, ten se za covidu rozpadl, vznikla skupina Azimut. Jak se to stalo?
1: To je taková delší historie. My jsme vlastně, jako já jsem začínal normálně hrát chvály u nás v církvi, u nás ve sboru. Nejdřív na mládeži, potom na bohoslužbách. Souběžně s tím, tak jsem začal hrát v Pražském domě modlitby, což je taková jako velmi charismatická organizace, kde šlo právě primárně o ty chvály, takže tam jsem strávil jako asi tak 3 roky.
0: A ty chvály tě bavily hrát? Je to něco, co tě naplňuje?
1: Jo, to je pro mě pořád tak jako primární moje okupace, by se asi dalo říct. Já jsem primárně chválič. I když třeba dneska budeme mít spíš koncert, tak pro mě vlastně i ty písničky jsou chvály a mám právě ke chválám trošičku jiný přístup, než co je dneska vlastně ten mainstream asi, že dneska se prostě bude tak, že chvála je ta písnička, ve které se zpívá chválím tě, nebo ty jsi svatý, nebo něco takového. A historicky to tak vlastně vůbec nebylo. To je jako téma samo o sobě, o tom bychom se mohli bavit hodně dlouho, ale vzniklo to primárně vlastně jako z monetizace nebo z možnosti vydělat v úvozovkách na jako chválových písničkách. Už ani dokonce ne křesťanama, to je hrozně složitý. Existuje prostě primárně v Americe taková organizace, která vlastně, aby lidi mohli hrát ve sborech a v kostelech chvály, tak to musí mít licenci. A existuje právě organizace, která ty licence jako združuje a každému sboru nebo každému kostelu vždycky tu licenci prodá a sama z toho má potom vlastně výdělek a výdělek mají ty lidi, kteří napíšou co nejjednodušší písničku, která se co nejvíc opakuje, která je hraná na co nejvíc největších místech a tím pádem vlastně to trošičku obírá o tu kreativitu a i teologicky se to hrozně vlastně zjednodušilo všechno, takže pro mě to, když já zpívám Bohu, ať prostě spálí moji duši a vzejde z popela nová, tak to není zpívatelný v kostele v dnešní době, ačkoliv třeba jako před nějakýma 200 lety, tak by i tadyhle ty jako slova prošly, jo. Ale vlastně pro mě to chvála je, akorát teda je to spíš teďka formou koncertu, no. V té aktuální kultuře nemáme kam se vrtnout.
0: A jak se to teda dostalo dál, když jste začínali jako chvály, tak potom, kde byl ten přerod?
1: No, vlastně já jsem začínal hrát na kytaru, když mi bylo 15 a fakt jako nejsem žádný muzikant jako kovaný, prostě mám jako nečtu noty třeba, jo, prostě hromadu kamarádů, který fakt jsou jako milionkrát lepší na ten svůj jako daný nástroj než já. Vlastně přesto v tu dobu tak mi to začalo být jakoby v úzovkách nedostatečný. Hudebně a nejenom hudebně, ale i právě trošičku tou hloubkou těch myšlenek za těma chválama. Takže jsem vlastně tak nějak různě jako se snažil založit vlastní kapelu. Nejdřív jsme založili vlastní kapelu s pár moc fajn klukama. Jmenovali jsme se The Moon Agreement a asi rok jsme spolu byli, zkoušeli jsme, pak jsme odehráli 3 koncerty a rozpadli jsme se. V návaznosti na to tak já jsem vlastně začal Azimut jako projekt další. Původně tam byli úplně jiní lidi. Právě tohle já jsem to jakoby začal a za covidu se to rozpadlo, lidi, někdo se mnou vlastně zůstal, tak byl Víťa, který se mnou hraje do teďka. My jsme si posílali demíčka, jako nějakým způsobem jsme se snažili to prostě dát dohromady a on to byl schopný dát dohromady víc než já.
0: Představíš teda členy vaší kapely?
1: Ono je to těžký, protože my asi nemáme zase tak moc pevný členství. To pevný jádro té kapely, tak jsem právě asi já. A potom Vítě Metzner, který píše vlastně taky velkou část těch písniček. Právě třeba Tu spál, tak to napsal on. A potom následuje Mára Čerešna, což je bubeník. Aktuálně teďka tady s náma hraje i Kostě Meršenko, což je basák, a hraje s náma i Tomáš Medek na klávesi, z čeho jsme velmi poctění, protože to je ohromný frajer. Oni teda všichni jsou ohromný frajeři, jo? Jak jsem jenom ten člověk, který tam zpívá vepředu a pak něco brnkne na kytaru. A oni všichni jsou fakt hrozně dobrý, takže mám ohromný štěstí a ohromný požehnání být jim obklopený.
0: A jak vznikl ten název Azimut? Proč právě tenhle?
1: Tady se trošičku vracíme k tomu, jak chápu chválu možná. Pro mě chvála je asi cokoliv, co nějakým způsobem se snaží dostat blíž k Bohu. Což znamená, my žijeme svůj život v nějakém nastavení, v nějakým způsobu, by se dalo říct. A to, co já se snažím prožívat a přinášet lidem ve chvále, je právě tady ten směr, dalo by se říct, narovnat na ten směr, kterým chce Bůh, abychom žili. A aby to fakt prostě, ačkoliv jakkoliv bolestivý to je, jakkoliv prostě nepříjemný to nikdy je, tak aby ta cesta, kterou jdeme, se blížila čím dál tím víc tý boží. A Azimut je vlastně, když to popíšu, tak je to ten rozdíl, ten úhel toho mezi tím směrem, kterým jdeme, a severem. Jo? Takže my jakoby se snažíme v té kapele dávat prostor těm lidem k tomu, aby právě ten úhel jako narovnávali a abychom šli za tím severem, což je prostě Ježíš Kristus.
0: V jednom rozhovoru jsme právě bavili o začátcích a říkal si, že byste chtěli zaplnit prostor na hudební scéně. Co vám teda chybělo?
1: To už je nějaká debata, přesně nevím, co si pod tím představit. Takhle, my když jsme začínali, tak já mám teda pocit. Já jsem to svoje první album v úzovkách vydával víc než 10 let zpátky. To svoje druhý album tak jsem vydával, teďka už to bude 6-7 let právě. Před covidem to bylo 2019 a v té době ještě tady nebylo zdaleka tolik kapel a nebyly zdaleka tak dobrý, jako byly předtím. A já jsem vlastně vždycky měl takovou tu vizi, prostě hele, pojďme to tady jako vykopnout nějakým způsobem a pojďme jako, a čímž vůbec nechci říkat, že my jsme nějaký jako originátoři tady jako kvalitní křesťanský hudby, to absolutně ne, byly tady mnohem lepší, mnohem starší kapely, které tady pořád jsou a pořád jsou dobrý. Ale myslím si, že to, jakým způsobem se ta hudební scéna rozvinula v posledních těch 7 až 10 letech v České republice, tak je neporovnatelný. Takže za to my jsme vlastně hrozně rádi.
0: A ten žánr, slam rap do toho indie rock, kde se vzala tahle směsice?
1: Asi z toho, že my se neradi nudíme. A teda ono je to těžký, jo, protože člověk, když dělá hudbu, tak vždycky potom ve finále dojde k nějakému svému vlastnímu způsobu, nějakému svému vlastnímu jazyku, jak to dělat. Nicméně právě pro nás je hodně důležitý vycházet z nějaký naší komfortní zóny a vycházet z toho, co jako je nám blízký. Někdy se to povede víc, někdy míň. Já mám prostě typický, že když napíšu písničku, tak to má prostě tu strukturu jako z ticha do úplného největšího něčeho a potom zase do ticha. Takže toho se teďka snažíme zbavit na nějakých dalších projektech, které třeba ještě nejsou veřejný. Vítě zase naopak, tak ten má jako takovou tu typickou prostě popovou strukturu, která je jako vlastně skvělá, že jo, a jako dojde daleko. Ale právě když přišla na ten slam rap, tak prostě to bylo takový, že já jsem poslal Víťovi prostě sbor Kristus jest má síla, takový ten z roku 1527, naspívaný sborem v Davicích evangelickým. A on říkal, to je hrozný, já jsem říkal, to je skvělý. On prostě se tak nějak zamyslel, sednul nad to a nasemploval z toho prostě beat. A já jsem si řekl, ty krásno, hustý, to je dobrý beat. A napsal jsem do toho text. A takovýmhle způsobem to třeba vzniklo. Takže ta poslední písnička, kterou budem hrát, tak právě vznikla tadyhle tím způsobem. Potom jsme to vlastně rozvíjeli. Já jsem zjistil, že mě ten rap nejde až tak moc dobře. Což jako samozřejmě se dá nějakým způsobem na tom pracovat a snažím se na tom pracovat, ale vlastně mezi tím, tak jsme spíš jako se chytli toho, abychom prostě ty lidi neužili při těch koncertech.
0: Ten pop je spíš založený víc na melodii, rap zase možná na nějakém rytmu, slovech. Co je pro tebe důležitější, nebo hledáš balanc?
1: Jakoby ono, když člověk chce být nějak současný, tak já si myslím, že je to vlastně trošku jedno už v dnešní době. Že tady se smívá, jo, velká část popových písniček v dnešní době, tak jsou nějakým způsobem rapem ovlivněný, nebo minimálně ten zpěv, jako takový ten způsob zpěvu není takový ten jako vzletnej, melodický, ale jako třeba melodie tam je, ale může být už třeba i jenom implikovaná tím, jakým způsobem ta větná struktura postavená, nebo může být prostě velmi jemná tím, jak teďka se hodně jako šeptá a mumlá a tak, je to vlastně moderní. Vlastně pro mě, co asi jako je důležitý, je nenechat se tím zavřít do nějaký krabičky, že prostě jaký to bude, takový to bude, a já chci, aby to bylo prostě o Bohu a a dostupný zároveň pro lidi.
0: Tak si dáme první ukázku, už bylo řeč o písnice Spal, tak tady je.

0: Křesťanství je něco, co ovlivňuje vaši tvorbu. Proč právě tohle? Nebo z čeho to vychází, že jsi se rozhodl, že to bude víra, nebo jsi se proto nerozhodl a bylo to tak, že jenom chceš ukazovat nějaké osobní prožitky?
1: To je těžký, protože jako já nevidím smysl v něčem jiném než v Bohu. Jako prostě, a to zní možná jako vzletně křesťansky nebo tak, jo. Je snadný tohle říkat. Je snadný říkat, že člověk vidí smysl jenom v Bohu, že to je prostě ta jediná věc, pro kterou má smysl žít. Ale zároveň jako ono tak fakt je. Prostě Bůh. A víra to je jako, nevím, takový terminus technicus, to už je nějaká naše jako odpověď na Boha, ale prostě Bůh je to, co je důležitý. A vždycky bylo a vždycky bude, ať už jako na vesmírném prostě jako měřítku s tím, že Bůh prostě tady vede galaxie a rozhoduje se, která kdy kam poletí, a nebo na tom měřítku prostě té naší duše. Je za mě jako nedává smysl dělat nic jiného. Takže vlastně pro mě ani ta muzika, proto si já vlastně říkám, že nejsem muzikant, protože pro mě co? Jak vznikají ty moje písničky, je, že já se potřebuji nějak modlit a ta hudba mi v tom pomáhá. A pak některé ty písničky nebo některé ty modlitby, které já vlastně jako naspívám, tak si nahraju, říkám si, to by se možná mohlo hodit zpívat i někomu jinému. Takže pro mě tam není jiný důvod než Bůh, to není něco, že by to jako ovlivňovalo. A potom ten způsob, jakým to prezentuju, tak je závislý na tom, jak rozumím tomu, že k čemu ta hudba vlastně slouží.
0: A co chcete předávat dál ostatním?
1: Právě to, aby lidi skutečně šli za Bohem, i když je to těžký, a za Bohem, a ne za křesťanstvím, ne za jako nějakým názorem, ne za svoji nějakou ontologickou identitou, ale za Bohem jako osobou. A zároveň, aby potom nebyli překvapení, že to není jednoduchý a že to prostě jako má svoje úskalí a že je nějaká cena, která se za to platí. A že jsou prostě i chvíle a je jich hodně, kdy Bohu nerozumíme. A je to normální, je to prostě součást toho procesu. Takže vlastně asi oproti nějakému, a teďka se nechci nějak vymezovat, jo, worship má svoje místo a jako není to tak, že by to bylo a priori špatný. Často je takový hodně načančaný a takový hodně, jako, že s Bohem je všechno v pohodě a Bůh vám všechno vyřeší. A to není pravda. A nemůžeme se tvářit, že je to pravda. A není chvála Bohu, když lžeme o tom, co prožíváme. My musíme být před Bohem autentický, protože jenom tím, že se mu vydáváme, ho podle mě skutečně chválíme. Ne tím, že mu říkáme, Bože, je to v pohodě, když to v pohodě není.
0: Hodně tvých písniček, nebo některé určitě jsou o smrti. Vychází to z nějakých osobních zkušeností, jestli teda to chci sdílet?
1: Jo i ne, jakoby tam jde vlastně o to, že já si myslím, že křesťan se smrtí potýká dvěma různýma způsobama. Jednak to, že umírá sám sobě, mění sám sebe, svůj charakter za pomoci Boží, a někdy je to fakt hodně bolestivý, to je jedna věc, kterou bych nazval smrtí. A potom druhá smrt v úzovkách, a to jako není teologicky přesný termín, ale je vlastně ta naše naděje v nebesích, což si myslím, že právě to jako konzumní křesťanství, který se snaží být relevantní, teďka občas zapomíná, že prostě ne, my jdeme do toho nebe. My budeme v tom věčném životě. Jako ten zdroj té naší radosti, tady na tom světě, což je Bůh, jednou bude tak blízko, že se ho bude moct dotknout a že se ho nebude muset pouštět někdy v životě. Prostě to je tak úžasná představa. Takže vlastně, když se třeba podíváme na písničku Jméne odčítá, tak ta je vlastně o tom, že jako já se vlastně hrozně těším, že budu s Bohem prostě. A je to, jako my nahlížíme v tom našem životě každý den do toho, jaký to bude, když se modlíme, když s ním nějak prožíváme. A jako ta jedna věc a zároveň prostě fakt jednou s ním budeme naplno a pořád a už nebude žádná bariéra.
0: Hodně často taky, to už jsi říkal taky v minulém rozhovoru, že chcete předávat emoce. O jaké přesně emoce jde? Jak to probíhá, ta tvorba?
1: Ono je to asi navázaný vlastně na to, co jsem říkal předtím. Tím, jak my občas máme ten jako ideál, že prostě křesťan by měl mít všech pět pohromadě a mělo by všechno být jako dobrý, tak potom si zabraňujeme prožívat ty negativní emoce. Respektive takhle, to je něco, v čem myslím, že trošku protestanti mají větší problémy než katolíci. Ale i u katolíků to vlastně takhle jakoby často bývá u těch, zvlášť v těch charismatičtějších kruzích, kde prostě právě jakoby zároveň ono důležité je i vědět, že Bůh skutečně je to řešení těch všech našich problémů. Možná ne tak, jak čekáme, ale je to vlastně to, že my si nedovolíme vždycky prožít všechny emoce a občas bereme to jako stoicky, tak si myslím, že nás odděluje od Boha. Protože víra musí být zároveň intelektuální, my musíme vědět, proč věříme v jednoho Boha, který přišel. A zároveň, pokud tam nemáme tu emoční složku, jak ty složky toho, Bože, já potřebuju to pokání a potřebuju tebe, potřebuju tvoji oběť. A to očištění, který já si sám nemůžu vypracovat, tak tu katarzi toho, když ten Bůh skutečně přijde. A to jsou prostě emoční věci a to se nedá nahradit. A pokud nemáme buď tu intelektuální nebo tu emoční složku, tak ta víra prostě není kompletní. Bůh nás stvořil jako intelektuální, jako emoční stvoření.
0: Je čas na další ukázku, dáme si písničku Odčítá.

0: Kdo u vás tvoří texty? Jsi to spíš ty jako frontman, nebo přicházejí i ostatní, Vítě třeba?
1: Dřív to bylo hodně jako 50 na 50 já a Vítě. A teďka je to hodně tak, že to svoje poslední album, nebo jako část toho našeho posledního alba, tak to jsem napsal shodou okolností celý já, protože nikdy já to neměl čas. Vlastně teďka to bude tak 70 na 30, myslím, já versus Vítě, ale jinak jako se to snažíme dát 50 na 50. Ale on zase Vítě má svůj vlastní kapelu, jmenuje se Late Mady, poslechněte si, jsou skvělý. A takže on ty svoje přeteky, které se nevejdou k nám, dává tam a je to fakt úžasný.
0: A jak vás to ovlivnilo, to, že Vítě je i jinde? Máte i nějaké hromadné projekty nebo projekty, které děláte spolu?
1: Tak nevím, já trošku žárlím, ale jinak to funguje asi. Žádný vyloženě hromadný projekty nemáme.
0: Jak probíhá ten proces té tvorby písničky?
1: Záleží jak kdy, záleží, co je to za písničku. Právě to poslední album, tak na tom jsem se hodně podepsal já i vlastně, co se nějaký ty tvorby týče. Ale jinak můj ideální prostor je ten, když já napíšu písničku a pošlu to Vítěvi, on to nějak zprodukuje. To je trochu vtip, ale on je fakt v tomhle jako skvělej, takže prostě umí to s Abletonem, umí to s tady těma věcma, on právě je schopný nahodit vlastně víceméně i tu aranž té písničky předtím a pak akorát přijde a jdeme na jistotu. Já, když nahrávám ty svoje věci, tak je to mnohem víc takový, že si pozvu prostě jako dobrý muzikanty a oni mi tam nahrajou 50 takeů a tím potom procházím, řeknu si, co je dobrý, a to tam nechám a zbytek vyhodím. No.
0: A co vás inspiruje jako kapelu?
1: Asi prostě životy obecně, by se dalo říct. Jo, jako prostě staháme to z toho našeho života, z té naší žitý reality.
0: Já jsem teďka možná myslela i nějaké další kapely, jestli máte.
1: Jo, takhle. To je složitý. Já jsem hodně inspirovaný určitě samozřejmě Richem Malincem. Minimálně co se k tomu přístupu k té chvále týče, co se týče hudbě, tak právě tam mám hrozně, hrozně rád Johna Marka McMillena a potom samozřejmě všechny ty jako běžný světský kapely. Vítě, tak ten by určitě vzpomenul na 21 Pilots, ale on jako obecně má toho naposlouchanýho i mnohem víc než já, takže vlastně fakt jako ten se vyzná mnohem více, vždycky přijde prostě, jo, tady ta kapela udělá tohle, hustý, super, ukradnem to. Ne, jako to je vtip samozřejmě, ale Vítě je v tomhle jako mnohem zběhlejší.
0: Já jsem si všimla u posledních videí máte podobnou vizuální podobu těch videí, minimálně ten nápis. Je to něco, co budujete záměrně?
1: Jo i ne, jakože ono je to těžký, protože já teďka vlastně dělám jako brand growth expert v jedné výzkumné marketingové firmě, takže vlastně já jsem tím trošičku šáhlej, aby prostě všechno bylo stejný a ty lidi si to mohli zapamatovat, abychom byli konstantní v tom, jakým způsobem se prezentujeme. Reálně je to jedno, prostě ono to není o nás, že jo? Jako my bychom si mohli tady dělat marketing, kdybychom mysleli, že z nás bude nějaká mega super kapela velká, jako světská, Karel Gott, prostě nevím co. A v tuhle chvíli nevím, jestli je to úplně naše ambice. Jako kdyby byla, tak to asi dává smysl. Pro mě je to spíš jenom něco, co dělám trošičku jako nějakýho zvyku.
0: Pustíme si další ukázku, jmenuje se Abych byl sám.

abych byl sám. Tak, abych neviděl všechno, co mám, neponechám. Most ani cestu zpět k tomu, co znám, je to jak křeč. Svaly, co přetrhá skrze svou řeč, skrze svou lež. Vlastní tvá mysl je její meč, je to jen tma. Tmávní prázdnota, tmávní strach, je to jen tma. Nic, co to zpředená ze všech mých snah, je to jen žal. Láska je na dosah, jak by se smál, nevím jak dál. Jakoby loutkař jen se mnou si hrál.

0: My jsme to už trošku nakousli, právě ty vaše další projekty. Ty jsi zároveň i solový muzikant. Čím ti pomáhá právě ta kapela, co nemůžeš dělat sám?
1: No takhle, ono, když člověk hraje sám, tak je všechno jednodušší na organizaci. Ono takhle, když hraje člověk koncert s kapelou, tak ten koncert je takovej podle mě třeba 2-5% toho času, který do toho člověk vloží. Jo, prostě zbytek je zkoušky, technické věci, stříhání videí, příprava, komunikace a tak, takže vlastně ona je taková třešnička na dortu. Když je člověk sám, tak je vlastně tak ta komunikace, koordinace se ohromně zjednoduší a je to vlastně v tom hrozně super. Takže a sám dělám víc chvály, takže tak.
0: A je něco, čím ti to především přináší ta kapela jako celek?
1: Jako to, co člověk může udělat s kapelou, nemůže prostě udělat, když je sám. Jakože to právě dodat lidem ten zážitek, dodat lidem ten, jakoby tu emoci by se dalo říct, se dělá mnohem s nás ve chvíli, co je to právě takováhle produkce, spíš než když je člověk sám.
0: My se setkáváme na festivalu United, kde už po několikáté vystupujete. Jak se vám tu hraje? Co tady máte nejradši jako kapela?
1: United je skvělá akce. Já to fakt hrozně cením, že to existuje. Jako jednak je i skvěle zorganizovaná, že to lidi jako si můžou třeba jako nemyslet, ale je to fakt skvěle zorganizovaný. To, že je to vlastně v úzovkách pořád v něčem menší akce oproti nějakým Rock for People nebo tak, tak jako se to vůbec neprojevuje na tom, jakým způsobem se chovají k těm kapelám a obecně prostě jako ta snaha o to fakt přinést a dát tady jako ten prostor těm kapelám a těm lidem v České republice, to je podle mě úplně skvělý.
0: A jak vnímáš publikum tady? Je trochu jiné? Je především křesťanské nebo víceméně, ale všiml jsi z toho nějak nebo je to stejné jako jindy?
1: Je to zajímavé, že lidi občas, když jako jsou zvyklí prostě na ty chvály, tak potom jako nejsou nastavení na to třeba nutně právě něco emočně prožívat, protože člověk je zvyklý si stoupnout a zpívat z plných plic, ale pokud je cílem hudby v církvi to, aby se člověk proměnil víc do podoby Krista, aby ho člověk přivedl víc jako ke Kristu, tak občas paradoxně přes tu chválu se člověk musí prodrat trošičku do toho otevření toho srdce toho člověka, ale to už je prostě taková jako ta fyzika trošku, no.
0: Vy jste vytvořili písničku Přijatý, která byla tématem minulého ročníku, jestli se nemýlím. Jaké to bylo vytvářet písničku přesně na nějaké téma?
1: Na nějaký téma by asi nebylo tak hrozný, na tohle téma to hrozný bylo, protože člověk zároveň musí udělat jako takový ten camp song, takový ten hype a zároveň musí to udělat na téma toho přijetí, ideálně přijetí Bohem, sebe přijetí a tak, což jsou strašně těžký témata, takže udělat tam nějakou jako veselou písničku, yes, jsem přijatý nebo tak vlastně to jsme ze začátku nechtěli. Jako my jsme od začátku nechtěli, aby tam vlastně bylo to slovo přijatý, protože na to přišlo jako strašný cringe. A prostě chtěli jsme to fakt jako vzít oklikou, jako že jo, přes všechny tady ty věci nám Bůh říká, že pro nás má místo a že nás přijímá vlastně trochu implikovaně.
0: Mně se tahle písnička moc líbí, takže si ji pustíme.

0: Můžeš ještě představit vaše nové album, které jste vydali?
1: Moc rád. To album jsme vydali, už je to vlastně relativně dávno, je to říjen minulého roku. Jmenuje se Arctophilia lomeno Theodici. Je to vlastně jako spíš dvojitý EP, by se dalo říct, tam 5 českých a 5 anglických písniček. A je to právě o nějaký snaze hledat Boha a najít ho prostě fakt jako i v těch místech, kde bychom ho třeba nehledali. A právě v těch místech, kde třeba se nacházíme, kde Boha jako nevnímáme, tak se k němu otáčíme a zjišťujeme, kde si v tomhle. Ta vlastně druhá část anglická, tak ta je víc taková introspektivní a o toho se jmenuje Theodici, což je teodice a což je vlastně teologická disciplína o tom, jestli Bůh je dobrý nebo jakým způsobem Bůh může být dobrý v momentě, kdy svět je špatný. A s tímhle se tam snažíme nějak vyrovnávat. Zároveň je tam pár i písniček, které jsou přímo chvály jako do církve v té české části, takže je to prostě právě takový jako vyústění tady těch vnitřních procesů.
0: Ty už si to malinko nakousl, ty rád cestuješ, přivážíš z cest nějaké hudební nápady do tvorby?
1: Já mám vždycky nahraný jako plný diktafon tady těch hudebních nápadů, pak se k ním nikdy nějak nevrátím. Ale jo, jako pro mě je to spíš nějaký ten jako vnitřní proces, že pro mě je ta cesta vlastně forma půstu, že pro mě je to tak, že já jsem vlastně jenom obklopený tím božím stvořením, já jezdím hodně za polární kruh a jezdím prostě přímo po těchto těch jako místech, kde fakt není nic jiného, než právě jako ten Bůh, mám pocit, a z toho důvodu mě to pomáhá se dostat vždycky z toho jako v úzovkách, nevím, jestli říct marazmu je správný slovo, ale z toho světa a dostat se prostě do místa, kde jsem schopný vnímat Boha, kde mě netrápí starosti a kde jenom co dělám, tak je prostě jenom vlastně chodím a mám na mysli, co asi si myslí Bůh zrovna v tenhle moment.
0: A kam kapela míří teďka? Pracujete na nějakých nových projektech?
1: Je to pomalý, chceme vydat pár písniček, které jsme třeba dřív hrávali, který ještě nespatřili světlo světa a mělo by to být takový EPčko 4 až 5 písniček, takže doufáme, že se to povede. Do konce roku to asi nebude, ale třeba na jaře příští by to bylo fajn.
0: To byla skupina Azimut a konkrétně její frontman Benjamin Drápal. Díky moc, že jsi přišel.
1: Díky moc za pozvání, mi ctí.
0: A to je téměř vše. Naslyšenou u dalších pořadů se těší Zdislava Horníková a úplný závěr bude patřit kapele Azimut a její písničce Síla.

je vůbec nějaká naděje, ale tu už se pode mnou hluboko prolomil. Podívej, kolik je proti mně nepřátel a svoje nejbližší jsem já sam zahubil. Dlouho jsem myslel, že dobře jsem bojoval, dlouho jsem běžel a víru zachoval a přitom jsem svoji čistotu pochoval, když jsem tu jednu noc pro tobě...

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. V Praze pokračují povolební jednání. Příští týden by mohla být jasná podoba koalice. EU uvolnila Maďarsku část zablokovaných fondů. Střelkyně Blažíčková byla na světovém poháru v Káhiře druhá v třípolohové malorážce. A počasí zítra zpočátku místy zaprší, postupně čekejte až polojasno a teploty do 18 stupňů. Už příští týden by mohlo být jasné, jak bude po volbách vypadat koalice v Praze. Po dnešních jednáních to řekl předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Starostové se sešli se zástupci Prahy sobě a s Piráty.
2: Řekli jsme si vlastně takový základní rámec případné spolupráce. Probírali jsme i gesce, ne personálně, ale máme vlastně dostatek materiálu pro to, aby jsme nad tím mohli pracovat.
3: Říká předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Předseda uskupení Praha sobě Adam Scheinherr si přeje, aby případná koalice měla jasné programové schody.
4: Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že největší programová schoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
3: Vyjednávací tým STAN bude se zástupci ostatních uskupení dál jednat. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Maďarsku se po více než 4 letech uvolní část evropských peněz, kterému Brusel zablokoval kvůli obavám z korupce. Jde o víc než 4 miliardy eur, tedy zhruba 103 miliard korun. Evropská unie ukončila řízení proti Budapešti poté, co nová vláda premiéra Petra Maďara splnila požadované podmínky. Oznámilo to maďarské zastoupení při EU.
5: Brusel financování omezil ještě za vlády Viktora Orbána kvůli nedostatkům při zadávání veřejných zakázek, střetům zájmů i riziku zneužívání dotací. Nový kabinet Pétera Maďára proto musel přijmout řadu protikorupčních opatření. Ukončení sporu přinese změnu také maďarským studentům a vědcům. Univerzity se budou smět znovu plně zapojit do programu pro studijní pobyty v zahraničí Erasmus+, nebo čerpat evropské granty na výzkum. Další miliardy eur ale Brusel Maďarsku dál zadržuje kvůli výhradám k nezávislosti justice i ochraně základních práv. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa dál sdílejí zpravodajské informace s Ukrajinou. Novinářům řekl, že chce, aby válka skončila. Washington tak podle Trumpa spolupracuje s Kyjevem i Moskvou. Pochybnosti o americkém přístupu k Ukrajině vzrostly poté, co Trump v pátek oznámil dohodu se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký trh. Podle médií Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Ukrajině, že jí přestanou zpravodajské informace poskytovat, pokud bude dál útočit na ruské rafinérie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že Kyjev s tím přestal. Rusko ale podle něj v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu pokračuje. Krajský soud v Hradci Králové zrušil verdikt v restituční kauze rodu Valderode a věc vrátil okresnímu soudu v Semilech. Kraj potvrdil, že nárok dědičky Johany Kamerlanderové na miliardový majetek je odůvodný. Semilský soud ale musí nejdříve přesně identifikovat víc než tisícovku dotčených pozemků, vysvětluje advokát Kamerlanderové Roman Hejduk.
6: Krajský soud rozhodl, že je zapotřebí žalobu upřesnit o současný stav pozemku. Čili katastrální úřad musí vyhotovit identifikace parcel, srovnat stav v roce 45 s rokem 91 a současnost, což u tisíce pozemků tak práce na rok.
0: Fotbalisté Slávie hrají druhý zápas v této sezóně Ligy mistrů. V Baku bojují s domácím Sabahem a aktuálně je to 0-0. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažíčková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se 23-letá reprezentantka probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport pak mluvila o tom, že se výsledku moc váží i proto, že se v Egyptě potýkala se zdravotními problémy.
7: Při tom finále jsem se jako opravdu necítila dobře, bylo mi zle a byla jsem šťastná, že už to skončilo, ale asi to neovlivnilo, ale možná paradoxně mi to pomohlo v tom, že někdy třeba ta hlava nebyla tak soustředěná na to střílení, ale na to, že mi není úplně dobře.
0: Nehody na D11 a taky u Humpolce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Kolín a Poděbrady. V zúžení na 39. kilometru vyšetřují nehodu. Pravý pruh je neprůjezdný, místo je ale označené a netvoří se kolona. Pozor taky u Jaroměře za sjezdem z dálnice D11 směrem od Hradce Králové za exitem 113 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři u nehody. Projíždí se Kyvadlově jedním pruhem. V Praze čekejte kolonu v Novopatské ulici směrem od Mladoboleslavské dálnice do Kbelské. Problémy jsou kvůli uzavřenému sjezdu na Letňany. A na silnici 34 z Humpolce na Pelhřimov pozor na nehodu za sjezdem z dálnice D1. Ve Vestrkově bourala dvě osobní auta. Volný zůstal jeden pruh, jede se střídavě. Přejeme vám šťastnou cestu. Zítra čekáme zataženo až oblačno a místy se přidá občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už bude postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty ve středu 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Že nemají na nic čas.
1: V životě se zabývají hloupostmi.

kteří ten chudák, co jej obklopuje samota.

pokuste se nebýt tak moc upjatí. A zastavit se jenom na pár chvil. Váš život není jenom pouhé proklití. Nejste člověk, co tu zbyl. Když každý najde smysl ve své činnosti,

plný radosti. Za to se můj Bože pomodlím.

0: Milí posluchači, je pondělí, jestli je to v premiéře a je tu opět Rudl. U tohoto pořadu vás zdraví Martin Holík
1: a Milan Tesař a zdravíme i tehdy, když nás posloucháte v repríze nebo kdykoliv jindy.
0: Tak a přesko máváme Romanu Kabelkovi a jeho ochotnému pomocníkovi, vodícímu pejskovi Elonovi. Máme tady narozeniny vás, kteří slavíte od 12. mezi 12. a 18. říjnem, vy kamarádi pro glasu.
1: Jsou to Vlastimil Cápík z Žákovic, Alena Schejbalová z Hrochova Týnce,
0: Daniela Švastová z Pržna u Frýdku, Emanuel Vlček z Vírovic.
1: A dále tu máme seznam dárců našich pomocníků, kteří mají určitý věk a v minulém roce 2025 nám darovali podstatnou částku. Jsou to Antonín Staněk z Újezda nad Lesy, Josef Kuchyňa z Komárovic u Jihlavy,
0: Marie Vránková z Moravan u Kyjova, Jana Barbora Hlavatá z Prahy 6,
1: Marie Šumpolcová z Rýmařova, František Ján z Březové u Vítkova,
0: Oldřich Tofel z Kozlovic, Antonín Glogar z Nového Jičína,
1: Anděla Suchánková z Českého Dubu a Jaroslava Tomková z Kralovic nad Oslavou. Všem přejeme všechno dobré a děkujeme za podporu.
0: Tak jsme vám za ně vděční. No a já se tady, Milane, zrovna dostanu k takové věci. My totiž budeme v těchto dnech zahajovat, už zahajujeme takovou akci, která se jmenuje Proglas se nadechuje. A je to takové na tři fáze rozdělené, že jsme v rovnovážném stavu, příjmy, výdaje a tak dále, ale vlečeme si z minulosti závazky a že je potřebujeme smazat. A na takovou první rychlou odezvu s prosbou o finanční podporu těch, kteří nás podporují vyššími částkami čas od času, tak už reagovali mnozí oslovení podporovatelé, takže jmenovitě to bude Ludmila, František a Jan. Děkujeme srdečně, podrobnější nebudeme. Vážíme si toho, protože to je částka, která nám pomůže startovat výdaje na sociální sítě, abychom propagovali tuto akci a budeme to šířit jak ve vysílání, tak papírovým zpravodajem a dalšími cestami, kterými vůbec můžeme. Je to už taková součást i toho předvánočního vyššího příjmu, který nám vždycky pomáhá dorovnat ty věci, aby byly v rovnováze, jakože to se asi podaří, ale jak jsme říkali, tahneme si z minulosti, přestože třeba na to stěhování to byly úžasné výběry, ale přesto tam byly různé půjčky úrokované, takže ty se teď musí třeba po 10 letech i vracet, tak to potřebujeme zarovnat.
1: Součástí naší snahy nejenom oživit třeba některé spolupráce, výběry financí, ale vůbec dávat o sobě vědět je i to, že teď v těchto dnech oslovujeme nebo jsme hromadným nějakým zpravodajem e-mailovým oslovili vás, naše posluchače, na které máme kontakt a ptáme se vás, co pro vás Proglas znamená. I tou formou, že jestli chcete, můžeme s vámi třeba natočit i krátký rozhovor, který se může dostat do vysílání. Tím chceme vlastně ukázat, že jsme společenství ne jenom nás, kteří ty pořady tvoříme, nebo našich hostů, ale především vás, posluchačů, a že bez vás by to nefungovalo. A je pravda, že často se k nám ta zpětná vazba nedostane, takže teď vás o ní přímo adresně žádáme a jsme moc rádi, že přišlo už několik desítek zajímavých odpovědí a svědectví. Někdy je to jednořádkové, poslouchám modlitební pořady nebo v poslední době nemám čas poslouchat nebo cokoliv, ale někdy jsou to opravdu dlouhé příběhy vašeho života s Proglasem. Já jsem si tady několik, ne celých těch příběhů, ale několik stavečku tady vytiskl, tak já zkusím něco namátkou vybrat. Aha. Tak například tady posluchačka Marcela, vybavuji si, jak jsem byla před 11 lety na akutní operaci slepého střeva v nemocnici pod Petřínem. Odmítla jsem rychlou, která by mě vezla do Motola a v noci jsem vyburcovala souseda, aby mě vzal k sestrám Boromejkám. Dostalo se mi tam nejen péče, útěchy, svátosti nemocných a denně svatého přijímání, ale také jsem hned na nafasovala sluchátka, abych mohla poslouchat proglas. V bezesnějších nocích jsem pak ležela a poslouchala.
0: Ty jo, hezky. Já tady mám od paní Vlasty, která píše: milá paní Tamaro, to je autorka Myšlenky na den a zároveň moderátorka. Včerejší myšlenka, čím plníme naše srdce, byla opět katechezí, všem ne pro děti, ale pro dospělé děti. Úžasné. Zrovna toto evangelium patří pro mě k těm těžším, ale už, myslím, tak 3 roky zpět jsem ho pochopila díky otci Kotvrdovi. A včera vaše slova opravdu krásné. Muže jsem přiměla, aby též vyslechl a on též řekl krásné. Tak krásný říjen s panu Marií přeje Vlasta.
1: Já tady mám od posluchačky Mariany. Dnes je proglas mým budíčkem i ukolébavkou, průvodcem velkou částí dne. Radio Vatikán, ranní chvály, ranní proud i sezíváčkem. Anděl Páně, hudební siesta, večerní chvály, někdy čtení na pokračování, někdy barvínek, teď byly skvělé ty o jednotlivých uměleckých školách, skoro vždycky proglaso. Poslední rok začínám sledovat skoro všechny pořady Milana Tesaře a nesmírně oceňuji. Milan Tesař, děkuji. Nesmím opomenout ani publicistiku, zejména s celospolečenskou a s lidskoprávní problematikou. A paní Mariana ještě píše, jak se měnilo personální složení redakce, měnila se i programová skladba, což je samozřejmé. Zmizely některé pořady, které se mi moc líbily, ale objevily se jiné, třeba sestřihy z Dominikánské 8. Nejvíc si ale cením, že se mohu denně těšit na dobré zprávy o dobrém Bohu a o dobrých lidech, a to jinde neuslyším. A na to, že na proglasu se nelže.
0: To je zajímavé. No. Jinak ten fenomén těch podcastů, to se mi velice líbí, že vlastně je to taková jako společenská záležitost, že si někdo, kdo si dřív netroufl z technických důvodů a že není redaktorem rozeným, tak naraz si spousta lidí do toho troufná. Mně se moc líbí, že jednotlivá biskupství třeba
1: ano.
0: Diecéze tedy si postupně tohle osvojují, takže třeba to Poodcast, k tomu už je schováno to ostravsko-opavský, tak tam byl třeba nádherný rozhovor s manželi Vrbcovými z Karlovy Studánky, kteří jsou opravdu takové sloupy celé té oblasti tam pod pradědem.
1: Takže jedním vlastně z rysů dnešní doby je to, že naše redakce nejenom pro vás natáčí nové pořady přímo tady v prostorách proglasu, ale snažíme se i vyhledávat zajímavé věci, které vznikají takhle, řekněme, ze spodu, od lidí, kteří nejsou profesionální novináři například, ale mají co nabídnout, jsou buď odborníci na určité téma, nebo mají potřebu a mají dobrou potřebu se vyjadřovat k věcem a snažíme se vám tento obsah také zprostředkovat. Teď vlastně poslední, co přibylo ve vysílání, jsou ty sobotní komentáře Michála Martinka, Salesiána, který vlastně několik let je namlouvá sám, dává si je na YouTube, šíří je, vyšla už z toho kniha výběru jeho komentářů a teď jsme se právě domluvili tady i na spolupráci touto
0: formou. Jsme zvědaví, co na to řeknete, protože Michail je docela ostrý hoch a to přitom Salesiáni nejsou žádná ořezávátka, takže on to sám o sobě říká.
1: Ano, ano, on sám si to uvědomuje, že někdy to může být na hraně, ale...
0: A my si myslíme, že tady to nasvěcování i z těchto stran, že je nám jako velice jako pomocné, jo? On vlastně taky nelže v tomto smyslu, že je pravdivý, že říká to, co opravdu jeho srdce a mysl zaujímá. No, já když se vrátím ještě k tomu dopisu, ta Dominikánská 8, tak ta vyrostla za ta léta v opravdu profi zařízení, to znamená, že oni pro nás, pro vás, tedy milí posluchači, připravují koncentrát. Jo, ta přednáška nebo ta diskuse potom bývají delší, oni to vměstnají do toho našeho prostoru, takže se to dobře poslouchá. A vlastně veliký zármutek lidí, kteří nežijí v Praze, je právě v tom, že nemohou se dostavit na Husovu ulici a vyposlechnout si to tam. Takže teď máme tu jedinečnou možnost slyšet na docela závažná témata, mluvit o pravdové odborníky, kteří jsou pečlivě vybíráni. Tak si myslím, že to je bohatství této doby a kdyby nebylo proglasu, tak se to určitě bude šířit také, ale zdaleka ne tak snadno a tak jednoduše. Takže je to vlastně oboustranně výhodné, že my zmnožíme tu poslouchanost, sledovanost té Dominikánské 8 A my zase vám nabízíme něco, co nemusíme sami pracně vyrábět, protože tolik odborníků my sami samozřejmě nemáme.
1: Já myslím, že s tím trošku souvisí i tady postřehy Marie a Jiřího. Ti píšou, Proglas je stanice, která by opravdu neměla chybět v nabídce a k poslechu. Je pokladem pro věřící a vůbec si nedovedu představit, kdyby v téhle rozpolcené a rozhádané společnosti chyběl. Jen máme obavu, aby podobné stanice Noé a Proglas nezlikvidovala současná vláda. K tomu se ještě dostaneme, ale já ještě pokračuju. V Proglasu nám trochu chybí víc aktualit, novinky, rozhovory i o politické situaci a také návod pro mnohé věřící, jak se orientovat v dnešní politické situaci. Tak já si myslím, že to jsme zrovna teď v poslední době docela doháněli.
0: No, já si uvědomuji, že když jsme dělali právě třeba rozhovory s některými lidmi, kteří kdysi nebyli politiky, teď jsou politiky a za nějakou dobu zase nebudou, takže jsou to vlastně obyčejní lidé a to teda musím jako k velké radosti říci, že věří lidé, shromáždění nejvíce tedy v KDU ČSL, ale také v TOP 09, také ve STAN, také někdo v ODS se objeví, takže jsou vlastně nejsilnější silou komunálních voleb. To znamená, že máme nejvíc zastupitelů, když nepočítám teda ty nezávislé kandidáty, u kterých se to nedá dopředu říct, jací jsou, ale tam taky v nějakém průměru budou i věřící lidé. No tak je to přes 3000, myslím, a to je teda s odstupem jako nejvíc. Potom je tam STAN a potom s velkým odstupem ODS. Jo, ale to už je třeba, že 700 zastupitelů, jo, v celé zemi. Takže to je jako dost velký rozdíl. No a když jsme tady měli třeba na rozhovor Josefa Klementa z Žďáru nad Sázavou, tak on myslím zvítězil o jeden jediný hlas v tom smyslu, že se dostal na druhou pozici. Takže teďka v pátek a sobotu bude druhé kolo senátních voleb, tak jsme možná i my vám představili toho člověka tak, že jste potom zakřížkovali buď celou stranu, anebo jeho, takže do toho druhého kola postoupil. Takže v tomto smyslu naše angažovanost není zcela bez významu a když se to udělá, ne, proč jste tamhle nehlasoval a proč jste tamhle tohle pokazil a jak to bude, taková ta čistá politika, ale že tam je třeba kolik mají dětí a kdo si už pere ponožky sám a kdo ještě ne, takže to může být hodně zajímavé pro dokreslení té osobnosti.
1: A jak je to tedy s tím, aby Noé a Proglas nezlikvidovala současná vláda?
0: No, já jsem třeba dneska ráno v autě slyšel, jak se ve Slovensku dělalo referendum o tom, jestli má být veřejnoprávní rozhlas a televize, myslím, financována teda ze státního rozpočtu nebo koncesemi, takzvanými. Tak to vyšlo v tom referendu dost těsně, že chtějí, aby lidé, aby to zůstalo, jak zůstalo. A třeba v takovém Srbsku, kde teďka jsou velké politické šachy, tak tam to směřuje právě k tomu, aby se to zařadilo do toho státního rozpočtu a tam opravdu všechny veřejno, teda ty lidskoprávní a další organizace horují hodně za to, aby to bylo svobodné v tom smyslu, že si lidé za to budou platit sami dál. Že to nebude v moci těch, kteří jsou právě u kormidel. Takže je to docela nesnadné a vy víte, jak je to i v České republice, ale my z jedné strany je škoda, že nemáme žádný podíl z poplatků za veřejnoprávní média a na druhou stranu teď nás to právě osvobozuje, protože my z toho jsme nikdy nic neměli a ani nikdy nic mít nebudeme, tak jako soukromé komerční stanice, které žijí z prodeje reklamy a my žijeme z prodeje dobrých zpráv, když to nadnesu a dám to do uvozovek vás posluchačů, takže vy potom vlastně přispíváte přímo, nikoli přes zakoupený předmět, který je reklamován, uveden jako reklama do vysílání. Takže nebojíme.
1: V těchto dnech se například řeší, jakým způsobem bude pokračovat léty prověřený systém dotací Ministerstva kultury na hodnotné kulturní projekty, festivaly, vydávání hudby, knih, konference. A je to tak, že je tam opravdu velký otazník. Mnozí pořadatelé vlastně neví, co bude příští rok. A řada z nich, těch, kteří opravdu pořádají velmi kvalitní kulturní akce, tak jsou závislí na dotacích od státu. Ty dotace můžou tvořit 30%, 50% vůbec jejich existence, takže v tom zase se cítíme svobodně. My taky máme dotaci od Ministerstva kultury a jsme za ní velmi rádi, ale ta dotace tvoří asi 1% našeho rozpočtu. Takže kdyby nebyla, samozřejmě je to škoda, ale dokážeme žít bez ní. Ale jsou bohužel instituce, které to asi nezvládnou.
0: Někdo by chtěl říct, že bez dotací by nám bylo vůbec nejlíp, ale to by byl hluboký omyl, protože jako jednou z těch důležitých rolí toho státu je právě, že z nějakého výtěžku svého provozu, své existence vlastně rozdává těm, kteří zajišťují. Jo, třeba když vezmu jenom sousední Rakousko, tak tam je tak rozvinutý turismus, navštěvování země, že oni si tam mohou dovolit třeba nabízet ty pasy pro jednotlivé kraje a krajiny a tam potom získáte obrovské úspory, že jenom za lanovku a za jednu návštěvu Národního parku byste dali jako za celý ten pas. A je to proto, že tam ti hostinští a ta informační centra a ty lanovky a sedačky, tak to všechno vlastně je jeden balík, kdy rozumný hospodář tohle to vezme, tam tomu, který potřebuje, jinak by tam zkrachoval, tak tomu podá, dodá a ten, kdo z toho těží, tak ten je zase zdaňován tak, aby se to mohlo tam přerozdělit. Čili to vlastně jeden z nejprozíravějších způsobů existence jakéhokoliv uskupení typu národ, stát.
1: No a v té kultuře tam to funguje tak, že kdyby ty dotace nebyly, tak by v podstatě fungovaly koncerty nejznámějších kapel nebo nejznámějších interpretů, na které si lidi vstupenky koupí. Ale to, že někdo objeví někoho, koho nezná, nebo sem přijede interpret klasické hudby nebo jazzu nebo takového menšinového žánru ze světa, na kterého byste vstupenkami nezaplatili, tak právě díky té pomoci státu může tahle ta věc taky fungovat.
0: A to je vlastně takové jedno poslání pro Glasu právě uveřejňovat hudbu a texty těch, kteří by se jinak neměli jak dostat do povědomí lidí. Takže to jsou ty naše koncerty a rozhovory a tak. A ty asi, Milane, můžeš říct nejlépe, kolikže různých držitelů potom těch hudebních cen a špičkových interpretů tady začínalo, třeba, že tady byli jako objeveni vlastně.
1: No, já si vzpomínám v poslední době, jak v roce 2002, to znamená, že kolik, 24 let, jsem poprvé pozval do svého pořadu jednoho mladého muže, který přišel s tím, že paroduje Karla Gotta. Jestli by s tím to mohl u nás vystoupit, já jsem říkal, to teda jako to zájem nemám. No tak já taky teda píšu svoje písničky, no tak jsem si to nechal pustit a pozval jsem ho, pak jsem ho zval několik let každý rok, nikdo ho neznal, je to Pavel Helan, který teď složil tu...
0: ty hejtmane.
1: Ty hejtmane, ty. Takže Pavel Helan před 24 lety byl v Proglasu, jak se říká, pečený, vařený a nikde jinde v podstatě se neobjevoval a až potom se prosadil v soutěžích. Ostatně mám tady od posluchače Petra, jako hudbu milující člověk oceňují mnoho nových podnětů celých žánrů nebo i jednotlivých písní, které mě překvapí a obohatí oproti mainstreamu v jiných médiích. A posluchačka Jana, vychutnám si ráda polední koncerty, zvláště v neděli, protože miluji klasickou hudbu, je to velký poklad. Takže to jsou zase dvě další ukázky z toho, co nám teď píšete v poslední době.
0: No, tak moc děkujeme za to. My jsme takové ankety dělali v historii Proglasu dvakrát nebo třikrát a vždycky je z toho taková studnice toho, co bychom měli přizpůsobit, změnit. Ono zdá se, že ta skladba je v tom poměru, jakém si pořád stejná, ale mění se to. To znamená, že měníme začátky různých činností, tak jak vy chodíte do školy na jinou hodinu nebo do práce na jinou hodinu, tam je to markantní, nebo jak se mění časy, nebo když ještě dřív, co si vůbec neexistovalo, a to je třeba hodně ta klasická hudba, kdy stanice Vltava nevěděla, kam se má orientovat přesně, dneska už to teda ví a těch kanálů je spousta. Takže jsme udělali takový mix, který nám mnozí vytýkali jako neproveditelný, takový ten family program, ale on se ukazuje pořád jako svébytný a co nás těší, že i vysloveně pořady pro děti mohou poslouchat dospělí a někdy trochu taky i naopak. Jo? A to jsou různé ty pohádky a soutěže a Brvínek a Městečko a takové ty. To je třeba teďka máme trošku problém s těmi kontaktními pořady, protože tak, jak jsme na Pelíkově, tak se nám pořád nedaří úplně ta technologie sladit, ale postupně to děláme. Některé věci třeba, já když se modlím s fary, tak tam máme trvalý problém, který nějak není řešitelný, dokud tady nebude jiný typ internetového připojení a už je to vlastně skoro rok a my ho pořád ještě nemáme, takže kombinujeme drátový a bezdrátový způsob, ale třeba optika, která je tady v chodníku, se nedaří skrze administrativní a jiné překážky vlastně stále napodobit. Takže na Olomoucké bylo výborně, tady je ještě lépe, ale některé ty technické věci nás poměrně svazují a člověk by neřekl, jak složité takové zařízení může být, že by si člověk řekl mikrofon, zesilovač, vysílač, přijímač, hotovo. No, není tomu tak.
1: No, když jsme u toho, tak říkáme, že na Pelíkově je nám dobře, tak se přijďte podívat. 28. listopadu, to bude náš den otevřených dveří. Takže...
0: My jsme zjistili totiž, že tady vlastně takový ten pořádný den otevřených dveří ještě nikdy nebyl a i když máme třeba tu noc kostelů nebo nějaké další akce, tak bychom vás rádi pozvali právě na ten sobotní den, abyste sebou vzali děti a vnoučat a udělali si tady do Brna, naplánovali ještě nějakou pěknou výstavu, je tady v Brně opravdu co vidět, takže na celý den je co vidět a zároveň se také stavili na Pelíkově, kde uvidíte nad sebou tamhle na jednu stranu věž Špilberku a na druhou stranu věže Petrova a na stráni tady prostě kozy a poníka a je to tady kouzelné.
1: Tak, ty sice nepatří k nám, ale dívat se na něj.
0: Jakoby, protože jakoby. Ten kohout kokrá tady pro nás všechny, je to tady trošku jak na dědině. Přitom jsme ve středu města, je to krásné. Tak, já myslím, že ještě jednou zopakujeme to, co chystáme. Už to můžeme takto připravovat. Ta akce se jmenuje Proglas se nadechuje a budou tam tři fáze. Jedna bude na urovnání všech faktur, které už mají dávno po splatnosti a ještě vyplývají z jakéhosi toho přestěhování a závěrečných úprav těch místností, které jsme vrátili na Olomoucké. Potom je druhý, kde máme takové ty dlouhodobé půjčky různého typu plus konto korent u banky a ty bychom rádi také sanovali a potom třetí, to už na to přijde až po novém roce, tak bude vlastně jakási částka, která by měla být vždycky jako rezerva, když se něco velkého pokazí nebo se třeba dáli Bůh podaří zprovoznit spoustu dalších DAB plus vysílačů. Každý stojí sice malinko, ale když jich je víc, tak to stojí více. Celkově je to jako výhodné a teďka trochu ti operátoři, jak to říkám už vícekrát, si trošku lížou rány a nespouští nové vysílače, ale věřím, že ještě do konce roku se nějaký podaří spustit. Protože ano, víme, že někteří, kteří jste měli FM-ko, tak jste o Proglas přišli a tam teda navrhujeme, a teď jsou krásně levné, v tomto smyslu opravdu levné přijímače, které mají v té kombinaci FM, DAB+, také Wi-Fi. To znamená, že jedou na internet a vám už potom vůbec nepřijde na mysl, jakým způsobem to přijímáte.
1: Pokud tedy znáte někoho, kdo o Proglas takto přišel, třeba si vám stěžovali vaši rodinní příslušníci, známí, zkuste jim poradit právě toto.
0: Tak, my se snažíme na ta místa zajíždět, chystáme velkou návštěvu Prahy, také jednou se bude týkat to přímo našeho vlastního Brna s postupným vypnutím ještě dalšího vysílače, ale to je až věc budoucnosti. Tak, to je pro dnešek všechno, loučí se a za přízeň děkuji Martin Holík
1: a Milan Tesař.

Hezký večer, milí posluchači Proglasu, je tu 21. hodina, čas pomodlit se večerní chvály a po nich živý růženec bolestný.

0: Prožíváme úterý, 28. týden v mezidobí a texty pro dnešní modlitbu vezmeme ze 4. týdne žaltáře od strany 1176 ve starším vydání breviáře, 1176 anebo 1307, pokud máte novější vydání, 1307. Modlit se s vámi bude Alena
1: a Kateřina. Pokojný večer. Přicházím s dobrou zprávou. Vatikán oznámil, že odpolední operace papeže Lva 14. dopadla dobře. Zotavovat se bude asi týden. Lékaři na římské poliklinice Gemelli mu úspěšně podle plánu a časových předpokladů odstranili nedávno nalezený uzlík na plicích a svatý otec se vrátil do svého pokoje. Audience zrušil do 20. října, ani zítřejší generální audience proto nebude. V následujících chvílích se tak budeme modlit i za zdraví papeže Lva.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Jak veliká dobrodiní Pán Bůh náš každou chvíli z lásky k nám činil a činí, uvažme, lidé milí.
1: Neboť všichni jsme stvořeni ku podobenství Jeho a přehojně obdařeni ctí a slávou od Něho.
0: On nás rozumem a radou milostivě obdařil, aby omylem neb zradou sám se člověk nezmařil.
1: Co je dobré a co je zlé, dal nám jasně poznati, a že naše síly jsou mdlé, slíbil nám pomáhati.
0: Všechno lidské moci poddal, cokoliv na světě jest, by mu člověk chválu vzdával, prokazoval mu vždy čest.
1: Proto každé věrné duši, a to času každého, zná ti a chválí ti sluší, dárce tak laskavého. Kdo nás sužovali, žádali od nás radost.
0: U babylonských řek, tam jsme sedali a plakali, když jsme vzpomínali na Sion.
1: Na vrby toho kraje jsme zavěsili své citery.
0: Neboť tam od nás žádali písně ti, kdo nás odvlekli, kdo nás sužovali, od nás žádali, abychom se radovali. Zpívejte nám ze sionských písní.
1: Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň v cizí zemi?
0: Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme, ať mi schromne pravice.
1: Ať se mi jazyk přilepí k patru, když na tebe nevzpomenu. Když nedám přednost Jeruzalému před každou svou radostí.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Kdo nás sužovali, žádali od nás radost.
1: Budu ti hrát, Hospodine, před anděli.
0: Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, že jsi vyslyšel slova mých úst.
1: Budu ti hrát před anděli, vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu a slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a tvou věrnost.
0: Neboť nade vše jsi zvelebil své jméno a své zaslíbení.
1: Když jsem volal, vyslyšel jsi mě. V mé duši si rozhojnil sílu.
0: Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země, až uslyší slova tvých úst.
1: Budou opěvovat Hospodinovi cesty. Věru veliká je Hospodinova sláva.
0: Jistě vznešený je Hospodin a přece zhlíží na pokorného. Pyšného však zdaleka pozná.
1: Když procházím soužením, zachováváš mi život. Proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku. Zachraňuje mě tvá pravice.
0: Hospodin pro mě dokončí, co začal. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky. Dílo svých rukou neopouštějí.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Budu ti hrát, Hospodine, před anděli.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest.
0: Pane náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečetí.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi, z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest. Krátké čtení z listu apoštola Pavla Kolosanům. Kristova nauka, ať je u vás ve své plné síle. Moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalospěvy a duchovní písně.

0: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine. U tebe je hojná radost.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine. U tebe je hojná radost.
0: Po tvé pravici je věčná slast.
1: U tebe je hojná radost.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine. U tebe je hojná radost. Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení, k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté. Oslavujme Krista, neboť on dává svému lidu moc a sílu a upřímně ho prosme. Vyslyš nás, Pane, a budeme tě neustále chválit.
1: Kriste, naše sílo, smiluj se nad svými věrnými.
0: Uděl víru a vytrvalost těm, které jsi povolal k pravdě.
1: Pane, podle své vůle ukazuj cestu těm, kdo nám vládnou.
0: Dej jim správná vnuknutí.

0: a budeme tě neustále chválit. Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, posilni v nás vědomí, že jsi stále s námi a nauč nás modlit se tak, abychom o tom, co pronášíme ústy, rozvažovali ve svém srdci. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní vás na Proglasu zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se pomodlíme růženec bolestný, jako vždy v úterý, a můžete do studia volat na číslo 739 850 345 a pomodlit se také za své úmysly. A my se pomodlíme společně i za úmysly, které jste svěřili do Radia Proglas.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem. Ukřižován umřel, i pohřben jest, sestoupil do pekel. Třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek bolestného růžence se pomodlíme s paní Marií. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. A já bych se chtěla s vámi pomodlit první desátek svatého bolestného růžence. A chtěla bych ho obětovat a poděkovat za zdárnou operaci svatého otce, což teď jsem zaslechla. A znovu prosím za jeho další uzdravení. A taky chci prosit za manžela, za jeho úraz těžké, za jeho uzdravení, aby se mu to všechno dalo do pořádku i za svoje zdraví, i za moji sestru, taky má problémy zdravotní, za to všechno a za zdraví těla, duše pro všechny naše rodiny, naše děti a jejich velké rodiny, za mír a pokoj ve světě. To bude všechno. Všechno chci vložit paní Marii pod její ochranu. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru a pokoje, oroduj za nás, královno rodin, oroduj za nás. Všem chci poděkovat, kdo se se mnou modlil tento desátek i vám v proglase a všem přeji šťastnou, dobrou a požehnanou noc s Pánem Bohem.
0: I vám dobrou noc a s Pánem Bohem.
1: Pánem Bohem.

0: Druhý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Vanda. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, Otče náš, jen si na nebesi, osvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnán je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnán je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnán je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnán je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnán je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnán je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnán je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Ježíši, Mária, Josefe, miluji vás, zachraňte duše kněží, zachraňte tu celou moji rodinu, a ty děťatka, aby ve škole se jim dařilo a aby byli zdraví. No, to je všechno, co vás prosím a děkuji za modlitbu a dobrou noc přeju.
0: Také děkujeme. Dobrou noc a s Pánem Bohem.
1: Pánem Bohem.

0: A ve vysílání vítám také paní Emílii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Já bych vás prosila, abyste se se mnou pomodlili za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, svatého otce, celou církev, nová řeholní a kněžská povolání, za duše, které se nikdo nepamatuje, za mír ve světě, zvlášť na Ukrajině a v celém světě, za moje uzdravení a za přání, které nosím v srdci. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jména tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsme s ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně. Přijeď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať všem, kteří se se mnou modlili, já pro glasve za všechno děkuji. A s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem děkujeme.

0: čtvrtý desátek bolestného růžence se pomodlíme s paní Věrou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia Pro Vás a moc bych vás chtěla poprosit, abyste se se mnou pomodlili za pokoj v rodinách a za uzdravení a obrácení mojí dcery, za požehnání a boží pomoc pro moje vnoučata a za boží požehnání a ochranu pro všechny rodiny. Za zdárnou operaci svatého otce, za brzké uzdravení svatého otce, za mír na Ukrajině a za by se státníci dohodli. A za duše v očisti, za které se nikdo nemodlí. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc krát vám děkuji, že jste se se mnou modlili a přeju vám pěkný večer a dobrou noc. A vám, paní hlasatelko, jako taky ještě pěkný zbytek večera a dobrou noc.
0: Děkuji také. Dobrou noc a s Pánem Bohem.

Já ještě připomenu náš telefon 739 850 345. Budeme se modlit pátý desátek bolestného růžence Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Tak se nebojte a můžete nám do studia zavolat a pomodlit se s námi.

0: Dovolala se nám paní Eva, pomodlíme se tedy závěrečný desátek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych prosila všechny, kdo se modlí, aby se se mnou pomodlili. Za tři bratry kněze Fajtový a potom dva bratry kněze Bláhovi ze Culíkova. Za ty bych prosila a potom poděkovat Pánu Bohu za všechno dobrotiní a za všechny dary, co jsme od něho dostali. A potom za zemřelýho manžela, za celou zemřelou a živou rodinu a duše v očisti, za který se nikdo nemodlí. A za moje, za obrácení Boží požehnání a obrácení mých dětí a vnoučat. Otče náš jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravas královno, matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše buď zdráva. Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, tobě vzdychá melkajíce a plačíce v tomto stozavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria,
0: oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám prosíme do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána. Amen. Na úmysl papeže, pod ochranu tvou se utíkáme a za jeho zdraví a za tu jeho operaci, aby to dobře dopadlo všechno. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usilná nám smilování vyprost, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovod. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Děkuju všem i vám v redakci, co jste se se mnou modlili a přeju požehnanou dobrou noc.
0: I vám dobrou noc, děkujeme a ještě dokončíme svatý růženec ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 22 hodin a ve čtení na pokračování na Proglasu otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor.

Abych zvládl všechny problémy pastorace i života ve městě, potřeboval jsem čerpat nejen z modlitby a svátostí, ale také ze společenství bratří, sester a duchovních přátel. A Pán mi to dopřál. Jednou do roka jsem byl zvaný do malého, ale vírou a lidskou zralostí exkluzivního společenství do Prahy, do kterého přicházeli doktor práv Hlinecký s jeho paní, která byla profesorkou francouzštiny na gymnáziu. Byl tam docent doktor Otto Svoboda, stomatolog, a jeho paní manželka, profesorka češtiny na gymnáziu. Přicházel i doktor Jiří Mrázek z Akademie věd, zakladatel jonosferického střediska v Čechách, v Československé republice, se svou paní Mrázkovou, která byla a je člověkem charismatické víry. Ale přicházel i pan biskup Kajetan Matoušek, tehdy tajný apoštolský administrátor pražského arcibiskupství a farář u svatého Vojtěcha, který mě tajně vysvětlil 8. prosince 1952 o slavnosti neposkvrněného početí v kapli sester de Notre Dame v Krči, a pak jsem tam byl pozvaný i já. Bylo to setkání na vysoké intelektuální úrovni a intenzivní víry. Moc jsem si z těch setkání odnášel. Do Peček jsem se vracíval půlnočním vlakem, jak se říká tím Flamendrem. Doktor Mrázek z Akademie věd ale 14. listopadu 1978 po delší těžké nemoci zemřel. Navštěvoval jsem mu ve Vinohradské nemocnici. Věděl, že Dománoc nedožije. Prosil mne, abych paní Mrázkové pomohl s pohřbem. Obřady vedl pan biskup Matoušek a na mne připadla podle přání rodiny řeč nad hrobem. Když jsem ráno v den pohřbu vyjížděl z Peček, měl jsem v kufru kleriku, albu se štolou a napsanou řeč na rozloučenou. Co si mi říkalo, vezmi si tu řeč k sobě, aby si si mohl cestou opakovat. Ten hlas jsem uposlechl a vyjel. Přijedu do Prahy na Vinohrady, zaparkuji svého malého Fiatka 500, jak jsem říkal svého broučka, otočím se, abych ze zadního sedla vyzvedl kufr, a kufr tam nebyl. Zapomněl jsem ho v Pečkách před farou, před zamčenou farou. Ještě, že jsem tu řešil v šosu. Vzpomněl jsem si, že je náš bratr Norbert Šamárek farářem u paní Marie Sněžné na Jungmanově náměstí. Tak jsem k němu zajel, abych si půjčil albu a štolu. Když mě viděl tak nervózního, prosím tě, uklidni se, tady mám dost oblečení, pojď společně poobědváme a pak si něco vybereš. Když jsem začal po obědě vybírat alby, byly mi všechny jeho alby pod kolena, Norbert byl malé postavy. Scháněli jsme tedy v okolních kostelích něco dalšího, ale nikdo z kněží nebyl doma. Zastihli jsme jim pana faráře u svatého Jilí. Alba a štola, kterou mi půjčil, se k pohřebním obřadům velmi hodili. Trochu jsem se upokojil. Ale byl čas odjet ze středu města na hřbitov. Tramvaje jsme se ale nemohli nějak dočkat a už byl nejvyšší čas. Museli jsme zavolat taxíka. Na hřbitově, když pan biskup Matoušek u hrobu vykonal úvodní obřad, se obrátil ke mně, tak mluvte. Tak jsem mluvil. Po řeči na rozloučenou dodal, chce ještě někdo promluvit? Nikdo se nepřihlásil. Uzavřel tedy modlitbou.
Odjeli jsme do kostela svatého Vojtěcha ke mši svaté. Na pohřbu se sešlo podle odhadu druhých několik tisíc lidí. Doktor Mrázek byl totiž populární osobností. Byl členem Akademie věd, často vystupoval v televizi, komentoval lety kosmických lodí a popularizoval vědu. Přestože vydával v době totality věrohodné svědectví víře, z Akademie věd ho nevyloučili. Asi ho potřebovali. Ale svědectví o jeho víře. Denně chodil ráno na mši svatou, denně přijímal, denně hodinu rozjímal. Když jednou přišel do rozhlasu k vysílání asi o 2 minuty pozdě, obrátil se na něho produkční s výčitkou: pane doktore, na tohle nejsme od vás zvyklí. A doktor Mrázek vydal svědectví víře. Ale pánové, pochopte, že když dnes přijde o 15 minut pozdě k oltáři, že tu nemohu být včas. Bezprostředně po pohřbu jsem odjel k řeholním sestrám do ústavu pro debilní muže v Budách u Zásmok. Zdržel jsem se tam do příštího dne a pak jsem se vracel do farnosti s myšlenkou. Bude kufr před farou? Nebude kufr před farou? Byl tam. Byl tam den a noc a ještě půl dne. Jsem přesvědčený, že ho tam pohlídal zesnulý bratr Bonaventura doktor Mrázek. Několik dnů po pohřbu jsem navštívil doktora Jiřího Grigara na observatoři v Ondřejově. Bylo to krátce po návratu amerických kosmonautů z měsíce. Jeden z nich navštívil Prahu, ale nebylo mu dovoleno promluvit o letu na měsíc veřejně. Dostal pouze povolení soukromně pohovořit s doktorem Grigarem, kterému věnoval malou československou vlaječku, kterou si vzal spolu na měsíc. Měl jsem ji v ruce. Z té vlaječky vonilo něco z měsíční atmosféry. Byl to kouzelný pocit. Měl jsem v ruce kousek měsíce. Předkové tohoto kosmonauta snad pocházeli z naší země. S doktorem Grigarem jsme hovořili až do úplného setmění. V noci mě provedl observatoří. Dívali jsme se do vesmíru. Noc byla kouzelná. Takovéhle noci jsou tak 2-3 do roka, prohodil mezi řečí. Řekl jsem na to: to jistě Jirka z té z druhé strany vymetl nebe, abychom v kráse hvězdné oblohy zahlédli něco z boží tváře. Dlouho jsme pak mlčeli. Z observatoře jsem se vracel k ránu domů. Později jsem se dozvěděl z úst samotného doktora Grigara, že jako věřící člověk byl volaný po bratrově pohřbu k řediteli akademie na kobereček. Ředitel ho varovným hlasem přísně napomenul: ne, abyste si teď vzpomněl umřít a mít takový pohřeb, jako měl Mrázek. Pár takových pohřbů a můžeme to zabalit. A propustil ho. Dalším mimosvátostným zdrojem, ze kterého jsem čerpal sílu mimo zmíněná setkání, mi byl bratrský vztah k našemu bratru Norbertovi, který byl tenkrát farářem u Panny Marie Sněžné. V té době byly v našem klášteře složky STB. Nějaký čas jsme se navzájem opírali jeden o druhého. Častěji jsme se ovšem navštěvovat nemohli. Norbert byl příliš sledovaný bezpečností. Tím nejmocnějším mimosvátostným zdrojem síly, zkušenosti, povzbuzení a oporou by byl po návratu z vězení
náš otec doktor Jan Evangelista Urban. Prožil

oblasti duchovního vedení vznikl později soubor poznámek Cesta víry. Sestry apoštolátu, které otec Jan Evangelista založil, to nechali vytisknout v omezeném počtu. Už je to téměř rozebrané. Cestou do Nespek k otci Janovi jsem se často stavíval na faře v Ondřejově u otce Hřmana Kejmara, vzácného kněze, člověka a mého kněžského bratra. Prožil jsem u něho na faře jeden rok 3 týdny zotavené. Zotavené na duchu i na těle. Protože jeho hospodyně je vzácnou sestrou. Ačkoliv nemá žádné sliby, myslím, že by v lesterém sesterském společenství mohla být vzora. Znal jsem 3 takové vzácné hospodyně na faře. V Poděbradech, v Zásmukách a u bratra Hřmana Kejmara v Ondřejově. Rád na ně vzpomínám. K práci ve farnosti Pečky mi byly dány na starost 3 sesterské komunity, kterým jsem sloužil jako zpovědník a duchovní rádce. V Bylonech, kde byly sestry svatého Vincenta u dětí s vysokou debilitou, na Budách u Zásmuk, to bylo 2. společenství sester Vincentek, které pracovali v ústavu pro debilní muže, a v Kolíně byly sestry premonstrátky v domově důchodců. Všechna tato sesterská společenství byla velmi dobrá. Nejblíže Peček byly Bylany, asi 7 kilometrů. Sestry tam měly tajnou kandidaturu pro děvčata, která měla zájem o řeholní život ve společnosti dcer křesťanské lásky, zájem o Vincentky. V kandidatuře šlo o položení základů duchovního života. Myslím, že z té kandidatury vyšly některé velmi dobré sestry. Jezdil jsem do Bylan k sestrám každých 14 dnů asi 18 let. Sestry mi pomáhaly tím, že jednou měsíčně přijeli do Peček uklidit faru. Když tam bylo málo práce, nechtěla je představená pouštět. Musel jsem se tedy snažit udělat na faře za měsíc slušný nepořádek, což se mi vždycky podařilo. Zpravidla jsem dal sestrám klíče od fary a odjel si odpočinout někam do samoty. V Bylanech onemocněla sestra Benjamina, která mi psala strojem promluvy pro kněžské exercicie a po čase zemřela. Byla to velmi dobrá sestra. Když jsem stál u jejího lůžka, kde leželo její mrtvé tělo, pocítil jsem ve svědomí výčitku. Byl jsem na sestru Benjamínu v duchovním doprovázení jejího života dost přísný. Nepřipravil jsem ji nevhodnou benevolencí o větší blízkost u pána. 2. společenství sester Vincentek bylo na Budách, asi 25 kilometrů od Peček. Tam jsem jezdil každých 14 dnů asi 15 let. Zpravidla jsem přijel v pondělí odpoledne, po duchovním slovu byla večer mše svatá, přespal jsem tam a po ranní mši svaté se vracel do Peček. Někteří z mladších chovanců byli tam muži asi od 20 let nahoru i přišli jednou přát k mým narozeninám. Vstoupili do pokojíku, kde jsem přespával, a dříve než mi popřáli, zaspívali mi oblíbenou píseň Tomáše Garrigua Masaryka. Ach, synku, synku, oral lisi.

Abych to neměl tak laciné, přidali ještě podobenství z Evangelia svatého Lukáše o stromu, který nenesl ovoce a hospodář ho chtěl nechat porazit. Cítil jsem, že mne pán skrze přání těch chlapců a jejich píseň a podobenství důrazně napomíná. Když hoši odešli, skončil jsem v prostraci na zemi. Přišla kontrola z krajského národního výboru, zda sestry vodí chlapce do kaple či do kostela. To bylo přísně zakázané, protože tím mohla vzrůstat u těch debilních mužů v národě religiozita. Tak pečlivě byla střežena nevěra v naší zemi. Sestry chlapce upozornili, dnes nechoďte kluci do kaple, přijde kontrola. V ústavě byly dva druhy chovanců, debilové a idioti. Jeden z členů komise, aby si zjistil skutečně stav věci, se zastavil na chodbě, oslovil jednoho chovance a položil mu sugestivní otázku. Tak co, chodíš do kaple? Chodíš do kaple? Chlapec mu řekl, chodím, do kaple nechodí jenom debilové. Člen komise se otočil a odešel. Nic z toho nebylo. Do společenství sester premonstrátů v Kolíně jsem dojížděl asi 10 let. Byl tam k denní mši svaté stařičký kněz premonstrát. Rád jsem s ním hovořil o duchovním životě. Byl to výborný řeholník. Jednou se mi svěřil, bratře, když se tak dívám zpátky na svůj kněžský život, vidím, jak jsem pánu Ježíši s tím kněžstvím, které jsem od něho přijal, tak zamával. Já jsem si to kněžství žil podle svýho. Já jsem Krista pána ani ke slovu nepřipustil. Dnes vidím, že to nebylo dobře. Vidím, že v mém životě bylo málo pána Boha. Bratře, v mém kněžském životě bylo málo pána Boha a rozplakal se. Dnes už jsem v tom také. Takové a podobné okolnosti by byly napomenutím ke stále hlubší snaze, intenzivnější snaze po hlubším a osobnějším vztahu k Ježíši Kristu, protože tlaky ze strany světa i totalitní moci byly stále silnější a rafinovanější. Přiblížil se vánoční čas. V Pečkách jsme chystali půlnoční. Bratr Varhaník Stanislav Stupka, dobrý, obětavý člověk a moje pravá ruka při přípravě liturgie, nacvičil se sborem koledy a mši, kterou speciálně pro pečecké společenství napsal hudební skladatel František Jiří Mach. Ve sboru zpívali i členové rodiny místního evangelického faráře, se kterým jsme měli dobré ekumenické vztahy. Pan církevní tajemník mě varoval, abych půlnoční nedělal. Nepovolil jsem. Potom se v Pečkách slavila celých 20 let mého farářování. Hájil jsem se, pane tajemníku, kdybych neudělal půlnoční, to by mi pečáci neprominuli. Na první půlnoční přijelo 5 spolupracovníků z ústavu, kde jsem pracoval. Někteří potom jezdili vytrvale po celou dobu. Po půlnoční jsme seděli na faře a mluvili o božích věcech až do rána. K ránu se vraceli do Prahy. Po půlnoční, stejně jako po velikonoční vigílii,
jsem stál u kostelních dveří a každému stiskl ruku s krátkým přáním. Kostel býval plný, většinou mládeže. Některý, když mi tiskl ruku, prohodil: dík, fráři. Témata půlnočních promluv jsem volil tak, aby to byla pokračující jednoroční katecheze. Bratr Šamša, velký skaut a dobrý člověk, vyrobil na Vánoce ze suchých bezových větviček malé vázičky s vypáleným vánočním pozdravem. Uložil do nich kousek suché trávy nebo olšové šištišky či slaměnku a roznášel to po známých lidech, zvláště po opuštěných lidech. Bez ohledu na jejich víru či nevěru, bez ohledu na stranickou příslušnost. Tak mi velice pomáhal v tom, co jsem stám nestačil. Někdy těch vánočních upomínek bylo i 150. Setkával jsem se s různými lidmi. V Pečkách jsem poznal kapelníka slavného cirkusu Klucký a pana inženýra, který pracoval na elektrifikaci Číny. Tam, protože mu nemohli platit penězi, mu dávali místo platu umělecké předměty ze slonoviny, ručně vyšívané textily, barevné textily, obrazy. Byly to poklady nesmírné umělecké ceny. Jednou mě pozval k sobě a vyprávěl mi celou historii svého života. Ten kapelník slavného českého cirkusu Kuský choval v šátku zabalené jako vzácnou relikvii razítko ředitele cirkusu. Měl ho u sebe i v kolínské nemocnici, kde jsem ho doprovodil do věčnosti.

0: knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Roztroušená inspirace. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči.
1: Vítejte při poslechu třetího dílu našeho cyklu, který se zabývá příběhy lidí s roztroušenou sklerózou neboli RS-kou, a při jehož poslechu vás bude provázet Martin Weisbauer. Dnes si budeme povídat s dalším z řady klientů domova svatého Josefa v Žirči, panem Martinem Košťálem. Pan Košťál je až ze Šumavy, konkrétně ze Sušice. V úvodu našeho pořadu jen ještě připomenu, že domov svatého Josefa je stále jedinou léčebnou specializující se na roztroušenou sklerózu v naší republice. Dobrý den, pane Košťál.
2: Dobrý den.
1: Na úvod našeho krátkého rozhovoru bych se vás jenom chtěl zeptat, jestli patříte do té skupiny klientů, kteří jsou zde trvalým pobytem, anebo sem dojíždíte vždycky každý rok na nějakou dobu?
2: Jenom na nějakou dobu. Letos jsem získal prázdninový pobyt.
1: Takže na 2 měsíce?
2: Ano, na 2 měsíce.
1: Jste zdaleka?
2: Jsem zdaleka, jsem ze Šumavy, z města Sušice, brána Šumavy.
1: Pane Košťále, u každého klienta vždycky začínáme tím, jak vlastně se ta nemoc a kdy se ta nemoc u něj začala projevovat. Jak to bylo konkrétně u vás?
2: U mě přestal jsem vidět na levé oko, takže jsem musel přestat se zaměstnáním. Dělal jsem řidiče mezinárodní kamionové dopravy a to mě jako nešlo.
1: Kolik vám bylo v té době?
2: 31 let, no.
1: A jak se situace vyvíjela dále? Musel jste dát asi výpověď a řešil jste nějak tu situaci? To jste ještě asi nevěděl, že máte roztroušenou sklerózu.
2: To jsem ještě nevěděl. Té lékaři se mnou věděli, co dělat. Chodil jsem po všech lékařích, oční, neurolog. A tak to bylo docela tak nějak psychicky náročný, ale pak se mi to oko zlepšilo, tak jsem šel zpátky jezdit. No, netrvalo to dlouho, vrátilo se to. Oční lékař nevěděl, co mi je, jaký dioptrie mi má napsat, protože na nic vůbec na těch přístrojích nepřišel. Tak jsem asi až po 5 letech jsem skončil v CTčku, v tom tunelu zajímavým.
1: Ano.
2: A to rozhodlo všechno, no.
1: Takže to zjistili až po delší době. A jaký byl postup lékařů dále ve vašem případě?
2: Jo, na to už si pomálu ani nepamatuju, ale nic zásadního od lékařů nebylo. Protože už jsem měl nějaký věk i, ale furt jsem chodil, jako zakopával jsem nohou, to začalo taky, že jsem šoupal jednu nohu, na to jsem si zvykl, tak mi neurolog pořídil jednu hůl, aby jsem si pomáhal. No a pak co, léčba, no všelijaké prášky, které mě huntovaly v ostatní orgány, no, ty mě huntou do dneška, no, ale ještě žiju furt, tak je to dobré.
1: No a jak jste se dozvěděl o domově svatého Josefa v Žirči a jak jste se sem vůbec dostal? Jakými cestami?
2: O tomhle místě jsem se dozvěděl asi od nějakého klienta, který už tady byl. A nějak jsme se asi cestou s Dlouhovou setkali. A tam mi dal kontakt na to tady. Zbytek jsem si dohledal na internetu a dal jsem si žádost, no. A pak už to probíhalo tak nějak, co oni potřebujou, tak jsem udělal, no.
1: Jak dlouho trvalo od té žádosti, než jste se sem dostal na ten první pobyt?
2: To trvalo asi 5,5 roku a skončil jsem nejdřív tady na vedlejším ubytováním, to se jmenuje Klára, to je odlehčovací pobyt. No a tam jsem to skončil, tak jsem si zajížděl furt sem na Josefa, poptávat, dal jsem si žádost na toho Josefa. To mi trvalo asi dalších půl roku. No a skončil jsem tady, teď už jsem tady po druhé, no.
1: Vy žijete sám nebo máte manželku?
2: Mám rodinu, která se skládá ze tří dětí a manželky. Ty děti, ty starší, ty už mají svoji rodinu oba, jak kluk, tak holka. A to poslední je 14letá dcera a jako ta žije s náma, no, ještě.
1: Jak se vaše rodina vyrovnávala s tím, když jste se dozvěděl tu pravou diagnózu?
2: No, scháněli to všude, aby si o tom zjistili taky víc. A když se to tak nějak dozvěděli, co to obnáší, tak nadšený z toho nebyli oni a já už vůbec ne.
1: A to jsme právě u toho, jaká byla ta vaše první reakce. Teď vypadáte velice spokojeně.
2: No, to se vám jenom zdá, že jsem trošku vysmátej nebo takhle, ale ono to jináč nejde s jistou nemocí. Když si vezmete, že jsem třeba jako zdravej sportoval, a může se říct, že i dost, že jsem chtěl jako mladý vyzvat Usaina Bolta na sprint na 100 metrů, jenže on byl ještě malinký, tak jsem do toho s ním jít nemohl, nebo on se mnou, no. No ale dobrý, hrál jsem fotbal aktivně jako, no co ještě, bavilo mi lyžování. Žádný sport mi nedělal překážky, no, tak je to řeknu, aby to bylo na rychlejš domluvený.

0: doma vám nějak pomáhali? Adaptoval jste se doma nějak na tuto diagnózu? To jste ještě možná na vozíčku nebyl, že?
1: No, z začátku jsem na vozíku nebyl. Začínal jsem jednou holí, pak dvě holé a pak jsem skončil, když jsem měl ataku, ta byla ošklivá, tak už jsem skončil na vozíku.
0: V čem taková ataka spočívá? Co si pod tím můžeme představit?
1: Zhoršení stavu v první řadě, náhle, je to náhle. Ze dne na den se nechá říct. Vás to položí úplně. Zavolní se vám nohy, když chcete stát a ležíte na zemi. To je taková ta ataka. No, jedete do nemocnice, tam vám dají něco do žíly a jedete zpátky, no, domů.
2: S Martinem Weisbauerem na Proglasu o roztroušené skleróze.
0: Pan Staněk v úvodním dílu zmiňoval nové způsoby léčby, například biologickou léčbu. Jaká léčba se používá u vás?
1: U mě jenom to medikamenty, protože biologická léčba už není pro mě výhodná, protože už mám nějaký věk. No.
0: Takže to je spíše pro ty mladší pacienty.
1: Pro ty mladší pacienty, přesně. Ty, co chytnou na začátku tu nemoc, lékaři teda, nebo doopravdy věkem je to stanovený, no, potom nějakým.
0: Když byste porovnal život doma a život tady po dobu těch 2 měsíců, jaké to má klady doma a jaké klady zase zde?
1: No, klady a zápory, jaký bych řekl. Tak klady jsou v tom doma, že tam mám svoji rodinu, i když tady se o mě starají tak jako rodina, kdyby to byla. Doopravdy je to tady špičková úroveň. Ty holky, co se o nás starají, to je bomba. To myslím, že nikde nemají určitě. Jak je to v nemocnicích nebo takhle, tak doopravdy ty by tady potřebovali jedničku ty holky vystavit. No, doma jsem říkal, mám tam rodinu a na tomto ostatní se musím přizpůsobit, no. Na co mám sílu, nebo tady to budu dělat, no. Abych tam nebyl na obtíž.
0: Pomáhají vám doma nějak? Máte třeba bezbariérový byt a pomáhají vám manželka a dcera podobně jako zde?
1: No, nechá se říct bezbariérový byt. Jak to berete, no? Mám tam výtah v paneláku. Nájezd do baráku mám taky udělaný, to jsem si všechno tak nějak vymodlil, nebo jsem jim to řekl, oni to udělali, no. Ale v bytě už tak nějak bezbariérově ani nepotřebuju. Tam jezdím na mechanickém vozíku, no, občas něco rozbiju, do něčeho narazím, no, ale jde to, no.
0: Vy jste říkal, že jste v mládí se věnoval hlavně sportu, různým sportovním disciplínám, které teď dělat samozřejmě nemůžete. Přeorientoval jste se ve svých zájmech nějakým způsobem?
1: Tady věci jako jsou, co by se daly dělat, ale mě to k tomu nějak celou dobu netáhlo.
0: Takže zatím se nezapojujete do žádné takové rekreační činnosti?
1: Ne. Nezapojuju se do ničeho tady, no. Když mi to třeba taky dost štve, že jsem takovej, jak bych to nazval, že jsem takovej retardovaný, nebudu říkat, ne, to snad ještě nejsem, no, ale jsem takovej tady zrovna na tohle mouchy, směste si mě asi.
0: Čím se zde bavíte nebo zabýváte, jak trávíte svůj volný čas, když odečtu například ty rehabilitace?
1: Snažím se zapojit, jsou tady různý cvičební ty náčiní, tak to objíždím, no, a dávám si do těla trošku, no, ještě.
0: Takže ten váš vztah k sportu stále ještě zcela nevymizel?
1: No, ještě asi možná ne, no, ale už to není takový, jako to bývalo, no. Rád bych sem si šel zaběhat, to asi už nebude, možná v novém životě, ale v tuto už ne. Holt přišla věrná kamarádka, RS se jmenuje.

0: Dostal jste se zde také do styku s duchovním týmem nebo se sestrami z kongregace?
1: Naštěvuji kapli nebo kostel.
0: Tady?
1: No. Kostel je každou neděli od 10:30 a pak tam máme kapli menší, tam chodíme přes jeden úterý, čtvrtek od 16:00 odpoledne. Pan farář je příjemný člověk, jeho ovečky taky. Já nevím, jak by nazval ty sestry ovečky. Těžko říct, no.
0: Navštěvoval jste kostel nebo nějaké společenství duchovní už před nemocí doma?
1: Nenavštěvoval. Na to, že jsem pokřtěný třeba, tak mi to třeba hodně lidí vytýká, ano. No a já s tím nedělám nic zatím, no. Nejsem doma ještě. Mm-hmm. Tak nevím, jestli tam někdy vyjedu do kostela u nás. Snad jo.
0: Možná postupně po zkušenostech zde možná, ze Žirče. No.
1: Možná, že jo. Po těch zkušenostech tady. Je to oddechové místo.
0: Říká se, že někoho tahleta nemoc k víře přivede, někoho ne. Mm. Jak to zatím vypadá u vás?
1: Na to, že jsem pokřtěný, tak nějak zase, že bych byl silně věřící, to nejsem, ale rád si tam poslechnu to mluvení od faráře. Jsou tam lidi různí také a myslím si, že ta nemoc jich tam hodně vrátila do toho scénáře věřícího. No.
2: Co ty o tom víš?

0: Našel jste si zde také nějaké přátelé, kamarády, se kterými se můžete bavit v oblastech, která vás zajímá?
1: Jo, je tady hodně přátelů. To jako s každým říkáme si nazdar, ahoj, těpic. Takže tady v tom styku je to tak nějak benevolentní, no. Jsme tady jako rovnej s rovným, no. Nikdo se nepovyšuje, protože víme, že jsme všichni ve stejných sračkách, řeknu to natvrdo. Nestydím se za to, no, že není návratu z toho. A...
0: Jak reagovalo na vaši nemoc okolí doma v Sušici? Máte tam také své přátele, nebo jste nějaké ztratil, nebo naopak jste si našel nové?
1: No, jako přátele mám furt a ty jedinci některý tak vydrželi stále. Ta nemoc moje je nerozhodila. Myslím si, že se mnou i soucítí nadále furt. No a ty, co chtěli odejít, tak odešli a mě to netrápí. Jako.
0: A čím se zabýváte doma nejvíce?
1: Koukáním na televizi, hraní her. No a pak občas umyju nádobí, když nic nerozbiju, tak nějak moc. Tak mi to i svěří nadále. No jinak nevím. Jezdím na vozejku po vejletech, kam mě doveze, jak mě doveze. Občas pro mě musí manželka přijet, že už mi to tam chcíplo, dál nepojedu, mi říká vozejk.
0: A máte akumulátorový?
1: Jo, mám akumulátorový vozík, no. A ono v těch kopcích se mu nějak nedaří najezdit ty kilometry, co mě říkali, no.
0: No tak Sušice, brána Šumavy, tam už to je asi pro ten vozík náročnější,
1: je
0: že?
1: Je to náročnější, ty kopečky a... Když potom si zajedu do lesa na houby třeba někdy, tak je to úplně o ničom jiným, no.

0: Pane Košťále, jak vypadá takový váš průměrný den zde v domově svatého Josefa v Žirči od rána do večera?
1: Záleží na tom, od kolika hodin mám cvičení, pak mám ještě další aktivity, takže začneme tou první třeba jako dnes. Jsem měl 7 hodin cvičení, takže jsem stával ve 6:45, aby jsem si stačil dát kafe a můj hřích, cigaretu, pak jsem si jel vyčistit zuby, opláchnout se a jel jsem na cvičení. To skončilo kolem 9:00. No a v 9:00 jsem měl vany, tak jsem se šel vykoupat do výřivky. No, tam odce mě vypustili kolem 10:00. Tak jsem se šel nasnídat. To jsem nestíhal ráno, oni vozí až po 7:00. To já už jsem byl na cvičení, takže jsem jim měl trošku opožděnou dneska. No a pak už má, nechá se říct, volný den až do večera. No ale jsou tady různé akce v odpoledních hodinách, takže dneska tady jsou pejskové ještě odpoledne. Jsou tady jako pro nás postižený pejskové a předvádí cvičení s nima. To je odpoledne, no a pak ve 4:00 máme v kapli bohoslužbu, no po té bohoslužbě už přijde 5:00 večeře, no a pak už je volno až do večera, no, než jdeme spát.
0: Jezdíte někam do parku, nebo spíš se bavíte někde na společenské místnosti s kamarády?
1: To se bavíme se hlavně na kuřárně, co tam je v prostředku, takovej plac je tam mezi barákama, a já jezdím si vypít kafe hodněkrát do parku. Tam je to taky meditační a klidný. Koukám se na řeku Labe, nebo na Potůček ještě tady. To je malinká říčka.

0: Na závěr děkuju všem posluchačům i pánovi vedle mě, Martinovi. Mi tady drží mikrofon u úst. Tak mu taky děkuju za to, za příjemnou společnost a mějte se hezky a hlavně nepokoušejte RS získat.
1: Pane Koště, ale já moc také děkuji za velice milou společnost a krásný rozhovor a doufám, že bude i inspirací pro nejenom pacienty, ale i pro ty třeba, kteří o ně pečují, anebo také pro ty, kteří by chtěli přispět na tento domov.
0: Jo, to by bylo strašně krásné, kdyby nám někdo přispěl. Protože ta částka, co mě bude čekat, až mi tady vypíšou, tak mi z toho nebude moc příjemně asi. To je pojišťovna, nám nic nehradí. No, hradí, nebudeme na ní takový ošklivý. Hradí jídlo. A to je vše. To pro ní vyjde tady asi nejlevnější, co můžou. Nejlevnější položka, no.
1: To byl pan Martin Košťál, klient domova svatého Josefa v Žirči, kde se specializují na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou. V příštím čtvrtém dílu se budeme bavit s dalším klientem tohoto zařízení, panem Jiřím Kaftanem. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.
2: Roztroušená inspirace. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej sklus. Až ho budu mít všude, budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět. Do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas.

dravčí v parku nikdy prý nespí. Prosedí celou noc, dívá se do měsíce. Vysnil si koleje, peron a hvězdy.

nejsem jistům minulého času. Ohniví draci přijedou do ulice.

0: Na Proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Trvalé pokání. Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. Je to motiv, který zaznívá v kázání proroků, svatého Jana Křtitele i samého Mesiáše. Periody opravdové reformy v církvi se vyznačují vždycky oživením ducha pokání. Přesto však nemají tato slova sympatický zvuk v uších moderního člověka. Připomínají mu ponuré středověké cely, bičovací důtky, kající pásy, půst o chlebě a vodě. Tomu, kdo nevěří v křesťanské poselství, také těžko vysvětlíme, co vlastně pokání je a jaký má smysl. Znali pokání pohané? Nakolik existuje v jiných náboženstvích? Když si vzpomeneme, jak přísně žili Pythagorovi žáci, jak se umrtvují mniši v Tibetu a asketi v Indii, pak se nám zdá, že křesťanské pokání je jen matným ohlasem těchto tvrdých sebezáporů. Někteří dokonce myslí, že takzvaný asketismus pronikl do křesťanství ze světa pohanského, že není v původním čistém evangeliu. Jaký byl a je smysl asketismu, jak se jeví v nekřesťanských systémech? Míří k tomu, aby osvobodil duši od toho, co jí váže k nízkým věcem, k zemi. Tím uchrání člověka od hříchu. Je to, abychom to tak vyjádřili, metoda preventivní. V tom smyslu se tedy nekryje s pojmem pokání, které znamená očištění od hříchu. A přece i tento prvek tu je. Ten, kdo zhřešil, posílil svá pouta, je v tužším vězení těla, vášní, smyslového světa. Asketické úsilí ho osvobozuje, vrací mu svobodu, tedy zbavuje ho následků hříchů, ale jen pro budoucnost, nemá zpětnou platnost. Někdo se dal například na pití, utratil peníze, ztratil mládí zahálením. Osvobodí se od vášně a od 40 začne nový život. Co bylo předtím, je bohužel ztracené. Není to snadné vyjádřit, ale přece jen věříme, že křesťanské pokání je něco víc. Jeho moc souvisí s křížem a zmrtvýchvstáním Mesiáše. Zmrtvýchvstání pak dává smysl a cenu i kříži a smrti tomu, co bylo před ním. Křesťanské pokání tedy v jakémsi smyslu působí zpětně, napravuje minulost, dává jí pozitivní smysl. Jisté je, že hřích je hřích, nikdy není dobrem. Přesto však Bůh dovede z toho zla udělat dobro. Rodriguez to vysvětluje naivním, až příliš názorným přirovnáním s roztržením nových šatů. Dovedný krejčí našije na roztržek ozdobu, takže to vypadá, jako by to bylo úmyslně prostřiženo. Proto se svatí za své hříchy v nebi nestydí. Hřích a pokání učinilo Augustina světcem, tak jako nevinnost svatého Aloise. Kdo dobře pochopí toto tajemství návratu, které je vyjádřeno v křesťanském slově pokání, obrácení, ten se už nediví, že je v dějinách církve tolik kazatelů nadšených pro tuto ctnost. Křesťanská nauka je jako dvojité desky zákona. Na jedné straně se vyjadřuje úžasná zloba a tragické neštěstí k hříchu. Na druhé straně je pak vyryta tato neochvějná pravda – všechny hříchy, i kdyby byly nejtěžší, se dají napravit pokáním. Slzy, které splynou z očí lítostí nad hříchem, jsou, jak píše arménský spisovatel Řehoř Narek, živou vodou, která obrací vyprahlou poušť v ráj, v boží zahradu.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Všechny posluchače zdraví a hezký poslech přeje Jana Rambousková. Začíná pořad Na stole je téma a dnes se budeme věnovat nestátní neziskové organizaci Charita Česká republika, která už více než 100 let pomáhá v Česku i v zahraničí. Ale také se budeme věnovat zpěvu, šanzonům, Haně Hegerové a tomu, jak to všechno souvisí s pomocí bližnímu. V pražském studiu se mnou sedí Dáša Zázvurková, zpěvačka, šanzoniérka, herečka a také ambasadorka charitního projektu Dobročinní a Milan Vlasák, vedoucí fundraisingu Charity Česká republika. Dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj.
2: Dobrý den.
0: Dášo, jak ses dostala k Charitě Česká republika?
1: Vlastně přes moji kamarádku, to můžu vlastně říct, ona to nerada slyší, ale přes Julii Růžičkou, která je spojená s Charitou. A já, když vlastně věřím konkrétní osobě, tak tím pádem vím, že ten člověk, který mi je blízký, tak pracuje s těma lidma, kterým bych já i mohla nějakým způsobem skrze svoji cestu pomoct. Takže tam to tak jako zaklaplo tak přirozeně a tak řekla bych úplně jako hezky a vlastně mám radost, že jsem mezi těma lidma, jako je tady třeba po mé pravici pan Milan.
3: Teď Milane.
2: Ano, i mě je velkým potěšením.
1: Hezký.
0: Milane, možná někteří posluchači slovo fundraising nikdy neslyšeli. Můžeme přiblížit, co vlastně obnáší vaše práce v Charitě?
2: Slovo fundraising opravdu nemá český ekvivalent a doposud se to nikomu nepodařilo.
0: A
2: přestože jsem se o to snažil sám soukromně, jako profesí bývalý reklamní textař, nepovedlo se mi to. Nicméně to složení na dvou anglických slov fund a raise a znamená to zdroje a shromažďovat dohromady. Čili fundraising sám o sobě jsou všechny aktivity, které vedou ke shromažďování zdrojů potřebných k provozu a naplňování cílů nejen dobročinných organizací, ale třeba i kulturních organizací, institucí, sportovních podniků a tak dále.
0: Dnešní pořad ale také natáčíme při příležitosti nadcházejícího koncertu Dáši Zázvurkové v Obecním domě, který se uskuteční 26. října ve 20 hodin. Koncert nese název Dáša Zázvurková zpívá Hanu Hegerovou. Vzpomeneš si na první setkání s hudbou Hany Hegerové, Dášo?
1: No tak to si samozřejmě vzpomenu už, když jsem byla malá, protože rodiče ji poslouchali a vím, že vlastně Hana Hegerová byla u nás takový fenomén. A pak jsem měla to štěstí, že jsem díky divadlu Semafor k té Haně Hegerové měla blíž. A když jsem dělala potom v Národním divadle Dobře placenou procházku, tak Hana Hegerová se přímo přišla podívat na to představení a pak si mě nechala vlastně zavolat. A to setkání bylo nádherný, protože se mě zeptala, kde mě vyhrabali. Takže já jsem říkala, že jsem z divadla Semafor, no a ona řekla, no jo, ten Jirka, ten má čuch na talenty. Takže to je krásné. Když vám řekne paní Hegerová, že z vás nespustila oči, tak já jsem si myslela, že se mi to zdá, že to je sen, co se mi právě odehrál. A paní Hegerová pro mě je skutečně neskutečný, jakoby člověk, který si vybírá nebo vybíral velice přísně svůj repertoár, svoje texty a neuhla z toho svýho směru, z té svojí cesty. A to se mi strašně líbilo, nebo líbí.
0: Ty jsi teda, jak už jsem zmínila v úvodu pořadu, také ambasadorka projektu Dobročinní. Jak ten projekt funguje?
1: No, jak ten projekt funguje, to nechám asi na Milanovi, ale jakože to, že tam je spojení s mojí osobností, mi se jako líbí, že skutečně můžu vlastně pravidelně nějakým způsobem přispívat a vlastně dávat najevo jako tu sounáležitost. A to si myslím, že je strašně důležitý. A potom řeknu samozřejmě taky náš příběh, jak jsem byla vlastně součástí jakoby pomoci lidem vlastně, když byli povodně v Jeseníku. Ale tohle to nechám teďka na tobě, Milane, to když tak vysvětli trošku odbornějc.
2: Tedy jak projekt Dobročinní funguje? Každá organizace, která právě schání ony kýžené zdroje, dary a tak dále na svůj provoz, tak samozřejmě se soustředí hodně na to, aby získávala pravidelnou formu podpory. Pravidelné dary mají celou řadu výhod. Můžete počítat dopředu a plánovat svou činnost, když se náhodou něco stane, nějaká urgentní situace, máte k dispozici okamžité zdroje a tak dále a tak dále. A program na podporu a pravidelného dárcovství, respektive program pravidelného dárcovství jako takového, se u nás v Charitě Česká republika jmenuje dobročinní. Jsou to ti dobročinní, je to společenství lidí, kteří pravidelně, měsíčně povětšinou přispívají na charitní účet svými dary. A ty zdroje, tímto způsobem získané, tak pomáhají lidem v Čechách i v zahraničí a také pomáhají s podporou rozvoje Charity Česká republika jako organizace. A vzhledem k tomu, že těch činností dělá Charita Česká republika neuvěřitelně moc, jim tématem vlastně činnosti je život člověka jako takový, se vším tím, co život přináší. Jak říkáme často, pomáhám lidem doslova od kolebky až po hrob, když se dostanou do nesnází. Tak věřte tomu, že těch potřeb je po celé republice strašná spousta a prostředky z dobročinných právě putují do všech možných zařízení, které pomáhají dětem, lidem bez domova, seniorům a tak dále, tak dále. Ale i zahraničí.
0: Jak dlouho už ten projekt dobročinní funguje a pomáhá pouze lidem v České republice?
2: Projekt dobročinní funguje přibližně 5 let a jak už jsem říkal, pomáhá lidem i v zahraničí. To znamená v oblastech zasažených válečnými konflikty, přírodními katastrofami a tak dále. Jako příklad třeba mohu uvést Ukrajinu nebo pásmo Gazy, kde Charita Česká republika působí. V současné době, ale jinak historicky, je to řada míst po světě a co se bude dít zítra a bude-li to jenom trochu možné, tak i tam pomůžeme.
0: Jak dlouho už jsi ambasadorkou tohoto projektu, Dášo, a co tě vedlo k tomu se takhle k Charitě České republiky připojit?
1: Já mám nevím, že už to budou 2 roky, říkám to správně, Milane.
2: Ten čas ale letí, je to možné.
1: Ono to fakt utíká, ale je to pravda, protože si vím, že ty povodně byly vlastně před 2 lety.
2: Povodně byly na podzim v roce 24, tak jestli je to od té doby, tak je to 2 roky přesně.
1: Takže vidíš, že říkám správně, no. Prostě jako utíká to a já jsem vlastně šťastná, že nejenom, že člověk může pomáhat jako zpěvačka, že vlastně skrze koncerty a že se potom třeba vyberou peníze, to je hrozně hezký. A samozřejmě je to strašně jako, jak bych to řekla, je to takový přirozený pro nás, zpěváky, ale pak se mi hrozně líbí, když člověk jede do toho místa a vlastně je tam s tím štábem krizovým a dostaneš se vlastně mezi ty lidi a vlastně řešíš tam ty jejich aktuální jako věci, které oni potřebujou a pak vlastně můžeš tu informaci dávat skrze třeba Instagram jako těm lidem napřímo, protože já jsem potom třeba přijela do Prahy a spousta mých kolegů

0: říčka, bělá, taková jako roztomilá, romantická. Takový potůček víceméně a najednou já jsem viděla něco šíleného a pak tam vidíš ty křížky na těch domečkách a vidíš, že ty lidi se nemají opravdu kam vrátit. Tak je to fakt strašně smutný, ale mně se hrozně líbilo, jak ty lidi spolu jako fakt si soucítili a drželi při sobě a bylo to vlastně krásný tam vidět ty hasiče, ty lidi, kterým pomáhali vlastně opravdu bez nějakého nároku na honorář. Je to vlastně, jako vlastně to byl pro mě to byl zážitek.
1: Je skvělé mít ambasadora, který tou charitní pomocí přímo žije, je v terénu a potom vlastně i ta jeho ambasadorská činnost je daleko autentičtější a uvěřitelnější.
2: Určitě. Možná bych měla ještě poslední otázku do tady tohoto úvodního bloku, protože charitu všichni dobře známe, všichni dobře víme, o co se jedná, ale možná ne úplně každý si to dovede představit v nějakém kontextu. Tak můžu vás poprosit, jestli byste charitu přiblížil, představil, jako byste ji třeba představoval studentům na střední škole nebo na základce, jak byste to popsal? Co je vlastně charita, co se týče struktury, kde působí, jak funguje?
1: Stejně tak, jak je obrovská charita celá, tak by stejně obsáhlá mohla být i ta moje odpověď. Pokusím se o to v kostce. Charita s velkým chá. Česká republika je takovou konfederací organizací všech možných velikostí. Od malých místních, mnohdy i dobrovolnických charit farních, přes středně velké charity oblastní a městské, až po velké, opravdu velké charity arcidiecezní a diecezní, které nějakým způsobem obhospodařují značnou část České republiky. Ale tito všichni dohromady tvoří charitní síť, která se nazývá Charita Česká republika. Ještě jednou zdůrazním, charita s velkým chá. Máme tu velkou výhodu, že se jmenujeme v podstatě jako synonymum pomoci, ale je v tom taky zakopaná trošičku i nevýhoda, že si nás lidé někdy pletou s jinými organizacemi charitativního typu. Ale pojďme dál k náplni práce. Charita Česká republika je organizací, která poskytuje služby a péči. Na rozdíl od ku příkladu různých nadačních fondů a tak dále, které distribuují prostředky přímo pro nějaký konkrétní účel. Jsme tady prostě pro určitou oblast potřeb lidí všech věkových kategorií. Čili pokrýváme jejich potřeby zdravotní, sociální a jak říkala Dáša, tak samozřejmě jsme s nimi, i když se dějí mimořádné události, živelní katastrofy, válečné konflikty a podobně. A tato síť těch služeb samozřejmě se potom diferencuje do už konkrétních zařízení typu domácí zdravotní péče, hospicové služby, domovy pro seniory, nízkoprahová centra pro děti, azylové domy pro lidi bezdomová, azylové domy pro matky s dětmi a tak dále, tak dále. Těch služeb je celá řada, včetně charitních taxíků pro seniory, kteří se nemohou dostat prostě třeba na nákupy k lékaři a tak dále a podobně.
2: Děkuju za odpověď a myslím, že je čas na první píseň. Dášo, co bychom si mohli pustit?
0: Já bych možná opravdu začala hned tou písničkou Věřím v brzké lepší příští, protože to je taková písnička o naději. Vlastně měl to být původně duet s Haničkou Maciuchovou, ale my jsme to už spolu nestihli naspívat. Každopádně ta písnička vlastně vznikala z naší korespondence, co jsme měli spolu s Haničkou a co taky měli společně se svojí sestrou Silví Markovou. Ale vy uslyšíte tu písničku stejně jako duet a já jsem oslovila Hanku Holišovou, aby to se mnou naspívala a ta písnička je skutečně o přátelství a o té naději a ten vzkaz Věřím v brzké lepší příští je přímo Hany Maciuchové.

0: odpověď skrytá.
1: Na Radiu Proglas si v pořadu Na stole je téma povídám se zpěvačkou, herečkou a šanzoniérkou Dášou Zázvůrkovou a také s vedoucím fundraisingu Charity Česká republika Milanem Vlasákem. Právě dozněla píseň Věřím v brzké lepší příští. A jak už jste ji uvedla, ta píseň se dotýká naděje. Já když jsem si procházela tvoji diskografii, tak téma tvých písní je často láska.
2: To je zajímavý, to mi říká hodně lidí, ale přitom vlastně téma lásky jsem rozkryla až ve třetím albu Věřím v brzké lepší příští, protože já jsem do té doby vlastně o lásce nemluvila. Takže já jsem o ní začala mluvit, až když mi vlastně odešel nebo umřel můj muž, Libor Pešek, a já jsem vlastně otevřela srdce, potřebovala jsem se vypsat ze svých pocitů a brala jsem to jako takovou terapii, protože jinak do té doby jsem byla taková spíš, že jsem vždycky věnovala nějakou písničku. Třeba jsem věnovala písničku parašutistům. Ta písnička se jmenuje Kloboučky pampelišek. Nebo jsem věnovala písničku veslařům. To byly veslaři, kteří v roce 1936 vyhráli v Berlíně olympiádu. A Hitler s Goebbelsem byli naštvaný, protože si mysleli, že vyhrajou ty jeho vlastně chlapci z Německa a oni najednou tam dřevorubci z Ameriky. Jo? Takže byla jsem vždycky taková, jako že jsem vždycky věnovala někomu tu píseň. Ale teď je fakt, že otevírám srdce a píšu o lásce.
1: Milane, já bych se teď chtěla na chviličku věnovat Dáši, takže budu pokračovat otázkou.
2: Promiň, Milane. Ty jsi pánu zatím.
3: Já jsem s láskou srostlý úplně na 100%, protože caritas ano. Est láska vlastně po latinsku a je to láska vyjádřená skutkem pomoci bližnímu. A od toho vlastně pochází název Charita. Takže já si teď budu rád si poslechnu, jak to vidí Dáša, tento fenomén.
1: Dobře. Čas Milana zase přijde, milí posluchači, ale teď bych se ráda zeptala tebe, Dášo. Pocházíš z malého města ve středočeském kraji. Je něco, co ses musela naučit, aby ses mohla pohybovat v tom hudebním světě?
2: Ježišmarja, to jsem se musela naučit takových věcí. Ano, já pocházím z Votic, což je vlastně u Benešova asi 6000 městečko. A musím říct, že skutečně já jsem byla hodně naivní holčička. Jsem pořád, ale ono se to jako nemění. Ale to víš, že jsem se musela naučit brouzdat tady v těch našich, ani nebo říkat vodách, jako spíš bažinách. Musela jsem jistý věci si vlastně v sobě utřídit. Musela jsem spíš jakoby hodně věřit sama sobě a lidem skutečně, který jsou ty nejbližší, protože je často, nebo u mě to tak bylo, že spousta lidí mi vždycky jako radilo, co mám a nemám dělat, co můžu a nesmím. A já, jak jsem taková ta poslušná holčička, která byla vychovaná a má nějaký kinderstube, tak jsem si vždycky myslela, že ten starší člověk je moudrej a že to se mnou myslí dobře. Ono to tak často nebylo. Ale zase, to je strašně super, protože to mám právě v těch příbězích, v těch mých písničkách. A napsala jsem právě Milane písničku Hleď si svýho. To byl takový můj osobní manifest. Začíná to, proč mi každý chytrák radí, co mám a nemám dělat. Žij laskavě, život vlastní a nech mě umím rozhodovat. To bylo taky opravdu silný úplně moje, jako říct, že a dost, víš.
3: To je hezké, povzbudit druhé, ať dělají poctivě svoji práci.
1: Já myslím, že bychom si tu písničku měli později pustit.
2: Dobře, já jsem pro, hleď si svýho můžeme dát.
1: Dobře, no já mám trochu podobný životní příběh, protože taky pocházím z vesnice, z malé vesnice, ještě menší, 250 obyvatel. A když jsem přišla do Prahy, nebo když jsem se chystala přijít do Prahy, tak mi někteří lidé říkali, že budu potřebovat ostrý lokty. Souhlasíš s tím a v čem to spočívá?
2: Víš co, to ano, to mi taky říká, že potřebuješ ostrý lokty, jenže ono, to, když to v sobě nemáš, jako vlastně přirozeně, tak to nejde úplně tak jako najednou, že budeš tady mít ten štít. Ty můžeš mít takový ten svůj vlastní štít, že si řekneš, že některé věci k sobě nepustíš. A že skutečně si řekneš a řekneš těm lidem vlastně, co chceš a hlavně, co nechceš. A já jsem třeba blíženec. Já jsem fakt jako narozená prostě Gemini, takže to vlastně je o tom, že ten člověk je takový ten přátelský, on je sympatický, super. A můžeš vlastně na něho klást veškerý možný jako nátlaky, ale a každý si myslí, že ona to zvládne, ona je bezstarostná, ona nemá žádný trápení, ona je úplně v pohodě, ona se třeba usmívá, je to super.
4: Ale pak jednoho dne i tobě dojde ta šťáva a řekneš si a dost. A ty lidi jsou překvapený, že ty řekneš dost. Takže jestli mám ostrý lokty teďka, to víš, že jsem se nějakým způsobem vyhranila. Kdybych se nevyhranila, tak jak říkal můj muž, ty jsi takový štěňátko, ty vždycky všechny vítáš, vrtíš tím ocáskem. A teď už jsem rád, když mi to vlastně říkala, teď už jsem rád, že už vím, že už taky umíš jako štěknout. Že už vlastně umíš možná třeba i kousnout. Nejsem si jistá, jestli umím kousnout, ale každopádně myslím, že už jsem vybavenější do toho života. A taky, že jsem vlastně prožila ten odchod toho mýho muže, tak ve mně ti zůstalo, Janičko, nějaká vnitřní síla. Ale taková vnitřní síla, která se nedá vůbec jako popsat. A ani bych to nechtěla nikomu vlastně dopřávat, protože když vám odejde člověk, který je milovaný, tak je to opravdu velká rána ve vašem srdci, bude tam ta jizva navždycky, ale zase na druhou stranu je to jistý dar, že vlastně tam to posílení, co tě nezabije, to tě posílí, tak tam opravdu tak cítím.
5: Ale souvisí to teda s nějakou těžkou zkušeností.
4: Těžkou, je to fakt těžký a proto si říkám, já nevím, jestli to tak jako, jestli to je správně nebo není to správně, ale každopádně jsem vybavená do života, řekla bych maximálně. Nevím, jak to cítíš ty, Milane, ale já
3: s charitou po boku rozhodně.
4: Viď, děkuju.
5: Tak děkujeme za připomínku, stále se bavíme samozřejmě o charitě, ale teď jsme trošičku odbočili do hudby a ještě tam chvíli zůstaneme. No. Já bych možná zůstala ještě tady u těch životních zkušeností. Budu tě citovat. Jsem to, co jsem, žiju život, který mě baví a dal mi něco, co jsem nečekala. Kdybych měla zítra tady nebýt, tak jsem prožila strašně krásný život. To mě přijde hrozně krásný a přemýšlela jsem nad tím, když jsem slyšela tato slova, jestli si to může říct každý z nás, jestli vlastně je to nějaká vděčnost, kterou třeba my nevnímáme. A nebo jestli musíme skutečně něco prožít, abychom pak mohli vyslovit taková slova.
4: Je to zajímavé, protože vemte si, že já jsem od 20 let nebo od 19 let pracující člověk. Takže já fakt jsem byla vlastně v hudebním divadle Karlín. Už tenkrát ve 20 letech jsem poprvé jela do Japonska s divadlem, takže jsem vlastně viděla kus světa. Vím si, že holka z Votice dostane do Japonska a procestuje Honšu. A vlastně hodně jsem cestovala skrze svoji práci. Takže já jsem měla spoustu takových krásných cestovatelských zážitků vlastně skrze ta lidská setkání, protože já jsem fakt dělala s mnohými osobnostmi, včetně teda mýho muže Libora Peška, Miloše Formana, Jiřího Krejčíka. Měla jsem po svém boku Jiřího Suchého, Jitku Molavcovou. Opravdu jako ty jména jsou takový jako veliký, obrovský. A já se toho nesmírně vážím. A do toho vlastně jsem z rodiny, která je taková bytostná. A ty kořeny tam máme tak hezký, že já vždycky, když vlastně, nebo zdravý, že já vždycky, když se vrátím domů, tak vím, že mě posadějí hezky zase na zem a tak jako mluvíme o těch obyčejných věcech a dostávám se do takové té reality. Protože když jsi dlouho v té naší bublině, tak taky můžeš lehce trošku jakoby tak se ztratit na té cestě. Tím, že já nepiju alkohol, ani nefetuju, tak samozřejmě bohužel nejsem trošku, jako nejsem moc jakoby taková jako in v tom našem show businessu, ale každopádně já píšu právě ty písničky, víš. A tím se vlastně léčím a chodím vlastně tou cestou, tak jak třeba, když někdo chodí do kostela a je mu tam vlastně hezky, tak já prostě si píšu ty písničky a dělám vlastně, jak bych řekla, že vzbuzuju, doufám, že v lidech vzbuzuju nějaký pocity díky těm mým příběhům a to je vlastně pro mě to nejdůležitější. Takže to, že vlastně holka z Votice najednou dostane do obecního domu a má 26. října koncert a je to vlastně spojený ještě právě s naší charitou Česká republika, tak to je vlastně splněný sen a myslím, že kdyby tady Liborek byl, tak by byl pyšnej. Je to fakt spojený i s jeho osobností, protože on tam dirigoval nespočetkrát a o to víc vlastně budu mít takovej závazek, že ten koncert se musí prostě povést.
5: Ty jsi vystudovala pantomimu na HAMU.
4: Ano.
5: Jak velkou součástí tvé profese je pohyb?
4: Nonverbální a komediální divadlo, to je strašně důležitý, protože vem si to, že když zpěvačka stojí na jevišti, tak ta řeč těla je nesmírně jako určující. Takže já, když zpívám písničku, tak já prostě to vyjadřuju i tím tělem. Pro mě je to strašně důležitý. Takže my jsme tam měli akrobaci, techniku pohybu, step a mimus corporel, což je teda řeč těla, tak já si myslím, že to je absolutní základ. Nejenom pro herce, ale i pro zpěváky. A já jsem si uvědomila, že vlastně mám spoustu jako přátel, jako jeho zpěváků, ale hlavně já mám ráda ty herce, zpívající herce, protože oni nelžou tím tělem. Oni zpívají to, co vlastně v tom textu je a to, co je mezi řádky právě, je udělaný tím tělem. A zpěváci hodně často zapomínají na ten obsah a zpívají to bel canto, je to strašně krásný, zpívají krasu, zpěváci jsou to, ale chybí mi tam takový ten vnitřek. Ale pozor, nechci to říkat, že to takhle je všeobecně. Jo, to jsou osobnosti, které to v sobě mají a je to přirozený. Takže pro mě Hamu byla nedílnou součástí toho mýho vzdělání a jak říkal Boris Hübner, říkal, já jsem to pochopil, proč jsi přišla jako na Hamu, protože ty si tady jako vybereš ty třešničky, ty si vlastně vybereš jenom ty fakty top a použiješ to do té svojí show. A on má prostě pravdu. Doteďka Boris Hübner má a měl pravdu. Já si to tam prostě všecko tak jako střádám a ať už hraju Vraťte nám Sofii Lorenovou v divadle v Řeznický, nebo když hraju s Martinou Prajsovou Opravnu duší, tak já tam vždycky nějaký ten který jsem se na Hamu naučila, dám.
5: Tak já na sebe musím prásknout jednu věc. Teď tady sedím u mikrofonu Radia Proglas, ale vystudovala jsem Hamu obor hra na klavír.
4: Je, jsi klavíristka.
5: Ano. Takže je to tak. Ale proč to říkám? Protože za dobu svých studií, taky jsem chvíli působila jako korepetitorka v pěveckých třídách na Damu.
4: Ano.
5: Tak za dobu těch studií a vlastně vůbec i při práci s těmi herci na Damu, jsem měla trošičku možnost nahlédnout pod pokličku toho, co se teda odehrává při nějaký pěvecký přípravě. A mě by hrozně zajímalo, co ty máš na paměti, když zpíváš písně Hany Hegerové. Pravděpodobně to nebude něco takového, jako znít jako Hana Hegerová. Je to určitě něco tvého osobního. Co to je?
4: No já jsem si vlastně vybrala ten repertoár, kterýmu já rozumím. Takže já třeba vím, že nemůžu zpívat ještě písničku Potněšilý host, nebo Žila jsem správně, protože to jsou prostě texty, které jsou, řekla bych, pro 60-letou dámu a klidně i starší, prostě už s těma prožitkama. Takže já to mám písničky typu V opeře a Tak, aby se to věděla, od Jiřího Suchého, ale mám tam i písničku třeba Lásko má, protože té písničce opravdu bytostně rozumím. Protože jsem ten příběh vlastně prožila skrze osobní zkušenost s tím vlastně mým mužem. Takže já se vybírám texty, které, když vlastně mnou rezonujou a já jim skutečně rozumím každý slovo. A vlastně ještě najednou mi to připadá, že ten text jsem vlastně skoro napsala já, protože to napsal ten život, můj život. Tak tím pádem já se fakt můžu do toho textu tak hezky ponořit a tak přirozeně, že si myslím, že ty lidi potom to vlastně vycítí, že vlastně já jim zpívám něco, čemu já rozumím, tak jako když ty hraješ prostě na piano. Tak tam máš třeba Šostakoviče, kterýho třeba úplně tolika nemusíš, ale pak tam máš prostě toho Chopina, kterýho bytostně cítíš, že vlastně ty tvoje ruce jdou tak přirozeně. Nevím, jestli to říkám správně,
5: jo?
4: Ale určitě ty pocity vnímáš. Já třeba z té klasické hudby, když se prostě rozezní pohádka Radusa Mahulena, Josef Suk, tak já pláču. Mě prostě, já to miluju, tuhletu jakoby symfonii a mně to připadá prostě nádherný. A pak jsou prostě autoři, kterým já jako nerozumím, takže se do toho nepouštím. Čili vlastně i s tou Hanou Hegerovou já souzním skrze příběhy, který zpívám ne jako Hana Hegerová, ale jako Dáša Zázurková s těmi prožitky a s těmi zkušenostmi, které jsem za ten svůj život 45-letej prožila. Já už taky drahně. No ne, řekla jsem to, to nevadí, Milane. Ale tak...
3: Už se stalo.
4: Ale vypadám na 50. vypadám dobře, si říkal před chvilkou.
3: Výborně.
5: Si posluchači budou mít možnost ověřit 26. října v Obecním domě.
4: Ano. Máme tam posledních vlastně pár lístků, já jsem to strašně vděčná, tak se na mě přijďte podívat, jestli vypadám na 45 nebo ne.
5: Tak to teda rychle nakupujte případně, pokud byste chtěli ještě si přijít poslechnout.
4: Ale ty... jako, ještě tam jsou lístky, hlavně třeba na balkoně a musím říct, že třeba když já jsem chodila na mýho muže, tak jsem vždycky ráda seděla na balkoně, protože jsem měla přehled a je tam krásný zvuk, takže určitě budu ráda, když posluchači Rádia Proglas mě navštíví, to bude fakt krásný. Mm-hmm.
5: No a kromě tebe na tom programu vystoupí také Radim Vyzváry, Jitka Čvančarová, Martin a David Kraus, Martina Prajsová a Antonín Holub.
4: Akorát teď si řekl Martin a David. Ne, je tam Martin Hoffman a David Kraus.
5: Tak to se omlouvám, takže to mám to špatné nevadí, informace.
4: Bude tam skutečně Jitka Čvančarová, to je vlastně moje přítelkyně, už jako taky vlastně dlouho se známe a má hlavně napojení i na mýho Liborečka, takže já tam mám skutečně lidi, který jsme znali my společně. David Kraus, tam bude Martin Hoffman, Toníček Holub, to je jediný vlastně chlapec, který ho Liborek nepoznal, ale je to takový talent, že já jsem říkala, že ho tam musí mít. No a Radim Vyzváry, to je prostě mým, to je můj spolužák právě z HAMU. Takže mm-hmm. tak.
5: No a právě jsem se chtěla zeptat, co tě k těmto lidem nejvíc táhne.
4: Asi řekla bych ta autenticita, ta opravdovost, to, že každý z nich, kterýho jsem tady vlastně vyjmenovala, tak každý nějakým způsobem pomáhá lidem dalším. Ať už ta Jitka Čvančarová, která vlastně pomáhá skrze svoji organizaci, která se jmenuje Debra, nebo i David Kraus, který pomáhá taky vlastně nadaci Alza, mám dojem, nejsem si jistá, Alza. Myslím si, že jo, ty pomáhají vlastně zase lidem s atrofií a tak. A jako každý vlastně ten člověk má skutečně to srdce na pravém místě a vlastně jsou to takový jako lidi, který vím, že kdybych jim zavolala o půlnoci, takže mi pomůžou. A to je pro mě vlastně strašně důležitý mít lidi kolem sebe, kterým já důvěřuju. A Martina Prajsová, ta mi přišla do života tak krásně, že jsem vděčná, že mám takovouhle duši vedle sebe.
5: No a je i tato tvá vděčnost důvodem, že jsi se rozhodla podpořit tímto koncertem Charitu?
4: Víš co, já jsem vždycky, Janičko, vlastně jako pomáhala, jo, že jsem už vlastně od mládí jsem vždycky měla nějaký koncert napojený na nějakou organizaci. Takže mě to přišlo vlastně jako fakt přirozený. A to, že mi přišla do života Charita, tak já jsem jako tomu fakt vděčná, protože mně se i líbí ta světovost. Mně se vlastně i líbí to, že já vždycky, když vidím, ty říkáš, že se to jako pletou ty lidi s Charitou normálně s malým ch, ale nepletou, protože já vždycky, když vidím ten červený vlastně, to je takový jako kříž a je tam ještě, popiš ten symbol.
3: To je plamený kříž.
4: Plamený kříž.
3: Kříž s odkazem na křesťanské kořeny a hodnoty,
4: ano,
3: které vyznáváme, mm-hmm, a na základě kterých vlastně fungujeme, a ty plameny symbolizují samozřejmě hořící srdce, uh-huh, bez kterého to nejde.
4: A to je nádherný. A já vlastně ten symbol opravdu potkávám ve všech různých městech, třeba v Příbrami, kde mám chalupu, v Litoměřicích. Jo? Takže vlastně je mi to vždycky blízké. Říkám si, je! A úplně se cítím, jako že jsem vlastně najednou doma. Takže mě to přijde hrozně krásný. A samozřejmě i to napojení na v Itálii, ve Španělsku máme nějaký, tyhle, to budu říkat, máme nějaký odnože, nebo říkám to správně, nevím, nejsem si jistá, Milane, když tak mě pooprav.
3: Kdo se identifikuje s Charitou s velkým Chá, tak se identifikuje s celosvětovou sítí Caritas Internationalis, pod kterou je Caritas Europe, pod kterou je Charita Česká republika jako taková. V podstatě principy, na kterých ty organizace fungují, jsou úplně stejné. Mm.
4: No a protože já fakt jsem jako Evropanka a cítím to čím dál tím víc, protože vždycky, když odjíždím na měsíc někam tamhle pryč na východ, tak já si vždycky říkám, je to hezký, člověk na tom sluníčku, moře nádherný, ale já se vždycky tak strašně těším do té Evropy. Takže já cítím tu blízkost úplně jako opravdu hluboce. No. Takže jo, já si myslím, že tady ty naše dobročinní a vůbec jako tyhle ty projekty, které vlastně Charita má i vlastně mimo mě, tak já tomu nesmírně fandím a líbí se mi vlastně, jakou cestou ta Charita jde.
5: Já myslím, že teď je čas na další píseň, takže si pojďme poslechnout tvůj osobní manifest.
4: Dobře, hleď si svýho a pozor, tam jsou ještě další kolegyně, které tam se mnou zpívají, oni tam klovou právě díru do hlavy, a to je Jitka Sedláčková, Vanda Hübnerová a Kateřina Kajra-Hrachovcová.

0: Proč telefonuješ? Komu zas telefonuješ? Ty pořád telefonuješ. To ti chutná tohleto? Tohleto sladký? Proč se na mě směješ? Ty se furt něčemu směješ, já to nechápu.
1: Jedno jeden chlapík řekl mi, ty nejsi hezká na první pohled. Můj domeček z karet spad mi, ale tím na cestu mě naved. Díky.
2: Vyhraň se, jseš levice i pravice, i když teda já vím, že nejseš komunistka. No s pořádnou podprsenku, to sportovní ti splacaťuje prsa. A hlavně si nenech od nikoho radit.

0: zkusej si ten koutek.
1: A nepádluj tolik, už to přeháníš. Budeš jako kulturistka, to fakt není hezký.
0: A nenosi silonky s okama, jo?

0: Dozněla píseň Hleď si svýho od Dáši Zázburkové a v pořadu Na stole je téma se na Radio Proglas povídám s vedoucím fundraisingu Charita Česká republika Milanem Vlasákem a zpěvačkou, herečkou a šanzoniérkou Dášou Zázburkovou. Teď bych se teda s dovolením zase obrátila na Milana. Takže přišel čas, jak jste se vydostal k práci v Charitě a jak dlouho už tam jste?
1: Jak už jsem možná někde na začátku předesel, mám minulost v podstatě v reklamě, v komunikaci a tak dále. Já jsem působil hodně dlouho, 2 desetiletí možná. A potom nastal ten jeden zlomový den osvícení z hůry, rozhodnutí změnit svou profesi, začít dělat něco užitečného a do medailonku v Charitě při přivítání jsem si napsal, nebo jsem sdělil kolegům skrze něj, tak dlouho jsem přesvědčoval lidi, aby si koupili něco, co vůbec vlastně nepotřebují, až jsem se rozhodl oslovovat lidi, aby dali peníze na ty, co něco potřebují. Začal jsem působit v Charitě Česká republika na pozici fundraisera. Začínal jsem v podstatě jako sám, byla to taková trošku one man show. A nyní je to skvělé, mám kolem sebe partu skvělých lidí a řídím asi 10členný tým už. A nedávno tomu bude 7 let, 1. října, kdy jsem vstoupil poprvé do charitních dveří.
0: Hezky, tak to budou narozeniny.
1: Už proběhly, ale žiju tím okamžikem pořád. Vzpomínám, co všechno se nám povedlo a povedlo se toho hodně. Stálo to hodně úsilí, ale s tou vizí, že na konci naší práce je vždycky ten člověk, který potřebuje pomoct, tak se ta práce dělá v podstatě snadno, s radostí a s takovým jako krásným pocitem někde uvnitř.
0: No mě by teda zajímalo, jak to probíhá s tím fundraisingem, protože samozřejmě asi se shodneme na tom, že pomoc musí být dobrovolná, ale občas mám pocit, že někteří fundraisři vyvíjejí takový tlak na ty dárce. Tak jak s tím vy pracujete?
1: Tak Charita Česká republika na své dárce rozhodně žádný tlak nevyvíjí a všechny žádosti o dár jsou samozřejmě formulovány tak, že z nich člověk cítí možnost svobodné volby a měl by z nich měl by je vnímat jako vlastní potřebu a touhu přispět prostě k pomoci svým bližním a tak dále. On v podstatě sám, jako naším cílem ve fundraisingu je, aby ten člověk, který daruje, tak aby se sám cítil být součástí té pomoci. Formulace ruka, která daruje, rukou, která pomáhá, to možná vykresluje celkem dobře. A já nevnímám dárce jako dárce a nás jako charitu, ale nás všechny jako charitáky. Není to vy, nebo oni a my, ale vnímám nás jako jedno velké společenství. A z titulu toho, když nastavíte vlastně celou komunikaci tímhletím způsobem a těm lidem stále sdělujete, že nám všem jde o společnou věc, tak si myslím, že o nějakém tlaku na pilu nebo tak se opravdu hovořit nedá.
0: Jak potom oslovujete ty dárce? Co je tedy tím kouzlem, že tolik lidí se rozhodne svěřit své finanční prostředky vaší organizaci?
1: Ta cesta je úplně vlastně jednoduchá. Tomu člověku, kterého žádáte o dar, nebo kterého prosíte, aby zvážil svoje darování, tak mu představíte problém, nějakým způsobem s ním vedete dialog a zeptáte se ho, jestli by se nechtěl podílet na řešení toho problému. A pokud se s tím identifikuje, tak už není nic těžkého, než ho požádat o to, aby zvážil, jestli nemůže přispět svým darem na to, aby svět byl zase o trošičku lepším místem a aby ty potřebné lidi prostě starosti, i tělo, i duch a tak dále, prostě těch problémů je spoustu všude kolem, aby je to méně bolelo. Takže v podstatě, pokud se stanete jakoby mentálně člověkem, který vezme tu věc za svou, tak není žádný problém prostě na tu věc darovat.
0: Hezký. Teď tu mám takovou trošku kontroverzní otázku.
1: Charita... Poprosím se mít nekontroverzní odpověď.
0: Charita pomáhá všem bez ohledu na vyznání, bez ohledu na to, jestli je to člověk mladý, starý a tak dále. Jsou tam nějaké limity, co třeba kdyby se jednalo o člověka, který spáchal nějaký závažný trestný čin. I takovému člověku charita pomáhá?
1: Pokud, jak jste správně uvedla, říkáme, že pomáháme všem bez rozdílu, tak to platí opravdu na 100%. A naše východiska jsou ryze křesťanská. To znamená, že v každém člověku vidíme na prvním místě lidskou bytost a její potřebu. A když potřebuje pomoc, tak potřebuje pomoc a té pomoci se jí z naší strany dostane. Všechny ty ostatní věci, které jste zmínila, to je trestný čin nebo provinění jakéhokoliv řádu a jejich posuzování či odsuzování, to ponechme na jiných institucích a systému jako takovém. Společenství ostatních lidí a podobně. Naším cílem je pomoct člověku, který je v nouzi.
2: Hezká otázka, hezká odpověď. Já jenom navážu. Vlastně my jsme taky byli zpívat s Martinou Prajsovou ve věznici, ve Světli nad Sázavou. A je to zajímavé, samozřejmě jsou tam lidi, kteří mají ty přestupky menší, jiní teda měli velký, hodně velký, je zvláštní vlastně zpívat Věřím v brzké lepší příští do očí, který vlastně zabili. Ale prostě je to tak, takže mně se strašně líbí tvoje odpověď, Milane, a stejně, když potom budeme odcházet z tohohle světa, tak tam musí dojít k nějakému našemu zpytování svědomí a prostě každý si žije s tím svým osudem nějakým.
1: No tak musí, já bych byl opatrnější, já bych řekl, mělo by,
2: ano. Jo, říkáš to ještě lepší. Vidíš, a tady je ta moje naivní povaha z votic a ty už jsi
1: a
2: tak jako
1: tím to, životem. Skvělé je to, že až do posledního okamžiku ta příležitost je otevřená.
2: Hezky.
0: Ale možná, Dášo, tím myslíš, že dochází k nějakému božímu soudu, aspoň já tomu takto věřím, nebo...
2: No, já si to taky myslím. Já si to prostě myslím, že vlastně, když potom člověk fakt odchází, tak já jsem třeba byla fakt překvapená, jak ten můj muž byl smířený se vším a bylo to tak, jako vlastně, je to zvláštní říkat, ale vlastně to byl obrovský dar pro mě bejt u toho jeho odchodu. Nikdy bych to neřekla vlastně před 4 rokama nebo 3 lety nebo 2 lety, bych to ještě nebyla schopná říct, protože to bylo tak bolavý, tak obrovsky bolavý. A teď to budou 4 roky, Liborek je obsažený jako v mém srdci per sempre, navždy. A každý den na něj myslím, není vůbec jako den, kdybych na něho nepomyslela. Jo? Vlastně on je pořád se mnou, pořád. Ale jako to, že jsem mohla být u toho odchodu a u toho jeho smíření, to bylo velkolepý. To byla fakt pro mě taková škola. On vlastně ještě navíc v tom, kdy on odcházel, tak on vlastně podporoval mě, což teda bylo pro mě trošku taková hanba moje osobní, protože já jsem to vlastně nezvládla.
0: Wow. Jaký jsou lidé, co v charitě pracují? Co je spojuje?
1: Skvělý. Ne, tak samozřejmě to o tom nikdo nepochybuje, ale charitní práce je o srdcařině. Říká se to ve spoustě jiných oborech, ale já si myslím, že tady to platí jakoby dvojnásob. A už jsem to zmiňoval o tom, že Caritas je prostě láska k bližnímu projevená skutkem a to nemůžete dělat bez toho jakoby nasazení, které je nadstandardní. To znamená, že do toho dáváte opravdu celého člověka, včetně vašeho srdce.
0: Že to není v podstatě jenom práce.
1: Není to práce.
0: Ve finančním slova smyslu vydělám si penízky a jdu domů, mám od 8 do 4 nějaké místo, kde musím být, ano. Ale dělám to, protože mi to dává vnitřní smysl.
1: V podstatě my nechodíme do práce, my jsme charitáci. Tak bych řekl.
0: Mě by teď zajímala další taková kontroverzní otázka, ale už poslední.
2: Já jsem rád, že já nemám ty kontroverzní otázky, je to dobrý.
1: Já jsem rád, že mám kontroverzní otázky, protože právě teď jsem hrozně rád za to, že je mohu nějakým způsobem uvést na pravou míru prostřednictvím Rádia Proglas, což je skvělý.
0: Tak to je super, to my jsme taky rádi. Jak to vnímáte, co se týče financování zaměstnanců? Je pro vás důležité, když mají adekvátně zaplaceno, anebo to spíš vnímáte, že je to součást nějaké mise, že i oni se podílí na té charitě a ta finanční stránka tam je tak trošku jako vedlejší?
1: Všichni žijeme v reálném světě. I charitáci jsou lidé, kteří musí platit složenky, jsou to lidé, kteří posílají děti do škol, jsou to lidé, kteří musí platit nájem a tak dále. Čili považujeme jejich spravedlivé ohodnocení prostě za jednu ze základních věcí, tak aby mohli žít prostě svůj normální, důstojný osobní život, tak jako všichni kolem nás.
0: Super. Co vás nejvíc pohání ve vaší práci?
1: Já nevím, je to taková věc, kterou já těžko sám za sebe dokážu identifikovat jinak nežli nějaké to jakoby nadšení pro věc, pro tu dobrou věc, kterou děláme. A protože my v podstatě jako u nás v charitě Česká republika na tom našem ústředí, v té naší zastřešující organizaci, která zastřešuje vlastně jakoby všechno, celou tu konfederaci, vlastně my nemáme konkrétní zařízení. My ty peníze distribuujeme dál. Já tam vlastně nejsem v každodenním styku s těmi lidmi, kteří mají problémy a tak dále. Tak já právě proto, aby mě to nadšení neopouštilo, tam vždycky mám před očima toho potřebného. Ať už prostě dělám práci, která vypadá jako kancelářská, tak vždycky tam mám toho člověka, který leží na lůžku před očima, ty děti, kteří jsou v pohodě a ne na ulici a někdo jim naslouchá v nízkoprahovém domě, ty matky s dětmi, které prostě jsou v azylovém domě, kde utíkají prostě třeba před domácím násilím, lidi bezdomova, kteří prostě v těch mrazech mají kde složit hlavu, ty lidi, kteří prostě jsou zoufalí a volají na krizové linky a tak dále, tak ty tam vždycky mám před očima a potom se mi ta práce dělá s obrovskou radostí a to nadšení mě vůbec neopouští.
0: Lze nějak v kostce říct, jak se charita liší od jiných neziskovek, typu Člověk v tísni, Adra a podobně?
1: Asi úplně jednoduše ne, protože tam celá řada oblastí, celá řada oblastí, nebo respektive takhle, je zde řada oblastí, kde dochází překryvu. Vámi zmiňované organizace poskytují celkem výraznou pomoc v zahraničí a to Charita Česká republika dělá taky. A obrovskou měrou, akorát, že se to není tak medializováno. A byl bych rád, kdyby se to vědělo víc. Ale
0: máme příležitost obrovsk, říct
1: mám, teď máme skvělou příležitost, ale máme obrovský náskok právě v té síti sociálních a zdravotních služeb, kde pokrýváme prostě obrovskou část trhu, ku příkladu ve domácí zdravotní péči, kde jsme druhým největším poskytovatelem vlastně v České republice. To znamená i mimo státní instituce, mimo městské zřizovatele a tak dále, což je obrovský objem práce. Kdysi dávno, když byla domácí zdravotní péče poskytovaná charitou v nějakých finančních problémech a byla podfinancovaná, tak jsme v podstatě sepisovali petici na jakoby záchranu a podporu, ta se jmenovala Doma je doma. A jako jeden z podpůrných argumentů tam zaznělo, možná, že na to, to patřičná místa i slyšela, že kdyby vypadla domácí zdravotní péče poskytovaná charitou, bylo by potřeba postavit 10 nových nemocnic, což je obrovské číslo. A nějakým způsobem ilustruje ten objem práce, který na tomhle poli děláme. Čili jako jsme výjimeční v tom objemu služeb poskytovaných na zdravotním a sociálním poli.
0: No, čas strašně rychle běží a už se pomalu náš pořad chýlí ke konci, tak jedna z posledních otázek, kterou tady dnes položím, je, co je pro charitu v rámci národní i mezinárodní pomoci největší prioritou?
1: Největší prioritou, pokud se jedná o zahraniční pomoc, je to o rychlosti, je to o šíři pomoci. Samozřejmě chtěli bychom tam být co nejdřív, poskytnout co nejvíce lidem tu pomoc, pokrýt co nejširší spektrum služeb, a to samé platí i pro tu pomoc, kterou poskytujeme v Česku. Co je pro nás prioritou, třeba je poskytovat co nejvyšší úroveň, kvalitativní úroveň všech služeb. Tak, aby charita byla vnímána jako velmi odborná či profesionální, nebo aby ten odborný a profesionální rozměr byl vnímán jako na té nejvyšší možné úrovni, protože to tak je. Jo? A teď na rychlo mě takhle víc nenapadá, co se priorit týče.
0: Takže rychlost, kvalita.
1: Rychlost, kvalita. Mm-hmm. A samozřejmě pro charitu jako takovou je to i ještě něco navíc k tomu, to je ten lidský rozměr, ta láska poskytovaná lidem, ten individuální přístup.
2: A asi i ten pocit bezpečí, že ty lidi vlastně vědí, že tady
1: pocit
2: jste,
1: bezpečí a důvěry a tak dále. Přesně. A z toho všeho potom samozřejmě vyplývá to, že lidé charitě Česká republika jako, tak, jako organizaci věří.
2: Přesně.
1: Průzkum nedávno provedený, tak nás zařadil opravdu na úplně na přední místa v tom žebříčku.
2: Tleskám.
0: Co bys, Dášo, popřála charitě na závěr našeho dnešního pořadu?
2: Mně se strašně líbilo, jak to ukončil vlastně Milan, a jako o to víc mě těší, že mohu být jako vlastně součástí takovýhle vlastně jakoby, jak bych to řekla, takový ty vlastně jakoby nejenom, že to je spojení duší, ale je to spojení vlastně i těch lidských srdcí, který to fakt myslejí upřímně a dělají proto právě tou konkrétní, tím konkrétním skutkem. To se mi strašně líbí, když ty lidi vlastně jsou spřízněný. Já vlastně, jako je mi vlastně blaze na duši, když dělám s někým, komu i já můžu důvěřovat a kde i já se cítím vlastně v bezpečí. To je pro mě absolutně nejdůležitější.
0: Říká Dáša Zázvůrková, herečka, zpěvačka, šanzoniérka a ambasadorka projektu Dobročinní charity Česká republika. Mým hostem na Proglasu v pořadu Na stole je téma byl také Milan Vlasák, vedoucí fundraisingu charity Česká republika. Děkujeme za váš čas a za vaše slova.
1: Děkujeme za pozvání, děkujeme za možnost promluvit na krásná témata.
2: Ano. A děkujeme, že vlastně Rádio Proglas má takovýhle pořady, protože to už se moc jako neděje, že vlastně můžeme povídat tady hodinu o takových tématech. Děkujeme.
0: My moc děkujeme. Od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková a přeje všem posluchačům krásný čas.

Je okolo 1 hodiny ráno, středa 14. října 2026. Na Proglasu následuje blok komorní hudby. Dnes budeme poslouchat flétnistku Yoshimi Oshimu a varhaníka a čembalistu Jaroslava Tůmu. Zahrají nám nejprve sonátu pro flétnu a continuo C-dur Georga Friedricha Händla, dále sonátu pro flétnu a čembalo G-moll Karla Filipa Emanuela Bacha a následně sonátu pro flétnu a continuo E-moll a sonátu pro flétnu a čembalo H-moll Johanna Sebastiana Bacha. V závěru ještě zazní dueto G-dur, rovněž od Johanna Sebastiana Bacha. Příjemný poslech.